0: Dozněl smyčcový kvartet D-dur Cezara Franka. Hrál kvartet hlavního města Prahy.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Suk spadá do generace českých autorů, kteří navazovali na tradici zakladatelské smetanovsko-dvořákovské generace, ale zároveň se jejich tvorba vyvíjela v přicházející nové epoše, konce století a rodící se moderny počátku 20. století. Díky těmto vlivům bývá na Suka nahlíženo někdy jako na představitele tradice, jindy jako na modernistu. Jeho tvorba se člení na dvě základní období, mezi nimiž tvoří předěl Smrt Antonína Dvořáka a Sukovy ženy Otýlie. V prvním období Suk navazuje na dvořákovskou tradici, kterou individualizuje osobitým lyrickým cítěním, spojeným mimo jiné s jedinečným smyslem pro zvukovou barvu a řadí se k dovršitelům českého romantismu 19. století. Ve druhém období si vyvinul expresivní styl, který je v mnohém založen na kompozičních prostředcích nové epochy, z hlediska tvůrčí filozofie a estetiky však dále rozvíjí romantismus. My si nyní vyslechneme symfonii E-dur opus 14, která spadá do Sukova prvního tvůrčího období. Premiéra se konala v Praze v listopadu roku 1899. Sukovu první symfonii si vyslechneme v nastudování Václava Neumanna a České filharmonie. Přejeme příjemný poslech.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie E-dur opus 14 Josefa Suka. Českou filharmonii řídil Václav Neumann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavíristka, čembalistka a hudební pedagožka paní Zuzana Růžičková byla výjimečná osobnost, které dobová kritika přisoudila titul první dámy čembala. Její úsilí o rehabilitaci čembala na koncertních pódiích mimo jiné určoval také celoživotní vztah k Bachovi. Jehož dílo pro svůj nástroj nahrála kompletně. Úctyhodná je také její dlouholetá celosvětová koncertní aktivita. Z bohaté diskografie Zuzany Růžičkové na závěr dnešního bloku vybíráme Bachův koncert pro čembalo a smyčcový orchestr číslo 1 D-moll BWV 1052. Přejeme příjemný poslech.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku, a sice koncert pro čembalo a smyčcový orchestr číslo 1 D-mol BVV 1052 Johanna Sebastiana Bacha, a to v mimořádné interpretaci české umělkyně paní Zuzany Růžičkové. Krásný zbytek dne přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit například na hudbu Friderika Chopina, Otakara Ostrčila, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Josefa Haydna anebo Edvarda Elgara. Čeká nás tedy opět pestrý hudební program. Friderik Chopin patří k první generaci skladatelů, jejichž tvorba již byla plně zakotvena v romantismu. Rodnou zemí mu bylo Polsko, ale většinu života prožil v cizině, převážně v Paříži. Zde se setkával s uměleckou a společenskou elitou té doby a právě kontakt s lidmi vybraného vkusu měl pro jeho citlivou osobnost velký význam. Přestože patřil k nejuznávanějším klavíristům své doby, dráha koncertního umělce ho nelákala a raději dal přednost obživě pedagogickou činností, které věnoval velké úsilí a většinu svého času. Kromě několika komorních skladeb patří celé Chopinovo dílo klavíru. Dokonalé ovládnutí techniky nástroje a velmi přirozený způsob hry umožnili Chopinovi otevřít nové obzory klavírní virtuozitě. My si dnes z Chopinovy tvorby vyslechneme jeho 24 preludií pro klavír opus 28 v podání českého klavíristy Ivana Moravce. Příjemný poslech přejeme.

Otakar Ostrčil je řazen ke skladatelům takzvané české moderny. Výrazně se uplatnil také jako dirigent, jeho zájmy však nebyly pouze hudební. Vystudoval češtinu a němčinu na Karlově univerzitě a výuka těchto oborů na Československé obchodní akademii mu zpočátku zajišťovala živobytí. Od roku 1919 byl dramaturgem opery Národního divadla. O rok později se stal jejím šéfem a na tomto místě setrval až do své smrti. Na scéně Národního divadla prosazoval zejména českou hudbu a měl zásluhu na uvádění nejnovějších titulů. Podle Fibichova vzoru komponoval především melodramy, opery, symfonické skladby, písně a sbory. Jeho hudební jazyk se postupně vyvíjel od vzoru Smetany a Fibicha k pozdně romantické komplikovanosti a málerovsky pojaté monumentalitě. Z Ostrčilovy bohaté tvorby dnes vybíráme jeho symfonii A-dur opus 7, dokončenou v roce 1905. Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Jiří Bělohlávek. Příjemný poslech přejeme.

Vyslechli jsme symfonii A dur opus 7 Otakara Ostrčila. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. Wolfgang Amadeus Mozart byl mimořádně plodným a invenčním skladatelem. Za svůj krátký život napsal více než 600 skladeb. Vyznačoval se mimořádnou pracovitostí a výkonností a jeho precizní představa se projevovala tím, že partitury psal rovnou na čisto. Zkomponoval celkem 21 oper, 45 symfonií, 45 koncertů, dále několik mší a motet, árie, divertimenta a serenády, kantáty, sonáty a další díla pro klavír, písně či celou řadu komorních skladeb pro různá komorní uskupení. Z Mozartovy mimořádně bohaté tvorby dnes vybíráme koncertantní symfonii pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr S-dur. Hrají Jiří Krejčí na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Zdeněk Tylšar na lesní roh, Jiří Seidl na fagot a kapela Istropolitana. Řídí Richard Edlinger.

Dozněla koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Jiří Krejčí na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Zdeněk Tilšar na lesní roh, Jiří Sajdl na fagot a kapela Istropolitan. Řídil Richard Edlinger. Moravské dvojzpěvy začal Antonín Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa. V jeho rodině totiž působil jako učitel hry na klavír. Neff a jeho žena Marie byli velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty. Na jedné z těchto produkcí Neff Dvořákovi navrhl, aby pro dvojzpěvy s klavírem upravil některé moravské lidové písně ze sbírky Františka Sušila. Dvořák nejprve souhlasil, ale později se rozhodl, že ze sbírky použije pouze texty, které nově zhudebnil. Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka opus 29 a opus 32 výběr si nyní vyslechneme v podání Bambíny di Praga a Ludmily Čermákové.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.

Příjemné dobré ráno na stanici Český rozhlas Vltava. Vám z brněnského studia Českého rozhlasu přeje Jan Hlaváč. Začínají partitury a dnes z díly českých skladatelů Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka a Jaroslava Křičky. Na úvod zazní česká svita v tónině D-dur, dílo 39. od Antonína Dvořáka s částmi Pastorale, Polka, Sousedská, Romance a Furiant. Hraje Státní filharmonie Brno, kterou řídí Jiří Waldhans.

To byla česká svita D-dur pro orchestr od Antonína Dvořáka s částmi Pastorale, Polka, Sousedská, Romance a Furiant. Hrála Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jiřího Waldhanse. Z díla Bedřicha Smetany vybírám instrumentaci jeho polek. Zazní Bettina Polka, Našim děvám, Luisina Polka, Jiřinková a Ze studentského života. Státní filharmonii Brno tentokrát řídí František Jílek.

Polky Bedřicha Smetany v úpravě pro orchestr jste slyšeli v podání Státní filharmonie Brno, kterou řídil František Jílek. Zněly polky Betina, Našim děvám, Luizina, Jiřinková a Ze studentského života. Na jaře roku 1895 byla dokončena instrumentace serenády F-dur od Vítězslava Nováka. Vítězslav Novák byl českým skladatelem a pedagogem, synem lékaře činného v pěveckém hnutí a matky, která byla zdatná klavíristka. Serenádu F-dur opus 9. Vítězslava Nováka nám zahraje Státní filharmonie Brno, kterou řídí Bohumír Liška.

Serenáda F-dur pro malý orchestr dílo 9. Vítězslava Nováka zněla v podání Státní filharmonie Brno, kterou řídil Bohumír Liška. Leoš Janáček byl v počátcích své tvorby ovlivněn Antonínem Dvořákem. Svitu pro smyčce Leoše Janáčka si vyslechneme v podání brněnského komorního orchestru, který řídí Jiří Motl.

To byla svita pro smyčce od Leoše Janáčka. Hrál brněnský komorní orchestr, provedení řídil Jiří Motl. Na závěr dnešních partitur na stanici Vltava z díly českých skladatelů se můžete zaposlouchat do díla Jaroslava Křičky. To byl český skladatel a také pedagog a sbormistr. Žil mezi lety 1882 až 1969. Studoval na Pražské konzervatoři, na počátku 20. století krátce pobyl v Rusku, poté se vrátil do Prahy a věnoval se sbormistrovské činnosti. Byl profesorem skladby na Pražské konzervatoři a také profesorem na její mistrovské škole. Křičku vývoj ovlivnil Vítězslav Novák a v Rusku Modest Petrovič Musorský. A z jeho díla si dnes vyslechneme Horáckou svitu pro orchestr, dílo 63. s částmi Pozdrav, Pastorále, Lidová píseň a Lyžařské finále. Zahraje Státní filharmonie Brno, kterou řídí František Jílek.

0: Horáckou svitu pro orchestr od Jaroslava Křičky, dílo 63. skladatele, hrála Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka. A touto skladbou také končí dnešní partitury na stanici Český rozhlas Vltava. Pořad pro vás připravil a hezký den s vysíláním Českého rozhlasu vám přeje Jan Hlaváč.
1: Český rozhlas Vltava.

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila, a dopoledním programem poslední srpnové soboty vás bude provázet. Na Jana Stětí vlaštovky od nás letí, tvrdí pranostika. Jak ptáci poznají, že se blíží doba odletu? A jak zařídí, že se zrovna u jednoho rybníka sletí všechny vlaštovky z okolních vesnic? Ani odborníci nevědí. Roli jistě hraje nabídka konkrétního prostředí, vhodné biotopy, do nichž se i z méně příznivých míst asi není těžké strefit. A jakmile tam zřejmě vlaštovka uvidí své soudružky, připojí se k hejnu a už v něm zůstane. A čím se k hejnu připojíme v následujících minutách? Už za okamžik to bude v rámci tématu vltavského filmového léta esej z textu Carlose Fuentese věnovaný osobnosti a dílu Luise Buñuela. V pravidelné rubrice Z Čech až na konec světa a zpět uslyšíme rozhovor Evy Ociskové s čembalistkou a varhanicí Lucií Guerra Žákovou. Pozvu vás na výstavu do Chebu a kolem 8:45 se v čase vrátíme do konce 60. let minulého století, kdy vznikl cyklus nazvaný Postavy světového filmu. Připomeneme si část věnovanou Jiřímu Menclovi. Krátce po 9:00 naopak čas mírně předběhneme, protože uslyšíme neobyčejný příběh obyčejné neděle. V repríze pořadu Jarmily Konrádové ožijí postavy divadelní inscenace Františka Hrubína. Po 10:00 se vydáme na putování. Průvodcem po baťovských stopách ve Zlíně a okolí nám bude Petr Slinták. Náladu počátku dnešní víkendové přílohy koloruje Bílý měsíc. Rumba ze hry Srpnová neděle v podání Ivety Simonové.

Úryvky z esejistické knihy, ve které se mexický spisovatel Carlos Fuentes zamýšlí nad osobností a filmovým dílem svého přítele Luise Buñuela, z vlastního překladu pro vysílání připravil Petr Gojda. Čtou Igor Bareš a Jaromír Meduna.

0: Kalanda. Buñuel se narodil v Kalandě, aragonském městečku, kde na Velký pátek veškeré obyvatelstvo po 24 hodin nepřetržitě tluče do bubínků, aby Kristus mohl vstát z mrtvých. Ze svých filmů postupně odstraňujete hudbu, až vám zůstaly pouze kalandské bubínky.
1: Zkušenosti člověk nasává v dětství a mládí a potom se musíte zavírat, aby se ty zkušenosti vracely ve vzpomínkách. Dojdete do bodu, kdy představa, že k tvorbě je potřeba žít, je mylná. Ne, spíš malý otvor a nadání pavouka, který splétá svou síť, zatímco vzpomíná, jak vypadal svět na druhé straně zdí.
0: Zmarněný spisovatel.
1: Jsem zmarněný spisovatel, co skončil jako filmový režisér. Režie mě obrovsky unavuje. Vyčerpává mě to obcování s kdekým, s elektrikáři, herci, kameramany, skripty, maskéry, kadeřníky, osvětlovači. Nuda. V ideálním světě bych se zavřel jako mnich a psal. Ale nemám ani zrnko talentu. Byť i jen napsaní dopisů. Napsat ten nejjednodušší dopis mi zabere několik dnů a nakonec to dopadne nějak takhle. Dráhý příteli, píšu ti, protože mi moje matka napsala, že ti nemůže napsat a prosí mě, abych ti napsal, protože ona ti napsat nemůže.
0: Andaluzský pes. Buñuelova matka půjčila synovi peníze, aby mohl ve spolupráci se Salvadorem Dalím natočit svůj první film Andaluzského psa. Jak píše Cyril Connolly, příklad drtivého ohlasu. Andaluzský pes zapůsobil nepopsatelným způsobem. Vzbudil pocit strašlivého vzrušení a osvobození. Lid promluvil a divákům se prostřednictvím obstarožní techniky němého filmu dostalo první vidiny plamenu beznaděje a šílenství, které sálaly pod vlídnou tváří poválečného světa. Film přivítal křik a pískot. Na plátno létaly klobouky a hole. V jednom rohu vykřikla žena salop, salop, salop. Salop znamená potvory, mrchy, hajzlové. A v mžiku se k ní přidal celý sál. Ven do únorové zimy 1929, té nezaměnitelné a ohromující zimy, jsme vyšli s pocitem, že jsme se stali svědky nekonečně prastaré hrůzy, jako když Saturn pojídá vlastní děti. Z knihy Hrob bez odpočinku. Rutina a osamělost. Obědvá a večeří brzy. Vstává v 5 ráno a spát chodí v 9 večer. Při jídle nemluví. Pije celý den od 11 dopoledne. Mám o něm schizofrenní představu. Radikálně samotářský a radikálně společenský. V okolí Buñuela spatříte houfy lidí. Dar všudy přítomnosti. Se skupinou španělských přátel v Paříži, s romanopiscem Juanem Goytisolem, Monique Lange, spisovatelem Jorgem Semprúnem, malířem Antoniem Saurou a hercem Franciskem Rabalem, s malířem Albertem Girondelou, La Crozerie de Lila, na voněném místě s tlumenými světly, s dvojicemi zralých manažerů s mladými sekretářkami. Chodí tam také Pablo Neruda a Buñuel se sem přichází zasnít s nostalgií. Tady se scházeli surrealisté. Právě zde, na věhlasném večírku Mademoiselle Rachild, vlepil Benjamin Perret děsivou facku paní, která se opovážila ho vyzvat, aby promluvil. Ta scéna se znovu objevila ve Zlatém věku. Alkoholismus. Osamělost a houfování spojuje můstek alkoholu. Duha, vyklenutá nápoji na škále od Buñuelony v Mexiku, půl britský gin, čtvrt Carpano, čtvrt sladké martiny, k Bellini v Benátkách, šampaňské s broskvovým džusem.
1: Jsem potvrzený alkoholik. Už 40 let piju denně ekvivalent dvou lahví vína. Ale protože játra odolávají, nijak nebrzdím.
0: Jeho oči. Když se otvírá tajné okénko u domovních vrat v La Serrada de Félix Cuevas, Louis Buñuel vykukuje. V první chvíli mě nepoznává. Dívá se na mě, jako bych byl neviditelný, a jeho zelené, vypoulené oči, oči býka, který zrovna vyběhl do světla arény, spatří na okamžik děsivý svět tam venku, kde nic nemá stání. Buñuel Dirce, vyplašený ze světla, které ničí skrýše a z postupného rozpínání univerzální hmoty, která ohrožuje ostrůvky osobní svobody. A Buñuel Herakleitos, v očích úzkost, jak rozpoznává věčný pohyb všech věcí, ujišťuje se o něm a uznává ho, a zároveň s úzkostí, aby izoloval, chránil, podržel významnou chvíli. Rozeznávám tyhle býčí oči žárlivého poustevníka, kastilce vydaného na pospas živlům. Jsou to oči jeho vlastní filmové techniky. Lhostejná kamera.
1: Opovrhuji technikou exhibicionismu. Kamera má zůstat nepoznatelná. Když kamera začíná tančit a stává se z ní protagonista filmu, zlá věc. Pozornost upadá, zájem mizí a já opouštím sál. Žádné estetství, žádné. S Gabrielem Figueroou zažíváme spoustu legrace. Nechávám ho skládat překrásné kompozice. Oblaka, sopky, agáve, všechno krásně komponované. A když mi řekne, že je připravený, řeknu mu, ať otočí kameru a zabere vypelichaný kopec plný kamenů a kos.
0: Technika zadního prospektu. Alberto Moravia mi v Benátkách říkal, že na Buñuelovi ho okouzluje hutná a jedinečná přítomnost těch nejbanálnějších předmětů a aura tajemství, která je obklopuje. Tahle přítomnost a tahle aura jsou výsledkem vlastní a přesné techniky, kterou bychom mohli nazvat jako rozkvět zadního prospektu. Buñuel většinou používá statické celky a velké celky, které bez komentáře zahrnují neuspořádanou, nakupenou změť bytostí a předmětů. Buñuelova nehybná kamera stejně skoupá na prokreslení jako de Sádova próza, zachycuje život, který plyne s plebejskostí, život neindividualizovaný, ale soběstačný. Jenže pak, s rychlostí, kterou není nadán žádný jiný filmař, a s náhlým napětím, podobným jako u de Sáda, nečekaný pohyb nejdřív dostihne, následně dobude a nakonec předstihne paralelní rytmus skutečnosti. Takový postup právě díky neutralitě prostředí vzbuzuje neklid. A předmět, tvář nebo noha, vybraná zprostřed té hojné změti, nabývá nesnesitelného výrazu. Dostává se jí předtím nemyslitelného propojení s celkem, do kterého nás Buñuel v zápětí opět ponoří a přitom se ani nezastaví, abychom ten lyrický moment prožili. Vyprávění prodělá fyzickou i kvalitativní proměnu. Izolovaný detail shrne a vytlačí předchozí celek neuspořádané skutečnosti. Ale tenhle překotný a jedinečný výkvět ze zpomalené a šedivé vegetace na pozadí nic nesymbolizuje. Je tu spíš, aby usadil, scelil, přeskupil a v posledku proměnil skutečnost, která se zdála pevná, izolovaná a bezvýznamná. A v mžiku zas neutrální hemžení získá nad posvěceným okamžikem převahu. Film s jakousi suchou retrospektivní ironií pokračuje dál. U Buñuela se kamera utápí v banalitě všednosti, jako by šlo o vyznání z víry v zázračno. Kouzlem je okamžik, zázrak trvání i prchavosti v nekonečně monotónním čase. Ale okamžik je zázračný jedině tehdy, když dokáže uprostřed plynoucího času propojit předměty, které jsou si podobné ve své monotónnosti. Ty, které konvenční rozum rozpojil, aby svět zbavil poezie.

0: Podoba a převleky. Buñuel má střední postavu, mohutná záda, je udělaný, amatérský boxer, vojenská služba ve Španělsku. Rovněž se rád převléká za gardistu, ale s Garciou Lorcou se obvykle převlékal za jeptišku, oba pečlivě oholení, pořádně napudrovaní a v největší špičce lezli do madridských tramvají, strkali se s cestujícími, koketně se jim vyznávali, spiklenecky mrkali. Kolektivní panika. Hranatý, bez boků, tělo nakloněné dopředu, jako by měl každou chvíli vyrazit do útoku. Plešatý, opálený, hlavatý. Vizáž toreadora na odpočinku, jakou má schodně tolik starých a věhlasných Španělů. Picasso, De Falla, Ortega i Gasset. Ale Buñuel je současně toreador i bík. Jeho pohyby se na první pohled zdají rázné, později spíš jemně energické, jak začneme rozeznávat snoubení jeho vážnosti a důvtipu, odolnosti a spontaneity. Bík i toreador, měšťák s tělem rolníka a maskou intelektuála.
1: Film by byl okem snu a zázraků, kdyby to měl dovolené. Zatím můžeme spát klidně. Autentický filmový pohled je pečlivě dávkován a spoután díky konformismu diváků, měšťáckým konvencím a komerčním zájmům. V den, kdy nám filmové oko umožní skutečně vidět, svět zachvátí plameny.
2: Úryvky z esejistické knihy mexického spisovatele Carlose Fuentese, věnované jeho příteli Luisi Buñuelovi, z vlastního překladu pro vysílání připravil Petr Gojda. V roce 2023 v režii Vladimíra Ruska četli Igor Bareš a Jaromír Meduna. Ohledně osobnosti mexického autora Carlose Fuentese, pokud se pohybujeme v areálu srpnových dní, připojuji detail z webu iLiteratura medailonu Anny Tkáčové v roce 2003, cituji. Pro svůj kritický postoj k československým událostem v srpnu 1968 byl Fuentes tehdejší kulturně politickou reprezentací zařazen mezi světové ideologicky nevyhovující autory, kteří měli zůstat české čtenářské veřejnosti utajeni. Přestože byl v té době připraven k vydání český překlad Fuentesova románu Starý Amerikán, překlad dosud nevyšel. Je ke škodě současného českého čtenáře, že se s Carlosem Fuentesem v důsledku ideologických přístupů k literatuře dosud míjel. Rodačka z Litomyšle, čembalistka a varhanice Lucie Gera Žáková koncertuje po celém světě. Spolu s manželem založila online varhanní akademii, kde též pedagogicky působí. Společně řídí mezinárodní festival Musica en la Catedral v Cuence. Rozhovor s Lucí Gera Žákovou vede Eva Ocisková.
3: Lucie Žáková studovala na hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze čembalo a varhany.
4: Tehdy to byly varhany, čembalo jsem si přibrala posléze.
3: První cesta do zahraničí byla přes Erasmus.
4: Ta byla taková trošičku nešťastná, ale vlastně teď, když se na to koukám zpětně, tak to bylo moje štěstí. Ne jen štěstí ve hře, ale i štěstí v lásce. A byla to cesta na 3měsíční stáž do Hamburku.
3: Proč byla nešťastná trošku?
4: Protože jsem se tam snažila přičichnout k historicky poučené interpretaci, včetně starého prstokladu, který jsem se začala tam vlastně učit a teprve poznávat a aplikovat. A tím, že můj pan profesor mi to ukázal, ale odjel na koncertní turné, tak já jsem v tom byla trošičku sama, zkoušela jsem sama, co to vlastně je a jak se to dělá a asi ne šťastnou cestou, takže jsem si přivodila zánět šlach, který potom trval 3 roky.
3: Se zánětem šlach se nedá příliš hrát na varhany. To je docela i fyzicky náročný nástroj. Záleží samozřejmě na tom, jestli člověk hraje na jednom manuálu nebo 2, 3, někdy jsou to spojky. Takže jak se dá žít a studovat se zánětem šlach?
4: No právě, že jsem si ho přivodila díky tomuto problému, že varhany, na které jsem se to učila, měly lehký ponor, velice jemný, malý prostor ponoru té klávesy, to znamená, ten odpor byl nejen lehký, ale i malý, co se týče vzdálenosti, takže ta námaha byla minimální a potom jsem to vlastně aplikovala stejným způsobem i ve stejné míře, co se týče časového úseku na varhany s těžším ponorem a s těžším úhozem. A to byl právě ten kámen úrazu, kde vlastně ten zánět šlach prostě se najednou stal a byl a už přesto vlak nejel, protože jsem musela přestat hrát. Bolelo to do té míry, že jsem nemohla ani otevřít dveře, vzít zakliku nebo umýt si vlasy, takže to bylo opravdu dosti nemožné s tím hrát a hlavně je to velice nebezpečné, protože já jsem samozřejmě doufala, že to vyřeším nějakým způsobem díky doktorům nebo nějaké jiné cestě, takže jsem nechtěla dospět do toho stádia, že bych si tu cestu naprosto blokovala, ale chtěla jsem ty dveře mít otevřené a nechtěla jsem riskovat to, že bych musela na dosmrti přestat hrát.
3: A co pomohlo? To možná bude rada pro ty, kterým se něco podobného stane, ne až v tak zásadní míře. Mohou třeba si přehrát ruku při cvičení neopatrném, tak aby věděli, jak mají se svým tělem zacházet, aby k tomu nedocházelo.
4: Tak tohle je velice komplexní otázka a ještě komplexnější odpověď by na to byla, protože ta moje cesta trvala několik let. Nejdřív jsem hledala v Čechách řešení s různými doktory. Jediné, co jsem nevyzkoušela, byla akupunktura, protože jsem se jí bála, ale jinak v podstatě všechno. A to řešení tam nenastalo, až jsem se dozvěděla o kineziterapeutovi v Paříži, který se specializuje právě na léčbu muzikantů a který také vymyslel různé cviky a různé zahřívací cviky a postavení těla a použití svalů jakožto prevenci, aby právě k tomu to nedošlo. Nejenom k zánětu šlach, ale i k dalším různým problémům, které můžou nastat.
3: Takže cvičení pomalu, opatrně, zároveň hraní také u toho? A nebo klid, cvičení a postupně hraní?
4: Tak tím, že já už jsem byla v té fázi, kdy ten zánět šlach tam byl, kdy už byl velice akutní, tak jsem musela přestat hrát a nejdřív v podstatě uklidnit tu bolest odstranit a potom postupně, ale to bylo po 30 minutách, každou rukou 30 minuty.
3: Tak to chce obrovskou kázeň. Je to dostupná metoda pro někoho, kdo by se chtěl třeba jenom preventivně na ní podívat, aby si uvědomil, co dělá nebo nedělá správně?
4: Teď už těch způsobů je mnoho, protože máme internet a na internetu se právě dají najít různé cviky a vlastně i toho kabinetu, který Filip Šamaň, tento kineziterapeut, vybudoval, tak je velice bohatý na ten materiál. A určitě je možnost, každopádně ta dostupnost záleží vždycky na tom, co člověk chce a jestli do toho opravdu chce jít a jestli to hledá natolik s takovým zájmem, aby opravdu zatím šel a potom to aplikoval.
3: Naštěstí dobrá věc se vydařila díky vaší píli a určité neústupnosti, ale ještě jsme vynechali tu lásku z toho Hamburku.
4: No tak to bylo až potom, mezi tím bylo hodně jiných lásek, které nebyly šťastné, ale to, že jsem byla v Paříži, tak to mě dovedlo na nejlepší francouzskou školu, k nejlepším učitelům Olivier Latry, Michel Bouvard. Tam mě to zaujalo natolik, hlavně ta výuka Michela Bouvarda, která mě vlastně oslovila natolik, že jsem chtěla u něj pokračovat. Tak jsem se potom vydala do Toulouse. A 3 roky po skončení studia, to znamená v roce 2009, kdy už jsem byla zase zpátky na AMU na čembale u Giedre Lukšajte Mrázkové, úžasné duše a hudebnice, tak jsem jela na kurzy romantické hudby do San Sebastianu právě k mému tehdejšímu profesoru, což je Michel Bouvard. A tam jsem potkala svého nynějšího manžela, Španěla.
3: Takže Španělsko samozřejmě.
4: Ano, ano, nejdříve jsme byli odděleně, potom rok v Praze a potom jsme se teda vydali už do Španělska společně a tam jsme. Vlastně letos už to bude 15 let, v listopadu budu slavit 15 let.
3: Teď jste oba dva měli příležitost hrát na Svaté hoře u Příbrami ve Varhaních půlhodinkách, ale co je to důležité téma, kvůli kterému se vlastně i scházíme u mikrofonu, je pan Gerhard Grenzing. Naší republikou, tím společenským životem dlouho téma Nových Varhan pro katedrálu rezonovalo, ale vy jste měla příležitost poznat pana Grenzinga, nebo máte, osobně, být mu nablízku, víte, jaký je to člověk, jak se ty Varhany stavěly postupně?
4: Je to nádherný dar vlastně z nebe znát takové lidi. Říká se, čím větší člověk, tak tím skromnější, nebo můžeme si to říct jinými slovy, ale tady se to právě osvědčuje. Ten člověk je naprosto normální, běžný, úžasný, skromný a nic ze sebe nedělá. A to se vám nejdřív nechce vůbec ani věřit tomu, protože když takhle vedle něj sedíte a povídáte si s ním, ten rozhovor se odvíjí úplně normálním způsobem, ale v podstatě taky sedíte tam s otevřenou pusou, protože cokoliv řekne, tak je vlastně jedno moudro za druhým. Tak to je taková velká škola a je to obrovský dar, že jsem mohla s nimi tady v Praze strávit velice intenzivní týden a jinak jsem s nimi tedy v kontaktu, protože jsem varhanicí na jeho opusu číslo 1 v papežské bazilice svatého Michaela v Madridu, což je celkem čerstvá událost, protože jsem tam od minulého roku 2025 od září.
3: Kdybychom trošku přiblížili ta moudra pana Grenzinga, ta se týkají nástrojů, hudby, života. Soustředíte se na nějaké téma společně?
4: Ne, je to ovšem, což znamená život s velkým ž, s velkým žad. Ale je pravda, že vždycky, když si to takhle uvědomím, asi úplně největší moto pro celou tu rodinu je, že je tam ta osobní záležitost, ta osobní stránka věci. To znamená, on tady postavil neuvěřitelně obrovský a geniální nástroj pro Pražskou katedrálu, což je vlastně jeho největší nástroj, co vůbec kdy postavil, ale oni mi řekli, pro nás je největší štěstí, že tohle tady teď na těch inauguračních koncertech můžeme zažívat jakožto rodina společně. Ne, že ho tam budou vychvalovat, že budou mu vzdávat hold a že mu všichni budou tleskat a že bude prostě hvězda. Ale to, že tam může být se svou paní, majte, se svými dětmi a i s tím týmem, především také s tím týmem těch varhanářů z té dílny. Každý jednotlivec se na tom podílel a on si toho je velice dobře vědom a vždycky to dává najevo, aby vlastně i ostatní to viděli. Ne on to jméno, ale celý ten tým, což znamená i ta rodina a celý to podhoubí.
3: Jeho děti budou pokračovat v jeho práci nebo už má v dílně tak vedené lidi, že tu dílnu postupně přebírají nebo to, co on umí, protože to je umělecké dílo postavit varhany, ať jsou velké nebo malé.
4: Je to umělecké dílo, ale není to jen umělecké dílo. Zatím je samozřejmě mnoho vědomostí a znalostí v různých oborech, což si vůbec nedokážeme ani představit. Já to vůbec nedokážu pochopit, jak je možné, že on tu představivost nebo ten finální obraz toho nástroje v té prostoře, že to ví, jak to bude dopředu, jak je to možné, jako to je tak nadčasové, on je prostě geniální. No. A ta rodina tak pracují, Daniel, který je varhanář v té varhanářské dílně, syn, ten je stejně starý jako ty varhany, na kterých jsem právě varhanicí. On říká, že to je jeho druhé dítě. Daniel se narodil, když právě se inaugurovaly ty varhany v bazilice svatého Michaela. To znamená před 50 téměř už jedna lety. Minulý rok právě na svatého Michaela jsme slavili 50 let. Bylo velké výročí, oslavovali jsme to všichni tam společně a bylo to velice krásné. No a Natalie Grenzing, dcera, ta je právě velice schopná manažersky a domlouvá veškeré organizační záležitosti. Takže ne, že by byla varhanářkou, ale je vlastně tou duší, tím základem té firmy.
3: Zásadní jsou u varhan ne to, jak vypadají, ale to, jak znějí, to znamená barvy v jednotlivých rejstříků a to, jak dokážou pracovat v tom prostoru. Už ta představa prostoru v té dílně, to je součást toho umění.
4: On, když postaví nějaký nástroj, to je takový jeho zvyk, který je velice charakteristický pro něj a pro jeho ženu, protože prostě si řekli, že to osobní setkání, ten osobní element, to setkání těch lidí, kde vlastně vznikají další nápady, vztahy a reakce na to jeho dílo, což znamená i zpětná vazba. On se vlastně tím i učí, že? A někam posouvá. Takže on vždycky, když postaví nástroj a už ho považuje za dokončený, tak pozve lidi, veřejnost, známé, tisk. Prostě je to taková slavnost k tomu otevření těch varhan nebo vypuštění do světa. Doslova, protože po té akci, kdy varhany jsou prezentované veřejnosti, tak se zase demontují a odvezou se už do té destinace. No a toto u pražských katedrálních varhan proběhlo v roce 2019, což už je nějaký pátek, bylo to v listopadu a proběhly tam dva koncerty, protože ten zájem byl tak velký. Také proto, že ta dílna je veliká, ale tím, že ty varhany jsou naprosto obrovské a majestátní, tak zabrali hodně místa i v té dílně a tím pádem vlastně se tam vešlo i méně lidí, takže se to prostě zopakovalo druhý den. My jsme s Karlosem měli to štěstí, že nás oslovili a zavolali nám, jestli bychom chtěli také se toho účastnit. Bylo tam víc varhaníků, tak samozřejmě jsme neváhali, všeho jsme hned nechali. Dětičky ještě byla jedna na světě teprve, takže to bylo takové snazší. A rozjeli jsme se tam a bylo to krásné. Ale proč to vlastně říkám? Protože reaguji na to, co jste říkala. Ty varhany v podstatě, já se omlouvám, ale já jsem vůbec netušila, že budou tak unikátní, že budou tak výjimečné a ojedinělé, že budou tak úžasně v té katedrále znít. Já jsem si to nedokázala představit, protože oni nám to tam přesto vysvětlovali, že ta naše katedrála pražská je nesmírně dlouhá a že ten zvuk se nese a pracuje takovým a takovým způsobem, ale tam, když máte prostě, já nevím, kolik tam bylo metrů vlastně od toho hracího stolu, kdy ty píšťaly byly hned tam nalepené všude kolem, naskládané, tak tam bylo, já nevím, já to nedokážu odhadnout, dejme tomu 30 metrů, tak vlastně to na vás všechno hodně konkrétně se k vám donáší, ten zvuk. A je to velké umění si představit, jak to bude pracovat v tom prostoru. Ne, vždycky se to varhanářům podaří, že? Známe případy právě, kdy ten nástroj je předimenzovaný a vlastně vůbec to nefunguje v tom prostoru.
3: Dokážete si představit kostely bez varhan?
4: Tak to samozřejmě nevím, ale já se také stydím trošku, protože když vejdu do kostela, tak samozřejmě se pokloním a vejdu čelem k oltáři, ale hned můj další pohled prostě jde na kůr, takže pro mě to je součást samozřejmě, ale tak mohli bychom se zeptat nevarhaníka, jak to vidí.
3: Zatím jsme mluvili o Lucii Šákové, o Karlosovi, ale vy máte teď ještě nové příjmení a to je třeba speciálně vyslovit.
4: Ano, je to Lucie Guerra, protože to je vlastně dvojité R. Píše se to Guerra. Ale Carlos to má ještě lepší, protože on se jmenuje Carlos Arturo Guerra Parra. Parra je vinice a guerra je válka, pozor. A teď si to můžete vyložit po svém, ale já jsem Žáková, tak nevím, jestli to je válka s žáky, jelikož jsme oba profesoři, tak nevím, jak je to myšleno, toto spojení.
3: Jak často jsou ty návraty do Čech ze Španělska? A vlastně z hodně míst po Evropě, protože s Karlosem oba koncertujete také, kromě toho, že učíte, tak je to vždycky asi hezké, když se vracíte domů.
4: Tak my jsme si dali takový závazek, prostě dospěli jsme k názoru, že nebudeme přijímat koncerty ve Španělsku během července a že ten červenec strávíme v Čechách. Nejen z důvodu prostě nějakých profesních, ale spíš hlavně osobních. A tady se zase vyskytuje i ten osobní element, protože máme dvě dětičky, snažíme se o jejich bilingvní výchovu, což znamená, že spojení s tou zemí je naprosto zásadní nejen pro jazyk, ale i pro kulturu obecně. Takže ten červenec tady trávíme celý, A teď už vlastně se daří i to, že už to lidé i vědí, takže nás oslovují tím, že jsme tady v červenci, tak to můžeme i propojit s koncertním životem tady u nás. Jinak já se sem pravidelně dostávám tak 2x, 3x za rok. Teď tady budu i v říjnu vystupovat v Bazilice svaté Ludmily, tak se na to moc těším. Máme i projekty s čembalistkou Petrou Žďárskou, která letos přijede za mnou do Španělska, tak se moc těšíme a takhle pracujeme postupně na tom. A je to velice srdeční záležitost. Já jsem moc šťastná, že vlastně i ten Carlos tady může předávat a dávat poznat tu španělskou hudbu u nás v Čechách. Nejenom, že můžeme hrát společně, ale že i on sám to, co načerpal na jejich nástrojích během svých studií a koncertování, tak může to tady takto předávat, i to objevování jiných světů.
2: Rozhovor s čembalistkou a varhanicí Lucí Gerašákovou připravila Eva Ocisková. K krásným slovům o hudbě připojuji pozvánku na výstavu. Její název Tři cesty napovídá, že protagonista není jediný. Expozice v Art Centrum Galerie 4 v Chebu představuje tři tvůrčí cesty tří členů rodiny Hankeových, manželů Jiřího a Jiřiny a jejich syna Michaela. Z textu na webu galerie cituji. Do tvorby Jiřího Hankeho diváka uvede pět fotografií z Kladna z let 1976 a 1977. Atmosféru svého rodného Kladna a jeho změn, jimž se Jiří Hanke věnuje celý život, představuje série 8 fotografií jednoho domu ve Váňově ulici a jeho proměn v rozpětí 20 let 1981 až 2001. Kurátor Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře Richard Drury k cyklu fotografií Jiřiny Hankeové s názvem Nonverbální komunikace mimo jiné napsal. Prázdná platíčka po vytlačených pilulkách zde fungují jako ready-made, tedy jako všední předměty z autorčina života a v jejich postupné množení a kupení do podoby vratké věže, která se následně hroutí, najdeme výpověď o křehkosti, o zranitelnosti lidské společnosti obecně. Část tohoto cyklu je součástí výstavy v Galerii 4 v Chebu. Do třetice opět z webu instituce. Společným motivem fotografických cyklů Michaela Hankeho je připomínat lidem, že ty nejkrásnější a mnohdy i nejsilnější životní momenty jsou dostupné nám všem. Můžeme si je dopřávat úplně všichni, přestože je bohužel máme tendenci stále častěji přehlížet. Poukazuje na místa, kde je svět ještě v pořádku. Pro výstavu v G4 vybral Michael Hanke ze své tvorby dvě kontrastující polohy. Fotografie z cyklu Taneční zábavy seniorů a Plesová sezóna, jež silně kontrastují proti fotografiím z cyklu Pohřební služba. Ve svém souhrnu tak zachycují věčný, neodvratitelný koloběh života. Výstavu nazvanou Tři cesty, představující umělecké aktivity Jiřího a Jiřiny Hankeových a jejich syna Michaela Hankeho, můžete v Art Centrum Galerie 4 v Chebu navštívit do 1. listopadu.

Ostře sledované postřižiny. To je název svity z hudby k filmům režiséra Jiřího Mencla. Jejím autorem je Jiří Šust, narozený 28. srpna 1919. Hudební skladatel, autor filmové hudby. V roce 1965 se dostal ke spolupráci s Jiřím Menclem a během let se stal jeho dvorním skladatelem. Napsal hudbu ke 12 Menclovým filmům, například Ostře sledované vlaky, Na samotě u lesa, Postřižiny, Slavnosti sněženek nebo Vesničko má středisková.

0: Část svity ostře sledované Postřižiny rámuje dnešní část cyklu Postavy světového filmu, kterou v roce 1967 připravil Aleš Fuchs a věnoval ji Jiřímu Menclovi.
1: Je lepší osladit si život medem bláznovství, než se na prvním trámu oběsit, napsal někdy na počátku 16. století v knížce Chvála bláznovství slavný humanista Erasmus Rotterdamský. Lidský život je podle něho divadelní hrou. Každý hrajeme na jevišti světa nějakou tu roli, než nás ze scény odvolají. Tedy bláznovství jako filozofie života? Jaká je to vlastně filozofie? A co dokazuje? Čím zmnožuje naše poznání o světě? Ano, je založena na empirii a antiiluzionismu. Ale nám jde mnohem víc o postoj k životu. A není vůbec náhoda, že si tuto nutnost lidstvo dnes znovu připomíná. Myšlenky starého humanisty mu přicházejí opět k duhu, alespoň tím, že neroznožují beznaději a hořkost. Objevují v člověku smysl pro bláznovství snad i proto, aby řád věcí ztratil svou zdánlivou rozumnost. Měli jsme v české literatuře spisovatele, který nevážností vážného nahlédl mnohem vážněji do smyslu věcí než nejvážnější a nejhlubokomyslnější. Všichni víme, že se jmenoval Jaroslav Hašek a víme rovněž, že je v naší národní letoře nevážit si humoru, pohrdat jim a pěkně ho vykazovat do náležitých mezí. Děti se proto na školách neučí nic o Švejkovi a jeho autorovi. Žijeme ve vážné době a k vizitce serióznosti patří vážná tvář. Beznaděj ti snad může být ještě prominuta dočasně, ale důstojenství si musíš uchovat sám. Haškovu nevážnost najdeme u Hrabala i u Škvoreckého, byť v jiné podobě. Jiří Menzel natočil 3 filmy, jeden celovečerní podle Hrabala a 2 krátké povídky, jednu podle Škvoreckého a druhou rovněž podle Hrabala. Spřízněnost jistě nenáhodná. Je ctižádostí autorů filmu zachovat při přepisu onu deformaci reality, která je panu Hrabalovi vlastní, říká Menzel před natáčením ostře sledovaných vlaků. Poetiku filmu charakterizuje takto: konfrontace obscenosti a tragiky. Na záložce knížky odpovídá Hrabal na otázku po hlavním motivu novely. Říká, je to motiv směšnosti a obscenosti hned vedle tragické události. Co z toho všeho plyne? Snažím se naznačit, že režisér Menzel nepatří k těm zachmuřeným a utrápeným. Je na první pohled jaksi lehkomyslnější a dokonce lhostejný ke konfliktům, které vidíme kolem sebe. Nezajímají ho ani trochu problémy, hledá spíš mezi lidmi lidi. Postavy i postavičky, spíš šibaly než darebáky, spíš smolaře než hrdiny. Je mu bližší úsměv, humor a legrace než hrůza, děs a tragika. Nebo ještě jinak. Tragika, smutek, humor i legrace jsou mu neoddělitelně dětmi jednoho jediného světa. V tom má předchůdce u největších. Shakespeare se nebál humorné scény ani v Hamletovi, tragédii na nejvýš tragické. Snad i proto jsou Menzelovy filmy, jak se říká, divácké. Povídají si o nich obyčejní lidé a diskutují intelektuálové. Ostře sledované vlaky zvítězili v minulém roce na festivalu v Mannheimu jako nejlepší debut, ale zvítězili i u našeho obecenstva. Menzel má také rád divadlo. Je podepsán pod inscenací Jábla z Vinohrad, rozmarnou beneficí Jiřího Šlitra, uváděnou Semaforem. Je tvůrcem inscenace starého italského textu Nicola Machiavelliho Mandragora, stvořené na jevišti pražského činoherního klubu do podoby obžerně bujné a dovádivé renesanční taškařice. Menzel má smysl pro naivitu situací, ale na jevišti zbožňuje především dokonalé herce, uvolněné a svobodné. Svět závislý na realitě jenom z vůle tvůrce, nikoli z nutnosti diktátu napodobování. Jiří Menzel je tvůrcem svérázným, autentickým a nečasovým. Nenavazuje na nikoho, uprostřed pestré palety moderního umění je sám sebou. Reklamní prospekt barandovských ateliérů praví, že má kaštanové vlasy, šedomodré oči, měří 178 cm a nosí brýle. To všechno je pravda. I to, že se narodil 23. února 1938 v Praze a že jeho tatínek je novinář, spisovatel a dlouholetý spolupracovník Jiřího Trnky. I to je fakt, že vystudoval režii na Pražské akademii muzických umění. Ale už tam není napsáno, že vůbec na filmového režiséra nevypadá. Neumím si ani představit, že někomu něco nařizuje, přikazuje a vnucuje. Za to bych se nedivil, kdybych se dověděl, že třeba někde za městem hraje s kluky fotbal nebo pozdě v noci leze domů oknem, aby se maminka nezlobila. Zdálo se mi proto naprosto samozřejmé, že jeho další film má vzniknout podle Vančurova Rozmarného léta. Film nejen režíruje, ale také v něm hraje. Viděli jsme ho v Obžalovaném režiséru Kadára a Klose, v Bočanově snímku Nikdo se nebude smát, Čuříkově a Mášově Bloudění a pak v Mášově Hotelu pro cizince, předtím v Roháčově a Svitáčkově snímku Kdyby tisíc klarinetů, potom ve dvou filmech Šormových a tak dále. Jednou byl dezertérem, jindy se objevil jako ušlápnutý pikolík s divnýma očima, byl domácím přítelem Jiříčkem, hodným, slušným, ale příliš nenadaným k životu. Zkrátka, postavy a postavičky, lidé tak či onak spíš ztracení a bezvýznamní. Podobnost těchto hereckých úkolů s vlastní režijní tvorbou Jiřího Menzla je ve schopnosti vidět malé uprostřed velkého, drobné vedle obrovitého. Ale nemylme se, to všechno není výrazem oné prastaré české človíčkovské malosti, kterou jsme tak dlouho připisovali i Karlu Čapkovi, než jsme objevili jeho Továrnu na absolutno a dějinné paralely k válce smloky. Menzel je nesentimentální poetik, dobrodruh trapností a milenec smíchu. Je vážně nevážný a smutně veselý. I v detektivce se najednou zadívá kamsi do dálky, do krásy.

0: je, který jinak nemohla žít. To mě velice dojalo. Je to asi tak, že na život, který nás obklopuje a který není nějak dvakrát šťastný, se při tvorbě dá reagovat několikerým způsobem. Buď se dá řezat, pokud možno šokujícím způsobem, nebo se dá analyzovat a hledat všechny ty bolesti, všechny ty nešťastné stránky života, které nás obklopují, trpělivě, pečlivě vyhledávat a obnažovat, jako to třeba dělá Ewald Schorm, který všechno to smutné, jako Kristus sňal na svá bedra veškeré hříchy světa, tak všechen ten smutek z tohoto života snímá Ewald a bere na svá bedra a vkládá do svých filmů. K tomu je ovšem zapotřebí obrovský kus odvahy. No a pak je cesta, jak si utíct od toho všeho. Snažit se zapomenout na to, že vlastně máme každý z nás strašně mnoho důvodů k tomu, abychom byli smutní. Tahle cesta útěku, ta je jaksi pro mě nejpříjemnější, i když mám dojem, že to není tak docela morální, že člověk nemá zavírat oči před tím, co se na něj řítí, že je v tom kus statečnosti postavit se k tomu s drzým čelem a smát se tomu všemu do očí. Proto mám rád třeba pana Wericha. Zejména v poslední době zřetelně cítím, jaký má smutek z toho, v čem žijeme, myslím na celém světě, a jak tomu čelí svým moudrým a laskavým humorem. Byl jsem teď chvilku konečně venku, jaksi na západ od Chebu, a moje základní a primární imprese je, že vlastně ten chaos, ve kterém žijeme tady, je neskonale jaksi bližší a ličtější než ten řád, pořádek, dokonalost a blahobyt, který je jinde, který by mohl být jinde, ke kterému nyní spějeme, a strašně rád bych se nějak přimlouval za to, abychom ten progres poněkud pozdrželi, protože mám dojem, že nejsme zatím tak daleko morálně nebo s kulturou, na tom nejsme tak daleko, abychom byli schopni v tom blahobytu žít. Viděl jsem řadu filmů, myslím teď Felliniho Julieta Duchové, filmy Godardovi, poslední film Trifotův, Antonioniho a podobně. Filmy, kterým teprve teď začínám o něco víc rozumět, který totiž zachycují obraz člověka ve světě, který k nám teprve přijde. Ve světě, kde je všechno snadno dosažitelné, kde vlastně prakticky člověku nic nechybí, kromě jediného, totiž jeho vlastní lidské tváře. Na té premise, že film jako umění je odrazem života, na tom skutečně něco je, protože proti těmhle filmům, Godardovi, Fellinimu, do jisté míry Bergmanovi, se dá jaksi za náš svět najít ekvivalent ve filmech Formanových. V těchto filmech jsou hrdinové zcela jiného typu. To jsou lidé, kteří si řeší jaksi otázky spojené s jejich vlastní existencí, čistě materiální, primérní, kdežto v těch druhých filmech nemají jejich hrdinové s životem, s existencí tak těsný kontakt. Oni de facto na svoji existenci zapomínají nebo nemají čas. Samozřejmě, že tak, jak to teď říkám, že to je strašně zjednodušený a dalo by se na té i na oné straně najít spousta příkladů proti. Ale říkám, takovou jsou základní impresi z filmů tvůrců, o kterých si myslím, že skutečně zachycují obraz tohoto světa.
1: Poslední větou záškoláka Miloše Hrmy v Hrabalových ostře sledovaných vlacích je tahle. A potom se ozvala detonace. A já, který jsem se ještě před chvílí těšil na ten pohled, ležel jsem vedle německého vojáka dál, natáhl jsem ruku a otevřel jsem jeho tuhnoucí dlaň a dal jsem mu do ní zelený čtyřlístek, který přináší štěstí, zatímco z krajiny vyrůstal do nebe hřibovitý oblak, který neustále rostl. Scéna, kdy Miloš Hrma umírá vedle mrtvého německého vojáka, v Menclově filmu není. Je to náhoda? V Perličkách na dně, snímku natočeném pěti režiséry podle Hrabalových próz, realizoval Menzel povídku Smrt pana Baltazara. U Hrabala se jmenovala Smrt pana Baltisbergera. Menzlův přepis snad nejlépe postihuje hrabalovský styl. Ostatně Menzel připisuje vlastní režijní tvorbě zcela Nečasově spíš roli pokorného služebníka, jakého

0: si tlumočníka textu, předlohy. Ovšem dodejme, že se tak děje svým způsobem. Všimněme si třeba několika situací, kdy je Menzel přece jen víc sám sebou. Mám na mysli třeba ono místo ve smrti pana Baltazara, kdy závodní stroje konečně vyrážejí na dráhu, roste napětí a rozčilení diváků a Menzel najednou hrabalovskou gradaci umocňuje úplně jiným viděním celé sekvence. Neslyšíme řev strojů a neřítí se před námi závodníci. Stroje výjíždějí do zatáčky zpomaleně, volně, s úchvatnou lehkostí tanečníků a kolem se třpití prout letního vzduchu a zní slavnostně smutná Bachova fuga. Na okamžik to už nejsou závody, nýbrž krásný, neskutečný balet. Ale jen na okamžik. Pak to všechno skončí a vedle silnice leží u svého motocyklu vynikající závodník pan Baltazar. Konec snu, pan Baltazar je mrtev. Je to snad náhoda, že Jiří Menzel natočil onu scénu právě takto? Zvolme si ještě aspoň jeden podobný příklad. Tentokrát ze zločinu v dívčí škole. Tři povídky natočené podle Škvoreckého. Menzel natočil poslední, podle které je film pojmenován. Na rozdíl od dvou předchozích je to víc anekdota, hra na detektivku. Kdo čeká detektivní řešení, tomu se autor nakonec vysměje. Žádná vražda se nestala, snaživý detektiv je chycen do vlastní sítě, středem celé zdánlivě podivné zápletky je jeho dcera flirtující s panem profesorem Inu, jaký pak zločin v dívčí škole. Na jednom místě jde detektiv Borůvka s paní ředitelkou do třídy vyšetřovat. Vstoupí. Ale tu se ozve libozvučné pění Karla Gotta. Všichni jsou omámeni tím zpěvem. A také tady, stejně jako u motocyklových závodů, se skutečnost najednou promění v sen. Prudký střih. Chocholoušová, zavřete ten tranzistor. Ne, to všechno nebyly náhody. V dramatickém a protikladném světě si Menzel vždy najde okamžik, kdy člověk tak trochu vyjde sám ze sebe a volně se zhluboka nadechne. Ostré a kruté srážky jsou mu spíš nutným pozadím, o němž je lépe nemluvit. Proto také končí ostře sledované vlaky poněkud jinak než Hrabal. Méně kontrastně. Jako povzdech. Že člověk hledá radost nejen v době míru, ale i v době války. A že lidského štěstí je na světě vždycky méně, než je zapotřeby.
1: Nejkrásnější pasáž ve Vojně a míru je ta, kdy se kníže Pierre Bezuchov octne v zajateckém táboře mezi prostými vojáky, mezi mužíky. Předtím měl krásnou ženu, všechno, na co si vzpomněl, a teď by mohli klidně říct, že je důstojník a dostat se do zajateckého tábora důstojnického, kde by měl poměrně větší pohodlí a tak. Ale uprostřed mužíků a uprostřed špíny, smradu, uprostřed nemocí, uprostřed velkého strádání si uvědomuje, že vlastně není nebo nebyl o mnoho šťastnější v Moskvě a v teple, než je teď uprostřed bláta, plískanice v hadrech. Je totiž ten pojem štěstí je velice relativní a že skutečně pojem štěstí je zcela nezávislý na tom, v jakých podmínkách se člověk ocitne. Dá se říct, že šťastný může být i člověk uprostřed hladomoru a velice nešťastný člověk, což je banální pravda, může být milionář. Je to pravda tak banální, že si v prostém a soukromém jaksi životě neuvědomujeme a ustavičně se snažíme a pachtíme a vidíme štěstí v lepším životě, v jehož jménu tedy pášeme často to nejhorší. A že patrně východisko pro nás není v tom zajistit blahobyt, ale najít cestu jaksi do sebe a najít v sobě schopnost, jak žít s ostatními lidmi a jak být schopen lásky.
0: Před 47 lety vydal Karel Čapek knížku nazvanou Kritika slov. Je to knížečka rouhačská, řekli bychom nehrdinská a neslavnostní. Čapek v ní očišťuje význam slov, snaží se postavit na nohy nejeden jev soukromého i společenského života. Kapitolku nazvanou Boj, zápas, končí přiznáním. Někdy se zamyslím, někdy se usmívám. A zdáli se někdy, že mám trochu pravdy, je mi, jako bych podával ruku, a ne, jako bych zápasil. O nic. Ani opravdu ne. Náš svět je zproblematizovaný. Je tomu už tak, že i v těch nejprostších věcech a jevech vidíme problémy, klademe otázky, bojujeme za něco a zápasíme proti něčemu. V umění je tomu podobně. Nejmodernější vlny světového filmu, dramatu i literatury spojují podobnosti problémů. Málem si už nedovedeme představit obraz, metaforu či melodii bez hlubokého významu. Vrháme se na umění jako na krásně zašifrované problémy. Kritik je detektiv problémů. Kde nic nenajde, vydá verdikt špatné. Umění, okouzlené něčím jiným než tíhou světa, nám vyráží dech. Ale je opravdu nezbytné jenom spodobňovat bolestiplnou skutečnost, evokovat ji, přepisovat do uměleckých obrazů, zmnožovat a umocňovat silou umělcovy jedinečnosti? Tohle všechno člověka nutně napadne, když vidí Menclovy filmy. Jsou to samozřejmě teprve rozběhy, uvertýra k něčemu. Ale nechť, i tak je tu co k vidění, slyšení, vnímání. Stejně jako Šorm, Chytilová, Forman nebo Passer, prožívá Jiří Menzel svět kolem sebe. Vidí detaily, polocelky i celky, uvažuje o současném člověku, ale jako by to všechno, co ví, co poznal a prožívá, z ostychu a vrozené cudnosti nerad opakoval a šířil dál. Vypráví o tom, ale nadlehčuje, aby bolestivé tak nebolelo, aby hrůza a špatnost našli i svůj protějšek. Nemluví jménem všech. Nemluví vůbec v množném čísle a v tom se podobá svým generačním druhům. Mluví za sebe. Nenašel ještě odvahu vyslovit se naplno. Směje se dobromyslně hlouposti a jindy zase pábí jako nejlepší vypravěči. Proto má rád Hrabala. Neschání pro své filmy supermoderní oblečení a bizarní kafkovský svět sám v sobě přetváří do veselých sekvencí plných radostí z holého faktu lidské existence. Kdo si se pozastavoval, že zatímco v popředí záběru se odehrává půvabná milostná scénka, škvírou dveří vidíme strýce, který bohatě bužíruje a potom říhne. Brr, fuj, jak to mohl dopustit? A vůbec, jak může ponechat ve filmu tolik ošklivých detailů, třeba když si Miloš Hrma za pozorné účasti kamery podřezává zápěstí? Bylo by jistě snadné říct, že na každého mohou tyto scény působit jinak. Podstata je však jinde. Menzel, jak už bylo řečeno, hrozně rád zachytává do svých sítí život nečesaný a nemytý, zamotaný a promíchaný, banalitu vedle vznešenosti, krásné vedle ošklivého. Je posedlý lidskými příběhy, které jen umění může zbavit bizarnosti a nevkusu. Pomáhá nám odvalit balvany, ale neušetří nás našich vlastních hloupostí a trapností. Ano, hlavně trapností. Poručíka Borůvky, strýce Pepina i záškoláka Hrmy. Neušetří nás, protože jsou to trapnosti strašně lidské. Ve své explikaci k ostře sledovaným vlakům Jiří Menzel napsal: každý z nás ví, že život je krutý a smutný. Je zbytečné to dokazovat ještě ve filmu. Prokažme svou statečnost tím, že se mu dokážeme smát. V tom smíchu pak nehledejme cynismus, ale usmíření. Statečnost, usmíření. Zdánlivý paradox. Co je na usmíření statečného? Jenže nepleťme se. Usmíření není kapitulace, prohra. Usmíření může být výsledkem velkého, moudrého poznání. Erasmus Rotterdamský tomu říkal bláznovství. Čapek podával pravdě ruku. Smát se krutému a smutnému světu žádá statečnost. Usmíření nemusí být prohra. Může to být vítězství.

část svity ostře sledované postřežiny hudebního skladatele Jiřího Šusta uzavřela část cyklu Postavy světového filmu, kterou její autor Aleš Fuchs v roce 1967 nazval Jiří Mencl, čili Statečnost usmíření. V roce 1958 přicházejí do Lešan Otomar Krejča, Karel Kraus a Otakar Fencl s nabídkou, zda by František Hrubín nenapsal divadelní hru pro Národní divadlo v Praze. Tato nabídka se Františku Hrubínovi jeví zprvu jako nereálná, ale poté na této myšlence začíná pracovat. Několikrát předělává původní verze, upouští od pohádkových motivů a dává srpnové neděli rozměr normálního, obyčejného dne. Zvu vás v následujících minutách do poklidné jihočeské vesnice. Pořad Neobyčejný příběh obyčejné neděle, který je koláží vzpomínek i archivních záznamů věnovaných dramatu Františka Hrubína Srpnová neděle, připravila Jarmila Konrádová v roce 2023.

0: pátek 25. dubna roku 1958 nebylo v Praze zrovna jarní počasí. Oblačno, ráno dokonce přízemní mrazíky, přes den kolem 13 stupňů. Lidé, kteří v podvečer spěchali do Stavovského divadla na premiéru hry Františka Hrubína Srpnová neděle, byli ještě v kabátech a u šaten stála fronta. O chystané novince se mluvilo už nějaký čas. V deníku Svobodné slovo vyšel dokonce dva dny předtím rozhovor s autorem, což tehdy nebylo běžné. Hrubín vysvětloval, že práce na hře mu trvala dlouho a byla velmi namáhavá, ale že nepoznal výpravy dobrodružnější a na ničem jiném nepracoval s takovou chutí jako na své první hře. Očekávání byla tedy velká. Režíroval Otomar Krejča, tehdy druhým rokem šéf činohry, obsazení bylo prvotřídní. Už první dialogy naznačily, že nepůjde o žádné vypjaté drama. Na břehu rybníka se v průběhu jednoho dne setkávají a míjejí místní s letními hosty z Prahy, vedou se obyčejné banální řeči. A přece jsou diváci rychle vtaženi do atmosféry místa i naznačených osudů. Je to i jejich příběh. Ukázka z prvního jednání. Bohumil Záhorský, Jiřina Šejbalová, Vlasta Fabianová.
1: Hele, hele, Šnek, podívej se na toho Šneka.
2: Jo, taky jsme to jedli, viď, Mary, na Štědrej den dopoledne u Hroznu, pamatuješ? Co myslíš, takovej Šnek, šel by ochočit? Pojď sem, maličkej, pojď sem. Želva jde ochočit, želva jo. Co pořád blbnou s těma lampionama? Teď se jenom blbne.
3: Ve 4 ráno.
2: Co?
3: Ty taky všechno zaspíš.
2: Proto jsem tady, abych všechno zaspal.
3: Prosím tě. Síčko má. Počo, mamo.
2: Želva jde ochočit. Želva jde.
3: Pojďte k nám, paní Mixová, pojďte.
2: Ruce líbám, milost paní, ruce líbám. Ruce líbám, milost paní.
3: Tak jste to včera večer natáhli, co?
4: Byli jsme tam sotva hodinu.
2: Ano.
3: A to je Fešák, ten váš muž.
4: Prosím?
3: Povídám, pan inženýr, jaký je Fešák. Konečně jsem vás viděla dohromady. Sluší vám to. Ještě vyspává, že?
4: Je unavený.
3: To všichni, paní Mixová, to všichni. Na život není čas, na lásku není čas.
2: Jo, jo, už tvou nás, už tvou nás.
4: Teď v letě mám už nejvíc práce.
3: A jak pak jste spala na dnešek, dobře?
2: Takový Šnek, prosím, už prvé jsem povídal, že takový
3: Šnek. Tu chudinku pořád musíš někoho trápit.
4: Kdo pak to zase umřel? Tady je pohřbu v té vsi.
2: Ano.
4: Když jsme sem jezdili, to jsem byla ještě malá.
2: Ano,
4: nebylo
2: ano.
4: Tolik pohřbů.
2: Ano. To víte, milost paní, víc lidí, víc pohřbů. Když to nestačí srovnat válka, jde to pomalej. Příroda si musí pomoct sama, když jí lidé nepomohou.
3: A kdy pak máte Zuzanku?
4: Balíme.
0: Na samém počátku stála dvojice divadelníků, kteří měli před sebou ještě velice podnětnou a úspěšnou spolupráci. Jednak v Národním divadle a pak v divadle Za branou. Dramaturg Karel Kraus a režisér Otomar Krejča.
5: Nekonečné diskuse o umění optimistickém a pesimistickém, o současnosti v uměleckém díle, o nejvlastnější funkci divadelního umění ve společnosti, o konečném vyznění inscenací, smíšeny s běžným smetím zákulisního divadelního života, zdály se být tehdy osou všeho našeho snažení. Hrubínova tichá, zdánlivě závětrná, podivně básnická hra, která si přitáhla napjatou pozornost celé kulturní veřejnosti, postavila to vše naráz do zcela jiného světla. Tehdejší vypjatá atmosféra, která z části odrážela diskusní vzruch, jímž procházel všechen náš kulturní život, ještě více totiž podnítila a upevnila naši společnou odhodlanou snahu promluvit o současnosti současnou řečí, konkrétní a pravdivou, přímou a nepovrchní.
0: Hra vznikala dlouho, měla několik verzí. Pro Františka Hrubína to bylo náročné a zároveň zajímavé, objevné období.
5: Dívám-li se nazpátek na to jaro a léto a podzim roku 1957, pavouk melancholie ve vteřině utká průsvitnou síť a přes nimi vzpomínka předvádí scény. Sedíme u nás s Otomarem Krejčou a Karlem Krausem. Jen tak oklikou a z dálky se mě ptají, zdali bych nenapsal hru pro Národní divadlo. Až po jejich odchodu mi ta otázka dojde a zdá se mi, že fantazírovali. Ale pár týdnů na to jim nesu náčrt ke komedii, místo Moráka je tam dosud vodník, plete se mezi lidi našeho času a zamotává příběh, který je trochu strašidelný, protože se všechno děje v plném slunci. A potom květnový výlet do Lešan, kde jim čtu další pokus o hru. Čtu s trémou, oni to cítí, a tak si ulehčujeme situaci klukovskými vtipy. Když dočtu, zvednu k ním oči se zoufalou nadějí. Vidím, že jim je podezřele dobře a vím přesně proč. Po zakouřených místnostech v kolovratu dýcháme vůni rozkvetlé zahrady. Zatímco jsem četl, jistě se dívali na čmeláky v hluchavkách. Celé odpoledne se jim na rukávech bělaly plátky z jabloňových květů. A kávu jsem jim uvařil ne z chlorové vody, ale z vody z prastaré studně. A pak to začalo. Zpočátku s jistou úctou k mému věku, bude mi za 3 roky 50, později nemilosrdně lámou a drtí scénu po scéně, až nezbude nic. Jsem smutný. Tak smutný jsem byl zrovna v těchhle místech před víc než 35 lety. Seděl jsem nad sešitem malého čtenáře, pěsti na spáncích, zamlklý, až si toho i maminka všimla. Co se ti stalo, ukaž? Ukázal jsem prstem na řádek, který začínal mým jménem. Ten řádek byl vytištěn na žluté obálce časopisu a stálo tam za mým jménem. Umíš pěkně kreslit velbloudy. A víc nic tam nebylo. No vidíš, usmála se maminka, to ukážeme tatínkovi, a brala mi sešit spod rukou. Nedal jsem jí ho a utekl jsem s ním na zahradu. Tam jsem sešit schoval pod kámen a kdyby nezetlel, kdyby ho deště a sněhy nerozmočili, byl by tam dodnes. Nikdo se nikdy nedozvěděl, že jsem poslal do malého čtenáře nikoli kresbu velblouda, ale obrázek sokol na koni. Tak jsem poprvé v životě poznal smutek neumění a jeho sestru hlubokou osamělost. Ale protože jsem houževnatý, přináším po prázdninách další verzi. Za 3 dny mě zavolali. Mlčí. Cítím, že se za pár minut dočkám něčeho nedobrého. Cítím to u jejich pohledů, jimiž se Karel Kraus a Otomar Krejča dohadují, kdo z nich má začít. Čekám prostou a pádnou větu, umíš pěkně kreslit velbloudy. Už ze zoufalství prosím, tak kluci řekněte něco. A Krejča řekl, my ti to budem hrát, když jsme si to objednali. Dívá se na mě trochu provinile, ale řekne Kraus, myslíme si, že bys do toho měl ještě pořádně sáhnout. Nestačíš-li sily u konce, dodává Krejčan, necháme to tak, ale přidá se Kraus. A tak se řeč rozproudila a to, co jsem od nich slyšel pak, vzalo mi v první chvíli chuť dál se tím bavit. Ale já to zkusím. Když jste tak tvrdí, budu já ještě tvrdší. A zase jsem to celé rozboural a potom zas. Až přišel den, kdy jsem měl tu čest předčítat srpnovou neděli umělecké radě a hercům, kteří měli ve hře účinkovat. Když jsem dočetl, bylo ticho. Až paní Olga Scheinpflugová, tenkrát ještě členka umělecké rady, si nadsedla, polkla a řekla mi, já už slyšela číst 10 autorů. A jaké autory, pane? Ale tak hrozně špatně, jako jste četl vy, zapte mě, tak hrozně jsem v životě číst neslyšela. Hned na to však mluvila velmi hezky o hře. A tak jsem si oddechl. A potom nastala ta nejkrásnější práce pro mě. Zkoušky. Nevynechal jsem ani jednu a při nich jsem ještě mnohé změnil. Byla to tak krásná práce, jakou jsem předtím a nikdy už potom nepoznal. Byly to chvíle opravdového nadšení, smíchu i slz, pláče a hádek, ale nic velekněžského, jen práce a práce. Paní Baldová, která zkoušela roli Vachové, byla skvělá. Improvizovala, bavila se a my se bavili s ní. A ještě těžce nemocná, když už po ní přejala roli Jiřina Šejbalová, chodila na zkoušky a radila a litovala, že zatím nemůže zkoušet. A Jiřina Šejbalová byla jiná a taky skvělá. A smutná, když viděla zanícenost paní Baldové, o níž jsme všichni věděli, že už nikdy hrát nebude. A všichni ostatní, od Karla Hegera až po Mařenku Tomášovou, jakoby pro mě prodlužovali onu chvíli z jarního výletu do Lešan. Nechali mě, abych se mořil trémou, abych ji zaháněl klukovskými vtipy, dýchali jsme vůni té nezapomenutelné atmosféry společné práce a i Čmeláček tam bzučel. Byla to ta malá dušička ve mně. Je to pravda nebo sen? Zasloužím si vůbec, aby se tihle umělci s takovou pílí a nadšením obírali mými slovy. Od té doby zvlášť silně věřím, že jeden člověk nic nedokáže a že ty staré pohádky mají pravdu. Vždycky musíš mít někoho ku pomoci. Někoho bez falše, dlouhého, širokého a bystrozrakého, upřímné duše, které se ti zjeví v podobě dobrých víl, jindy na sebe vezmou vzhled krásné pany, což je teprve výhra. Zkrátka někoho, v kom je hodně bezelstné lásky a vůle nenechat tě na holičkách.
0: Herci byli zpočátku nad textem nejistí. Vlasta Fabianová popsala rozpaky, které zavládly po prvním čtení. Herci si potají šuškali, že to není žádný dialog, ale pásmo paralelních monologů, každý pes je na ves, já o voze, on o koze. Co s tím? Lidi jakoby tam neslyšeli jeden druhého. Teprve postupně herci postavám porozuměli a vzali je za své. Věra Mixová a redaktor Morák, Vlasta Fabianová a Karel Heger.
4: Fréda, Fréda, Fréda. To je strašné.
6: Velkovýroba selanek.
4: Vyprahlý pahorek, pamatuješ? Vyprahlý pahorek vzdouvá se potokem slziček. Mezi ně položíš hlavu a bělonký... Fredo, prosím tě, je to možné, že už je to 25 let? A zrovna tady to bylo a pak nic. 23 let nic. Až zase předloni. A zase tak studentsky. No to ještě byly ty doby, viď?
7: A o čem mám s takovými lidmi mluvit?
4: Bělonký nebo běloučký? Fredo. No tak, vždycky ti záleželo na každém slovíčku. Běloučký, viď? Počkej, já si vzpomenu. Běloučký malíček zasvítí v slzičkách pro moje polibky něžné, než srp ty slzičky s ostatní trávou sežne. Fredo, znáš to? No znáš to, to je přece od tebe. To jsi mi napsal tehdy tady v písečce.
7: Věrko, přestaň.
4: Mám ještě schovanou.
7: Přestaň.
4: S tou vylisovanou slzičkou Panny Marie. Ani ten malíček si mě tehdy nepolíbil. Měl jsi strach? Víď? Já jsem tak strašně šťastná, že tě tady mám.
7: Ale Věrko, přestaň pořád. Běloučky a bělounky a běloučky. Co to? To je snad jedno, ne? No. A to dnes napíše 20letý chlapec. Dnes je v básních buď špína z ulice, nebo z postele, nebo opožděné kladivo, které tluče do papírové kovadliny. Básník, co pak dnes tu může mít nějaký básník?
0: Všechny složky inscenace byly detailně promyšlené, navzájem provázané, nic nebylo náhodné, nic nevybočovalo. Scénograf Josef Svoboda.
5: Rád na ty časy kolem srpnové neděle vzpomínám. Bylo to pro mne po divadle 5. května nejhezčí období. Tehdy se totiž dělalo divadlo programově. Vědomně se postupovalo od premiéry k premiéře a něco se hledalo. O něco skutečně šlo. Pamatuju se, že nad srpnovou nedělí jsme se s Krejčou scházeli už tehdy, když se teprve dramaturgicky připravovala. To znamená, že výtvarník byl informován, zainteresován pro hru předem, měl delší čas na přípravu. Pro mne je důležité začít hru, nechat v sobě uzrávat představu o výtvarném řešení. Byla to naše první společná práce s Krejčou. A podařila-li se, pak asi hlavně proto, že jsme se daný úkol snažili vyřešit principiálně. Nehledali jsme jen zajímavou scénu. Chtěli jsme především vystihnout atmosféru hry. Ještě předtím, než jsem se pracovně setkal s Krejčou, měl jsem vždy pocit, že by naše spolupráce mohla někam vést. Krejča totiž velmi jasně formuluje, vyjadřuje se velmi přesně, nic nešumluje, říká své myšlenky jasně jak na jevišti, tak v teoretických úvahách. A já jako architekt mám taky rád jasný lapidární tvar, který nic nepředstírá. A ještě něco. Už při srpnové neděli jsme dbali, aby scéna vždy měla proporci člověka. Je to jakýsi renesanční princip. Shodli jsme se v tom, že nepoužíváme iluzivní zkratky, že prostě člověk a jeho velikost, jeho modul, je nám základním rozměrem při každé inscenaci, pro Krejču filozoficky a pro mne architektonicky. Z rozměru člověka vyvozuju všechny rozměry scény, a snažím se, aby herci byla naprosto přirozená. Do nárysů v přesném měřítku si vždycky zakreslujeme figury, abychom viděli, v jaké relaci je herec k architektuře scény. Herec pak není architekturou utlačován, naopak. Počítá se s ním zcela důsledně.
0: Většina vzpomínek, ze kterých citujeme, vznikla z podnětu dramaturga Karla Krause. Ten v roce 1965 připravoval další, už několikáté vydání hry a chtěl ho doplnit právě výpověďmi tvůrců. Sám napsal rozsáhlý esej o hře a jejím zrodu a o celkovém směřování činohry Národního divadla za Krejčova vedení. V divadelním archivu jsou uchovány originály těchto vzpomínek, psané buď strojem, s překlepy a opravami tuškou, nebo dokonce jen ručně. Srpnová neděle vyšla knižně několikrát, naposledy v roce 2011. I to dokazuje její mimořádnost. Není to text pro okamžik, pro jeden večer, text, na který se brzo zapomene. Karel Häger, představitel Alfréda Moráka.
5: Morák není úloha snadná. Já ho dostal v době, kdy jsem měl na repertoáru povětšině záporné postavy. Postavy, s nimiž jsem musel bojovat, aby se nestaly schématickými. I Morák při prvním pohledu byl takovou rolí a tak by se také dal hrát. Jenže František Hrubín, křehký lyrik přicházející se na jeviště vyspovídat z celé řady složitých otázek onoho času, ho myslím cítil také hlouběji, nežli se to vůbec dalo vypsat. A já se domníval, že jsem asi trochu uhádl, jak ho myslil, jak si ho vybolel a jak by měl v živé formě vypadat. Morák nebyla jen postava odlitá podle negativních modelů, kterých bylo všude k dispozici dost. Bylo v něm více. Byl, alespoň pro mne a myslím i v duchu autorově, postavou mnohovrstevnatou. A ke každé té vrstvě se dostat znamenalo opravdu hluboce se k ní promýšlet. Proto Morák, nežli jsem ho domyslil a dožil do konečného tvaru, si vyžádal hodně času. Mám dojem, že i před očima Františka Hrubína rostl a měnil se z napsaného, dohraného dosti podstatně. Alespoň tak soudím podle lístků, podle pohledů, kterými ho sledoval z temného hlediště na zkouškách, kterých se účastňoval opravdu přepilně.
0: Bohuš Záhorský s Jiřinou Šejbalovou vytvořili přesnou studii zapšklých maloměšťáků. Bohuš Záhorský.
5: Při vzpomínce na srpnovou neděli se mi vybavuje strohá zkušebna s velikým širokým stolem, u kterého to všechno začalo. První přečtení, setkání s něčím novým. Jistě jsme v té chvíli cítili všichni stejně s režisérem Krejčou, že jenom novým způsobem práce dojdeme k cíli. Postavit před diváka celé pravdivé životy a celá dramata lidí a lidiček na příběhu jedné neděle na břehu rybníka. Ta první fáze zkoušek byla spíše úsilím stát se nepopsaným listem než vlastní tvůrčí prací. Ale každodenní přítomnost Hrubínova na zkouškách a připravenost Krejčova dali pak předpoklady k vytvoření zcela zvláštní a výjimečné atmosféry tvůrčího bezprostředně společného hledání autora, režiséra, herce. Na jedné pozdější zkoušce v holém sále na holých praktikáblech se ozvalo při výstupu cukráře Vacha hlasité spontánní zasmání režiséra Krejči a autora Hrubína. Takový smích je veliká věc. Je to cenná mince, kterou přijímá herec za to, že se třeba jenom na okamžik dotkl pravdy. Je to krásný pocit. I když se jako člověk s Vachem nestotožňuji, jako herec jsem přece jenom měl toho nešťastného a směšného cukráře Vacha rád. A rád na něho vzpomínám.
0: V malých rolích venkovských děvčat a chlapců vystupovali studenti DAMU. Byla mezi nimi i Libuše Švormová.
8: Musím říct, že jsem byla strašně ráda, že na srpnovou neděli můžu zavzpomínat, protože ač to zní po, já nevím, kolik jsem let u divadla, zvláštně, tak je to doposud jedno z mých představení, které na mě zapůsobilo nejvíc, když jsem od té doby i jako divák, i jako herečka viděla spoustu představení. Já bych to chtěla začít tím, že my jsme tam fungovali trošku díky paní profesorce Fabiánové, u které jsem studovala na DAMU, a ona nás tam vzala jako takovou tu vesnickou mládež v srpnové neděli. Nebyly to doslova role, byly to taková jako trošku komparsa, ale bylo to strašně příjemné. Hlavně, že jsme byli přítomni tomu zkoušení. To bylo úžasné. Už to, že na všechny zkoušky chodil František Hrubín, a to ne jako autor, který by snad kontroloval, jestli mu to všecko správně říkají, co napsal, nýbrž jako takový trošku úžaslý divák, který sledoval tu jinou můzu, než byla ta jeho, že jo. Takže opravdu jako pokorný divák se na to díval a byl tam přítomen a bylo to strašně od něj takový milý. Od té doby jsem na něj měla všechny ty nejlepší a od té doby jsem taky četla víc potom jeho básně a dokonce dodnes některý miluju, takže je i říkám na spaměť. No tak to byla první věc. Druhá věc byla to obsazení. To bylo úžasné. Tam ty dvojice byly tak dohromady dané, pan Bohuš Záhorský s paní Šejbalovou, ten nejstarší pár, Vlasta Fabiánová s panem Hegrem. Já jsem s ním teda naštěstí měla už jakousi zkušenost, protože jsem s ním točila jednou, on hrál mého otce ve filmu Jarní povětří, ale tam hrál úplně jinou roli, než on většinou hrával. A potom mladí, tedy Luděk Munzar a Marie Tomášová, no a pak jsme byli teda my. A když ještě to všechno potom, co jsme naskoušeli, dotvořili takový lidé jako architekt Svoboda, to byla tak něco nádherného, ta scéna, kdy paprsky slunce prosvěcovaly tedy v projekci korunami stromů, pableskovaly na ten rybník. Takže vznikla taková nálada, která může být jenom na divadle. To ve filmu pak Srpnová neděle byla taky sfilmovaná, že jo? Ale to byla reálný rybník, reálná krajina a nepůsobilo to zdaleka tak jako na tom divadle. A hudba Trojanova, nádherná. No a když se všechno to hledalo dohromady, tak vzniklo představení, které opravdu, jak jsem říkala, bylo jedním z mých největších divadelních zážitků.
0: Jak si vzpomínáte na Otomara Krejču?
8: Otomar Krejča byl skvělý režisér. Já jsem ho milovala i jako herce. Mně se strašně líbil třeba ve Vyšším principu a takový ty role, který on hrál. Ale jako režisér to byla pro mě tehdy událost. Bohužel taky první a poslední. Já už jsem s ním potom nedělala, protože jsem hned po absolutoriu DAMU šla do Pardubic a on potom z Národního divadla byl odejít, že jo, pak dělal v divadle Zabranou a tak. Ale jo, teď jsem si vzpomněla ještě, že kromě nás, děvčat, který jsme alternovali, já jsem tam byla s Aglájou Morávkovou, taková ta dvojička, a potom Naděnka Prchalová, Vicenová, tehdy Prchalová, a Ema Černá. A tak ty dělali premiéru a my jsme potom alternovali s nima. Měli jsme krátké šortky a museli jsme si natírat celý nohy, aby jsme vypadali jako opálený. Tak jsme chodili do Stavovského divadla o hodně dřív a tak. No, prostě to byly zážitky pro nás tehdy. A to zkoušení probíhalo úžasně. Krejča třeba Záhorskýmu a paní Šejbalové od začátku říkali, je to výborný, je to vynikající, vy jste prostě pro tyhle role zrození, dělejte to tak, jak to děláte, je to úžasný. S Vlastou Fabiánovou a Hegrem postával ve třech, nikdy neveřejně, že by jim něco jako před námi říkal a třeba jsme zaslechli, že tomu Karlovi říká, víš, v tom druhém jednání bys měl ubrat tam nebo přidat tamto. To byla druhá dvojice. Třetí na tehdy mladičkého Luďka Munzera volal. Hele, ty si tu hru taky někdy přečti. Já vím, že jsi samý filmování, ale prosím tě, tak se na to podívej trošku, jo? A nás, co jsme byli ta vesnická mládež, tak nás vzal za ruku, dovedl nás na určité místo a řekl, tady stůj a tamhle se dívej. Takže to byla taková škola trošku pro nás taky, jak se asi má správně režírovat a jak se má režisér k hercům chovat. A to jsem všecko samozřejmě postřehla a pochopila až daleko později, když jsem pracovala sama na rolích a s různými režiséry, tu lepšími, tu horšími. Ale musím říct, že s Krejčou bych bývala teda dělala nejraději víc, to jo, protože to byl režisér skvělý. Premiéru jsem tedy skutečně viděla, protože tu premiéru hrála ta druhá dvojice. Už z toho důvodu, nemůžu říct, jestli, že byli lepší nebo horší, to tam ani tak o to nešlo v těch roličkách, ale oni vypadali, ty dvě děvčata, opravdu tak jako byli takový korpulentnější. My jsme byli s Aglajou Morávkovou tehdy, já jsem vážila asi 55 kilo a byli jsme tak jako dohromady jedna ženská. Kdežto ty dvě holky, ta Ema Černá a ta Naďa, vypadaly takový trošku jako opravdu jako víc venkovský děvčata, tak to bylo prima. Jo, pak tam hrál taky Lukavský skvěl roli takového člověka, který sleduje pořád nějak hvězdy a prostě, no, úžasně to dělal, úžasně. No a s námi tam hrál taky Tříska tehdy, taky venkovského chlapce a ten tam něco měl říkat a Krejča mu řekl, hele, jestli to řekneš dobře, tak já tě vemu do Národního. A taky to splnil. Takže Honza Tříska šel potom hned po absolutoriu do Národního divadla. A to zkoušení bylo vlastně pro nás strašně zábavný, zajímavý. My jsme tam chodili radši než do školy, protože jsme to sledovali. No a já jsem to vlastně tedy skutečně viděla jako premiéru, protože jsme hráli až snad, já nevím, druhý den první reprízu, nebo to už si nepamatuju. A já jsem teda byla okouzlena. Já jsem teprve to vlastně viděla celku, že jo, jistou, jak říkám, přenádhernou svobodovou scénou. A musím říct, že už na té premiéře měli aplaus herci, jako byl Bohuš Záhorský třeba, který vystupoval tam nezapomenutelně pro mě z propadliště s takovou ne, ne, ne. A teď všichni čekali, co bude. A on říkal, to se nedalo ukrojit, protože šli z nějakého oběda. Prostě. A on tomu dal takovou dramatičnost, že lidi čekali, Bůh ví, co se nestane. Jo, paní Šejbalová byla taky úžasná. Ona jako bytost byla štíhlá, měla velice štíhlé nohy. A ona říkala, mně by se na tuhle tu bábu hodilo, kdyby ona měla takový tlustší nohy. A skutečně neváhala, nechala si udělat z molitanu takové na zip, takové tlusté nohy, ty si oblékala na každé představení, zapínala a přesto teprve brala kosty. Byla ochotna pro tu roli opravdu udělat i takovýhle vnějškový věci a jinak byla taky nádherná, když říkala, bolí mě hlava a ten Záhorský zase říkal, nebolí! No bylo to pro mě, to byl zážitek. Dodnes je. Já jsem pak ještě několikrát se Plnou neděli viděla. Ona se samozřejmě ještě hrála. Ale to už nebylo zdaleka ono. Já už jsem to snad ani tak nějak moc nechtěla vidět jinak.
0: A jak vás přijali ty herci, to byly tehdy hlavní hvězdy Národního divadla?
8: Úžasně. Oni byli rádi, že tam taky zase zavanulo trochu toho mládí, že jo. Nepoučovali nás, to ne, to vůbec ne, ale byli strašně kolegiální a takový. No tak s paní Vlastičkou Fabianou jsem se samozřejmě stýkala jinak, protože nás učila a byla na nás tedy zejména na děvčata, byla velmi přísná, to byla přísná profesorka, ale skvělá, no, ta mě naučila všecko, co snad, jestli něco umím, tak asi vodní. A jinak s Luďkem Munzarem, no tak on byl na škole na domu asi o dva ručníky vejš než já, takže jsem to brala, takže jsme trošku jako kolegové. On měl samozřejmě to štěstí, že byl v takovémhle divadle. Taky strašně ráda vzpomínám díky tomu na Stavovské divadlo, protože tam se to hrálo a já jsem vždycky obdivovala všechny ty herce, tam se chodilo na jeviště po takových točitých schodech dolů a to už někteří nebyli zrovna mladí a to všecko oni absolvovali s takovou grácí a s takovou noblesou, nikdy si na nic nestěžovali a myslím si, že se jim to taky líbilo, to zkoušení, že byli rádi, že to dělají. Mařenka Tomášová byla překrásná, zvláštní, měla takovou tichou nějakou noblesu v sobě a tuhle roli, která měla být taková trošku přidrzlá, tak tu hrála výborně, ale jinak ona nebyla taková, ona byla taková broucí, tichá a dodnes mě strašně mrzí, že ona brzy přestala hrát. A ta Mařenka už nikde nebyla k vidění a to je mě líto, protože ona se mě velmi líbila jako herečka.
0: Závěr prvního dějství. Zuzka Marie Tomášová, Morák Karel Häger, Jirka Luděk Munzar.
9: Ale já jim stejně nerozumím. Strýček jenom o silnicích a teta, že si vzala inženýra a ne nějakého cestáře, že ji nikam nebere. Karioka, to byl nějaký tanec, že jo? To spolu za mlada tancovali. Ne, ona má pravdu, on má pravdu a nakonec se do sebe pustí.
7: Mixa je výtečný člověk.
9: Je. A jednou bude třeba Péťa bez táty.
7: Víte, že jsem přijel, abych je dal dohromady?
9: Je. No to by bylo od vás hezké.
7: Že? Chci jim pomoci.
9: A stejně to udělám. A zase bude kravál, až se to dozví. Už jsem si to včera večer vyjednala, strýček mi to dovolil.
7: Co pak?
9: Zítra nepojedu, zůstanu tu ještě týden. A. Budu bydlet u Saně.
7: To je jako v pohádce.
9: V dolejší hospodě. Ušetřila jsem si, dávala jsem hodiny. No. A proč bych nemohla, jsem už měsíc plnoletá.
7: A neumíte si poradit ani s vlasy.
9: Ale umím.
7: Vy, děvčata, si neumíte poradit ani s účesem. Ten váš ohon nebo Hamlet není ani ohon, ani Hamlet. Proto, co je mezi tím, proto nemáte jméno. Ani ohon, ani Hamlet.
9: Ale měla jsem jí to přece jenom říct.
7: Ta vaše anarchie v účesu je výrazem nějaké jiné anarchie. Ovšem, ta je lokalizována, že? A ten účes je jejím jediným květem.
10: Zuzko! Zuzanko! Yeah. To jsem nevěděl, že opisuješ románky.
9: Cože?
10: Kdyby zbejvala řekla mě, abych ti nasypal do péra řečiček.
9: Jaký románky?
10: No, je to tam samé mrazení v zádech a třesení v kolenu. Paninka to teď dává k lepšímu na parketu. Vezmeš si mě, ptal se jí, Zuzko.
9: Pitomče!
0: Marie Tomášová žije dnes v Ústraní. Ale v době, kdy působila v Národním divadle a později v divadle Za branou, byla slavná a obdivovaná, známá i z filmu. Stačí připomenout její Julii, Ofélii, Čechovovi hrdinky, postavy z her Josefa Topola. Všechnu tu tvořivou inspirativní práci přerušilo za normalizace zrušení divadla Za branou a zákaz vystupování. Ale to už je jiný příběh, na který by se také nemělo zapomenout. O roli Zuzky Marie Tomášová napsala.
11: Jsem moc ráda, že jsem v srpnové neděli mohla hrát. Líbila se mi hra i ta Zuzka, kterou jsem hrála. A celé to pro mne bylo živé a možné. Na jednu zkoušku se díval Miloš Nedbal a po konci, když se o hře mluvilo, opakoval před námi poslední větu ze hry a už je vlastně zejtra. Vyslovil to s takovým pochopením a zalíbením, že i já jsem pochopila, že to neznamená jen to, že už je pondělí. A od té doby je mi všelijak, když si pomyslím, že třeba v přítomné chvíli nosíme v sobě to, co se stane později. Já jsem si to aspoň vyložila ještě takhle. Ale docela jistě s námi zůstává to, co se už stalo. A tak se mnou zůstane všechno, co počalo tím, že František Hrubín napsal Srpnovou neděli.
0: Roli Míly alternovala s Libuší Švormovou Naděžda Prchalová Vicenová. Jak to tenkrát začalo?
12: Nás přišel oslovit nějaký asistent režie, myslím, že se jmenoval Jára. A samozřejmě, že nám to udělalo náramnou radost. My jsme byli ve třetím ročníku s Emou Černou a náš profesor byl Radovan Lukavský. Takže jsme byli šťastní, že budeme zkoušet s ním a samozřejmě s panem Krejčou, na který jsme se dívali vždycky jak na bohy. Radovan Lukavský mě osobně jednou řekl: Prchalová, neberte tu divadlo jako bohoslužbu, to byste se nikam nedostala. A vím, že teda to mě docela nerozesmálo, ale já jsem to brala vždycky jako bohoslužbu. No a pak jsme samozřejmě chodili na zkoušky, jakmile jsme mohli, tak jsme tam byli, seděli jsme poslušně. Obdivovali jsme paní Fabianovou a pana Hegera. A pan Heger nám vždycky říkal, protože jsme kouřili. A říkal: děvčata, vemte si radši čikuládu a nekuřte. To bylo taky takový pěkný. No a samozřejmě to bylo nádherný v tom divadle, Tylově divadle se to hrálo. No. A samozřejmě ještě jsme si navíc mysleli, protože jsme to alternovali s Libou Švormovou a myslím, že to hrála Aglaja Morávková, která potom emigrovala. A mysleli jsme si, tedy aspoň já jsem si myslela, protože jsem byla hlupačka, že to hrajeme líp než oni. A pak tam bylo ještě krásný, protože jsme zpívali tu písničku Dívá se dolů z nebe, teď nemůžu já zpívat vůbec, ale tak to bylo taky hrozně fajn. A bylo to veselý, protože i s tím sborem pěveckým a s těma statistama jsme se kamarádili. No, bylo to nádherný, co vám budu povídat. No, všichni byli nesmírně příjemní. Pan Záhorský, paní Šejbalová, paní Fabiánová samozřejmě. No, Luďa Munzár, to taky byl drahoušek náš, miláček. A Mařenka Tomášová.
9: A teď tady máte ten lísteček od Františka Hrubína.
12: Od Františka Hrubína, to jo. To mě strašně potěšilo. Co mi to tam napsal? Milá slečno, no jo, to jsem byla ještě slečna, už je to, že já to nemůžu přečíst, že jako...
9: Tak já to přečtu.
12: To vy.
9: Milá slečno, už za to, že jste tak hezká, ano, vám musím poděkovat a též za to, jak hezky jste hrál. Váš F. Hrubín. No 25. dubna 58. Tak pane, je to přímo v den premiéry.
12: No to je asi, no.
9: Takovej malej lísteček, malé obáčičce.
12: No tak schovávám si to tady jak modlitbičku. A fotografii a kousek kytičky, to byla narciska, my jsme dostávali všichni a no, bylo to nádherný.
9: Mohli bychom se možná podívat tady na ty vaše fotografie. Tady třeba je moc krásná fotografie, kde pan je i celá scéna.
12: Scéna, ano. No to bylo nádherný taky, jak prostorný a vždycky jsme tam přilítli ten sbor zpívající nebo dívá se dolů z nebe a ještě vlastně s námi ten kompars taky a paní Šejbalová, tu jsem obdivovala, protože ona měla na nohách takový gumový návleky na lítkách, aby měla ty nohy tlustý, silný a musela v tom dost trpět asi. A pan Záhorský, ten byl taky tak skvělej, bože. To se mě, teda ten dialog jejich se mi vždycky líbil velice moc, no, těch dvou.
9: Tady je taky paní Šejbalová a pan Munzar.
12: No jo.
9: Tak
12: no,
9: ten už tehdy byl ale hvězda v tom Národním divadle.
12: No pro nás byl zcela určitě. Já si pamatuju, když se hrál Romeo a Julie pod vedením teda Krejči, tak si úplně přesně pamatuju, myslím, že hrál Merkúča a když přišli na jeviště, tak to vedro tam bylo vytvořené tak fantasticky. Prostě to, já jsem měla pocit, že mi je horko prostě v tom divadle. A do dneška na to vzpomínám.
0: Romeo a Julie, to byla o něco později další výrazná inscenace Otomara Krejči. Překlad byl dílem Josefa Topola, v titulních rolích Marie Tomášová a Jan Tříska. Hudbu k Srpnové neděli složil Václav Trojan a stalo se něco neočekávaného. Písnička, kterou si mladí ve hře prospěvují, se stala hitem, tehdy se říkalo šlágrem, sezóny. Z jeviště se dostala na plesy a taneční čaje, na gramofonové desky, do rozhlasu. V podání tehdy ohromně populární Ivety Simonové ji bylo slyšet všude. O Trojanově hudbě mluvil Hrubín v pořadu Sám doma s hudbou v roce 1965.
13: Jsou i skladby, s nimiž mě pojí ještě jiné pouto. Jsou to především ty, kterými doprovodil Václav Trojan mou první hru Srpnová neděle. Vidím dosud Trojana, jak na piano hraje pohřební pochod a říká, ten si dáme zahrát. Usmívá se přitom. Byli jsme tehdy poměrně mladí, kolem padesátky. Dnes už bych se to skoro bál slyšet. Trojanova hudba je tak vzácně česká a pro mě tak srozumitelná, asi proto, že máme podobné zážitky z dětství. Oba jsme vyrostli na venku, jsme venkovští hoši. I ta jeho ramba, Bílý měsíc ze Srpnové neděle, je ramba opravdu česká. V ní není exotického nic. Než si tu rambu pustím, ještě se vrátím ke křídlovce. Je to nástroj, který má opravdu křídla a slunečné a hvězdné lesky. A Trojan má křídlovku stejně rád jako já.

0: Vlasta Fabianová textu nejdřív nedůvěřovala, ale nakonec patřila Věra Mixová k jejím nejúspěšnějším a také nejoblíbenějším rolím.
1: Dotáhli jsme hru k premiéře v plné pohodě a ve vědomí, že konec snad korunuje dílo. Nikdy v životě jsem nezažila zkouškové období jediné hry v takových dimenzích jako tady. Od rozčarování a skepse až k radostnému vědomí, že se podařila dobrá věc. Karel Kraus, Otomar Krejča, ale také kongeniální scénograf Josef Svoboda a ovšem Václav Trojan, který dokreslil atmosféru srpnového dne sugestivní muzikou, ti všichni dostali za svou víru, že dělají dobré dílo, plnou satisfakci. Premiérové obecenstvo pochopilo hru 100%. Ač tvar hry popíral vžitou dramatickou konvenci, nikomu to nevadilo. Chtěli jsme, aby se František Hrubín přišel poděkovat za vřelý aplaus s námi na jeviště. Marně jsme ho přesvědčovali. Povolil, až když lidé nechtěli bez jeho vystoupení na scénu odejít domů.
0: Poštmistra, trochu naivního idealistu,

0: zapsal si ten můj návrh a přijal to. Když to potom vyšlo knižně a já viděl, že tam mám těch svých 7 řádků, tak jsem si říkal, no prosím, já jsem vlastně spoluautor.
1: O které řádky se jedná, nevíme. Možná v některém dialogu poštmistra s paní Mixovou.
2: Proč jedete tak najednou?
3: Vy taky, pane poštmistře.
2: Bude se nám stýskat.
3: Vy v tom taky něco vidíte, že odjíždím? Najednou. Vždycky se přece odjíždí najednou.
2: Taky jste přijeli. Tak najednou. To není náhoda, že jste si sedli na oběd zrovna do toho kouta, co sedám já.
3: Ale to, že tam ještě zbyla 2 místa, na ta si za 2 dny přisedli Vachovi, to je náhoda, pane poštmistře. Nešťastná náhoda.
2: Podzim. A tady bývá hezký podzim, jen jak začnou mlhyt. Je před námi celý rok.
3: Před námi? Proč neřeknete přede mnou?
2: Máte pravdu, přede mnou. Celý dlouhý rok.
3: Geofyzikální.
2: Nesmějte se mi.
3: Ne. Čím byste se tady taky bavil? Já vás chápu. To mají lidé horší koníčky. Flamoval jste někdy?
2: No, někdy.
3: Ale pořádně.
2: Trochu, jako mladší.
3: Mně je dnes jako po flámu. Kdyby aspoň pršelo, nebylo nic vidět.
2: Už se napršelo dost.
3: Proč zrovna neprší dnes?
2: Počasí nejde předpovídat, když vznikne na slunci erupce.
3: Vy ze mě ještě uděláte meteorologa.
2: Ano, proč ne? Proč byste nemohla?
3: Zítra mě ta vaše meteorologie nebude nic platná, touhle dobou budu v Praze.
2: Vzpomenete si na nás aspoň?
3: Pane poštmistře, proč vy o sobě pořád mluvíte v množném čísle? To víte, že budu vzpomínat. Je tu báječně. Mám okno zrovna na rybník.
1: Srpnová neděle stála na počátku nové éry Národního divadla a Českého divadla vůbec. Na archivním snímku mluví Krejča o celém tehdejším směřování činohry, které dalo impuls i dalším divadlům a tvůrcům.
4: To bylo v roce 56, kdy jsme zahájili, jak to vidím dnes, s takovou slepou a sebeničivou odvahou přestavbu činohry Národního divadla. Tehdy bylo naší ctižádostí počeštit jak v repertuáru, tak v inscenačním slohu tuto meku, často macešskou meku českého divadelnictví. Počeštit a znárodnit. Učinit činohru Národního divadla výrazem domácí národní divadelní kultury. A viděli jsme, že tenhle počin není možný bez domácího dramatu, protože divadlo žije z básně. Podobně jako dramatická báseň je živa zase zpětně z divadla. A tak z těchto tendencí došlo k Hrubínovi, k Topolovi, Kunderovi, Pavlíčkovi, k celé té vlně nového současného dramatu. A tehdy dramaturg Kraus byl přesvědčen, že to, co jsme uvnitř velmi upřímně pokládali za srdce a za mozek naší činnosti, to je domácí nový repertoár, že by to měl na jevišti uskutečňovat šéf činohry. A tak jsem se z nouze, anebo z nutnosti jít příkladem vstříc a nevyhýbat se té největší odpovědnosti, tak jsem se vlastně z nezbytnosti stal režisérem. A ten přelom ve slohu činohry Národního divadla byl, jak dnes vidím, hlubší, než jsme si tehdy odvážili připustit.
1: Nové české divadlo mělo včera svůj pamětihodný večer, napsal bezprostředně po premiéře divadelní kritik a teoretik Jan Kopecký. Pozitivně, v mnoha případech dokonce nadšeně, hodnotili inscenaci i další kritici. Pro divadelníky to byla velká inspirace. A diváci? Za všechny scenáristka a dramaturgyně Jana Knitlová.
5: To jsem se zrovna před těmi, já nevím kolika lety, připravovala na druhý kolo zkoušek na Damu. A tak jsem vymetala jedno divadlo za druhým. A představení Srpnový neděle, který bylo vlastně hodně brzy po premiéře, tak to samozřejmě jsem si nemohla nechat ujít. I když jsem od toho

0: Nějak nic moc jako nečekala, jenom že teda samozřejmě ty zkoušky to jistě budu potřebovat. No ale byl to teda úžasný zážitek. To jsem si prostě vůbec neuměla představit. Mělo to obrovskou atmosféru, která nějak mi vlastně k tomu Národnímu divadlu ani moc nešla. Jo? Já jsem zase tam tolik moc nechodila. Že? Ale pořád si vzpomínám, jak přichází paní Vlasta Fabianová v nádherných letních šatech modelových a prostírá si na šikmu tmavou, si prostírá ručník a sedá nebo ulehá na něj. A já jsem se nejdřív říkal, to je nějaký divný. A jsem říkal, ne, jsme venku. Tak to byla kombinace náznaků a přitom vlastně taky reálu, samozřejmě. Jo. Pak jsem si uvědomila, že vlastně i ta hra byla takhle psaná. Že tam třeba je dvojice těch vachů, to byly takový, ale opravdu maloměšťáci. Typický úplně, ale já jsem takový lidi neznala vůbec, protože naši se seznámili ve skautu a my jsme byli úplně jiná rodina a ani se s nikým nestýkali takový. Ale to bylo právě v tom detailu, to bylo tak obrovsky věrohodný, zajímavý a zábavný, že jsem si říkala, no jasně, takovýhle lidi jsou, pak jsem zjistila, že jich je hodně. Ale oni byli úplně jako v takovém úvozu hlubokým, ze kterého se nemůžou dostat, ale to, co tam v dialogu, ale i herecky, pan Záhorský a Jiřina Šejbalová, že prováděli s tím, no tak to bylo něco fascinujícího. Byli současně protivní a současně to bylo k sežrání. No a k tomu potom se připojil Karel Heger, který potom nakonec se ukazovalo, že vlastně do toho padá taky. Do toho, len toho. Jenomže to bylo na trošku jiný úrovni, ale tím hůř. Mě ohromně zaujala hudba, která se mě nejdřív vůbec nelíbila, protože přece jenom mě bylo 16,5. A už v tanečních jsme tancovali rock and roll, rock around the clock, zpívala Iveta Simenová, i když česky teda samozřejmě tehdy, ale přece jenom to bylo něco jiného. A pak jsem si říkala, no jasně, to je prostě jiná generace. A tam hudba Václava Trojana, pak jsem si tu písničku Měsíc bílý, že to jsem si zpívala velmi často. Všecko to prostě šlo krásně k sobě. A já jsem od tam tady odcházela opravdu naprosto okouzlená. A teprve potom, ale když jsem si to tak dávala dohromady a když jsem to viděla po druhý a myslím, že i po třetí. A to už mě vzali na tu školu a to už jako jsem byla trošku poučena. Takže tam jsem si teprve uvědomila, že to, co jsem jen tak cítila, že to naprosto zvláštní, všechny ty postavy byly velmi věrohodné v té absolutní autenticitě, ale právě tím to potom šlo do toho obecného. A musím říct, že ty zážitky z toho představení nebo z těch představení Srpnové neděle jsou vlastně ve mně pořád.
1: Není snad i v tomhle kouzlo divadla? I bez technických záznamů představení v mysli diváků přetrvává a působí ještě po letech.
2: Kolik pak to máme hodin? No, a už je vlastně zítra.

0: pořadu Neobyčejný příběh obyčejné neděle, který připravila Jarmila Konrádová v roce 2023. Hovořila Libuše Švormová, Libor Vacek a Vladimíra Bezdíčková četli ukázky ze vzpomínek Františka Hrubína, Josefa Svobody, Vlasty Fabianové, Karla Hegera, Bohuše Záhorského, Radovana Lukavského, Marie Tomášové a Otomara Krejči. Rozhlasovou dramatizaci srpnové neděle Františka Hrubína poslouchejte na vltavském webu ještě v následujících 4 týdnech. Poklid předchozího na opačnou stranu převrátí píseň z filmu Rub a líc Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce a Jana Vericha. Hej Rub, na cestu do Zlína.
1: Hej Rub, hej Rub!

0: Nemít chleba, nemít práci, živořit jak darebáci, to přec nikam nevede.
1: Sám si nikdo neví rady, dejme hlavy dohromady, snad se nám to povede.
0: Dvě holí ruce nám krize výjdou zaváže,
1: ale 20 000 rukou hravě dokáže,
0: že když nás krize vypekla, že si pomůžeme z pekla,
1: každý jak to dokáže.
2: Hej, rup,
1: peklo nebude, ráj se vrací,
2: hej, rup,
0: s námi kdo

0: Víkendová příloha.
1: Při vyslovení jména Tomáš Baťa většině z nás vytanou na mysli boty a jejich velkovýroba. Ostatně Baťův Zlín byl v první polovině 20. století hospodářským a sociálním fenoménem. Petr Slinták ale navštívil místa spojená se sférou duchovní i s odkazem a úctou k zemřelému podnikateli. V následující rozhlasové kompozici podnikneme 4 výpravy do míst spojených s působením a takzvaně druhým životem Tomáše Bati. Začneme v Otrokovicích, které svého času nesly jméno Baťov. Tamní kontext přiblíží zlínský historik Zdeněk Pokluda.

V době Marie Terezie se hrabata z Rotalu rozhodli, že už to sídlo nepotřebují, protože měli zámek na Pajedlích, zbořili ten zámek a místo něho postavili velkou rozměrnou sýpku, která sloužila k ukládání obilí. Nezbořili však všechno. Zůstalo tady z té tvrze, z toho zámku, zůstalo sklepení. A v jedné zprávě z roku 1767 nebo tak nějak je napsáno, že jsou to velké vinné sklepy. Tehdy tady existovala ta sýpka, existoval ten hospodářský dvůr, celý ten areál celkem setrvával a ta sýpka zůstala za války a po válce v takovém, řekněme, už zhoršeném stavu. A ještě v jednom momentě svítla naděje, že tato historická budova by mohla mít zajímavé využití. Po roce 1945 zlínský baťovský architekt František Gahura projevil úmysl přestavět v kostel. Je velká škoda, že se tohle nepodařilo. Nepodařilo se to proto, že v roce 1948 přišel komunistický režim, který zásadně nepodporoval budování kostelu. No a tady můžeme skočit do současnosti. Ten sklep té sýpky se dochoval a je dodneška k nalezení. No a nachází se v místě, na kterém funguje restaurace Sýpka. Je to skrytý vzkaz historie. Otrokovjané by to měli vědět, že jejich město má tady v tom sklepení, v té sýpce, má vlastně historickou kotvu, která velice zajímavým způsobem dokresluje dějiny tohoto místa.

0: Návštěvu moravských Otrokovic jsem s historikem Zdeňkem Pokludou započal zastávkou na nejstarších místech spjatých s historií této druhdy malé obce. Nebylo možno minout lokalitu, kde stával otrokovický zámeček, později přestavěný na hospodářský dvůr. Jak jsme ovšem slyšeli, z této otrokovické minulosti nezbylo mnoho. Dnešní Otrokovice vyrostly především na základě novodobých událostí spjatých s působením firmy Baťa a jejího invenčního zakladatele. Bez strategických úvah a rázných rozhodnutí Tomáše Bati by se někdejší zemědělská ves zřejmě nestala průmyslovým městem, kam za prací ze širokého okolí dojíždí tisíce zaměstnanců. Základ rychlému rozvoji místa dala rozsáhlá baťovská výstavba, realizovaná ve 30. letech v lokalitě zvané Bahňák. Jak to na území Otrokovic a jejich blízkém okolí vypadalo na začátku 20. století a po příchodu baťovských plánovačů, opět přibližuje historik Zdeněk Pokluda.
1: Tady byl terén močálovitý, zarostlý trávou nebo nějakou vegetací a byl to majetek velkostatku na Pajedla. Takže několik stovek hektarů, které Tomáš Baťa v roce 1929 koupil, byly pozemky, které sloužily zemědělskému využití. V roce 1929 Tomáš Baťa koupil tady asi 400 nebo 500 hektarů a začal tady budovat. Dlouhá léta soustředoval všechno ve Zlíně, všechny druhy výroby, ale v okamžiku, kdy třeba papírenství nebo koželuství potřebovalo velké kvanta vody, tak se musel poohlížet z těch technických důvodů, jak ze Zlína přestěhovat tyto obory náročné na vodu. Nabízela se tady ta krajina kolem řeky Moravy a kromě toho toto místo bylo tedy rovinaté. Na Baťa potřeba taky letiště. Takže byly nejméně dva důvody, proč v roce 1929 koupil tady ty velké hektary pozemků a první dal do provozu letiště v roce 1929. Hned v roce 1930 začal stavět tovární budovy a přes různé překážky se to budování nezastavilo a probíhalo následovně. Tam, kde Baťa postavil továrny a tovární budovy, tak tam hned začal stavět další objekty pro zaměstnance. To znamená, první bylo bydlení, takže hned v roce 1931 se začaly stavět byty. Další, co bylo potřeba, byly obchody, další byly školy a další byly jiné objekty, které sloužily třeba jako kino nebo jako nejrůznější prostory pro život lidí. Krátce řečeno, nevznikla jenom továrna, ale vzniklo město. A Baťa říkal s Gahurou, že chtějí budovat průmyslové a zahradní město.

0: daní.
1: Když sem Tomáš Baťa se svými investičními plány přichází, nachází tady místo částečně nehostinné, byť poblíž důležitých zdrojů vody. Jakým způsobem si vlastně s touto výzvou poradil? On musel vlastně během pár let vyřešit tady řadu technických problémů. Jakým způsobem toho docílil?
2: Jeden velký problém byla povodeň, která v roce 30 odnesla už rozestavěné Baťovy budovy. Baťa tehdy zaváhal, přemýšlel o tom, že by se z Otrokovic stáhl, ale nakonec přece jenom se rozhodl, že tady bude pokračovat. Takže začal napravovat škody té povodně. A jako druhá věc, která byla důležitá, se rozhodl, že zdejší pozemky zpevní a zvýší, aby ten terén byl vhodnější a méně rizikový. Takže z protějšího pravého břehu řeky Moravy nechal převážet ohromná množství hlíny z kopce jménem Tresný, tady na ten bahňák, a začal zvedat úroveň tady toho terénu. No a protože Baťa byl člověk, který vždycky hledal nejlepší technické řešení, tak zaangažoval své chytré lidi, aby našli nějakou metodu, jak tu hlínu sem dostat nějakým lepším způsobem, než vozit v autech. No a nakonec našli se dva lidé, jeden se jmenoval Šícha a druhý se jmenoval Karas. A jeden z nich, nebo oba, to už se možná nedovíme, si vzpomněli, že existují řešení splavování vodou. Takže pod vysokým tlakem se odrývala hlína na tom protějším kopci a velkými dřevěnými koryty, které překlenuly tok Moravy, se ta hlína vodou dopravovala tady na ten bahňácký terén. No a nastalo naplavování zeminy, které pomohlo tady vytvořit mnohem lepší terén a mnohem lepší podmínky pro vybudování průmyslového a zahradního města Baťova. Za první republiky už vznikly náměty, že by se Otrokovice měly jmenovat Baťov, ale mělo to tedy velkou překážku, protože pod názvem podobným existovala obec na Podkarpatské Rusi, která patřila k Československu. To znamená, nebylo možné dát název, který by byl buď podobný, nebo téměř totožný už s existujícím názvem. Takže to tehdy tomu zabránilo. Ale když potom Podkarpatská Rus byla ztracena v roce 1939, tak už tyhle překážky nebyly, takže po dobu války se celé Otrokovice opravdu jmenovaly Baťov. A teprve po druhé válce se navrátili k názvu Otrokovice. Ten název zůstal pro ten původní bahňák, pro tu baťovskou zónu, se název Bahňák a Baťov užíval po celou dobu po válce paralelně. Svojí.

0: Co takové průmyslové a zahradní město ve své struktuře mělo rozhodně obsahovat a jak bylo promýšleno?
1: Začalo to vždycky továrnou, to znamená, byla tam výroba. Ale protože v továrně pracovali lidé, tak k péči o lidi patřilo bydlení. Takže hned po továrně se stavěly obytné čtvrti. A jakmile se lidé usadili v těch domech, tak bylo potřeba vybudovat další objekty pro společenský život. Takže následovali zpravidla obchodní síť, s tím zároveň také školy. Vždycky tady v těch baťovských městech byl sportovní stadion nebo prostě příležitost pro sportování. A také tam vždycky bývalo kino. A to kino bývalo často v objektu, kterému se říkalo společenský dům. Byl to zároveň hotel, bylo tam to kino, byly tam prostory třeba pro spolkový život a podobně. A v mnoha baťovských městech se také dbalo na to, aby byly prostory pro náboženský život. Takže byly tam modlitebny, nebo pak už nějaké kaple, nebo dokonce i kostely. Takže objekty pro výrobu, pro bydlení, pro obchodování, společenský život a kulturní život a sport, případně pro náboženství, patřilo do vybavení, do sortimentu těch objektů, které lidé v těchto městech využívali.
0: Vy jste zmínil onen koncept společenského domu. Před jedním z nich, tedy tím otrokovickým, právě stojíme a ten je spjat svým zrodem, původním architektonickým návrhem s významným baťovským architektem Vladimírem Karfíkem. Tento architekt se výrazněji otiskl i na zbytku Otrokovic, na tváři dalších otrokovických zákoutí.
1: Předpokládám, že Karfík navrhl i některou ze škol. Asi tady těch budov od něho je víc, ale já jsem chtěl říct jednu věc. Vladimír Karfík přišel k Tomáši Baťovi v roce 30 z Ameriky a dostal hned řadu úkolů. A mezi jeho první úkoly patří také kostely. A ta kostelní architektura se s tou baťovskou sférou moc nespojuje, ale bylo to hodně důležité téma. No a Karfík dostal kostelní zadání také pro Otrokovice. Ne pro Baťov, ale pro staré Otrokovice, pro tu původní obec. Narýsoval krásný projekt kostela, který ale bohužel zůstal jenom na papíře. Takže vedle té řady Karfíkových staveb, které slouží a z nich nejkrásnější je tady ten společenský dům, že nebyl realizovaný ten jeho pěkný kostel. Nakonec došlo k tomu, že ten Karfíkův návrh byl asi v poněkud pozměněné podobě uskutečněn na Slovensku v městě Partizánské. Pokud se má vyzdvihovat účast osobností na rozvoji Otrokovic, tak vedle Tomáše Bati je to rozhodně Josef Hlavnička, který tady reálně žil, reálně s lidmi pracoval a dneska je bohužel zapomenut a nahrazen úplně jiným člověkem.

0: I když Tomáš Baťa nebyl názorově vyhraněným křesťanem, vnímal duchovní potřeby obyvatel města i tisíců pracovníků firmy. Proto různými způsoby podpořil stavbu několika sakrálních objektů na východní Moravě či na Slovensku. Kostely a kaple z rýsovacího prkna baťovských architektů najdeme v dnešním Partizánském i Bratislavské Petržalce. Na Moravě pak v Komárně pod Hostýnem či v Míškovicích u Hulína. Ve Zlíně samotném zaujme především evangelický kostel od architekta Vladimíra Karfíka a katolická kaple stojící v nedalekém Kudlově, kterou projektoval František Lidie Gahura. Oběma stavbami mne provedla Ladislava Horňáková. V kudlovské kapli s asistencí technického administrátora Pavla Šintala.
1: Je to cihlová stavba, ale možná jako to není jenom jako ten zlínský stavební styl, ale Gahura tehdy byl čerstvě po škole, je to stavba z roku 1929 a v podstatě byl ovlivněn i tím školením u Josipa Plečníka, u Jana Kotěry a také vlastně kostely, které viděl, gotické kostely, které bývaly i cihlové a také tím, že navštívili Holandsko a byl tam ten takové jako budování z cihel, takže nejenom Zlín, ale i to, že jako vlastně byl ovlivněn řadou podnětů, ale také tím, že na to nebylo mnoho peněz. Gahura ten projekt dal bezplatně jako obyvatelům Kudlova, jako vlastně obyvatel, jeden z obyvatel, takže ono to bylo možná více důvodů, ale samozřejmě tou cihlou se i vymyká z té ostatní vesnické výstavby a je opravdu, jako i když je to nevelká stavba, tak působí velmi monumentálně i tím, jaké se zvolilo pro ní místo. Kudlov byla chudá obec, takže díky tomu, že firma dala cihly, Procházkovi dali pozemky a nějaké peníze, tak nakonec ty náklady bylo to asi 30 tisíc potom, i když už i to byla pro takovou obec velká částka.
2: Tak vstupujeme do kaple menšího sakrálního prostoru. Z toho vnějšího pohledu se ta stavba zřejmě od těch 20. let nezměnila. Když vejdem dovnitř, tak přece jenom ta estetika je trochu jiná. Znamená to, že napříč desetiletími tady probíhaly i nějaké úpravy, že vlastně dřív to vzezření té stavby bylo odlišné?
1: Bylo odlišné, stavba byla i uvnitř cihlová, dneska je všechno omítnuté, aspoň v těch původních fotkách, které pocházely z roku 1933. A my z těch fotek známe právě tu původní tvář té kaple, ale možná to bylo také dáno tím, že nebyly peníze, že nebyly prostředky. Byla tu betonová podlaha, byl tady dřevěný strop s takovým olištěním, které dělalo nějaký dekor, takže dneska už vidíme jako omítnuté stěny. Jedinou vlastně takovou jako dekorací byla ta okna průběžná, která vlastně zvyšovala vertikálu celé té stavby a od Gahury tehdy pocházel oltář a vlastně svatostánek i s křížem a s Kristem, který je na tom kříži, tak Gahura byl i sochařem, nebo především chtěl být sochařem původně, než začal studovat architekturu, takže studoval na uměleckoprůmyslové škole sochařství, předtím se vyučil štukatérem, takže měl vazbu vlastně i k té sochařské výzdobě, navrhl tady takové ty podstavce pro sochy svatých, které už nepocházejí z jeho dílny. Stejně tak jako kříž před kostelem tady zakomponoval k té stavbě, ale který pochází z nějaké části jiné Kudlova a on ho jenom upravil i v měřítku i jako vlastně k té stavbě, ale od něho pocházejí třeba kříže na lesním hřbitově, kde on toho Krista vidí jako takového jako osvobozeného, takového, který se vznáší k nebesům, to k té jeho náboženské jako orientaci, kdy on opravdu jako viděl takovou tu svobodu v tom, že jako vlastně to prostřednictví by mělo být jako přes toho člověka samotného, že to nemusí, k tomu nepotřebuje ani žádné svatostánky, ani žádné jako vlastně bezprostředkování, ale přesto navrhli jí tu kapli a cítili velmi sochařsky, což je viděli na tom oltáři, který se také změnil. On tam podstavec na sochlu navrhl, ale jako asi předpokládal nějakou svoji sochu později, ale protože všechno dělal bezplatně, tak zřejmě nebyly ani peníze na nějaké jako vlastně tehdy jako další dekorování té stavby, takže my ji známe v tom surovém stavu právě z těch fotek toho Sandala, ale nevíme, jestli Gahura pak časem zamýšlel taky třeba to omítnutí.
2: On jako architekt, který nebyl praktikujícím, řekněme, křesťanem nebo členem církve, pro kterou tento svatostánek stavil, tak byl ochoten vlastně se vcítit do potřeb těch lidí a navrhnout ho tak, aby jim sloužil a aby s ním byli spokojeni. A dá se říci, že obyvatelé Kudlova s tímto kostelem, který na svou dobu byl hodně moderní, nezvyklý, takže ho přijali pozitivně.
1: Tak on samozřejmě pocházel z prostředí katolického, tady jako z malého Zlína, že, kterým tehdy byl, jeho matka byla zřejmě silně věřící, pocházel ze 13 dětí, že jeden z mála se dožil toho dospělého věku, ale potom se jako vlastně v Praze poznal svoji ženu, poznal myšlenky Masarykovi, kamarádil se s rodinou Masaryků, dokonce měl i dopisy od Anny Masarykové, takže pak se jako začalo v něm asi jako snoubit několik jako vlastně oblastí, které nějak jako potřeboval si sám i vyrovnat, proto třeba i přijal to jméno Lidie jako do svého jména, že jako uznával nejenom práci té ženy, ale jako taky vůbec takový jako duchovní podíl té ženy na své práci, protože jeho žena byla Lidie, takže proto František Lidie Gahura. A ona zase přijala jeho jméno, takže byla Lidie Františka Gahurová. Takže to bylo takové jako vlastně propojení různých ideí, myšlenek, takže vlastně uznával samozřejmě jako tu víru svých předků a snažil se vlastně využít i těch svých znalostí sochařských, štukaterských a uplatnit je i v té architektuře.
2: Jaký vztah obecně mají vlastně lidé k té kapli jako ke stavbě, k architektuře? Vnímají to, že tato kaple je něčím zvláštní i tím, jak vypadá, nebo kdo ji stavěl?
3: Myslím si, že i Gahura tehda, jak kdyby položil tady do takové polovesničky v kopcích něco jedinečného, něco nevídaného, možná by jako jak kdyby upozornil. Tady je něco jako výjimečného a pojďte si k tomu jako už udělat sami cestu. A myslím si, že ten vzkaz jak kdyby zůstává, že my všichni si k tomu musíme nějakým způsobem udělat tu cestu. A nejenom ke kapli, ale vlastně kaple pro nás křesťany znamená nějaký výraz naší víry, našeho náboženství, takže pojďme si udělat cestu prostě ke své víře, ke svému náboženství. Možná je to i odkaz Gahury.

0: Zatímco Kudlovská kaple se k takzvanému zlínskému funkcionalismu hlásí především použitým materiálem, v případě objemnějšího evangelického kostela jsou to poměrně jednoduché a zároveň esteticky souladné tvary objektu doplňujícího zastavěné okolí centrální části města. Bílá omítka sakrální stavby se vymezuje vůči nedalekým, červeně laděným rodinným domkům a na druhou stranu je svým tvaroslovím vhodně doplňuje. Proč i tento typ architektury je organickou součástí příběhu Baťova podnikání, mi opět přiblížila průvodkyně Ladislava Horňáková. Svým slovem přispěl též Jiří Pejla ze zlínské protestantské komunity.
1: Vznik toho kostela samozřejmě souvisí s rozvojem firmy Baťa, protože ve 20. a 30. letech přicházelo do Zlína řada zaměstnanců z celého okolí, dalo by se říct celé republiky, a tady byl katolický kostel, protože Zlín byl na počátku 20. století malé městečko, kde bylo necelých 3000 obyvatel, a najednou se začalo velmi rozrůstat a samozřejmě přicházeli věřící z různých oblastí, že? Takže si chtěli uspořádat vlastně nějakou svoji modlitebnu, ve které by se mohli scházet. Byli to nejenom evangelíci, ale jako také čeští bratři, husité a podobně. A nejdříve byla taková malá modlitebna tady na dlouhé třídě, ale rozhodli se, že by si chtěli postavit nějaký větší areál, kde by byla nejenom jako kostel, ale také třeba fara a takové nějaké středisko pro mládež. Takže takový první projekt vypracoval tady místní stavebník Zelinka, ale pořád naráželi hlavně na to, že neměli pozemek. A pozemky vykupovala většinou firma Baťa výhodně, takže pořád byl problém s tím, kde vlastně ten nový kostel, tu novou modlitebnu postavit. No nakonec se obrátili na zastupitelstvo a tehdy byl starostou města, bylo to už po smrti Tomáše Bati, byl Dominik Čipera. Dominik Čipera v tom roce 35 jim umožnil, že vlastně firma jim odprodala svůj pozemek, nebo dala zdarma v podstatě, jako umožnila jako tu výstavbu a také dodala projekt. Byl to projekt architekta Vladimíra Karfíka, který vlastně v té době pro firmu pracoval, byl vedoucím projekční kanceláře a byl to jeden z jeho projektů těch sakrálních staveb, který byl přímo určen tady pro ten pozemek, který má takový docela jako zvláštní místo na rohu významnější ulice Štefánikové, tehdejší Kamenné, dneska Slovenské ulice, a byl to v takovém trojuhelníku do svahu, takže ty zakládací podmínky byly docela složité. Tak tam je třeba rozdíl už vůbec v tom přístupu uměleckém, protože Gahura chtěl být sochařem a tu hmotu vnímal sochařsky a vlastně zabýval se takovým i tím duchovním rozměrem vlastně té architektury, a Karfík byl spíš inženýr, byl to technik, který opravdu to řešil spíš po té stavební stránce, po té působivosti té architektury, ale nezapojoval do toho tak dalece, si myslím, tu oblast duchovní jako Gahura, který to viděl jako propojení jako různých sfér, vlastně tu stavbu samotnou, a byl také ovlivněn školením u Kotěry Plečník. Takže to byli profesoři, kteří se tady tou oblastí zabývali hodně intenzivně, a Plečník hlavně, že a jako vlastně i ve svém kostele Nejsvětějšího Srdce Páně jako tam zhmotnil nějaké své představy. Takže Gahura tím byl ovlivněn daleko víc a také se tím zabýval teoreticky ve své publikaci o estetice architektury, o působení hmot. Jo, kdežto u Karfíka si myslím, že to bylo spíš taková ta technicistní znalost, takže byl daleko třeba zdatnější konstruktér a jako takový ten architekt jako technik, ale třeba ta duchovní sféra už tam nebyla tak jako propojená, protože to byly ty kostely, byly strohé, jednoduché, málo zdobné, takže ta jeho filozofie jako byla adekvátní i pro ten projekt třeba tady.
0: Takže my vstupujeme do té centrální části evangelického kostela. Vidíme tady velký prostor, který vymezuje modlitebnu.
1: Pro ty evangeliky vlastně je příznačné, že to není příliš nějak zdobené, že vlastně jedinou takovou jako zdobností je kontrast toho tmavého nábytku, tmavého oltáře, tmavých sedadel a světlé omítky hladké. Bylo to bez nějaké výmalby, bez zdobných prvků. Varhany sem přibyly až v 70. letech, vlastně tehdy tady byly nějaká otopná tělesa na začátku, a jinak to bylo takový, jako dalo by se říct, strohý prostor, který jako měl co nejblíže přibližovat s Bohem bez nějakých prostředníků, takže i třeba ten obraz a takové ty citáty jsou tady až pozdější jako vlastně doplnění té modlitebny, ale Karfik to opravdu navrhoval velmi jednoduché, strohé i díky tomu, že nebyly finanční prostředky a díky tomu, že opravdu ta církev to ani nevyžadovala, aby to bylo nějak jako prostě zdobné, aby tady byly nějaké sochy nebo podobně, takže takovým jako vlastně zdobným prvkem je rytmické členění okny, tak jak to je u funkcionalistické architektury, takže celý ten velký prostor je vlastně členěn podélnými okny, takže to je takové ta vertikální narušení vlastně toho prostoru a jinak je to prostě taková čistá otevřená plocha.
0: Vycházíme na ulici před kostel a můžeme tedy vnímat v celku hmotu této stavby. Opravdu je to skládačka několik takových
1: tří
0: hmot.
1: Tří obdélníků, kdy jako je to horizontála, která tady vítězí, ale vertikálou je věž se zvonicí, kde je nahoře kalich jako taková dominanta, takže z toho je patrný hned, že je to evangelický chrám.
0: Co by zástupce církve, ještě tento stánek obhospodařuje, jak vy vnímáte vlastně tento prostor jako jaký architektonický prvek, nejen základnu vlastně pro tu duchovní činnost?
2: Ten prostor je přivětivý, jo. Převládá tam bílá barva, vlastně čisté linie, je tam takový rytmus té stavby, těch oken. Takže myslím si, že na ty návštěvníky, že ta stavba působí jakoby příjemně, že necítí nějakou stísněnost. Já vlastně on využil i sklon toho svahu, vlastně, aby tam vzniklo takovéto auditorium, ze kterého lidé mají přehled, co se děje, a je tu i výborná akustika, takže tady i rádi koncertují komorní tělesa. Takže ta stavba je taková jednoduchá ve svém podstatě. Když tady byl architekt Vávra, tak říkal, že jsou to tři krabice od bot do sebe vsazené, a myslím si, že to patří k tomu Zlínu, k takové té době, teda, kdy to vznikalo. No.

0: Ve Zlíně velmi důkladně promýšleli koncepci toho prostoru, ale stejně důkladně promýšleli podobu jednotlivých hrobů. Takže vznikla jakási nepsaná pravidla, která sice byla napsaná, ale nemohla být úplně vyžadována, ale bylo apelováno třeba na všechny kameníky. Dochovala se nám instrukce starosty Dominika Čipery pro Františka Lidie Gahuru, že si má pozvat všechny zlínské kameníky a má jim vysvětlit, jak se město dívá na to, jak mají vypadat jednotlivé náhrobky, tak aby ti kameníci přesvědčovali své zákazníky o tom, že mají vlastně chtít tuto podobu.
1: Zlín byl od dob působení Tomáše Batí a jeho architektů budován jako město v zahradách. Uprostřed zeleně vyrůstaly rodinné domy, internáty i tovární bloky. Ostatně venkovské okolí tomuto urbanistickému pojetí nahrávalo. O přírodním charakteru města dodnes svědčí také rozsáhlý lesní hřbitov, umístěný na vrcholku jednoho z přilehlých kopců. Tento pietní areál je lesoparkem, ve kterém se svébytně odráží střídmá funkcionalistická estetika i charakter zdejší krajiny. Je zde přitom pochována řada osobností nejen z okruhu baťovské rodiny a jejího průmyslového koncernu. Namátkou zmíníme režiséra Karla Zemana či cestovatele Miroslava Zikmunda. Se zlínským historikem Davidem Valůškem jsem se při zimní procházce zaměřil především na poznání nejstarších míst hřbitova.
0: Mohli jsme se s takovými hřbitovy potkat, nebyla to úplná anomálie a samozřejmě čím širší záběr náš pohled bude mít po, řekněme, hlavně západní Evropě, Německu, Anglii, tak tam tradice lesních hřbitovů, zřizování lesních hřbitovů je poměrně stará, takže to nebylo nic zcela neobvyklého. Na druhou stranu je třeba říci, že na Moravě nebo na východní Moravě to je věc zcela neobvyklá. Tady nebylo zvykem zakládat hřbitovy v lese, takže ve chvíli, kdy se objevuje tato myšlenka. My nevíme, kdo s ní přesně přišel. Víme, že Tomáš Baťa v jednom ze svých textů hovoří o tom, že i po smrti by člověk vlastně měl svojimi ostatky sloužit dál živým a v jeho představách tedy to, že se stane výživou pro stromy a pro les, tak to bylo to, čím mohl ještě člověk posloužit i po smrti. Takže nějaké náznaky tam máme, ale nedá se říct, že by přímo Tomáš Baťa s touto myšlenkou přišel, ale nedá se to ani odmítnout. A nicméně víme, že na konci 20. let ve Zlíně se touto myšlenkou intenzivně zabývají a začínají hledat vhodné prostory. Ono to mělo i svůj zcela racionální důvod, nejenom řekněme estetický, že je to něco zvláštního, je ten prostor ovlivněný tím, že je to prostor lesa, ale ten ryze praktický důvod byl ten, že na konci 20. a ve 30. letech se město Zlín, které je položeno v poměrně úzkém podřevnickém údolí, velmi dynamicky rozvíjí. Nejenom tovární provozy, ale především obytné čtvrti bobtnají a zabírají vlastně celé velké plochy toho údolí a tlačí se stále více také do těch svahů. A myslím si, že jeden z důvodů, proč se přišlo s myšlenkou lesního hřbitova, bylo právě i to nezabírat hřbitovem ten čím dál cennější prostor, který mohl sloužit jiným účelům. A ve chvíli, kdy se hledaly ty prostory tady v těch horních partích lesa, tak bylo jasné, že ten hřbitov nikdy nebude na překážku a nestane se to, co už se dvakrát vlastně ve Zlíně stalo, že se hřbitov časem ukázal, že je v místě, které není úplně vhodné.
2: Netoliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím.
1: Výraznou postavou, která se podílela na vzniku tohoto hřbitova, byl zlínský architekt František Lidie Gahura. Ten byl vlastně proslulý tehdy se rozvíjející funkcionalistickou architekturou. Dá se říci, že to byla přední osobnost tohoto stylu v celém Československu. A i tomuto hřbitovu dal specifický tvar, specifické linie. Odráží se tento funkcionalistický styl i na pojetí urbanismu tohoto prostoru?
0: Ano i ne, protože když se podíváme na původní plány hřbitova, tak skutečně ten hřbitov, přestože je položený v lese na takovém převýšení, stoupáme nejprve k centrálnímu kříži, pak zase klesáme směrem na jih z kopce dolů. a nemá zcela pravidelný tvar. Tak když se podíváme na jeho členění, tak to členění bylo čistě racionální a geometrické. Byl ten prostor rozdělen do hektarových čtverců, s kterými se pak dál pracovalo. Nicméně ty hektarové čtverce jsou jenom položené jakoby rastr na ten prostor a nijak nezasahují do samotného charakteru toho lesa. Tehdy měli v plánu u Baťů a ve Zlíně před založením hřbitova, že se vydají obhlédnout některé ze západoevropských lesních hřbitovů. Nakonec navštívili pouze jediný a tak se vydali na lesní hřbitov do města, které tehdy neslo německé jméno Haida, dnes je to Nový Bor, kde byl zřízen lesní hřbitov na počátku 20. století a tam se jeli podívat a tam načerpali spoustu zajímavých zkušeností. Z té návštěvy si zlínští v čele s architektem Gahurou přinesli to poznání, že chtějí zachovat ten les co nejvíc přirozený, že ten prostor nemá být lidskými zásahy nějak výrazně komponován a ovlivněn, takže se nám taky dochoval velice zajímavý plán, kde vidíme zakreslené všechny stromy, které tehdy na tomhle pozemku byly a František Lidie Gahura mezi ně zakresloval jednotlivá hrobová místa, tak aby nezasahovala do těch stromů, aby nemuselo docházet k kácení. Takže do toho pravidelného čtvercového rastru se naopak vlastně vkládá absolutní nepravidelnost daná tím přírodním prostředím.
2: Svou hlavu trup, dvě ruce, nohy nevidí.
0: Dá se říci, že do roku 1945, dokud na zlínské radnici vládli představitelé firmy Baťa, tak se na tom charakteru nic neměnilo, protože na to stále dohlíželi. Po válce, v poválečném období se ta pravidla rozvolňovala. Bylo to dáno i tím, že ona vlastně nikdy nebyla stanovena nějakým hřbitovním řádem, že by se přesně říkalo, že ty náhrobky nesmí být nějakého jiného charakteru. Nicméně, když se projdeme po jiných částech lesního hřbitova, tak tady vlastně nenarazíme na to, co známe z jiných hřbitovů a co třeba je možné vidět i v Novém Boru, kde jsou krásné velké hrobky, jsou to vlastně stavební záležitosti architektonické. To na lesním hřbitově není ani z období poválečného. Co se postupně mění, je jednak způsob pohřbívání. Stále méně ostatků spočívá do země a stále více prochází žehem a pak jsou ukládány urny. A to samozřejmě má vliv potom také na charakter těch hrobů, že se využívají urnové hroby a ty nalézáme především v přední části lesního hřbitova.
1: Je trošku, nevím jestli paradoxem osudu, ale zvláštností, že právě Tomáš Baťa, on spoluzakladatel tohoto hřbitova, byl tady pochován mezi prvními.
0: Tomáš Baťa společně s pilotem Jindřichem Broučkem byli druhý a třetí, kteří spočinuli na tomto místě. A vlastně to už se souvisí vůbec se založením lesního hřbitova. Počátkem 30. let, a to z toho důvodu, že to založení probíhalo nejméně 2 roky. Ještě na konci 20. let bylo rozhodnuto o zřízení lesního hřbitova. Bylo vydáno něco jako stavební povolení, ale následně nebyly činěny žádné další kroky k jeho založení. Teprve v roce 1931 v dubnu zemřel syn zdejšího lékaře a důležité postavy rozvoje Zlína ve 20. a 30. letech Rudolf Gerbec mladší. On byl studentem medicíny a zemřel poměrně náhle a pak je vidět, že tlak asi ze strany jeho otce, který se zasloužil o stavbu Frištátské přehrady, o zavádění hygienických zařízení, rozšiřování kanalizace, vodovodu a podobně, tak ten asi nechtěl, aby jeho syn byl pochován na přeplněném starém hřbitově a proto během několika dnů došlo k úřednímu založení hřbitova. A ostatky mladého Rudolfa Gerbece spočinuli na lesním hřbitově a my můžeme dojít až k jeho hrobu se podívat.
2: Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc.
0: To se změnilo až 12. července 1932, kdy v letadle umírá při havárii Tomáš Baťa a pilot Jindřich Brouček. A najednou během 2 dní bylo potřeba vyřešit otázku, kde bude Tomáš Baťa pohřben, protože hned 14. července se konal pohřeb. Byl to největší pohřeb ve Zlíně, kterého se zúčastnili desítky tisíc hostů smutečních. A co je podle mě docela zajímavé, je volba místa pro ostatky Tomáše Bati. Musíme si odmyslet centrální kříž, všechny ty cesty, byl to opravdu pouze les, ale přesto mě přijde zajímavé, že vlastně pro hrob Tomáše Bati bylo vybráno místo, které bychom asi úplně nepovažovali za nejčestnější místo na jakémkoliv hřbitově. Není poblíž centrálního kříže, není žádné centrální ose, je vlastně až, řekněme, ve 2/3 toho hřbitova zapuštěný v lese. O jeho nenápadnosti svědčí to, že jsem já, který tady chodím poměrně často, minul jednu uličku a přišli jsme k němu z jiné strany.
2: Nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavomodrý klobouk mám, to je právě klam.
0: Si nejde nevšimnout, že vlastně ten samotný hrob je stvárněný velice prostě. Je to velká žulová černá deska, nebo mramorová, z černého mramoru, obložená ještě dalšími dlaždicemi, které vymezují vlastně prostor té hrobky, ale jinak tady není nic víc, takže myslím si, že přesně odpovídá tomu názoru, se kterým byl lesní hřbitov zakládán, a sám František Lidie Gahura říká, že náhrobky na lesním hřbitově buď to mají zarůstat mechem, anebo mají být z leštěného kamene tak, aby se v něm zase odrážel ten les a vlastně přijímal ten les i z téhle strany. Takže ten hrob zcela odpovídá těmto pravidlům. Hledání hrob Františka Lidie Gahury, který sice dožíval v Brně, ale pohřbený je tady na lesním hřbitově společně se svojí manželkou a dvěma dětmi. Ten jeho hrob je velice nenápadný a řekl bych, že Gahura šel úplně na dřeň toho, jak si představoval spodobování náhrobku na lesním hřbitově. Je to prostý kámen takového půlkruhového tvaru, který je položený vyloženě na zemi, takže při běžné prohlídce toho místa a toho okolí ho snadno přehlédnete, takže je docela těžké ho i najít.
2: Neděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholický

0: Prostor, kde se nacházíme, se oficiálně jmenuje náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, ale my mu raději říkáme Gahurův prospekt, protože František Ludvík Gahura je vlastně ten tvůrce, který vytvořil jakousi novou osu města, jejímž jedním bodem je vlastně památník Tomáše Bati a pod ním se rozkládá takový parkový bulvár, který měl být odpočinkovou zónou pro pracovníky Baťových závodů, a tento parkový bulvár je lemován řadami internátů. Byly to ubytovny pro mladé lidi, kteří přicházeli do Zlína jednak studovat, jednak pracovat, a ty vytvořili vlastně tento prostor, kde se nacházíme.
1: Funkcionalistická architektura je viditelnou součástí odkazu Tomáše Bati a jeho soukmenovců. Dnes největší východomoravské město díky ní získalo nezaměnitelnou tvář a proslulost mezi ctiteli kvalitního designu. Doslova esencí zlínské estetiky je protchnuta nevelká, ovšem výrazná stavba vévodící takzvanému Gahurovu prospektu. František Lidie Gahura stál za většinu baťovských stavebních realizací a měl ke Zlínu osobní vztah. Není proto divu, že právě tento architekt byl pověřen vytvořením návrhu stavby, jež by obsáhla hlavní prvky baťovského myšlení. Citlivá rekonstrukce památníku Tomáše Bati, která byla dokončena v roce 2019, navrátila stavbě původní funkci i eleganci. Zdánlivou jednoduchost, ovšem též detailní promyšlenost této prvořadé zlínské památky mi přiblížil průvodce Petr Hampel.
0: Sám Gahura dokonce prohlásil, že ta budova má mít ideovou náplň, která souvisí s osobností Tomáše Bati, že jsou tady vyjádřeny jeho základní vlastnosti, což byla například velkorysost, neustále směřování vzhůru, optimismus, vstřícnost v jednání s lidmi a také svým způsobem určitá jednoduchost. Baťa byl vlastně prostý člověk. A ta jednoduchost, ta je tady naprosto zřetelná, ta budova vlastně obsahuje pouze tři materiály, je to ocel, sklo a beton. Ještě než vstoupíme dovnitř, tak bych tady zdůraznil jednu takovou zajímavost. Všimněte si, že u těch ostatních budov vlastně ty sloupy, které tvoří tu základní konstrukci všech těch baťovských staveb, jsou vlastně zapuštěny do zdivaté budovy. Když to tady u památníku vlastně ty sloupy jsou představeny před ten skleněný plášť, takže oni se velice výrazně uplatňují a tvoří opravdu jakousi dominantu celé té pohledové fasády. A je to naprosto jasný záměr architekta Gahury, který tím zdůrazněním těch vertikálních prvků vlastně tu stavbu povyšuje. Ona se nám jeví, že je vlastně vyšší, než ve skutečnosti je, protože prostě ty ubíhající vertikály ji takto opticky zvyšují, a přestože ona je vlastně o patro nižší a i hmotově je mnohem méně mohutná než ty sousední studijní ústavy, tak ona nestrácí tu dominantní pozici tady v té poloze uzavírající celý ten parkový prospekt. A když budete stát někde dole u tržnice a podíváte se sem nahoru k památníku, tak aniž byste tušili, co to je, tak okamžitě si řeknete pozor, to je něco zajímavého.

0: tak. Tak vstoupili jsme do interiéru Baťova památníku. Výrazně se samozřejmě změnila i akustika, ruch ulice zmizel. Naopak, co přibylo, tak jsou ozvěny, které nás budou touto prohlídkou provázet. Ale když sem vstoupíme, jednak na nás teda mocně zapůsobí ta jednoduchá a promyšlená koncepční architektura. Druhak máme před sebou maketu letounu Junkers. Je to letoun, který měl odletět s Tomášem Baťou na jednu z pracovních cest a ve kterém se bohužel Tomáš Baťa s pilotem Broučkem zřítil a zahynul v roce 1932. Jaké byly vlastně osudy tohoto letounu po tomto tragickém pádu?
1: Tak bohužel, jak jste už naznačil, to letadlo, které je tady dnes vystaveno, není ten původní stroj, ten se ztratil v roce 1948. V tomto roce vlastně se ujala vlády komunistická strana a všechno, co mělo něco společného s Baťou, muselo zmizet. Proto byl památník Tomáše Bati zrušen, no a to letadlo oni nechali odvést a zmizelo beze stop, nikdo neví, co se s ním vlastně stalo. Jo, takže toto je vlastně novodobá replika toho původního letounu Junkers. Oni k tomu měli k dispozici vlastně originální technickou dokumentaci, která byla zapůjčena z muzea firmy Junkers v Mnichově, takže je to opravdu naprosto přesná kopie toho původního stroje, ale je to samozřejmě jenom drak, to znamená, je to vlastně prázdná skořápka, není tam motor. Nicméně celá ta zbylá konstrukce toho letadla je

důležitý a tu důležitost spočívala v tom, že prostě on tím pádem mohl být všude rychle. A to pro něho bylo strašně podstatné, takže leteckou dopravu podporoval od samého počátku. V podstatě už někdy před první světovou válkou se dokonce sešel s takovým průkopníkem českého letectví, inženýrem Kašparem, a dlouho o té věci diskutovali. A hned po založení republiky vlastně se do toho už pustil naplno. Byl dokonce zakládajícím členem Moravského aeroklubu a ve Zlíně také založil takzvanou Masarykovou leteckou ligu, což byla organizace, která vycházela z myšlenky prezidenta Masaryka, že vzduch je naše moře, že? Takže toho se tady ve Zlíně chytili, no a vlastně začali se tady propagovat letadla nejenom pro pracovní účely, to znamená pro dopravu zboží a osob, ale také pro vyhlídkové lety a tak dále.

0: Ten záměr byl od počátku jasný, byla to prostě pietní budova, která měla umožnit obyvatelům města a zaměstnancům firmy přijít vlastně vzdát poctu, jak oni říkali, padlému šéfovi. Tomáš Baťa byl totiž pohřben na lesním hřbitově, který vlastně v té době byl velmi špatně dostupný a vzdálený. Bylo to vlastně 3 kilometry do kopce lesem, takže k jeho hrobu se moc lidí nedostalo a takže oni z pragmatických důvodů vlastně tady postavili tuto budovu, aby ti lidi měli nějaké místo, kam by za tím Baťou mohli chodit. Takže byl to jasný záměr, já to teď řeknu trošku jakoby s nadsázkou, ale je to vlastně něco jako mauzoleum. Jo, i když vlastně Baťa tady pohřben není, tak je to prostě vyloženě pietní stavba. Ta budova v této podobě, jak ji vidíme dnes, je málo použitelná, protože, jak si můžete všimnout, tak tady není žádné topení, není tady prostě žádná klimatizace. Je to vlastně jakási, skoro bych řekl, stavba velmi spartánská. A v polovině 50. let dospěli k tomu, že je potřeba ten památník přebudovat. Takže došlo k přestavbě a vzniklo tady vlastně sídlo pro Zlínskou filharmonii. No a třetí etáž, ta se postupně začala využívat jako galerie výtvarného umění.
1: Tak my jsme zatím v tom přízemí a můžeme postoupit do druhé a třetí etáže. Stoupáme tam po klasických funkcionalistických schodech, opravdu ta architektura je maximálně úhledná, maximálně funkční, člověk tady nenajde žádné zbytečnosti, je to prostor, ve kterém si hraje hmota se světlem a možná to je právě základ toho, že tato budova vlastně působí tak jedinečným dojmem.
0: Pro nás je teď důležité to, že vlastně nedošlo k zásahu do té základní struktury toho památníku. Takže když potom nastala nová doba a vrátilo se to do toho původního stavu, tak ta rekonstrukce zjistila, že spoustu těch stavebních prvků je vlastně původních a je použitelných.

0: motor kamará.
1: Z mého pohledu je podstatnou součástí té architektury také symbolika budovy. Přestože ta architektura sama o sobě je velmi lapidární a jednoduchá, tak je nabita různými symbolickými významy. Některé jsou velmi jednoduché, to je třeba barevnost. Červená podlaha, modré schody, bílé sloupy, takže to jsou barvy československé trikolory. Když se podíváme na schodiště z té jižní strany, tak má vlastně tvar písmene Z jako Zlín. A pak vlastně celá budova je podřízená takové symbolice číselné, protože architekt Gahura všechno, co tady konstruoval, tak je ve smyslu čísla 3. Ano, takže budova má 3 etáže. Na šířku má 3 moduly, na délku má 6 modulů. Každá sekce toho skleněného pláště je vertikálně rozdělena na 6 polí, horizontálně na 9 polí. Jo, takže všechno jsou to trojky nebo násobky trojek. Proč to ten Gahura tak udělal, v podstatě nevíme, můžeme se jenom dohadovat. To číslo 3 to je taková všeobecně magická cifra. U toho Gahury to možná bude to, že on byl vlastně zednář a trojka je pro zednáře jakési magické číslo, protože mají vlastně ty 3 zednické nástroje ve svém znaku. Takže toto všechno je možné, ale není to podstatné. Podstatné je, že vlastně ta triadická koncepce přispěla vlastně k té estetické působivosti toho památníku. Všechny ty proporce vlastně jsou podřízené tomuto principu a spolupůsobí vlastně v kráse té stavby.

0: kompozici Petra Slintáka nazvané Po baťovských stopách ve Zlíně a okolí jsme se vydali do Otrokovic, někdejšího Baťova, se zlínským historikem Zdeňkem Pokludou. Dvě sakrální stavby baťovského charakteru, které se nachází v moravském Zlíně, jsme nahlédli prismatem architektů Františka Lidie Gahury a Vladimíra Karfíka. Zlínský lesní hřbitov jsme navštívili s historikem Davidem Baluškem a památník Tomáše Bati, navržený architektem Františkem Lidie Gahurou, nám přiblížil Petr Hampl. Ale Benátky jsme z toho neudělali, pane poštmistře, tvrdí jeden z pánských protagonistů Hrubýnovy srpnové neděle. Snad alespoň, co bylo dobré připraveno pro tuto srpnovou sobotu, otevře nadčasový prostor. Pokud si chcete některý z pořadů sobotní víkendové přílohy znovu poslechnout, vždy celý následující měsíc ji najdete v celodenních záznamech vysílání. Na webu stanice Vltava hledejte pod odkazem audioarchiv a dále pak celodenní záznamy. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz. Jazzové dopoledne.
2: Milí posluchači, dnešní jazzové dopoledne bude věnované pianistovi Joe Sullivanovi. Joe Sullivan byl chicagský rodák, který už ve velmi mladém věku se stal vyhledávaným a uznávaným hráčem. Třeba koncem 20. let se objevil na nahrávací frekvenci s Louis Armstrongem. Z této frekvence pochází snímek Knocking a Jack, nahraný v březnu 1929 v New Yorku. Hned v úvodu uslyšíme pozvon Jacka T. Gardna za doprovodu kytary Eddieho Langa a bicích Kaisera Marshalla. Výrazné je také pianové solo Joe Sullivana a konečně Armstrongova trubka.

Joe Sullivan projevoval zájem o hudbu již od dětství a proti vůli svého otce se vydal v 16 letech na dráhu profesionálního hudebníka. Brzy se spřátelil s černošskými pianisty Fatsem Wallerem a Earl Hinesem, které pokládal za své hudební vzory. Navázal kontakty také s jinými mladíky zasaženými jazzem, jako byli Eddie Condon či Gene Krupa. Mnozí z nich kvůli hudbě zanedbávali svá středoškolská či vysokoškolská studia. S uskupením Mackenzie and Condon Chicagones nahrál Sullivan koncem roku 1927 v Chicagu skladbu China Boy.

Joe Sullivan utvářel jazzový žánr, kterému se říkal chicagský styl. V letech 1927 až 1928 pořídil Joe Sullivan se svými chicagskými kolegy několik velmi oceňovaných snímků, které nemusí být příliš dokonalé, ale je z nich znát entuziasmus mladých hudebníků. Po roce 1928 působil Joe Sullivan v New Yorku a přidal se k souboru kornetisty Reda Nicholse. Mezi hudebníky působícími na přelomu 20. a 30. let v Chicagu patřil také velmi uznávaný mladý klarinetista Benny Goodman. Benny Goodman nahrál s Joe Sullivanem v roce 1929 v Chicagu také snímek After a While.

Ze stejné nahrávací frekvence Joe Sullivana s Benny Goodmanem a dalšími mladými chicagskými kolegy pochází i velmi zdařilý snímek Muskrat Ramble. Je z něj znát stylová vyzrálost jazzových hudebníků, smysl pro kolektivní i individuální improvizaci. U trumpetisty Wingyho Mennona je znatelná inspirace Louis Armstrongem. Joe Sullivan zase vychází z pianisty Earla Hinese. Každý z hudebníků si však vybudoval vlastní způsob hry.

V roce 1932 byl Joe Sullivan také vybrán producentem Irvingem Millsem na natočení několika snímků se souborem poskládaných z nejlepších jazzmenů, které neslo označení Rhythm Makers anebo také Chicago Rhythm Kings. Ze snímku z Rhythm Makers či Chicago Rhythm Kings si můžeme poslechnout blues Bald-Headed Mama. Je to klasické 12-taktové blues, zpívá jej Billy Banks, vyniká zde piano Joe Sullivana a trumpeta Henry Red Allena či klarinet Pee Weeho Russella.

Ve 30. letech nahrál pianista Joe Sullivan také několik svých sólových snímků. Uplatnil se i jako skladatel, je například autorem skladby Gin Mill Blues či svižného kousku Little Rock Getaway, který hrával jak sám, tak v orchestrálních úpravách. My jej uslyšíme v Little Rock Getaway, jaký nahrál v polovině 30. let.

V roce 1936 nastoupil Joe Sullivan do orchestru Boba Crosbyho, bratra tehdy už velmi populárního zpěváka Binga Crosbyho. Bobcats Boba Crosbyho hráli swingový repertoár a stáli u zrodu swingového Dixielandu. Vedle nových swingových kousků přejímali totiž starší skladby z repertoáru newyorkských souborů 10. a 20. let a dokázali tak spojit starší jazzový styl s modernější swingovou hrou. Je tomu tak například ve snímku Dead Dada Strain, což je melodie z roku 1922. Do swingové podoby jej přinesli The Bobcats Boba Crosbyho o dvě dekády později.

Joe Sullivan v druhé polovině 30. let vážně onemocněl tuberkulózou. Musel bohužel přestat s koncertováním a mezi roky 37 až 38 se léčil v sanatoriu. Na podporu uskutečnili Bobcats Boba Crosbyho několik koncertů a výtěžek směřoval na jeho léčbu. Podpořil jej rovněž zpěvák Bing Crosby. Joe Sullivan se k Bobcats po uzdravení vrátil a natočil s nimi v roce 1939 nahrávku The World is Waiting for the Sunrise. Tato vynikající aranž vám možná bude povědomá, protože ji převzal Ondřej Havelka se svými Melody Makers a užívají jako kapelní znělky. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů. Srdečně zdraví, Petr Jambor.

Pokud se musíte zeptat, co je to jazz, nikdy to nebudete vědět, to prý prohlásil Louis Armstrong. A k jazzovým kořenům, ke klasickému jazzu, se můžete vracet s námi každou sobotu dopoledne po 11. hodině. Dnes také za Joe Sullivanem a jeho nahrávkami. Nahrávka nevzniká jedním stiskem tlačítka a nahráním, ale vzniká kompozitně. Snažím si nejprve vytvořit představu, jak by měl daný film znít. Tohle vysvětloval ve filmové vizitce filmový sound designer Pavel Rejholec a vzal nás do předního zvukového postprodukčního studia Soundscare, které vede. Co všechno dělá mistr zvuku na place a co potom ve studiu? Jak se filmový zvuk skládá do finální podoby a v čem všem vstupuje do celé akce AI, tedy do profese sound designera? Tak o tom mluvil Pavel Rejholec v jedné ze svých vizitek, respektive v jedné z našich vltavských vizitek. A my vám tento rozhovor nabídneme dnes v repríze, čímž to jsme se tedy posunuli v tom vývoji zvukovém hodně dopředu a hodně dopředu v rámci dnešního dne také, co se týká programu, protože tuto vizitku uslyšíte o 17. hodině na sklonku dnešního odpoledne. Teď je 11 hodin a 30 minut. Za půl hodinky odzvoní poledne, i když dnes není neděle, protože polední koncert bude věnovaný skladbám, ve kterých se objevují zvony, zvonky či zvonkohry. Teď ale míříme do jedné z knihoven pilných čtenářů. Dnes vybírá své oblíbené tituly, knižní tituly, herečka Veronika Lazorčáková. A Daniela Čermáková vám přeje krásné poslední srpnové sobotní dopoledne.

Já bych moc ráda začala tím, že jsem od malička byla knihomol, ale ono to tak docela není pravda. Četla jsem ráda a velkým iniciátorem a vzorem mi v tomhle ohledu byla babička Zdenka Fitznerová, učitelka češtiny na obchodní akademii v Olomouci. Její knihovna byla rozsáhlá a jejími oblíbenými knihami byly historické romány. Často jsem u ní trávila čas jen prohlížením hřbetů. Některé z knih byly v mých dětských očích naprosto fascinující už jen pro svůj objem. Pamatuji si, že mi před spaním říkávala báseň z Manon Lescaut od Vítězslava Nezvala, Král a vosa. A i když to bylo vlastně trochu strašidelné nebo děsivé, obraz starého krále, který zemře na svou mlsnost a bodnutí vosy, mi vždycky připadal smutný a před usnutím jsem si opakovala, že mi to babička říká hlavně proto, abych nejedla tolik sladké. Ale babička měla skvělý přednes a jak jsem rostla, mnohem víc mě bavilo poslouchat, jak s láskou vyslovuje jednotlivá slova a jak obdivuje český jazyk. K její nevoli jsem ale nebyla ten typ malé holky, co už si v 7 letech chodí sama půjčovat do knihovny knihy. Měla jsem problém se soustředěním a potřebovala jsem hodně pohybu, takže jsem nikdy dlouho číst nevydržela. Například jsem si ale s velkou vášní předčítala nahlas příběhy Čtyřlístku na záchodě. Nebo jsem měla období paperbackových příběhů Enid Blytonové Správná pětka. Byla to parta dětí se psem, která řešila nejrůznější záhady a líbilo se mi, že je to nejen dobrodružné, ale taky o tom, co opravdu znamená přátelství. Musím říct, že když jsem byla oslovená, abych si něco připravila do knižního pólu, tak mi v hlavě vybuchl úplný ohňostroj. Uvědomila jsem si, že ač jsou kolem mě lidé, kteří jistě čtou více a mají ke knihám snad i hlubší vztah, pro mě jsou knihy nespornou součástí života. Fascinují mě, ráda je dostávám i dávám jako dárek, zkrátka je potřebuji k životu. Ta fyzická přítomnost knihy, včetně specifické vůně nové, právě zakoupené knihy, nebo naopak letité, ušmudlané, osahané a nesčetněkrát polité čajem, je pro mě něčím nezaměnitelným a neskonale vzrušujícím. Přesně takhle na mě prvně zapůsobila kniha Zahrada od Jiřího Trnky, která mě provází od dětství a na kterou nedám dopustit. Trnkovy ilustrace mě v dětství přitahovaly jak humorem, tak i strašidelností nebo děsivostí, tak netypickou pro dětské knihy. A křehká poetika, s jakou je příběh 5 chlapců, kteří objeví tajemnou branku do tajemné zahrady a zažijí tam obyčejně neobyčejná dobrodružství, je pro mě tak silná, že se k ní stále vracím, takže teď už ji čtu své dceři. Navíc existuje i perfektní audioverze v osobitém podání Karla Hegera, ze které si pamatuji mnoho pasáží a jejímž vrcholem je kapitola, ve které 5 slonů odehraje pro kluky divadlo o šípkové karkulce. Podobný silný vztah jsem měla také ke knize Aprílová škola od Jiřího Žáčka. Básničky, které mi máma před spaním recitovala, se mi stejně jako ilustrace Adolfa Borna nesmazatelně otiskly do paměti. Když prší, kvetou paraplíčka. Když prší, voda doticha, poslouchej déšť a zavři víčka. Když prší, kvetou paraplíčka a každé někam pospíchá. Adolf Born ale ilustroval i knihu Astrid Lindgrenové Pipi dlouhá punčucha, která byla jednou ze zásadních knih mého dětství. Příběh o holce, která není tak úplně holka, má nezvyklou sílu, žije ve své vile vilekule sama bez rodičů, má kupu peněz, koně a opičáka, má talent dostat se do problémů a talent se z nich zase dostat samozřejmě a nechodí do školy? Tak to je přece sen. Moc jsem jako malá toužila být jako Pipi. Odvážná, silná, bezstarostná, umět si se vším poradit. A ve spojitosti s Astrid Lindgrenovou bych ráda uvedla ještě knihu, ze které jsem si už četla sama, Děti z Bullerbynu. Ráda jsem se nořila do zdánlivě všedních vyprávění hlavní hrdinky Lisy o životě na venkově s několika sourozenci a kamarádem Olem. Pro mě popisovaly i drobná sourozenecká nedorozumění či konflikty, které jsem také prožívala a díky tomu jsem se s Lisou mohla ztotožnit a pomáhalo mi říct si, že v tom nejsem sama. Ráda bych ještě dodala, že velkou kapitolu v mém dětství tvořil poslech četby či mluveného slova.
Když nebyl prostor, možnost, čas, aby mi máma nebo babička vyprávěli, pouštěly se pohádky z vinylových desek a později na kazetách. Karel Häger namluvil třeba i příběhy o loupežníku Rumcajzovi od Václava Čtvrtka. Na kazetách jsem později zbožňovala třeba Vějíř pohádek od Františka Hrubína, namluvený Radovanem Lukavským, nebo Špatně vyučeného čaroděje v podání Miloše Kopeckého. Nejsrdcovějším dílem však byla pohádka o Makové panence v interpretaci Vlastimila Brodského. Už v 5 letech se mi uměla slovo od slova, včetně přesných intonací pana Brodského. Myslím, že už někde tady byl nějaký zárodek mé budoucí profese, ač to nikdo nepředpokládal a ani já zdaleka nic netušila. Musím říct, že jsem v dětství tíhla spíše k dobrodružné literatuře, takže jsem třeba měla období neustálého čtení Robinsona Crusoe. A protože jsem vyrůstala v domě s velkou zahradou, stala se mi hra na opuštěný ostrov jakýmsi únikem a zábavou všedí úkolů a povinností, které přicházely se školním životem. Fantazie a snění byly vždycky součástí mého života a proto, když se řekne kniha jako únik z reality, okamžitě se mi vybaví povídky Andřeje Sapkovského a následně jeho sága o Zaklínači. Možná to bude znít banálně, ale s tímhle dílem jsem opravdu poprvé v životě zažívala pocity úplného pohlcení příběhem a vůbec oddání se světu, který autor stvořil. Jsou prázdniny, ležím na dece, musím číst povinnou literaturu, ale já absolutně nejsem schopná se od Zaklínače odtrhnout. Čtu ho tempem jedna kniha denně. Myslím, že to pro mě bylo zásadní setkání s žánrem fantasy a do dneška se k tomuto dílu ráda vracím. Geraltovy šermířské souboje s nestvůrami, humor, který se tam objevuje a především neutuchající hra s různými dějnými událostmi, které jsou zasazeny do překvapivého a vtipného kontextu. K Zaklínači jsem se dostala díky své starší sestře a chtěla bych jí za to tímto poděkovat, protože i při tehdejším nedostatku času, hrála jsem házenou na vrcholové úrovni, jsem si udržela, řekněme, čtenářskou pohotovost. Ta se projevila při nástupu na 6leté česko-francouzské gymnázium v Olomouci, kde jsem zažila naprostý čtenářský výbuch. Díky perfektním pedagogům češtiny a francouzštiny jsem začala pronikat do nejrůznějších literárních světů a směrů. Studium bylo intenzivní, po 2 letech jsme už měli některé předměty ve francouzštině a detailní rozebírání literárních děl, nekonečné debaty o tom, kterém slově a vůbec důraz na četbu a psaní byly zcela zásadní. Tady jsem se poprvé setkala se surrealismem a začala hltat vše, co se ho týkalo. Dokonce mě to posedlo takovým způsobem, že jsem sama začala psát básně. Snad ne vždycky špatné, ale číst vám je tu raději nebudu. Fascinovalo mě zvláště období začátku 20. století. Připadalo mi jako jeden obrovský výbuch imaginace a svobody. Nástup všech izmů, které se prostupovaly. Kromě surrealismu, třeba i expresionismus, futurismus nebo dadaismus. Fascinovalo mě bohémství a družení umělců, které muselo být nesmírně inspirativní. Navíc kulturním centrem tehdy byla Paříž a tudíž mnozí autoři, i když nebyli francouzského původu, psali francouzsky. A mít možnost přečíst si román či báseň v originále a třeba si ho i srovnat s českým překladem je schopnost, kterou mi gymnázium dalo a které si vážím doteď. Proto jsou v mé knihovně třeba Louis Aragon, Tristan Tzara, André Breton, Paul Eliard, Guillaume Apollinaire, ale třeba i Jindřich Štýrský. Právě s nimi jsem získala vztah k poezii. Tvoří velkou část mé knihovny a odvážím se říct, že každý měsíc si nějakou básnickou sbírku koupím. Ale vzhledem k tomu, že už jsem měla tu čest mluvit o svých oblíbených básních ve vltavském básnění, nechci se tu opakovat. Ráda bych však přečetla pár veršů od Tristana Tzary. Tzara byl jedním ze zakladatelů kabaretu Voltaire a jeho dadaismus byl nihilističtější a radikálnější než umírněnější dadaismus Hugo Bála. Na Tzarovi považuji za provokativní i to mísení dadaismu se surrealismem a třeba jeho aproximativní člověk je svou mnohovrstevnatostí a mnohoznačností prostě úžasný. Prádlo s bílými plameny se směje ve svém jazyce alkoholu. A hmyz, dětský kočárek, si balí zavazadla a pérování. Odjíždí po holobradé silnici, kde řeč
vroubí korek a strom nasává smůlu z misek vyprahlých srdcí. Obrovskou silou mě také zasáhl francouzský existencialismus, Albert Camus a Jean-Paul Sartre. K francouzské maturitě jsme rozebírali Camusho Cizince a jeho jazykové vrstvy, ale i ty filozofické pod nimi, se nám staly zdrojem nekonečných debat o svobodě, životě a smrti. Co víc si v 16 letech můžete přát? Vždyť se právě tehdy cítíte jako cizinec ve svém těle i ve světě, který vás obklopuje. Setkání s existencialismem bylo pro mě naprosto zásadní a formativní. A mimochodem, Camus i Sartre se věnovali také dramatu a tak jsem právě díky nim začala číst divadelní hry a stala se členkou studentského divadelního spolku Le Tréteau, Prkna. Objeli jsme řadu frankofonních festivalů, mimo jiné i v marockém Agadiru, a při čekání na letadlo na pařížském letišti Charles de Gaulle jsem se dozvěděla o svém přijetí ke studiu činoherního herectví na JAMU v Brně. Tohle vše uvádím i z toho důvodu, že třetí kniha, o které bych chtěla mluvit, je rovněž jakousi fúzí surrealismu a existencialismu. Je to nejzásadnější kniha mého života, ať to zní sebevíc fatálně. Ale byla to jednoznačně první kniha, která mi vytanula na mysli, když jsem dostala nabídku promluvit v knižním pólu. Uvádím ji tedy jako třetí, uprostřed. Opěrný bod pro všechno, kolem ní se vše točí. Jedná se o experimentální román Nebe, peklo, ráj argentinského spisovatele Julia Cortázara. Dostala jsem ho jako dárek k 20. narozeninám od své tehdejší nejlepší kamarádky Madly. Díky, Madlo. Je to pro mě kniha iniciační. S ní jsem poprvé zažila pocit, že vstupuji do dialogu s autorem, že mě k němu přizval a že mě ponoukl, ať hledám s ním smysl života. Už jen fakt, že román se dá číst dvěma způsoby, buď klasicky kapitolu za kapitolou, a nebo má čtenář dle autorova návodu přeskakovat z kapitoly do kapitoly, čímž vlastně vznikne nový román, je neuvěřitelný zážitek. Příběh Horácia Oliveiry, bohéma s lehce destruktivními sklony, který touží najít ve svém životě alespoň nějaký smysl za toule k Paříží, zase ta Paříž, při nezřízeném nočním flámování, díky psaní románu, anebo možná díky lásce, která ale může být pro člověka spalující ve všech slova smyslech. Jenže co když neexistuje v tomhle světě řád, ale všechno je jen náhoda? Pamatuji si, že jsem ten román slupla na posezení a pak několik dní chodila jako v mrákotách, až jsem si ho přečetla znovu a chodila v ještě větších mrákotách. Cortázarův jazyk je neobyčejně smyslový, takže třeba když se mluví o kouři z cigarety nebo určitém parfému či barvě, máte bezmála pocit, že je cítíte jako nikdy jindy. A ráda bych vyzdvihla famózní překlad Vladimíra Metka, který se snad nejvíce prokáže v kapitole 68, kde Cortázar popisuje milostnou závrať. Sotva se vzepřeli navzájem, co si podobného síhodě je nahřebilo, převedilo a pahýbalo. Naráz z toho byl sváhal, stáčivá bažiřina mateří a supošlapná ústi prška hrdění, rozměry zákřeče v nadtrouchajné výmlce. Evoe, evoe. Přilévání na hřebení hradění, orosnění a vzdouní cítili, jak se stění. Kroch se třásl, louperky praskaly a všecko se rozplitáčelo v hlubokém borolu, v zápěně krupnutého flóru, v téměř ukrutných polazeních, která je řadonila až po samu hranici syněl. Díky Cortázarovi jsem se pak na určitý čas ztratila v zákoutích jeho americké literatury a objevila například Maria Vargase Losu anebo neuvěřitelnou knihu Divocí detektivové od Roberta Bolaña. To však není žádná detektivka ve smyslu Agáty Christie. Ústředními postavami jsou dva básníci, Odysseus Lima a Arturo Belano, jejichž příběh je vyprávěn spíš mozaikovitě, často jen prostřednictvím jiných postav, a zachycuje období jejich života v průběhu zhruba 20 let.
Sledujeme, jak pátrají po záhadné a tajemné postavě mexické básnířky, zakládají avantgardní skupiny a spolky, jedním z nich je spolek takzvaného žaludečního realismu. Tím také mapují obraz mexické literatury a mexické bohémské společnosti 70. let. A pokud si dobře vzpomínám, vytvářejí i speciální mapu města, navštěvují nejrůznější byty spisovatelů, básníků a umělců, anebo kavárny, na jejichž dvory se lze dostat přes balkon a ze střechy zase do bytu někoho jiného, kde prožijete velký večírek, o kterém ale ráno není jisté, že opravdu proběhl. Odysseus Lima a Arturo Belano věčně nemají peníze a řeší především vztahy a milostná vzplanutí. Na pozadí toho všeho dochází k hledání podstaty literatury a jazyka a jejich funkce, smyslu, síly. Jistá podobnost s Cortázarem je neoddiskutovatelná. Boláňova kniha je však mnohem rozsáhlejší a zachycuje dějinné události s velkou mírou ironie a humoru. Hned na poprvé mě ta kniha úplně vcucla a jsem moc ráda, že jsme se navzájem objevili. A u jeho amerických autorů bych ještě zůstala, protože velkou část v mé knihovně zabírají komiksy argentinského kreslíře Ricarda Linierse, Macanudo. Vyšlo 13 dílů, některé mám dvakrát a s oblibou je kupuji třeba i jako dárky blízkým a přátelům. Macanudo je pozoruhodné dílo až filozofických rozměrů, slovního i obrazového humoru, zázračnosti a křehkosti světa, viděného dětskýma očima. V těchto bezpoentových příbězích je v hlavní roli třeba křivej chleba nebo tajemný muž v černém. Když je mi úzko nebo ztrácím smysl všech věcí, stačí sáhnout po jakémkoliv z dílu Macanuda. Vždycky mi to udělá dobře a vrátí mě to k esenci, kráse, zázraku, k jednoduchosti bytí. Přátelství Liniersovy dcery Jindřišky, vášnivé čtenářky, ale také milovnice přírody a nudy, s kocourem Felínem je nezaměnitelné a jejich svět je neuvěřitelně poetický a prostý zároveň. Hrozně ráda bych zde uvedla nějakou ukázku, ale jak dobře víte, s komiksy je to v rádiu docela problém. Inu, pokud někdy trpíte splínem, doporučuji právě Macanudo od Ricarda Linierse. Jak už je z dosavadních zmínek patrné, ve svých 18 letech jsem přerušila sportovní kariéru, a přestože se mi otevíraly díky francouzské maturitě možnosti studovat na vysokých školách ve Francii, třeba překladatelství nebo literaturu či politické vědy a diplomacii, rozhodla jsem se k nevoli především své mámy, teatroložky, studovat herectví, a to na brněnské JAMU v ateliéru Oxany Smilkové. Tam jsem se začala setkávat s četbou úplně v jiném, širším smyslu. Důraz byl kladen i na znalosti z oblasti výtvarného umění nebo filmu, a to zvláště pro otevírání nových pater představivosti při stvárňování dramatických situací a postav. V našem ročníku jsem jako jedna z mála navštěvovala seminář Petra Osolsobě s názvem Kořeny evropské kultury a v rámci přednášek z dějin divadla jsme dostali široký seznam divadelních her. Ale došlo i na četbu prací o teorii herectví. Například do knihy Michaila Čechova o herecké technice nahlížím doposud, zvláště když potřebuji inspiraci nebo bloudím. Díky přísnému přístupu a důrazu na kontext, který nám Oxana vštěpovala, jsem začínala chápat, jak moc je herecká práce komplexní a že bez četby se neobejdu. Čechovovi Tři sestry, kde jsem stvárnila Irinu, byly také závěrečnou prací Oxany s naším ročníkem. Nikdy by mě nenapadlo, že se za čas se stejnou postavou setkám znovu na jevišti Národního divadla v Praze. K nečekanému až neuvěřitelnému propojení s mou jazykovou výbavou došlo při projektu v Národním divadle ve spolupráci s francouzským režisérem Arturem Nozisielem, který se rozhodl režírovat Schnitzlerův Rej. S takovýmto pozorným přístupem k textu jsem se doposud v divadle na zkouškách nesetkala. Jako bych se vrátila do období gymnaziálních rozborů v hodinách francouzštiny a bylo to fascinující. Text jsme četli stále dokola za přítomnosti celého obsazení prakticky 3 týdny, což je v českém prostředí nebývalé, a pamatuji si na dlouhé debaty nad významem slov v německém originále, ve francouzském překladu i v tom českém.
A obraz dramaturgyně Marty Ljubkové, mžourající do německého originálu a hledající ve slovnících další významy či synonyma, už asi nedostanu z hlavy nikdy. Možnost číst a tím si v hlavě stvořit své hrdiny, jejich hlasy, charaktery, jejich svět a pak to interpretovat nahlas ostatním je náplní mé herecké práce. Asi to začalo tím předčítáním čtyřlístku na záchodě, kdy jsem měnila hlasy a snažila se najít správnou hlasovou polohu takového myšpulína. Snad i proto se intenzivně věnuji nahrávání audioknih, což je velmi náročná práce, vyžadující značnou míru soustředění. Po 4 hodinách nahrávání se vždycky cítím jako po lobotomii a pokud můžu, co nejdéle mlčím, ale moc mě to baví. V souvislosti s audioknihami bych se ráda zmínila ještě o jedné oblasti, kterou mám spojenou se čtením, a tou je rozhlasová tvorba. Nemám teď na mysli četbu na pokračování, ale formát rozhlasového dramatu, nejrůznějších rozhlasových adaptací. Tuhle podobu mám ze všeho nejraději a jen z toho pomyšlení mi naskakuje husí kůže, protože rozhlas je takové moje magické místo, kde pociťuji čirou radost. Radost z hledání, ze hry, z tvorby, ze setkání. Jak říká kolega Filip Kaňkovský, rozhlas je taková družina pro herce. A mně to přijde naprosto přesné. Většinou se tam chodí po dopolední zkoušce v divadle, než se musí zase večer na představení. Často dopředu neznám obsazení a až na místě se potkávám s hereckými kolegy napříč divadly. A asi můžu říct, že čím víc lidí se sejde ve studiu, tím napínavější vznikne atmosféra a intenzivnější napojení a blízkost. V některých případech doslova to, když nás je 6 a jsme namačkaní u mikrofonů rameno na rameni. A pak se rozsvítí červené světlo a je to jízda. Ve studiu nemáte k dispozici nic jiného než svůj hlas. Gesty si můžete pomáhat, ale ta ve výsledku nikdo neuvidí, takže jde o opravdu niternou práci s odstíny emocí, pocitů a nálad. V tomto ohledu bych ráda vzpomněla na krásnou rozhlasovou adaptaci románu Velký Gatsby od Francise Scotta Fitzgeralda v režii Lukáše Hlavici, nebo na jedno z nejinspirativnějších setkání, a sice s režisérem Tomášem Soldánem při projektu pro Olomoucký rozhlas. Tomáš si tehdy vybral text Poločas vertikály od Ondřeje Novotného a rozhodl se jej režírovat v útrobách svatováclavského domu v Olomouci v rámci oslav patronky města svaté Pavlíny. Šlo o živý přenos, během kterého jsme s dalšími účinkujícími stoupali katedrálou až k nejvyššímu ochozu jedné z věží. Já jsem do té chvíle nikdy nezažila nahrávání v terénu, ještě navíc naživo, a vzpomínka na četbu pod jedním z obrovských zvonů s čelovkou na hlavě ve mně doteď vyvolává silné emoce. Obecně jsem přesvědčená, že četba na veřejnosti, ať už autorská nebo ta interpretovaná, má velký smysl a úžasné kouzlo. V současné době mám na svém stolku komínek knih, které čtu a nečtu zároveň nebo jen na přeskáčku. A je to trochu každý pes jiná ves, ale ráda bych jmenovala například knihu Georgiho Gospodinova Časokryt, která souvisí s inspiračním materiálem k připravovanému projektu nového uměleckého šéfa divadla v Dlouhé Ivana Buraje s názvem Zlaté město. Těším se na novou knihu Jakuba Staniu.

0: a těším se, že si v Brzku pořídím nějaké tituly od držitelky Nobelovy ceny za literaturu Annie Ernaultové. Ráda bych se také poohlédla po francouzském originále knihy Dobro, mez a rovnováha od Simone Weilové, francouzské filozofky, která zemřela v pouhých 34 letech. Rozpětí jejich myšlenek a úvah o náboženství, o člověku a jeho vůli a odpovědnosti, o vesmíru, přírodě, umění nebo kráse mě neobyčejně zaujalo a proto bych ráda sehnala její knihu i v originále. Česky jsem ji objevila v jednom z pražských antikvariátů a začala ji číst v období zkoušení krkavců v Davidském divadle. Od té doby se mnou různě přemisťuje po bytě anebo se mnou jezdí metrem. Velmi ráda čtu poezii Jacquesa Preverta, ale nedávno jsem zjistila, že jeho sbírku Slova sice česky mám, ale v originále jen pár básní přepsaných na různých divadelních textech nebo v denících, které si vedu ke zkoušení. Takže se chystám si sbírku Les Paroles taky ulovit. Už proto, že jednu z jeho básní jsem kdysi interpretovala na recitační soutěži a myslím, že jsem s ní postoupila až do finále soutěže Šrámků v písek, kterého jsem se ale bohužel zúčastnit nemohla. Tuto báseň, Barbara, jsem se dodatečně naučila i francouzsky, tak aspoň krátký úryvek pro vás. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais. Et moi, je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara. Toi que je ne connaissais pas. Toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi qu'on m'aime ce jour-là. N'oublie pas. Mezi rozečtenými knihami mám i román francouzské spisovatelky Constance Debray, Love Me Tender. Dost mě zasahuje a dost o něm přemýšlím. Mimochodem jsem ho právě půjčila Tereze Dočkalové, aby z něj mohla číst na noci literatury. Jde o dílo poměrně radikální a těším se, až si pořídím celou volnou trilogii. Hrdinka je původně právnička, která opouští práci, manžela, vlastně i roli matky a hledá novou identitu v novém světě. Román fragmentárním způsobem zachycuje období po rozvodu a vývoj vztahu se synem ve střídavé péči. Navzdory mnohdy strohému a chladnému jazyku emočně vypjatých situací vnímám naléhavost zjistit, co je přítomnost, co láska a jestli není něco ještě za tím vším. A ptám se sama sebe, zda bych taky byla schopna něco podobného udělat. Nebyla by v tom větší svoboda? Vrhnout se do neznáma, obrátit svůj život na ruby? A právě v tom je podle mě podstata literatury a knih. Vyvolávají otázky. Mluví se mnou. Rozporují realitu. Ohýbají ji, anebo ji naopak popisují tak přesně a takovým jazykem, že ve mně vyplní veškerý prostor. Můžu s knihami utéct, odpojit se, v duchu s nimi debatovat, snít, hledat, ztrácet se, objevovat. A někdy může být tím nejděsivějším pocitem jen vědomí, že tohle už je poslední kapitola.
1: Herečka Veronika Lazurčáková nám poskytla podrobný přehled o tom, co ráda odmala četla, které knihy hrají v jejím životě důležitou roli. Knižní pól s ní v roce 2025 natočil Petr Šrámek a vy tento pořad můžete poslouchat také na webu Českého rozhlasu či v aplikaci Můj rozhlas. Pokud vám by se zachtělo literatury, ale nechce se vám samotným číst momentálně, pak není nic jednoduššího, než prozkoumat náš web a vrátit se k literárním zastavením, které jsme vám předložili k poslechu v našem vysílání v čase minulém. Můžete se tak vrátit do dětství skrze román francouzského spisovatele Žila Verna, vyprávějící příběh jednoho šíleného vynálezce, kterého se zmocní pirátská banda s cílem využít jeho vynálezu k ovládnutí celého světa. Je konec 19. století a hlavního hrdinu francouzského profesora Thomase Rocha vynálezce mimořádně ničivé výbušné látky zastihneme ve chvíli, kdy je unesen pomocí ponorky z amerického nervového sanatoria, kde se léčí po celkovém zhroucení. My jsme vám nabízeli tuto adaptaci, rozhlasovou adaptaci vynálezu zkázy v rámci filmového léta. Byla zamýšlena jako podsta českému filmovému tvůrci

0: Karlu Zemanovi, který příběh sfilmoval velmi osobitým způsobem v roce 1958 a jako protipol ke klasickému tónu vyprávění je k hudebním předělům zvolena hudba slovinské experimentální hudební skupiny Laibach, která se pohybovala v rámci širšího uměleckého uskupení s názvem Neue Slovenische Kunst. Tak to je tedy vynález zkázy u nás na webu vltava.rozhlas.cz, ale samozřejmě těch odvysílaných literárních pořadů je tam velmi mnoho, celá řada, tak neváhejte a zkoumejte, ale samozřejmě budeme rádi, když budete s námi také v lineárním vysílání. Za chvíli bude 12 hodin. Dobré poledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nepálská vláda po středeční bleskové povodni žádá o těžkou techniku. Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, dokdy se mohou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Nejvzácnější známka světa, britská Guyana, je ode dneška k vidění v Praze. Její dochovaný exemplář má hodnotu přes 250 milionů korun. A počasí bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy pak až 28 stupňů Celsia. Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se více než 2400 lidí.
2: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tříšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Čitván u hranice s Indií. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
0: Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa si tak zajistili většinovou kontrolu nad 65 miliardami barelů venezuelské ropy. Na své sociální síti True Social Trump tvrdí, že dohoda Venezuele pomůže k úspěchu i prosperitě. Američanům sníží ceny benzínu.
4: Ty ve Spojených státech vzrostly od začátku války s Íránem asi o třetinu. Trump kvůli tomu čelí rostoucí kritice před listopadovými volbami do kongresu. Novou dohodu o ropě teď označil za největší v historii. Výhodná je i podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové. Ta uvedla, že smlouva zemi pomůže s obnovou ropného průmyslu a zvýšením těžby. Počítá totiž s rozvojem 17 strategických polí a investicemi za v přepočtu víc než 2 biliony korun. Další podrobnosti o obsahu dokumentu nejsou známé. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Spojené státy tam zvětšily svůj vliv po lednovém únosu prezidenta Nicolase Madura. Václav Hojiný, Český rozhlas.
0: Maďarsko se dnes připomíná 500 let od bitvy u Moháče. Jedna z největších porážek v jeho dějinách stála život i teprve 20-letého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a otevřela Osmanům cestu dál do Uher. Výročí si Maďaři připomenou přímo u Moháče rekonstrukcí bitvy i opětovným pohřbením části nalezených ostatků.
5: Archeologové našli u Moháče od 60. let zatím 5 hromadných hrobů. Dlouho se předpokládalo, že v nich leží vojáci padlí přímo v bitvě. Výzkum posledních let ale ukazuje jiný příběh, říká antropolog Děrdě Pálfy.
6: Našli jsme na kostech důkazy o hromadných popravách, ke kterým došlo až po bitvě.
5: Podle Pálfyho Osmané takto připravili o život asi 2000 zajatců. Část ostatků, které se jeho týmu podařilo zkompletovat, teď po 500 letech spočine v nové kapli Moháčského památníku. Z Maďarska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Policisté odvolali pátrání po 38-letém vězni, který včera odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Sám se jim totiž přihlásil na služebně. Policie o tom informovala na svém webu. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale například také o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí a nebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
7: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: V Brně se dnes koná Den Arnošta Lustiga. Spisovatele a publicistu si tam budou připomínat návštěvníci Mezinárodního festivalu židovské kultury Štefelfest. Na programu je autorské čtení, literární workshopy s Lustigovou dcerou Evou i promítání dokumentu. Akce se pořádá k výročí 100 let od narození světoznámého autora. A v Pražském obecním domě dnes začíná výstava Poklady světové filatelie. Jejím hlavním exponátem je britská Guyana z roku 1856. Jediný dochovaný exemplář na světě váží pouhé 0,4 gramu a jeho hodnota přesahuje 250 milionů korun. V přepočtu na hmotnost je označovaný za nejdražší předmět, který kdy člověk vyrobil. Pokračuje prezident pořádajícího Prestige Filatelie Club Prague a pořadatel výstavy Tomáš Mádl.
8: Podařilo se nám shromáždit opravdu mimořádný materiál, je tam zhruba 100 světově významných rarit napříč celým filatelistickým světem. Jsou tam nejvýznamnější položky československé filatelistické historie, jsou tam významné evropské položky, je tam spousta špičkových věcí, zejména z anglických kolonií. Anglické kolonie jsou to nejvýznamnější, co vůbec se na filatelistickém nebi objevuje.
0: Výstava v obecním domě končí už 6. září.
9: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, zejména na horách, ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až 28 stupňů. Noc bude polojasná až oblačná, v Čechách se ojediněle vyskytne slabý déšť. Nejnižší teploty pak 17 až 13 a někde také až 10 stupňů Celsia. A zítra polojasno až oblačno, ráno místy i zvětšená oblačnost. Jen ojediněle se objeví přeháňky nebo slabý déšť. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách budou kolem 19 stupňů Celsia. Více informací z domova i ze světa si můžete přečíst na webu irozhlas.cz.
9: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
10: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
9: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
10: 12. září od 18 hodin.
9: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
11: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Tak vám přejeme, milí posluchači, krásnou poslední prázdninovou sobotu, která je v polovině a které přeje počasí. Pravděpodobně vás tedy vytáhne ven, což je naprosto v pořádku. Ale teď se možná nacházíte někde u jídelního stolu, tak kromě toho, že vám přejeme dobrou chuť, vám také prozradíme, co vás čeká, pokud tedy třeba při právě odpolední procházce budete mít v uších stanici Vltava. Jejímž programem vás provází Daniela Čermáková a spoza vysílacího pultu také Romana Kouřilová. Tak polední koncerty, oba dva víkendové dny budou naplněné zvukem zvonů, zvonku a zvonkoher, hudebními symboly života i smrti, slavnostních okamžiků, duchovních proměn a vysokých věží, a za chvíli se tak ocitneme třeba v prostředí Říma, Luhačovic a nebo Ženevy. Jednoho prosincového dne vede několik mužů lehce absurdní konverzaci u hotelového bazénu ve střední Kalifornii. To je situace, které můžete být svědky o půl druhé, protože to je nástin povídky Na dně bazénu novináře a spisovatele Edvarda Valenty. No a tvorbu pro harfu v díle Jana Ladislava Dusíka tu pak budete moci poslouchat po 14. hodině v rámci naší hodinky se starými mistry. Tak krásný den, milí posluchači.
12: Polední koncert.
13: Zvony, zvonky, zvonkohry, hudební symboly života i smrti, slavnostních okamžiků, duchovních proměn a vysokých věží. Z plejády koncertních skladeb, ve kterých hrají skutečné zvony a zvonkohry, i zvony orchestrální nezaměnitelnou roli, polední koncerty na poslední prázdninový víkend sestavila Renáta Spisarová a přeji vám nerušený poslech. Zvuk zvonů a zvonků ozvláštňuje a zpestřuje náš život. Umocňuje i tak velké emoce. Dovedou být hříčkou samou o sobě. Zvony, zvonky, zvonkohry, zvonohry. Mají své barvy, hloubky, pomalou důstojnost i hbitost ve vysokých polohách. Jsou zkrátka něčím naprosto výjimečným, kromě jediného zvonění.

tak tento zvuk ve většině českých škol až 1. září. Ten rozhodně lahodící lidskému uchu teď od Ference Lista. La Campanella, zvoneček, třetí klavírní etida, jedna z nejslavnějších skladeb, která je inspirovaná zvonkem a mistrem Paganinim. Virtuózní etidu hraje Lang Lang.

Dozněla třetí etida z velkých etid Ference Lista. Inspiroval se houslovým sólem hned z úvodu třetí věty druhého houslového koncertu Paganiniho. La Campanella, zvoneček. První ze skladeb, které zvuk zvonů a zvonků imitují, či se jich fyzicky dotýkají. Hrál klavírista Lang Lang. A teď pohled na východ a dílo také velmi populární. Zvony pravoslavné jako symbol vítězství, děkovné bohoslužby. Podle Čajkovského v jeho slavnostní předehře 1812 Esdur, opus 49, která se vrací k historické porážce Napoleona, by v ideálním případě měly znít skutečné chrámové zvony. Aspoň skrze partituru to tak doporučuje, pokud jsou tedy k dispozici. A taky děla, pokud jsou někde poblíž. Na koncertních pódiích se zvuk kostelních zvonů obvykle nahrazuje orchestrálními zvony tubular bells, v tom nuznějším případě elektronickými samply.

Royal Philharmonic Orchestra ve slavnostní předehře 1812 Esdur opus 49 Petra Iliče Čajkovského a dirigoval Philip Ellis. Závěr sezvony patřil mohutnému triumfu ruského vítězství nad Napoleonovým vojskem během vlastenecké války roku 1812. Sám Čajkovský bral toto dílo vzniklé na objednávku, také u příležitosti vysvěcení chrámu Krista Spasitele v Moskvě, jako skladbu příležitostnou. A u napoleonských válek zůstaneme, ale přesouváme se do Říma. Věrných scenérií města, včetně všude přítomných chrámů i kostelíků a jejich zvonů, se držel ve své opeře Tosca Giacomo Puccini. U příležitosti víkendových zvonivých poledních koncertů se přesuneme orchestrální předehrou třeba do třetího dějství opery, ve kterém téma lásky a zrady až za hrob vrcholí.

Puccinyho opeře Toska, která nás teď i prostřednictvím orchestrální předehry k třetímu dějství přivedla do prostředí římských kostelů, paláců i uliček, z něj zvony, které měly za úkol co nejvěrněji dokreslit reálie města Říma. Berlínskou filharmonii řídil Herbert von Karajan. Zvony, zvonky, zvonkohry, hudební symboly života i smrti, slavnostních okamžiků, duchovních proměn a vysokých věží. V Římě na téma poledních koncertů tohoto víkendu ještě setrváme. V nočním Římě Ottorino Respighi v Římě před 90 lety zemřel. Třetí část jeho Pini di Roma, římské Piniové háje, je věnována druhému největšímu pahorku v Římě, který se jmenuje Gianicolo. Zvony, které se rozezní brzy poté, co své ranní probuzení ohlásí ptáčkové. Tak ty zvony můžeme jen pod pahorky Pinii tušit.

Noční vlastně už brzko raní atmosféru na jednom z nejvyšších pahorků Říma autenticky stvárnila New Yorkská filharmonie, kterou řídil Giuseppe Sinopoli. Zvony v třetí části Piny di Roma, římské Piniové háje, Ottorina Respighiho tiše odpočívaly. Za to teď zazní daleko konkrétněji, i když zase v poetickém módu. Claude Debussy a první část z jeho druhého sešitu Obrazy, zvony znějící skrze listoví. Překrásná impresionistická miniatura skladatele, který o barvách, dojmech a s nimi spojenou představivostí věděl jako málo kdo na světě.

klavíristka Irmela Relke z alba s názvem Zvony a zvonkohry a výběr první části z druhého sešitu Image. Obrazy pro klavír dokončené v roce 1907. Zvony znějící skrze listoví. Mistrovská imitace zvonění a teď už celého údolí, kterým se dozvuk zvonů nese z různých stran, se také podařila Maurici Ravelovi. I přes orchestrální verzi, kterou teď v údolí zvonů uslyšíme, zní stále hudba lyrická a poeticky působivá. Jednu z původních klavírních skladeb cyklu Zrcadla opus 43 z roku 1905 hraje City of Birmingham Symphony Orchestra a diriguje Sir Simon Rattle.

Maurice Ravel a orchestrální úprava jeho klavírní skladby Údolí zvonů z cyklu Zrcadla. Do zvuky odbíjení věrohodně stvárnil City of Birmingham Symphony Orchestra a dirigent Sir Simon Rattle. Teď se za zvony přesuneme do Ženevy, do krajiny Švýcarska, kterou v polovině 30. let 19. století cestoval Ferenc Liszt. Romantická vzpomínka tohoto poutníka zahrnuje i zvony jako symbol dálky a spirituality. Ke skladbě připojil Liszt tento citát Bayerna. Nežiji v sobě samém, ale stávám se částí toho, co mě obklopuje. Tedy ženevské zvony z cyklu Roky putování, první rok Švýcarsko. A na klavír hraje Alexej Orlovecký.

Hudba jako vnitřní prožitek krajiny Ference Liszta. Jeho putování Švýcarskem se zúročilo také ve skladbě Ženevské zvony z cyklu Roky putování, první rok Švýcarsko. Na klavír hrál Alexej Olovecky. Stále posloucháte Český rozhlas Vltava a polední koncerty dnes i zítra na téma Zvony, zvonky, zvonkohry, zvonohry. Ty teď znovu jako obraz krajiny, ale teď té městské, vlastně lázeňské. Přesuneme se tedy na kolonádu do Luhačovic, do prvního dějství Janáčkovy opery Osud. Právě v těchto místech, přeneseně i fakticky, jsou zvony nejvýraznější. Janáček jimi dokresluje atmosféru lázeňského města počátku 20. století a zvuk zvonů se prolíná s duchem kolonády a orchestrální fakturou.

Velšský národní operní orchestr Sir Charles Mackerras a zvukové odkazy na zvony v prostředí lázeňské kolonády v Luhačovicích, kde se v prvním jednání opery Osud Leoše Janáčka, skladatel Živný, setkává se svou dřívější láskou Mílou Válkovou. Stále mám při zmínce o této opeře před očima skvělou inscenaci Osudu díky režii a scéně Roberta Wilsona. Premiéru měla na jaře roku 2002 v historické budově Národního divadla v Praze a dirigoval Jiří Bělohlávek. Oba výjimeční umělci už nejsou mezi námi. Skladatel Arvo Pärt oslaví zanedlouho 91 let a v souvislosti s víkendovými poledními koncerty na téma Zvony, zvonky, zvonkohry, zvonohry, kterým vás stále provází Renáta Spisarová, nemohu jeho dílo minout. Už jen pro charakteristický princip v jeho kompozicích Tintinnabuli. Název pochází z latinského Tintinnabulum, tedy zvonek, zvoneček. Vybrala jsem jeho dílo Cantus in Memory of Benjamin Britten. Pärt sám označil skladbu za malý smutečný kus. Vznikla jako reakce na zprávu o smrti Benjamina Brittna. Zemřel v prosinci 1976. Jeho hudby si Pärt velmi vážil. Zpočátku osamělé údery velkého zvonu, symbolizující umíráček, a ty se pravidelně vracejí. Nad velkým zvonem se postupně rozvíjí klesající melodický proces smyčců. Jejich zvuk evokují pohupující se pohyb zvonu. Estonský festivalový orchestr vede Paavo Järvi.

estonský festivalový orchestr, dirigent Paavo Järvi a smuteční hudba Arvo Pärta s názvem Cantus in Memory of Benjamin Britten. Skladba z roku 1977. Na téma zvony, zvonky, zvonkohry, hudební symboly života i smrti, slavnostních okamžiků, duchovních proměn a vysokých věží, teď v poledním koncertě ještě ukázky ze skladeb Sergeje Rachmaninova a na úplný závěr Gustava Mahlera. Když se řekne Rachmaninov a zvony, vybaví se nám velkolepá romantická chorální symfonie pro sóla, smíšený sbor a orchestr, která představuje zářný příklad prolínání ruské a západní tradice v hudebně literární praxi. Na jedné straně inspirace dalším velkým umělcem v textové části stejnojmenou slavnou básní Edgara Allana Poea a na druhé straně v Rachmaninovově hudební stylizaci zvonění zřetelně slyšíme vliv jeho domácí ruské tradice, zvony na saních, zvony svatební, zvony na poplach, zvony prasklé válečné. Jeho dílo je z roku 1913 a my si ze skladby Zvony poslechneme teď první část Allegro Manon Tanto. A ta začíná tímto textem. Slyš hru zvonků, saně, zvon, stříbro, zvon. Rolničky se třpití ve sněhu, jede, jede, postilion.

Sergej Rachmaninov, Zvony, první věta, Allegro Manon Tanto z této čtyřvěté chorální symfonie. Pro polední koncert jsem vybrala nahrávku Berlínské filharmonie, kterou dirigoval Sir Simon Rattle, zpíval Dmytro Popov, no ale také sbor Berlínského rozhlasu. Polední koncert na téma Zvony, zvonky, zvonkohry, zvonohry uzavře samotný závěr Mahlerovy druhé symfonie, té části, která začíná v klidu, světle a smíření. A zvony v závěru symfonie jako symbol umocnění slavnostního poznání, že nic v našem pozemském bytí nebylo nadarmo. Ani láska, ani utrpení, ani život samotný. Smrt není konec. Člověk zemře, aby žil. Slovy Mahlera. Zvony jako triumf vzkříšení. Českou filharmonii a Pražský filharmonický sbor na nahrávce diriguje Semjon Byčkov a sóla zpívají Christiane Karg a Elizabeth Kulman. Polední koncert na téma Zvony, zvonky, zvonkohry zase zítra po 12. hodině polední. V neděli naslyšenou se těší Renáta Spisarová.

Zvony znějí také v samotném závěru Mahlerovy druhé symfonie zvané Vzkříšení. My jsme poslouchali tuto hudbu na nahrávce České filharmonie a jejího šéfdirigenta Semjona Byčkova. Zvony, zvonky či zvonkohry se rozezní zase zítra popoledni v dalším z těchto poledních koncertů, které připravila Renata Spisarová. Povídka.

hudební proud, tedy střídá proud slovní právě v podobě naší pravidelné odpolední povídky. Ta dnešní pochází z pera Edvarda Valenty, novináře a spisovatele, který byl jedním z předních redaktorů předválečných Lidových novin, který je nejznámější, respektive k jeho nejznámějším dílům patří romány Druhé housle a Jdi za zeleným světlem. A povídka, kterou vám předkládáme dnes, Na dně bazénu je sedlina, je vybraná z knihy Starou cestou.

0: za hotelovou zahradou stál hned u dálnice starý žlutý patrový dům s deskou a jménem Roberta Louise Stevensona. Díval jsem se na to stavení dnes ráno, když ještě leželo nad celým Karmelským zálivem prosincové chladno a poslední stopy rozpouštějícího se nočního šera. Robert Louis Stevenson. Měl jsem být tedy naplněn představami divokých dobrodružství a sny o pirátských skazkách. Místo toho mě však celé dopoledne trápilo daleko přízemnější rozhodování. Mám-li se, či nemám pustit do bridge s panem Edwardem Whiteem, manažerem tohoto hotelu panem Nelsonem a reportérem Edwinem Stewem, který podniká cestu kolem světa pro rozptýlení čtenářů Curtisova tisku. Cypřiše pod sitě modrým nebem se nehnuli, nepotřebný svrchník visel nahoře v pokoji a vzduch voněl kořením jako zásuvky v hokinářství. Tichá, smírná pohoda všude a na všem. Ale to vše se může do večera zvrtnout ve svět nevlídný, zasmušilý a odpuzující, zasednuli lehkovážně ke stolku mezi tři ostřílené karbaníky a štěstí mi nebude stát po boku. V té hře, ujišťoval mě pan Stew, reportér, jsem náramný slaboch, ale to neznamená, že bych byl ochoten pustit víc než $10. Pan White se připojil. On opět je rozhodnut spokojit se s výhrou pouze stejně vysokou. Pan White sem přijel ze Cincinnati a má namířeno dál na jih, do Los Angeles, do Pasadeny, podívat se na novoroční květinovou parádu. Pan White je právník, člověk nevypadající nijak, běžně americký, ve všem všudy prostřední, prostředního věku, zevnějšku, způsobů, všeho. Za to pan Stew, který hrával kdysi rugby za Pittsburgh, jednou dokonce i ve finálovém utkání, vypadá taky podle toho obr, ramenáč. Nyní tedy jede kolem světa. O novoroční parádu pasadenskou nestojí, tam čekají už bez toho stovky ošumělých reportérů. Má docela jiné poslání. Teď kousek nahoru do Friska a pak s Bohem. Zlatý písek vzorných stezek chrupal nám pod nohama. Tento park je veliký, velikánský. Hotel Astoria bývá nazýván nejpohádkovějším hotelem světa. Čtu to v záhlaví modrého hotelového dopisního papíru i v barevných prospektech. Když mě včera před jeho vchodem autobus společnosti chrtů vyklopil, skoro jsem se zděsil, že tu mám bydlit. Nyní nás tedy zavede pan Nelson, buclatý manažer této pohádky, ještě k bazénu. V západním cípu zahrady, v zákoutí, které směřuje přímo k tichému oceánu, chvěje se mezi větvemi borovic a blahovičníků lehký mléčný opar. Ohřívaná voda, vynáší pan Nelson skromně trumf. A dodává, letadlem hodinu odtud k jeho východu je ovšem možno dostat se k sídlu pana Scottyho v údolí smrti na nejvřelejší místo světa. Ale víme, my lidé z východu, že tady, ve střední Kalifornii, je někdy chladno i v červenci, nemluvě ovšem o prosincových večerech. Bazén celý z bílého mramoru lehce dýmal. V písku kolem obdélníkové obruby i na lehátkách rozhozených tu a tam bylo vidět stopy vytlačené nepochybně chodidly a kyčlemi filmových hvězd a milenek petroliářů. Kdo jiný by se směl koupat na tak vznešených místech? Stojíme tu tedy v náladě skoro nábožné, skoro slavnostní. Pan Stew asi ne, protože to, co říká, zní suše a věcně. No to se podívejme, nahnul se nad nehybnou průzračnost vody. Váš hotel, jak vidíme, je vlastně prázdný a tady, koukám, bazén je v plném provozu. To říká, ačkoliv kolem nás není daleko široko nikoho, živé duše. Pan Nelson se usmívá s pokornou chlubností. Ano, ano, stává se běžně skoro denně, že se tu zastaví cestou po kalifornském pobřeží leckdo proslulý a vykoupá se v jeho bazénu. ohřívaná voda, prosincové koupání v tomto koutku z tisíce a jedné noci. Věděl jsem to hned, prochází se pan Stew po mramorové obrubě, s koleny pokrčenými, nozdrami rozšířenými, slídivě přihrblí. Hned jsem si to říkal, to je, rozumějte, můj detektivní nos. Pan White se zasmál. Rozchozený písek a vypoukliny dvou polokoulí na lehačkách? To teda jsme my, advokáti, nadáni stejně ostrým čichem. Kde pak, sekl pan Stew dlaní. Tyto stopy, ty by mohly být staré, dokonce hodně, ale tady, ukazuje prstem přímo dolů do vody. Nevidíte? Nevidíte? Co vidíte? Vodu, řekl advokát. O tom ovšem není pochyb. Ta v bazénu je ohřívaná, průzračná, čirá, sladká voda. Dobrá, ale co vidíte hlouběji? Hlouběji? Hlouběji vidím dno. Správně, souhlasil Stew. Dno. Tak uvažujme. Kára se hrne z Los Angeles nebo ze Santa Barbary podle pobřeží sem na sever, letí a letí, slunce pálí, člověk se orosí potem, zalepí prachem. Potí se i pod paždí. Člověk je z hora dolů ušňupaný, ať je to palečkář, co kývá na vozy, ať milionář, ať je hvězda. Zarazit. Tady mají bazén s ohřívanou vodou. Tady je možno osvěžit se, vzkřísit a pak vzhůru dál do Friska, do Seattlu, do Vancouveru. Chápete? Nechápali jsme nic. Zanecháme tedy, pokračuje pan Stew, své prašné a potné utrpení zrovna tady, na těchto pohádkových místech. Na dně bazénu je sedlina. Slizovatka z potu a prachu usazeného na těle několika desítek prominentů obojího pohlaví a touto vodou spláchnutého. Teď neříkáme chvilku nic. Nemohu říci, že bych směl přísahat na sedlinu, ale opravdu tuším, že tam je, dole, sotva znatelná, lehoučká blanka, usazenina na bílém svažujícím se dně. Jakýmsi bůh ví kolikátým smyslem vytušuji, že kdybych vběhl po širokých stupních z georgijského mramoru do bazénu, nebylo by dno drsné, ale kluzké, trošičku, ale přece jenom. Dovolte, a pan Nelson, manažer, si nasazuje brejle se zlatou obroučkou. Je to trapná chvilka. Pan Nelson je tu vlastně urážen.
1: No, řekl dobrácky, pálený šprým, vy jste ale pálený šprýmař.
0: Sedlina, i když je a je-li vůbec, nestojí opravdu za řeč. Pan Nelson strčil brejle do pouzdra a pouzdro do kapsy.
1: Jste vy to ale pálený šprýmař.
0: Ploužíme se pomalu parkem k hotelu.
1: To byl ale jednou zase opravdu pálený šprým. To tedy byl.
0: A pan Nelson se pochechtává. Ale byl zasažen, milý brach, a hodně, to vidíme všichni. Hezky ho to vzalo. A jsme proto skoro trochu rozhořčeni na reporterského tlučhubu. Ale nic naplat, nemohl jsem se na něho zlobit příliš dlouho. Ten člověk je přece jenom velkolepý. Rozložili jsme se po lanči do křesel a klábosili jsme. To jest, mlčeli jsme a naslouchali jsme. Pan Stew klábosil. Projezdil skoro celou tuto zemi, přesně 43 států, než dorazil z Filadelfie až sem. Ten člověk dovede vykřesat ohňostroji jisker i z popele nejnanicovatějších nesmyslů. Chránil jsem se tu prozradit, že jsem jeho jméno dříve vůbec neznal, že jsem o něm nikdy nic neslyšel. Platí tu zřejmě za velikou proslulost a vskutku jí taky je. Nemohl jsem nepoznávat jeho mimořádnost z každé jeho věty, z těch nedbale řaděných slov, která jsou vyslovena a zaniknou. Rozséval těžká, života plná zrna ducha plných pravd, pranic se nestaraje, neleží-li pod jeho dlaněmi neúrodná prst, holá skála. Záviděl jsem mu upřímně. Třeba si ho zkrátka Nové Anglie, zelené valchy s modrými jezery, spanilé zálivy obroubené skládkami ryb, krevet, ústřic a zaděnek se starými červenými univerzitami ve stinných starých zahradách, sídélka obývaná kostnatými puritánskými modláři, kteří šeplají výmluvně o svých vztazích k lodi Mayflower, na jejíž palubě sem přibyli před 300 lety jejich ještě nábožnější předkové. Nejenom, že jsem se kdysi marně pokoušel zhruba o totéž a špatně, ale ani z jeho mistrovských zkratek nedovedu opakovat slova. Nebo jak odbil, jak roztrhal na cucky starého Artra Brisbanea, neboštíka, který dostával od pana Randolpha Hearsta, svého šéfa, za jediný odstavec slabomyslného týdenního tlachu celé jmění, nejhloupější novinář světa. On, pan Stew, pochází náhodou z Pittsburghu. Četl jsem snad, jak starý Brisbane velebí gotickou univerzitní katedrálu pittsburghskou, chrám vědy, nejobludnější budovu světa? Nebo jak nadšeně huláká svůj obdiv stoje před Melnovým institutem, postaveným přesně podle athénského Parthenonu, až k těm 64 sloupům, každý sloup bratru za $100,000, každý sloup určený k tomu, aby bylo v kancelářích i v laboratořích uvnitř po celý rok útulné šero? Jaké umění dovést najít v Americe přesně to nejohavnější a vynést do nebes jako důkaz, že Američané jsou hloupí uličníci? Nebo jeho teorie náhod? Byla to, rozumí se, jakási směs starých květů orientální filozofie s moderním determinismem. Naslouchali jsme však skoro rozrušeni, jako bychom to vše slyšeli poprvé. Tak ten člověk uměl vypravovat. Představme si jeho cestovní plán. Potuluj se kolem světa, řekli mu, toulej se po celý rok, jak chceš a kudy chceš, tady je šeková knížka a šťastnou cestu. Představte si maličkost, přátelé. Chcete ze Cincinnati na sever do Detroitu. Ale vaše pokojská v hotelu je náhodou z Clevelandu a rozhovoří se o tom městě. Je, říkáte, vůbec možné povědět někomu něco nového o Clevelandu? Není. Ale pokojská měla milého. Byl to nástrojář. Ten se kdysi opil, pozapomněl na ni, probil noc s ženskými, nakazil se, napsal jí dopis a skočil z mostu Superior čerstvě postaveného. První sebevražda skokem z mostu Superior. Jsem tedy s článkem o mostu Superior. Přátelé, zachce se vám stopovat tento malinký, úbohý příběh a vidět ten náš veliký svět očima lidiček, kteří v tom hráli smutnou hlavní úlohu. Zamanete si promluvit s matkou toho nástrojáře. Žije vůbec? Žije, ale ne už v Clevelandu. Dovídáte se tam, že je dnes zaměstnána v Harveyově prádelně v Montrealu. Odstěhovala se do Kanady, vzhůru do Montrealu. No, a prosím, původní plán nemluvil vůbec o Montrealu, ale docela naopak o San Antonio, Texas, jak daleko jsou ta města od sebe. Unášen náhodami. Dát se unášet náhodami. Cestou z Montrealu jsem se zastavil v Torontu a div jsem se tam neoženil. A snilo se mi vůbec kdy o Torontu? Nesnilo. Ale nástrojářova matka vypravovala tak zajímavě o své neteři, zaměstnané v Torontu v Cookově cestovní kanceláři, a ta neteřta vám měla... Zkrátka co div, že jsem odtamtud odjížděl svobodný. A teď přišla ta chvíle. Pan Stew nás prostě z ničeho nic vyzývá, abychom byli strůjci jeho další pouti světem. Hlavní směrnicí je ovšem východ, Frisco. Pak je konec jeho putování po státech. Jak teď dál? Lodí? Kliprem? A jak z Filipín? Do Japonska a na Sibiř? Nebo to vzít Čínou do Indie? To přece není jenom tak, v tom je zásadní rozdíl. Když se tedy pan Stew rozhodl takto, když máme do jeho cesty co mluvit, pak tedy navrhuje pan Nelson, manažer, především delší zastávku na Havaji. Jsou tam prý krásné ženské, skoro nahé, prsa rozhodně, a kladou bílým mužům kolem krku věnce s červenými květy. Ba, stojí i na molu, když loď odjíždí, pláčou a mávají. Ale já jsem radil Sibiř. Je to země budoucnosti. Četl jsem, že je tam mnoho zajímavého. O Ledačems se dokonce vůbec ještě nikdy nepsalo. Celá nová města, jiný duch. Arktida přečarovaná v zemi hojnosti. Jeden můj známý inženýr stavěl tam kdesi před 6 lety železnici. Pan White radí jet z Havaje do Indie a pak přes Palestinu do Egypta. Jedna jeho příbuzná si vzala židovského lékaře, v Německu to bylo, utekli před Hitlerem a teď žijí v Haifě. Psala odtamtud. Pan White tedy soudí, že z této země lze reportérsky mnoho vytěžit. Kdežto na Sibiři, co tam je, nic, tam je jenom mráz, lesy a kolchozy, četl o tom v novinách. Dychtivost, s níž reportér naslouchal, se nezdála pouhou zdvořilostí. Dát se unášet náhodným osudem. Pan Nelson se znovu ujímá slova. Jeho bratr má v Melbourne hotel, přátelé, to je v Austrálii, nejmladší pevnina světa. A jeden jeho číšník sloužil zase v Papity. Podle názoru pana Nelsona nebyly tichomořské kraje popsány docela věrně podle pravdy. Mnoho je tu, tvrdí, vymyšleno, přibásněno. Sám soused tady, neboštík Robert Louis Stevenson, aniž by ovšem pan Nelson mínil pomlouvat a znevažovat, vždyť o mrtvých jenom dobře, ale přinesl by hned lodní seznam. Jedině pan Stew může konečně povědět čirou pravdu o těchto krajích. Slyšel, že tam kdesi žil a taky zemřel nějaký francouzský nebo španělský malíř, jméno zapomněl, ale i to by mohl pan Stew zjistit a uvést ve veřejnou známost. A cesta z Austrálie přes Jávu, Sumatru, slyšeli jsme už o tom, že jenom na Jávě je bůh ví kolik desítek sopek? Kolikže vy jste to chtěl vyhrát, pane White? Tato Stewova otázka padla nečekaně. $10, prozradil pan White. Ale aby nezapomněl, petrolejové potrubí, které vede pouštěmi z Palestiny dál na východ, nic. Pan Stew ho umlčel dosti tvrdě. O petrolejovém potrubí, o Haifě, o Indii, o prsou žen vzlíkajících na molu, o tom všem se bude psát teprve tehdy, až někdo z nás tří dosáhne v bridgeovém turnaji svých $10. Tak třeba z mých vyhraných $10 znamená Sibiř. Štěstí pana Nelsona zavede reportéra do Papity a k několika desítkám sopek na Jávě. To nás rozrušilo doopravdy. Jakže? Míní to pan Stew v skutku vážně? Vy jste ale pálený šprýmař, spínal pan Nelson dlaně. Myslím, že já jediný jsem se smál, domnívaje se, že jde opravdu o šprým. A budete-li na $10 první vy? Co potom? Kam? A kudy? Poplácal mě dobrácky po rameni. Milý pane, žádné strachy. Nepodařilo se mu vyhrát v této hře nikdy ani cent. Jeho mozek je příliš chatrně vyzbrojen na hru kombinačně tak náročnou. Dává se unášet raději intuicí, která tak ráda zrazuje. V kartách, rozumějme. Jinak? Ho-ho. Vyprosil si jenom, abychom stanovili hodnotu bodu tak nízko, aby se hra neskončila 1-2. Jeden jediný bod za celý cent, to bychom byli hotovi už při prvním rabru, tak to teda ne. Tato legrácka se musí vychutnávat hezky pomalu. Několik pěkných, vzrušujících hodin, přátelé. O tomto krátkém úvodu k daleké cestě bude sepsán hezký článek pro naše čtenářské stádo. Ta poznámka nás všechny tři trochu zamrzela. Máme být tedy pouhými aktéry okamžitého lehkovážného reportérova nápadu? A kdo ví konečně, jak naše charaktery v článku překroutí? Možná nás i zesměšní. Přesto vypočítával pan White hodnotu bodu ochotně. Víme všichni tři, přesněji dva, já stále ještě nevěřím. Už nikdy podruhé nebudeme posílat nikoho kolem světa. Nikdo tu teď nemyslí na mizerných $10, jenom já, přízemní Evropan. Běží zde o měsíce a měsíce dobrodružného života, který máme v rukou zároveň s vějířem karet.

Možnost, cesta pana Stewa podle jeho vlastní vůle už zřejmě nepadá na váhu. Pan Stew se pro tuto hru nenarodil. Hodinu před půlnocí, když reportér povstal, navrhuje půl hodinku přestávky, protože si musí trochu provětrat hlavu, která třeští, vypadal stav takto. Pan White poklesl na 2,50, pan Nelson se vytáhl na 6 a já, slyšme, mám celých 7 dolarů k dobru. Způsobili to dva malé slamy a jedno vzrušující rekontra s dvěma zdvihy navíc. Budete mi asi muset dát, držel si pan Stew před hotelem hlavu, adresu toho inženýra, co stavěl na Sibiři železnici, aby mi doporučil co, kde a jak. Hlavu mám jenom se rozskočit. Ale co, 2-3 tempa a bude všechno zase v pořádku. Uhodil mě dozad a odbočil zahradou doleva. Stál jsem tu naplněn zvláštním pocitem slavné odpovědnosti. V zahradě rozsvítily na stromech barevné žárovky. Park je plný vánočních stromků. Všude kolem kouzelná férie tichomořského pobřeží. Jindy bych to nazval frizérskou mazanicí, ale dnes mě to vše opájí, dojímá a činí mé srdce vnímavým. Bloumám sem a tam po stezkách. Útlé oblouky podloubí kolem starošpanělského pátia a ozářené Astorie se třesou tlumenými pastelovými barvami světel. Nic tady nevypadá skutečně. A bazén v pozadí přestal dýmat. Chladno se vtíralo za krk a stékalo po zádech. Však taky máme prosinec. Pan Stew nás nechal dlouho čekat. Seděli jsme tu tři a rozmlouvali o svých šancích. Pan White konečně připouští, že jeho plán nebude už asi proveden. Je to škoda, protože z cesty jím navrhované by bylo jistě vytěženo nejvíc. Za to pan Nelson je naplněn nadějemi. Má výhra byla podle jeho názoru pouze plodem náhod v skutku velmi šťastných a je ostatně dílem reportéra samotného, který byl ve všech těch třech slavných hrách mým partnerem. To on tak vysoko licitoval, to on dal rekontra a to všechno spíše z lehkovážnosti. Samé náhody. Ale pravda vlastně, mám pravdu, docela pravdu, vždyť náhoda je nejenom duchem, ale tentokrát i cílem této hry. Mám pravdu? Kde pak vězí ten člověk? To má takovou zácpu, či co? Pan White byl netrpělivý, neúspěchem podrážděný. Odhodlal jsem se prozradit, co vím. Pan Stew, tak se mi zdá, se šel proplavat. A tak, to je jiná, v tom případě pan White rád počká. Proplavat, směje se pan Nelson srdečně. Proplavat, říkáte, to teda jistě. Znovu se zasmál. Za čtvrt hodiny táhneme zahradou k bazénu s ohřívanou vodou, vytáhnout reportéra z vody, vynadat mu a pokračovat ve hře. Ale hra nepokračovala. Dobré nebe, vykřikl pan White. Stewovy šaty ležely tady pohozeny přes nejbližší lehačku, boty na písku a Stew sám na bílém mramorovém dně bazénu. Lezeme všichni po žebříčku dolů. Reportér nastoupil přece jenom svou vlastní pouť, nečekanou a dalekou. V bazénu nebylo kapky vody. Pan Nelson, manažer, dotčený světoběžníkovou poznámkou, nařídil hned odpoledne, aby byl bazén vypuštěn a řádně vydrhnut. A pan Stew skočil pod mě z prkna do prázdného bazénu a srazil si vás.

tragikomický příběh spisovatele a redaktora předválečných Lidových novin Edvarda Valenty pochází ze sbírky Starou cestou, kterou vydal

0: Československý spisovatel v roce 1958. Povídku Na dně bazénu je sedlina jsme poslouchali dnes odpoledne v interpretaci Otakara Brůzka mladšího a v režii Lukáše Hlavici. Úspěšný čtyřicátník Vincent konečně zakotvil ve vážném vztahu a očekává narození prvního potomka. To už mluvíme o příběhu, který vám na Vltavě nabídneme za hodinu. Když na návštěvě u své mladší sestry a jejího muže prozradí, jaké jméno s partnerkou pro dítě vybrali, nabere večeře s marockým menu nečekaný spád. Je to jedna z nejlepších francouzských komedií posledních let o tom, co je v civilizované společnosti přijatelné a co nepřípustné. Autory jsou Mathieu Delaporte a Alexandre de la Patellier, kteří tvoří autorský tandem od roku 1991. A jméno, což je název této hry, byla jejich prvním divadelním počinem. Na základě úspěšné inscenace v pařížském divadle v roce 2010 vznikla neméně úspěšná filmová adaptace, no a my vám dnes nabízíme naší rozhlasovou verzi, a to za hodinu. Jméno Alexandra de la Patellier a Mathieu Delaporte na programu dnešního divadelního menu. A teď před námi máme, milí posluchači, další hodinku ve světě staré hudby.
1: Staří mistři.
2: Dnešní pořad Staří mistři, u kterého vás, vážení posluchači, vítá Věra Zdislava Rais, bude věnován životnímu příběhu Jana Ladislava Dusíka. Dusík byl autorem klavírních, harfových a komorních skladeb v klasicistním slohu, ovlivněných Haydnem a Mozartem, ale jeho pozdější tvorba byla pokroková, na tehdejší dobu značně moderní, předznamenávající svým charakterem romantismus, zejména tvorbu Schumana, Schuberta a Chopina. Jeho tvorba pro harfu je do dnešních dnů hodnotnou součástí harfového repertoáru. Jan Ladislav Dusík, narozený v roce 1742, pocházel z rodiny vyhlášeného čáslavského varhaníka. Již od dětství jej tedy doprovázela hudba klávesových nástrojů a také harfa, protože jeho matka byla hráčka na harfu. Po studiích na gymnáziu v Jihlavě se zdokonaloval ve hře na varhany u svého příbuzného, Ladislava Špinara, varhaníka kláštera minoritů. Následně studoval v jezuitském semináři v Kutné Hoře a teologii v Praze. Po studiích měl v úmyslu vstoupit do cisterciáckého řádu, ale nakonec se tento nápad neuskutečnil. Hudba provázela i jeho teologická studia. V Praze byl znám jako znamenitý hráč na klávesové nástroje a varhaník. O jeho budoucnosti však rozhodlo setkání s holandským hrabětem Mannerem, který sloužil jako dělostřelecký důstojník v Praze. Ten jej doporučil do města Mechelen v dnešní Belgii, kde Dusík získával koncertní praxi a posléze se stal vyhlášeným varhaníkem v Nizozemí. Dusík, v cizině zvaný též Dušek nebo Dušík, tedy koncertoval, sklízel úspěchy a stal se mistrem hry na klavír. V tomto období se také začal amatérsky věnovat skladbě. Vyslechneme nyní sonátu C-moll pro sólovou harfu. Jejíž autorství je střídavě připisováno manželům Dusíkovým, Ladislavovi a Sofii. V Dusíkově době měla sonáta již pevně danou strukturu. Na moderní pedálovou harfu ji zahraje česká harfistka Hana Millerová-Jouzová v nahrávce z roku 1996. Sonáta má tři tradiční části: Allegro, Andantino a Rondo Allegro.

Pořad Staří mistři rozezněla sonáta C-moll Jana Ladislava Dusíka, kterou přednesla Hana Millerová-Jouzová. Během pobytu v zahraničí začal Dusík pociťovat mezery v hudebním teoretickém vzdělání, které skladatelským ambicím nedostačovalo. Proto opustil výnosné místo varhaníka a odjel studovat skladbu k Filipu Emanuelu Bachovi. Po dvou letech studia se vydal na koncertní cestu po světě. Po úspěchu v Berlíně navštívil Petrohrad, kde několikrát hrál před carevnou Kateřinou II. Jeho cesty byly vždy spojeny s neobvyklými zvraty. Například v Petrohradě se dostal do vážného podezření z účasti na spikleneckém hnutí proti carskému režimu. Na vině byl prsten, který Dusík údajně nalezl a navlékl si jej na prst před svým veřejným vystoupením. Prsten náležel vůdci spiklenců a tak byl Jan Ladislav uvězněn. Jeho příznivci mu pomohli k útěku z vězení, což Dusíkovi zachránilo život. Následně hudebně působil v Litvě, která tehdy patřila k Rusku, a poté v Paříži, kde se vlivem zdokonalení harfového mechanismu tou dobou prudce rozvíjela francouzská harfová škola. Zastavme se nyní u technického vývoje harfy. Harfa byla v 17. a 18. století oblíbeným nástrojem, ale se značně omezenými technickými možnostmi. Hráči na harfu hráli zejména upravené skladby pro jiné nástroje. Harfa plnila rovněž funkci generálbasu, kdy zastupovala čembalo. Nemožnost přeladit struny o půl tónu zapříčinila omezený repertoár a řešila se různými způsoby, například vznikem chromatické harfy. Převratným vynálezem z první poloviny 18. století byl německý mechanismus, kdy harfa měla zprvu pět pedálů opatřených táhly pro snadné přeladění strun. Později se tento počet zvýšil na 7 pedálů. Tak bylo možné stejnojmenné tóny ve všech oktávách zvýšit o půl tónu. Časopis Musicalia, který se zabývá historickými nástroji, nás informuje, že pedálová harfa byla představena kolem roku 1760 v Paříži. Zde se stala v 60. letech 18. století módním nástrojem významných dam. O popularitu tohoto typu harfy se zasloužila také Marie Antoinette, která si tento typ harfy oblíbila. Počátkem 19. století byl harfový mechanismus ještě dále zdokonalen Sebastianem Erardem. Toto technické zdokonalení otevřelo cestu pro bohatý rozvoj harfové literatury, na kterém se podílel Jan Ladislav Dusík. Za několik okamžiků se ponoříme do salónní atmosféry klasicismu a poslechneme si duet pro harfu a fortepiano F-dur opus 38, jehož autorem je Jan Ladislav Dusík. Na jednozářezovou harfu z roku 1815 zahraje Masumi Nagasawa, její hudební partner Richard Igar hraje na grand piano z roku 1804. Povšimněte si zvonivého zvukového zabarvení, které je patrné jen při hře na původní nástroje. Tento efekt se při použití moderních nástrojů ztrácí.

Masumi Nagasawa a Richard Igar přednesli v pořadu Staří mistři duet pro harfu a fortepiano F-dur opus 38 Jana Ladislava Dusíka. A my se nyní vrátíme do Francie k dalšímu osudu autora této skladby. Za svého pobytu ve Francii se Jan Ladislav seznámil s dalším českým virtuózem, Janem Křtitelem Krumpholcem, zejména však s jeho půvabnou chotí a vyhlášenou harfistkou Annou Marií, pro kterou napsal četné harfové skladby. Byl nadšeně oslavován v aristokratických kruzích, navštěvoval dvůr Marie Antoinety, připomeňme, že ona sama byla vynikající hráčka na harfu. Kontakty s aristokratickými kruhy se mu později za francouzské revoluce málem staly osudnými. Mezi lety 1779 až 1810 Dusík komponoval celou řadu klavírních a také harfových koncertů s orchestrem, z nichž některé jsou ztracené. Události Velké francouzské revoluce donutily skladatele opět k dobrodružnému útěku. Dusík se pro své blízké kontakty s Marií Antoinetou stal terčem nenávistných útoků republikánů. Proto opět v tajnosti odjel do Anglie. Nikoli však sám. Doprovázela jej harfová virtuózka madame Anna Marie Krumpolcová, která tím opustila svého manžela. Jan Křtitel Krumpolc rodinný rozvrat nesl velmi těžce a tragicky zakončil svůj život skokem do Sény. V Londýně Jan Ladislav společně s Annou Marií sdílel koncertní úspěchy a věnoval jí několik harfových skladeb. O dalším osudu madame Krumpolcové nemáme spolehlivé zprávy. V Anglii Dusík působil nejen jako klavírní virtuóz, ale také jako pedagog. V Londýně se také seznámil s četnými hudebními osobnostmi své doby. Dusík se podílel také na technickém zdokonalení některých anglických klavírů značky Broadwood, konkrétně na rozšíření klaviatury z původních 5 až na 6 oktáv. Intenzivně se věnoval také skladatelské práci. Složil řadu koncertů pro klavír, komorní hudbu, klavírní a harfové sonáty, dueta a také vokálně instrumentální skladby. Dusíkovou životní družkou se během anglického pobytu stala slečna Sofia Cory, rovněž harfistka. Společně tvořili a koncertovali. Je patrné, že harfa byla Dusíkovi blízká také prostřednictvím soukromého života. Na harfu hrála jeho matka, přítelkyně, manželka a dcera. V Londýně Jan Ladislav se svým tchánem založil hudební vydavatelství, kde publikoval své skladby. Vydavatelství však zkrachovalo. Skladatel zatížený dluhy a neradostnými rodinnými poměry opustil Anglii a koncertoval po Evropě. V následující ukázce uslyšíme neobvykle obsazenou skladbu Jana Ladislava Dusíka, opus 38, která vznikla během autorova pobytu v Anglii a oproti provedení pro harfu a fortepiano, které jsme slyšeli před chvílí, je autor rozšířil o doprovod dvou lesních rohů. Dílo je psané v sonátové formě jako allegro moderato adagio rondo. Na moderní nástroje jej interpretuje Libuše Váchalová, František Kůda, Vladimíra Klánská a Tomáš Secký.

Doznělo duo pro harfu a klavír s doprovodem Lesních rohů Jana Ladislava Dusíka v podání Libuše Váchalové, Františka Kůdy, Tomáše Seckého a Vladimíry Klánské. Posloucháte pořad Staří mistři věnovaný Janu Ladislavu Dusíkovi. V roce 1802 Dusík koncertoval v Praze a nezapomněl ani na rodnou Čáslav. Poté navázal přátelství s hudebně nadaným princem Luisem Ferdinandem a v roce 1803 vstoupil do jeho služeb jako organizátor hudebních programů a společník. Poté, co Luis Ferdinand zemřel v tažení proti Napoleonovi, vstoupil Jan Dusík do služeb francouzského ministra Maurice Talleyranda. Ke konci svého života se mistr stáhnul do ústraní a dožil svůj život ve smutku na zámku Saint-Germain-en-Laye nedaleko Paříže. Zemřel 20. března roku 1810 ve věku 52 let. S Janem Ladislavem Dusíkem a pořadem Staří mistři se rozloučíme hluboce emotivní a na své období výjimečnou klavírní sonátou Fismol opus 61. Je známá pod programním názvem Harmonická elegie na smrt Ludvíka Ferdinanda, pruského prince. Sonáta obsahuje prvky romantismu a je expresivním vyjádřením smutku nad ztrátou přítele. V Dusíkově době bylo běžné, že

Kvartet skladbu doplňoval improvizovanými ornamenty a vlastními drobnými kadencemi. První část, Lento patetico, je podle autorových instrukcí hrána výslovně bez těchto improvizovaných ozdob. Introdukci zakončuje náznak pohřebního pochodu. Následně pokračuje hlavní téma v tempu agitato non presto. Zde si můžeme povšimnout zvratu nálady, hlubokého temného zoufalství, protestu, patriotismu a také půvabných melodických pasáží, které snad připomínají šťastnější časy. Citové kontrasty přeruší brilantní kadenca, brutálně zakončená dopadem na hluboké ace, hrané jako enharmonické F. Druhá část, quasi presto, je psaná ve formě ronda. Povšimněme si použití synkop, které v posluchači vyvolávají pocit napětí. Závěrečná část je psaná ve znamení citové bouře, úzkosti a jemných introspektivních nálad předznamenávající Schumana. Sonátu Fismol Jana Ladislava Dusíka v pořadu Staří mistři interpretuje Jan Novotný. Loučí se s vámi Věra Zdislava Rais.

Životní příběh mistra, starého mistra Jana Ladislava Dusíka připomněla v této hodině vyhrazené staré hudbě Věra Zdislava Rais. V roce 2023 vznikla tato hodinka a my jsme se s Janem Ladislavem Dusíkem rozloučili klavírní sonátou Fismol, kterou nám hrál Jan.

0: Novotný. Dílo starých mistrů bude na pořadu také dnes večer po 20. hodině dílo ne ledajaké, žebrácká opera Johna Gáje z roku 1728, kterou hudbou doplnil Johann Christoph Pepuš. A je to patrně jediné dílo žánru balad opery, které zůstalo dodnes populární. Žebrácká opera měla premiéru v lednu 1728 a dosáhla 62 po sobě jdoucích repríz, což byl na tehdejší dobu opravdu rekordní počet. Stala se tak nejpopulárnější hrou 18. století. Hra se v celém světě dodnes těší mimořádné pozornosti a stala se zdrojem inspirace pro nejrůznější úpravy od legendárního zpracování Bertolda Brechta a Kurta Weila až po Václava Havla. No a my si dnes žebráckou operu poslechneme po 20. hodině.
1: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vltava.
4: Umění slyšet.
0: My vám přejeme z Vltavy krásné sobotní odpoledne, poslední prázdninové. Kulturní instituce se už chystají na další sezonu, sezonu 26-27. Sočr tedy vstupuje do sezony jubilejní z té. Ostatně o tom už jsme vás mnohokrát informovali a příběhy z notového archívu, tedy 40 let Symfonického orchestru Českého rozhlasu právě v rozhlasovém archívu. To je téma naší taktovky, kterou vám Vltavě nabídneme dnes v 16 hodin a 30 minut. Teď nás ale čeká návštěva rozhlasového divadla.
3: Sobotní drama.
0: A v rámci něj se budeme snažit dobrat odpovědi na otázku, kde se v dnešním rozhádaném světě dá ještě bez zábran vtipkovat. Možná snad v rodině, mezi příbuznými a opravdovými přáteli. Ovšem skutečně to tak je. Matěj Delaporte a Alexandre de la Patellière tvoří autorský tandem od roku 1991 a předkládají nám vtipnou hru o mužích a ženách, rodinných a partnerských vztazích, varující před nebezpečím dlouho zamlčovaných tajemství.

0: Nemáte na vybranou, tak to prostě je. Cestou sem musíte nejdřív po Rue Saint-Georges, toho svatého Jiří, který se ve své době stal obětí protikřesťanských nálad a mnohonásobného mučení. Pálili ho ohněm, opařili horkou vodou, lámali v kole, aby mu nakonec ještě usadili hlavu. Pak zabočíte vlevo k mučedníkům, jo, to byste si sami nevymysleli. A pak hned doprava do ulice Hippolyta Lebase, což byl architekt, který se specializoval na stavby vězeňských budov. Někdo by v tom mohl vidět špatné znamení, otočit se a vzít zpátečku. Ale to by neobjevil na konci ulice zapadlou slepou uličku, v níž se skrývají půvabné, patinou let ozvláštněné, na červeno natřené dveře, nevystoupal by po točitém schodišti do 5. patra, neočistil by si podrážky na rohožce přivezené z dovolené v Turecku a přišel by o rodinnou sešlost, která se odehraje právě zde.
1: Dole nejsou.
2: Dívala se spořádně.
3: Nemáš je v kapse.
2: Všechno jsem prohledal.
0: Stačí, abychom Piera Garoda a Elizabeth Garodovou Laršetovou pozorovali jen krátkou chvíli a hned budeme mít jasno. Ti dva jsou dokonalým stělesněním ideálního páru.
2: Na botníku nejsou. Ani na poličce.
3: Nechceš se ještě převlíct?
0: Nic na tom nezměnilo ani 10 let manželství. Tihle dva se milují jako nikdy dřív.
3: Přežehlila bych ti tu modrou košili.
2: Ale na modrou košili se vykašli, hlavně musíme najít.
0: Pierre je profesorem francouzské literatury na Pařížské univerzitě. Je generálním sekretářem Společnosti pro dějiny literatury, hostujícím profesorem na Lomonosovově univerzitě v Moskvě.
2: Nemohla bys je mít ty v kabátě.
3: Ten je v čistírně.
2: Takže jsou v čistírně.
0: Elizabeth učí francouzštinu na gymnáziu, je pokladnicí filmového klubu a má na starosti komunikaci s radou rodičů.
3: Hele, já už musím do kuchyně.
0: Nestěžuje si. Má tohle prostředí ráda. Cítí, že má blíž ke skutečnému životu.
3: Jo, myslíš, že mám tu harisu dát rovnou do omáčky nebo zvlášť?
2: A může teď Anna ostřejší jídlo.
0: Elizabeth rozhodně nevadí, že žije v Pierově stínu. Obdivuje ho. Miluje jeho schopnost neustále se po něčem pídit a hledat nové a nové odpovědi.
2: Kam jsem jenom mohl zašantročit?
0: A Pierre se o svou ženu opírá, jako když horolezec zasekne svůj cepín a v dlani cítí pevnou oporu, kterou nemůže nic vyvrátit.
2: Vezmeš to!
3: Teď nemůžu!
2: Haló? Dobrý večer, François.
0: François, to je François Laršetová, Elizabetina matka. Je to žena elegantní, veselá, žena, která na vás zapůsobí, žena s krásným, hlubokým hlasem. Škoda, že ho neslyšíte.
2: Na brusle.
0: Když přišla o manžela, všichni si o ní dělali starosti, ale ona se z toho rychle dostala. Čímž si vysloužila obdiv i těch nejzarytějších skeptiků.
2: Sice trochu líní, ale... Elizabeth chtěla vědět něco s rozinkami. Hned vám ji dám.
3: Pierre.
2: Betty!
3: Pierre, teď nemůžu.
2: Mějte se krásně, François. Betty! Maminka!
3: Ano, mami. Všechno v pořádku. Prosím tě, když děláš ten svůj tajin, tak tam ty rozinky dáváš před, nebo... Jo, jasně. Ne moc brzo, aby se nenafoukly a ne moc pozdě, aby se nestvrkly. Dobře, aha. Tak ty tam máš Rosenthalovi, no to jsou moc hodní, vždycky malí přinesou nějaké dárky.
0: Ti malí, to jsou 7letá Myrty a 5letý Apolén, ale ty taky neuslyšíte, už museli jít
3: ano,
0: spát.
3: Ano, přijdou k nám na večeři. Jo, i s Claudem. Slibuju, že se zeptám na tu lakastýt. Zavolám ti, jak to vypadá. Slibuju. Tak mi pak zavolej ty, jestli chceš. Ne, mami, nebude mi to vadit. Mami, vždyť ti říkám, že... Mami, říkám, že ti zavolám. Neříkala bych to, kdyby... To budou oni, mami. Musím končit.
0: Claude Castagnol, první pozounista symfonického orchestru Rádia France. Nenápadný muž s obstarožním smyslem pro humor, kterého lze snadněji popsat per negacionem. Claude není vzteklý, není rozmařilý, není nezdvořilý. Vlastně tak nějak vůbec není.
4: Nevěděl jsem, co bude k jídlu, tak jsem vzal rosé.
2: No, skvělé. Elizabeth dělá nějakou marockou kuchyni.
4: Aha, tak to nevím, jestli se hodí.
3: Claude! Jak se máš?
0: Skvěle. Podívej se na mě.
3: Co?
0: Že jsi nechala dát Melier, že jo? Moc ti to sluší.
1: Claude možná spoustu věcí není, ale s Elizabeth jsou opravdoví a skutečně dlouholetí přátelé.
3: Jsi milej. No. Pierovi se to totiž nelíbí.
0: No, no. Mm-hmm.
4: Tu barvu ti dělal Christopher? Ten odstín je perfektní.
3: Jaké to bylo v Marseille?
4: Bylo to nečekané. Nabídli mi práci.
3: Přímo tam?
4: Přesně tak. Utopil se jim pozounista.
3: Ne. Nevezmeš to, že ne?
4: No, to právě ještě nevím. Možná jo.
3: Vždyť je to strašně daleko.
4: Betty, ještě jsem se definitivně nerozhodl. Jasný?
3: Já jsem teda rozhodně proti.
2: Pojď dál.
4: Co děti?
2: Spí.
4: Co to děláš?
2: Elizabeth někde ztratila moje klíče od sklepa.
4: A to je potřebujete nutně najít zrovna teď?
2: Neskutečně mě vytáčí, když nevím, kde věci jsou.
4: A co dostanu, jestli je najdu?
2: Můj věčný obdiv. Myslím, že Marseille je docela fajn město.
4: Jo?
2: Navíc bys byl kousek od La Castide, to by mohlo potěšit Francoise.
4: Doufám, že jo.
2: Ahoj, pojď dál.
1: A je tu Vincent Larche. Pierův nejlepší kamarád, Elizabetin bratr, syn Francois. Pohledný muž s ohromujícími úspěchy na poli prodeje a pronájmu luxusních realit. Činorodý chlapík, který není zvyklý se na přechodu dvakrát rozhlížet. Je to muž čin, který se životem řítil jako vlak noční tmou, dokud nepotkal Anu, okouzlující jízlivou ženu, která rázně otřásla celou jeho existencí a brzy mu porodí dítě. Vincent Larche je zkrátka a dobře hrdina moderní doby. Korzár 21. století. Jedním slovem, já.
2: Čau, Claude.
4: Čau.
2: Sakra, pořiďte si výtah.
0: No, tady máš.
2: Ukáž. Cheval Blanc, ročník 85. Mm. Tak to mě poser.
0: Darek od klienta. Co děti?
2: Spí!
0: Co to tady děláte? Můžu se přidat?
4: Hledáme Pierovi klíče. Od sklepa.
0: Aha. A co dostane ten, kdo je najde?
4: Jeho věčný obdiv.
0: Aha, tak to jo. Páni, to je knížek.
2: Knihovně nebudou, tam už jsem se díval.
3: Taky bys mě mohl přijít pozdravit, ne?
0: Tvůj manžel mě naverboval na hledání pokladu.
3: Pierre, nechte toho.
0: Ahoj.
3: Ahoj. Kde jsi nechal Anu?
0: Dorazí později. Na poslední chvíli se jí přesunula jedna schůzka. No to víš, Japonci. Mm-hmm. A ten tvůj nový účes?
4: Perfektní, viď?
0: Je fajn?
3: Jo, Pierrovi se nelíbil.
2: Ale vůbec ne.
3: Tak co?
4: Co?
3: Anna byla dneska na ultrazvuku, ne?
4: No, to jo.
3: Co je? Proč se tváříš takhle?
0: Mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu.
3: No?
0: Ta dobrá je, že to je kluk.
2: Oh.
0: A ta špatná, že je mrtvý. Dostal jsem vás. Měle, je to kluk a je naprosto v pořádku. Ne, je naprosto v pořádku.
3: Ty jsi ale pitomec. Tohle vůbec nebylo vtipný.
0: No, dobře, dobře. Ale já mám tady fotku.
3: Ukaž, dej to sem. Yeah.
0: To je.
3: Podívej, jak zvedá tu ručičku.
4: No. Ukaž mi to, dědice. Tak malý a už tak bohatý.
2: Už ti volal François?
0: Ještě ne.
3: No, před chvílí jsem s mamkou mluvila. Slíbila jsem jí, že se ozvu ohledně La Castide. Chci vědět, jestli přijedeš taky.
0: A jak mám vědět, co bude za 8 měsíců?
3: Hele, my tam budeme s dětmi od 5. do 20. v červenci. No tak řekni aspoň přibližně, kdy se ti to hodí.
0: Tak jo, vyřítí, že bych přijel asi ten víkend 36-37.
3: Vincente!
0: K čemu jí to sakra bude dobrý? Stejně tam bude celou dobu.
4: Možná si chce naplánovat čas, pozvat přátelé.
0: No jasně, ale nazvání přátel má celou zimu.
3: No tak fajn. Předkrm je hotový. Počkáme na Anu, nebo se do toho pustíme?
0: Nech jí stranou krabičku cigaret a bude to v klidu.
3: Ona kouří?
0: Co ti na to mám říct? No, je to jediná žena, co znám, která v těhotenství začala kouřit. Asi prenatální stres.
3: Ale nechci se plést do něčeho, do čeho mi nic není. Ale pro vašeho syna to opravdu není dobré.
5: No, to je pravda.
0: Ale za chvilku jí to můžete povědět sami.
3: Vždyť přece hrozí, že bude úplně malinký.
0: Tak to z něj asi bude žokej.
3: Prosím vás, nechte toho. Pojďte radši ke stolu. Tohle jsou taštičky Briua, tohle závitky z petrželí a čučuka, tatarák z lilku, záluk, fazolový salátek, naložená karotka. No, je v tom římský kmín, tak snad nikomu nevadí.
6: Ten je hnusnej.
3: A tohle je humus. Můžete se do toho pustit. Aně jsem trochu ode všeho odebrala na talíř stranou, tak dobrou chuť, berte si.
5: Co k tomu chcete nalít? Na začátek Cheval Blanc nebo růžové?
0: Přijde na to, jestli to máme pít, nebo si v tom budeme mejt ruce.
3: To jste teda udělal Claudovi radost.
0: Ale má hudební sluch, nemůže mít všechno.
7: Máte už nějakou představu o jméně?
0: Jo, máme. A vlastně už dost přesnou.
3: A to?
0: Můžete hádat.
7: Nechceš, aby jsme třeba počkali na Anu?
0: A tohle jí popožené.
3: Ale nebude se jmenovat po tátovi nebo po dědovi, že ne?
0: Ne.
5: No, já to vidím na nějaké klasické jméno. Matouš nebo Pavel.
0: A apoštol to nebude.
5: Pavel taky nebyl.
0: Pavel není apoštol?
5: Ne, žádný z těch 12.
0: Tak to byl asi náhradník.
5: Krištof?
0: Moc běžný.
3: Nikola?
0: Bude to kluk?
7: Nikola může být holka i kluk. Mm-hmm.
0: Tohle je kluk.
3: Mm-hmm. Tak nám napověz.
0: Začíná to na A.
5: Aha, na A. Mm-hmm. Alexandr? To víno je skvělé.
7: Albert? Artur?
5: Artemis? Alban? Alfred? Anjan?
3: Aurelio?
7: Almerik?
0: Známější.
5: Antoine?
0: Originálnější.
5: Albatros?
7: Alfons?
0: To není marný.
3: Je to Alfons?
0: Ne, není, ale něco na tom je.
3: Počkejte na mě. Jdu to zkontrolovat.
8: To je to těžký.
5: Achille,
0: ne.
9: Řekla jsem, že na mě počkáte.
0: Je to odkaz na jeden román. Aramis.
5: Arzen. Odkaz na nějaký slavný román. D'Artagnan.
0: Ne.
7: Já nevím.
5: No já taky ne. Tak řekni.
0: Adolf.
5: No, dost dobrý, ale teď bez srandy. Jak se bude jmenovat?
0: Adolf.
5: Přece mu nedáš jméno Adolf.
0: Ale jo, dám.
5: Přece mu nedáš jméno Adolf.
0: Ale jo, dám.
5: Ty mu dáš jméno Adolf?
0: No jo, podle postavy z románu Benjamina Constanta.
8: Vincente, přece nedáš svýmu synovi jméno Adolf. To nemyslíš vážně?
0: Naopak, myslím to naprosto vážně. Hele, vedle Juliana Sorella, to je možná druhý nejslavnější jméno v celé francouzské literatuře. Romantický hrdina par excellence.
5: Přece nedáš svýmu synovi jméno po Hitlerovi?
0: No, to ne. Po Hitlerovi rozhodně ne. Když jsme se seznámili, tak jsem četl román Adolf od Benjamina Constanta a Anna náhodou taky. Byla to knížka našeho seznámení. Chápeš? No tak jsme si řekli, že když budeme mít holku, tak to bude Eleonora, když kluk, tak...
5: Ten idiot je toho kurva schopnej, přečte za svůj život jedinou knížku a ona to musí být zrovna tahle.
0: Já myslím, že jsi to byl zrovna ty, kdo mi ji doporučil.
5: A od kdy čteš to, co já ti doporučím?
8: Klid.
3: Achilles. Jsem si jistá, že to bude Achilles. Ty jsi jim to řekl, když jsem tady nebyla. Je to Achilles, že jo?
8: Ne, není to Achilles.
3: takže jsi jim to řekl. To od tebe vůbec není hezký, Vincente. Já jsem tě prosila, abys na mě počkal.
5: Betty, můžeš být klidná. V tomhle ten problém není.
3: To pro tebe možná ne.
5: Betty, tvůj bratr...
3: Já to vědět nechci. Už mě to nezajímá.
5: No tak to ti ale asi stejně povíme.
3: Já vás neposlouchám. La, la, la, la, la.
5: Necháš toho, Betty?
3: La, la, la, la,
5: Betty,
3: la,
5: přestaň! La, la, la, la, la. Adolf, slyšíš? Adolf!
3: Cože?
5: Adolf. On dá svýmu synovi jméno Adolf.
3: Vincente, ty doopravdy chceš, aby se tvůj syn jmenoval Adolf?
0: Ano, po jedné z největších románových postav francouzské romantické literatury 19. století.
5: A po jednom z největších tyranů všech dob. Koukni. Koukni, jak na té fotce zvedá ručičku. Už i hajlovat umí.
3: Pierre.
0: Prosím tě, řekni mi, přece si nemyslíš, že se Adolf stal Adolfem, protože se jmenoval Adolf?
8: Ne. Můžeš to zopakovat?
0: No, snad si nemyslíš, že se Adolf...
3: Možná bychom se mohli najíst a mluvit chvíli o něčem jiném, ano?
5: Ne, Betty, tohle je důležitý.
0: Adolf Hitler se nestal Adolfem Hitlerem, protože se jmenoval Adolf. Klidně se mohl jmenovat Pierre nebo Claude a mohl to být stejný zmetek. Jen by si říkalo Pierre Hitler, já bych měl dneska klid.
5: No to určitě jo, Vincente. Ale ono se stalo, že tatínek s maminkou, kteří měli vkus hodně podobný tomu tvému, mu dali jméno Adolf a ne Pierre.
0: Pardon, ale Adolf nemůže za to, co provedl Adolf.
5: Když mluvíš o tom, co provedl, tak máš asi na mysli smrt několika milionů lidí,
3: Pierre.
5: Co? Ten chlápek neukradl žádný pitomý kolo, kurva.
0: No, můj Adolf taky ne, tak jakou řečí ti to mám ještě vysvětlit?
5: Zkus to nevět.
3: Santano, seber zvát, nebo vzbudíte děti. Jdu pro ten zbytek. Až se vrátím, koukejte mluvit o něčem jiném.
8: Vincente, pro lidi dneska existuje jenom jeden Adolf. Adolf Hitler. Tak to prostě je.
0: Takže ono je důležitý hlavně to, co si myslí lidi.
5: A přesně tak. Hmm.
0: Takže podle tebe jsou povolený jména a jména zakázaný, jo?
5: No jasně.
0: Ježi, takže já mám právo na Ricka a Mortyho, ale ne na Adolfa.
5: Rick a Morty nevyvraždili půlku Evropy!
8: Pěre děti.
0: No taky, hele, tak si uděláme seznam, jo? Seznam zakázaných jmen. Tak, poslouchám. To je to všechno? Je to jenom Adolf?
9: No snad ne. Ještě pořád.
0: Ne, my teď hledáme nový jméno. Napadá ti něco?
3: Aha, tak prima, tak co třeba Josef?
8: No.
3: To je takové hezké tradiční jméno.
0: Ne, to neprojde. Josef ne. Josef Stalin. Víš? Josef skončil.
3: Tak.
0: Chápu, že je to také jméno Ježíškova otce, teda vlastně Ježíškova nevlastního otce, počestného a pracovitého tesaře, ale po něm přišel Stalin, takže smůla. Tak bylo to pravidlo, ne, Pierre? S Bohem, Josefe, s Bohem Benito, Franco, s Bohem Augusto, s Bohem Pole.
8: Pole?
0: No jo, Pol Pot. 3 miliony mrtvých. Je mi líto, Betty, ale budeš muset přejmenovat vašeho kocoura.
3: Ten se jmenuje Polo.
0: No Pol, nebudeme se handrkovat o detailech.
5: Vincente.
0: Máme nějaký limit v počtu mrtvých? Protože jestli ne, tak to máme ještě sériové vrahy. Třeba Jack Rozparovač a v kategorii teroristu Carlos a Bin Laden.
5: Přestaň ze sebe dělat debila. Chtít dát klukovi jméno Adolf je v lepším případě hloupá nevědomost a v horším strašlivá provokace. Nemůžeš se prostě jen tak procházet v nacistické uniformě a říkat, já se rád převlíkám.
0: Přesvědčil jsi mě, Pierre.
3: No tak vidíš, že to není idiot. Tak, počkáte si na tajin, nebo budete chtít všechno najednou?
7: Tak, já bych si dal všechno najednou.
3: Díky, Claude.
0: A máš pravdu, Pierre. Všechno se nedá tak snadno zobecnit. A víš, co mě přesvědčilo? To převlíkání. To soukromé jednání, které se stane veřejným, ať chceme nebo ne. Ať uděláme cokoliv, je to politický čin. Žádná neutralita neexistuje. Všechno je vidět.
5: Jo, taky si myslím.
0: Čím víc o tom přemýšlím, tím víc jsem rozhodnutý, že svému synovi dám jméno Adolf.
6: Cože?
10: No ty jsi mi otevřel oči. Převlíkání, tam mi to sepnulo. Chaplin, víš, hnedka mě napad Chaplin a ten jeho kníreček. Nebyl snad Chaplin největší antifašistický umělec vůbec? Šel s Hitlerem do souboje na poli samotného obrazu. Kdo si mohl myslet, že mu tím vzdává hold? Jenom pár idiotů. Ale všichni inteligentní lidi věděli, že to je jedinečný výsměch. Ale neboj, teď už je mi to jasný. Díky tobě dám svýmu synovi jméno Adolf.
6: Tohle nemyslíš vážně.
10: Jo, jo, řeknu tím Hitlerovi, vzal si nám Alsasko a Lotrinsko, ale naše jména a naše literární dědictví nám nevezmeš. Ty jak máš ve zvyku všechno zjednodušovat, ty bys z něho hned udělal mýtus, viď? Nedotknutelnou ikonu, ty bys ho úplně zbožtil.
5: Já že chci Hitlera zbožťovat.
10: No, jasně, že jo. Hele, můj syn bude skvělej kluk. A tím pádem bude škodit fašismu. Připraví Hitlera o jeho monopol, schodí ho z toho piedestalu, kam si ho mimochodem postavil ty.
5: Já už ani nevím, co bych ti na ty bláboli měl říct.
10: Adolf Laschet porazí Hitlera. Adolf je mrtvý. Ať žije Adolf. Řekl bych, že Adolf právě dokázal zvítězit v další bitvě.
9: Vás to ještě nepřišlo.
5: Víš, Betty, to bys tady u toho musela být.
9: Tak promiň, že ti připravuju jídlo.
6: Pardon. Betty.
7: Betty, počkej.
8: Co? Víš, že jsem tomu fakt uvěřil.
10: Čemu?
8: Adolfovi.
10: No, to jsi udělal dobře, já jsem seriózní člověk.
8: No. Všiml jsem si v knihovně té knížky. Benjamin Constant Adolf. Vedle Budhy. Špatně si zastrčil.
10: Sakra. A nepráskneš to na mě, že ne?
8: Já se vám do tohohle poměřování chvostů plést neodlám.
10: Bojíš se, že bys prohrál?
8: Hele, já nikomu nic říkat nebudu. Ale lhát taky nebudu. Poraď si, jak umíš, ale...
10: Hele, myslíš ty náhodou Švýcar?
8: Neutralitu Švýcarska respektoval i Adolf.
10: Bod pro tebe.
8: Tak co to bude?
10: Co?
8: Jaký jméno jste vybrali?
10: Henri.
8: Jako tvůj otec. Mm. François bude mít radost.
10: Haló, ano. No, umíráme hlady. Samozřejmě, že na tebe čekáme. Za co nás máš? Jo, a zlato, hele, nezvoň, prosím tě, ať neprobudíš děti. Hm? Dobře. Tak za chvíli, ahoj, papa. A, milenci, jsou zpátky.
7: Tak, změníme téma, ne? Tohle nám přece nestojí za to, aby jsme se pohádali.
3: No, co teda to Marseille?
2: Promiň, Claude, ale co za to jako stojí?
3: Pierre, prosím tě.
2: Počkej, Betty. Na tuhle otázku mi přece odpovědět může. Co je pro tebe, Claude, dostatečně důležité pro to, abychom si zasloužili se pohádat?
8: Tak možná bychom se nemuseli pohádat při každý večeři.
2: To máš pravdu, nemuseli. Ale neodpověděl jsi mi na otázku. No poslouchám. O čem si chceš povídat? Musí to být docela nuda, když jsi u všeho vždycky jenom jako divák. Čemu se směješ? Jen nám řekni, co tě zajímá, protože otázka fašismu tě zjevně nerajcuje.
3: Pierre.
8: Naopak. Fašismus mě docela trápí, ale o fašismu tady nikdo nemluvil.
2: Ne. A o čem jsme teda mluvili?
3: Pierre.
8: Myslel jsem jako, že jste o tom nemluvili vážně. Děláte si z toho srandu. Na něco si hrajete. Furt si na něco hrajete jako malí děti.
2: My si na něco hrajeme.
8: Jo? Jako si děti hrajou na policajty nebo na obchod. Hrajete si s vážnýma společenskýma problémama jako s autíčkama. Tak s čím bychom si mohli hrát dneska večer? Co třeba potraty nebo islámský šátky? Cyklostezky? Právo na stávku? Huh? Vyberete si, jakou pozici budete hájit a klidně si za chvíli vyměníte.
10: Pozor, holub hřivnáč se nám probral.
3: Tak fajn.
8: Mimochodem, pánové, uhodnete, s kým jsem byl včera na víně? V 6 večer v kafé Bobůr jsem si s někým dával kyr. Uhodnete, s kým?
6: Ty piješ kyr?
8: Tak hádejte.
10: Antoine Flemadon.
8: Ty kráso. Jak jsi to uhodnul?
10: Dával jsem mu na tebe číslo.
8: Cože?
10: Hele, vy dva jste k sobě měli stejně vždycky nejblíž.
8: Ať se blbost.
10: Jo, mám to u tebe.
6: No tak.
3: Kdyby tě to zajímalo, tak Apolen už zase spí.
6: Příště jdu já.
3: No, to by jo.

0: ten melý ti ohromně sluší.
1: Děkuju. Tak, máte všichni všechno?
2: Ano.
1: Ano, tohle je pro tebe. Tak, od každého před krmu trochu.
3: Tohle, to rozhodně nemůžu snít.
1: Ale ano, musíš se snažit, když jste teď na to dva.
2: To rozhodně. Navíc to nebude jen tak někdo.
1: Pierre, prosím tě, nezačínej s tím zase.
3: Co se děje?
4: Našim přátelům se příliš nezamlouvá jméno našeho syna.
3: Ty jsi jim to řekl.
2: Ani se nenechal pobízet. Je na to moc hrdej.
3: Takže vám se nelíbí?
4: Ne, ano, jim se nelíbí.
5: Tak spíš nás to překvapilo, než že by se nám to jméno nelíbilo.
1: Ano, přesně tak. Bylo to pro všechny překvapení.
2: Pro mě ne. Promiň, ano, mně se spíš nelíbí, než aby mě jen překvapilo.
3: To mě mrzí. Mysleli jsme si, že se vám bude líbit to, k čemu odkazuje.
2: K čemu odkazuje? No to je právě to, co nám na něm vadí nejvíc, ano. Právě to, k čemu odkazuje.
5: Myslím, že mluvíte každý o něčem jiném.
2: Já myslím, jo, že Anna moc dobře chápe, co tím chci říct.
3: Myslím, že ano. Ale moc nerozumím té tvojí reakci.
2: Uvědomuješ si, o kom tady mluvíme?
1: Pierre.
2: A co všechno udělal?
3: Co udělal? Já nevím, já jsem se s ním nikdy nepotkala.
2: Já se s ním nikdy nepotkala. Poslouchá si ta ženská vůbec, když něco říká?
3: Pierre, ta ženská je tady. Takže jestli jí chceš něco říct, tak jí to řekni do očí.
5: Ano.
2: Tak jo, ty ses naprosto
3: Pierre, zbláznila. Pierre, prosím tě, buď už ticho.
5: Ale Pierre, to by stačilo. Vincente, tohle špatně skončí.
3: Co to do vás vělo? A kdo si myslíš, že seš, že se mnou mluvíš tímhle tónem?
1: Pierre, Pierre, víš, omluv se.
4: Lásko, on to tak nemyslel.
3: Tyto profesor francouzštiny moc dobře ví, jak to myslí.
2: To rozhodně, já vím, co slova znamenají a jaký mají dopad.
3: Víš co, jdi do prdele, svýmu klukovi dám jméno, jaký budu chtít.
2: No to teda nedáš.
3: Já nehodlám poslouchat přednášku od někoho, kdo svý děti pojmenoval Apolén a Myrty.
2: No to jsme ty.
4: Stop, stop, byl to vtip.
1: Je tak...
4: Vtip? No. Ano, uklidníme se. Všechno to je jenom nedorozumění. Hele, ano, řekl jsem jim, že chceme dát klukovi jméno Adolf. To byla blbost, já vím, sranda, ale blbá. Poslyšte, kluk se bude jmenovat Henry, jako táta a děda. Takže když Anna mluvila o tom, čemu odkazuje, tak mluvila o tátovi. No. OK. No, ale radši se najes, lásko.
3: Jdi do prdele. Musím zapálit.
1: Tak fajn. Dá si někdo mátový čaj?
5: Tak já si dám.
1: Pierre?
2: Ty nic neřekneš. Necháš to být. Jako vždycky.
1: Co jestli nechám být?
2: Co pak ti nedochází, že celý tenhle fór nám měl ukázat, jak směšný jména jsme dali našim dětem?
4: No ale ne, Pierre, byl to prostě jenom vtip.
2: No, že jsme se ale nasmáli.
1: Pierre, vždyť už se omluvil.
2: Vincent, jo. Ale Anna, ne.
3: Můžeš mi klidně dál říkat ta ženská, jestli chceš.
4: Ano, prosím. Jí se vaše jména líbí, fakt.
2: Jako fakt?
4: No jo, jako fakt. Apolen a Myrty jsou fajn jména. Takový roztomilý.
2: Zajímalo mě, jestli to uděláš. A udělal jsi.
4: Co jsem udělal?
2: Ten ksicht.
4: Jaký ksicht?
2: No ten, co vždycky děláš, když chceš říct, říkám ano, abych ti udělal radost, ale ty dobře víš, že myslím ne.
4: Ne, to je blbost.
2: Ujišťuju tě, že jsi ten ksicht udělal.
4: Tak jo, Pierre, jsi naštvaný, protože jsem si s tebe udělal srandu, ale nemůžem se na to vykašlat a přenést se přes toho. Dobrý. Tak jak to šlo s těmi Japonci, lásko?
3: To nevím, lásko. Já měla jednání s Korejci.
4: S tím, no, s Korejci. Jak to šlo s těmi Korejci?
3: Proč? Tebe to snad zajímá?
4: Jasně, že jo.
2: Zase si to udělal.
4: Co jsem, co?
2: No ten tvůj slavný křik.
4: Upřímně fakt to dělám.
1: Moc pěkný účes.
2: Jo, jo, jo, jo, to je přesně ono.
1: No ne.
4: Nedělám.
1: Ty boty jsou nádherný, mami, tak elegantní. No ne, ano, ty jsi vůbec nepřibrala, vůbec ses nezměnila. Apolén a Myrty jsou moc roztomilý jména, takový... Roztomilý.
3: To bylo přesně.
4: No, bo tohle přece nedělám.
5: Děláš, to si píš, že to děláš.
4: Tak okej, okay, no. Když myslíte.
5: Co je? Zase si to udělal.
4: Hlejte, jestli ten můj ksicht má znamenat, že mě budete teda prudit, tak jo, já dělám ksichty. V pohodě.
1: Vy jste všichni tak urážliví. Dá si někdo dezert.
5: Jdu ti s tím pomoct.
3: Já taky. Nenapadlo tě někdy, že bys mohla...
2: Tak jak teda?
4: Co jako?
2: Takže si myslíš, že Apolen a Myrty jsou směšný jména?
4: Nech toho, Pierre.
2: Nechápu.
4: Přestaň ze sebe dělat pitomce. Sám moc dobře víš, že to nejsou normální jména.
2: A co podle tebe znamená slovo normální?
4: Neoriginální.
2: Aha.
4: No. Hele, mně to přijde směšný, když se někdo snaží dávat jména, které neexistují, jako kdyby tím říkal, prosím, povšimněte si, jak jsem originální. Prosím, nemyslete si, že jsem tradiční. Ty seš posedlej obrázkem, který si o tobě ostatní udělají. A co hůř, dokonce seš posedlej obrázkem, který si ostatní udělají o tvých dětech. Myslíš si, jak nejseš originální, ale jsi snob, obyčejný snob. Já kašlu na to, co si o mě lidi myslej.
2: Takže já jsem posedlej svým obrazem a ty na něj kašleš? No tak to je teda jednoznačně nejvtipnější věc, co jsi během celého večera řekl.
4: No je fakt, že se dneska všichni dobře bavíme.
3: To je chalva?
1: Aha. Uděláte nám tady trochu místa.
2: To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, že to říkáš zrovna ty. Ty, který jsi kvintesencí, koncentrovanou trestí a čirou podstatou egoismu.
1: Ale Pierre...
4: Já, že jsem egoista.
2: Ne, ty nejseš egoista. Ty jsi stělesněný egoismus.
4: To je vtipný. Já jsem věděl, že mám minimálně 10 špatných vlastností, ale že zrovna tuhle...
3: Minimálně 10. Minimálně.
1: Já bych řekla, že Vincent je docela velkorysý.
2: Všechny tvoje věty začínají já. Všechno se vždycky musí točit kolem tebe. Nesneseš... Když nejsi centrem pozornosti a jsi ochotný udělat cokoliv, aby s ním byl cokoliv. Ze všech lidí, které jsem za svůj život potkal, ty jsi jediný, koho nejlépe vystihuje slovo egoismus. No, tady si to přečti.
4: No, díky. Takže si myslíš, že jsem takový byl vždycky?
2: No, možná ne vždycky, no. Ale určitě už docela dlouho, jo.
4: A kdy?
2: Co kdy?
4: Kdy jsi z toho poprvé všimnul?
1: Prosím vás, už toho nechte, teď je to nesnesitelné. No.
4: Tak kdy?
1: Claude, řekni něco.
5: Tak kdy?
1: Tak díky, Claude.
2: Začalo to mokou.
4: Mokou?
2: Jo, mokou. No tím psem od Bibiny.
4: No,
1: od koho?
4: Mokou.
1: Přece od tátovy sestry, Beatrice. Bibina, ta vysoká blondýna, co hraje karty a...
5: Jo, a vzala si potom toho bankéře. Jo, z Limoš.
1: Jo, tahle.
4: Takže Bibinin pes, jasný, a co jako?
2: Pro boha, netvař se, jako by nic, když moc dobře víš, o čem mluvím. Bibina měla psa?
1: Moku.
4: Ano.
2: Přesně. Děsnou naondulovanou věc, kterou měla jako mimina.
1: Jo, to je pravda. Pořád ji olíbával a to bylo něco strašného. Ona ho dokonce vonila, zříkala.
2: Bylo léto, vedro, dospělí odpočívali a my jsme se s Vincentem děsně nudili.
3: Kolik vám bylo?
2: Tak 11, 12.
4: Bylo nám 13.
2: Aha, najednou si vzpomněl.
3: Tak co bylo s tím psem?
2: Bibina říkala, že se Moka bojí vody. Nesnášel jí. Jako kočky.
1: Ten pes byl úplně blbej. Pamatuješ, Claude?
5: Jo, jasně, že jo.
2: Byl tam rybníček. Házeli jsme zrovna šutry na lekníny a Moka se tam najednou objevil. Hned se mi začal lísat o nohu.
1: No, Pierre není zrovna psí typ. No.
2: A mě něco napadlo. Povídám Vincentovi, co kdyby jsme hodili psa do vody. No, aby jsme zjistili, co a jak. Chápete? Ze strandy. Bylo nám 13, ale Vincent měl bobky. Přišlo mu to jako blbej nápad.
4: No taky to byl blbej nápad.
3: No to teda pěkně pitomej.
2: Já o tom moc nepřemýšlel. Prostě jsem toho psa nakopnul a on sletěl do rybníka.
1: Cože?
2: A utopil se.
1: Cože?
4: No jo, no.
1: Takže, Pierre, ty jsi Moku zabil?
2: Přesně tak. Oh. Byli jsme s Vincentem úplně perplex. Potopil se do té kalné vody jak šutrák, pár bublinek a pak už nic.
3: Ježiši, to je ale přece strašný.
2: Ne, tohle není strašný, tohle je jenom debilní. Strašný je, že se Vincent přiznal místo mě.
4: Promiň, že jsem ti zachránil prdel.
2: Chápete, jaký je? Chápete, co udělal? Sebral mi můj status vraha.
4: Počkej, taky jste slyšeli to, co já?
2: Zase si ty byl Don Quixote a já Sancho Panza.
4: Jo, a Sancho, vzpomínáš ten vejprask, co jsem dostal?
2: Jasně, že si na něj vzpomínám. Na to si totiž pamatujou úplně všichni, Vincente. To byl přece tvůj cíl. To je úplně stejný jako s Adolfem. No, prostě jde o to, aby si na to všichni pamatovali, aby je to poznamenalo. Prostě vrchol egoismu.
4: A proč? Protože jsem se nepodělil o vejprask.
2: Počkej, moment. A tady to je. Egocentrický, egoistický, zaujatý, narcistní. No. Ten, kdo se stará o svůj vlastní zájem. Ten, kdo neuznává jinou pravdu, než pravdu své vlastní existence. Tak. Ty jsi definice slova egoista, Vincente.
4: Jo. Tak fajn. Jo, když už tady máš ten slovník, tak se prosím tě podívej na S.
2: Na S?
4: Jo, S. S jako skrblík.
2: Cože?
4: No ty jsi našel výraz pro mě, já hledám pro tebe.
2: Skrblík? A to je všechno, co tě napadlo?
4: No neříkám, že všechno, ale napadlo. Napadlo mě to docela rychle.
3: Dobře, jedna na sety, remíza, konec.
1: Ano, to by bylo moc fajn.
2: V tenisu nejsou remízy.
3: Co?
2: Řekla jsi jedna na sety, remíza. To nedává smysl.
3: Jsi docela otravný, když na to přijde.
2: Jsem docela otravný, když jde o jazyk.
3: Zapomněla jsem, že máš smysl pro slova a jejich významy, skrblíku.
1: Nechte toho. Pierre není žádný skrblík.
4: Buď to lakomec, drž grešle, lakota, jak chceš. Jeho problém jsou peníze.
2: Takže ty budeš za toho velkorysýho a já za skrblíka. Chápu to dobře? A velkorysej máš být, protože smrtý ke čtvrtým narozeninám pořídil iPod?
4: No je fakt, že tebe pár těch dřevěných klacíků určitě nezrujnoval.
2: To bylo Mikado, debile!
4: No tak Claude, řekni taky něco.
6: No jasně.
2: No ne, ty jsi tady taky. A taky si myslíš, že jsem skrblík?
6: Jak? Tak řekněme, že jsi člověk, který se chová obezřetně.
1: Ano, to je ono, přesně tak. Je obezřetný.
4: No což v Klodově jazyce znamená, seš sakra velký skrblík.
6: Neřekl jsem...
2: Ale myslel jsi to. O, to je v pohodě, Claude, to je v pohodě. Jsem moc rád, že jste díky mně našli společnou řeč. A když teď k sobě máte takhle blízko, tak bych si myslel, milý Claude, že ti Vincent taky prozradil, jakou přezdívku dal tobě.
1: Pierre! Tak to už by stačilo.
3: Ano, teď jste si oba kvit. Už hodinu jste si tuhle večeři uzurpovali pro sebe. Napadlo vás aspoň na chvilku se zamyslet nad tím, jestli nás vaše diskuze zajímá.
1: Přesně tak.
3: Poděkoval už aspoň někdo z vás Betty za tu skvělou večeři?
4: Samozřejmě, že ano.
1: Ne, nepoděkoval.
2: Ale ano, říkali jsme jí.
1: Ano, a kdy?
4: No, mluvili jsme o tom, když jsi byla v kuchyni.
1: No jistě, kdy jindy.
4: Tak, děkujem.
5: Vincente, jaká je ta moje přezdívka?
3: Claude, nech toho, prosím tebe.
1: Už do toho nerýpej, prosím tě. Ukaž, že jsi lepší než tihle dva pitonci.
5: Vincente, jaká je moje přezdívka?
4: Hele,
3: Vincente, zakazuj.
5: Co ti mu zakazuješ? No to se mi snazdá.
1: Nech toho, Claude, prosím.
5: Chci to vědět.
2: Bukvice.
1: Pierre?
3: Bravo, Pierre, pěkná svinárna.
5: Cože?
3: No říká ti bukvice.
5: Bukvice? To nechápu.
4: To víš, přestaň hrát blbýho. Moc dobře si to pochopil.
1: Ale nám to nevadí. My tě máme rádi i tak.
5: O čem to mluvíte?
4: No bukvice. Ty to fakt nechápeš?
5: Ne. Já to opravdu nechápu.
4: Bukvice?
5: No.
4: Kvír?
1: Vincent.
4: Buzna, homouš?
1: Ne.
4: Buzik, teplomet, jak chceš? Už tomu rozumíš?
5: Takže ty si myslíš, že jsem... homosexuál?
2: Víš, Claude, musím říct, že od chvíle, co jsem se přiznal k Mokovi, se cítím tak nějak líp.
6: No tak mě to teda líto, ale já nejsem homosexuál.
4: Tak to si asi jediný, kdo to neví.
3: Vincent.
6: Slyšeli jste, co jsem říkal?
2: Nám to říct může.
3: Ale jestli nám to potom všem nechce říct, tak je to jeho věc. Je to jeho život. No,
6: kdybych byl, tak bych vám to řekl. To přece není žádná ostuda. Tady není co přiznávat, ale já nejsem.
4: Hele, Claude, no. Je ti 38.
6: Ano.
4: Pořád jsi svobodnej. Jsi muzikant, bydlíš v Maré, nosíš oranžovou. Ano, pečeš bábovky, chodíš na manikuru a doma si zapaluješ voní tyčinky.
6: Kadidlo, jo? Je to kadidlo.
4: To je jedno, prostě to smrdí.
6: Teda, jste neuvěřitelný. Takže mě by se měli líbit kluci, protože nosím oranžový košil?
3: Ale tady tě nikdo soudit nebude.
6: Ne, to rozhodně nebude.
3: Se potřebuji zapálit.
4: Tak jsme se asi spletli, teda. Pardon?
3: Vincente.
4: Já se omlouvám. Já jsem nevěděl, že má rád holky. Máš teda rád holky, že jo?
6: Jo. Jednu mám rád.
3: Cože? Ty jsi někoho potkal?
6: Ano.
4: Aha.
3: Vážně?
6: Ano, Betty.
3: Takže jste spolu? Jako doopravdy?
6: Ano.
3: Ale proč jsi mi o tom nic neřekl?
4: Tak povídej. Ven s tím. No jaká je? Velká, malá, bruneta, blondýna, velký kozy. No tak nestyď se a povídej.
3: Vincente, nech toho.
4: Co je?
3: Zbytečně na něj tlačíš.
6: A co by tě zajímalo, Vincente?
3: Toho Claude, přece nepřistoupíš na tu jeho hru.
4: Na jakou hru? 30 let společně vyrůstáme, ale přitom o něm nic nevíme, nikdy nic neřekne.
3: No.
4: Jenom tam sedí vždycky a mlčí, jako nějaký zapisovatel u soudu.
6: Co by tě zajímalo? Tak se ptej.
4: Takže je v tom ženská.
6: Ano.
4: Jo. Jak dlouho jste spolu?
6: Pár let.
3: Cože? Ty jsi s někým už několik let a nikdy jsi mi o tom neřekl?
4: Je hezká?
6: Je nádherná.
3: Nech toho, Claude, vykašli se na to teď, ne? Ne. Proč by nám to neměl říct?
7: Protože Betty nám nemusí skládat žádný účty, je to jeho život.
2: Počkej, ano. Ty ji znáš?
6: Ano. Anna ji zná.
4: A my ji taky známe?
6: Ano.
4: A není to náhodou Antoine Flemadon?
6: Ne, je to někdo, koho znáš mnohem líp.
4: Jak jako mnohem líp?
6: No, tak prostě mnohem líp. Dokonce líp než kdokoliv jiný.
4: Cože?
7: Tak to by stačilo, Claude. Řekni jim, jak to doopravdy je. Už jsi zašel příliš daleko.
4: To ne.
7: Už to trvá dost dlouho, tak jim to prosím řekni.
1: Ne, to ne.
7: Řekni jim to, nebo jim to řeknu sama.
4: To ne.
6: Tak já jim to teda...
4: Počkej, co nám má, jako, co nám má říct?
6: Promiň, Vincente, já jsem nechtěl, aby to dopadlo takhle.
4: Ano, to není možný. To jsi neudělala, že ne?
7: A co, jestli jsem neudělala? Co?
4: Ty a tenhle,
7: Ježiš, vy jste... Ne, Vincente, takhle to není.
4: Určitě ne?
6: Tohle to není, Vincente, nic takového.
4: Kurva, ty jsi mě ale nahnal strach.
2: Mě taky.
4: Kurva. Jo.
7: A s kým teda jsi?
6: Betty, jsem s François.
7: S jakou François?
6: S François. S maminkou.
7: Co?
4: Cože?
6: Vincente, já...
4: Mlč!
2: A kurva.
7: Jak dlouho to víš? Ano. Betty, to je vaše věc. Nechci se vám do toho plést.
4: Jak dlouho to víš?
6: Vincente, já...
4: Jestli na mě ještě jednou promluvíš, tak ti nacpuj ten tvůj trombon do prdele. Jak dlouho to víš?
7: Co se tím změní?
4: Změní se tím to, že zjistím, jak dlouho mi moje žena lže.
7: Já jsem se ti to snažila říct.
4: No.
7: Ty jsi mě neposlouchal, jen si udělal ten svůj ksicht jako vždycky.
4: Jistě, no takže je to nakonec všechno moje chyba.
7: Jde o vztah mezi tvojí matkou a tvým nejlepším kamarádem.
6: Uh-huh.
7: Chápu, že může být asi docela těžký to přijmout, ale to přece nezáleželo na mě. O tomhle si musí rozhodnout oni sami. Jestli to nechápeš, tak já ti s tím asi moc nepomůžu, už radši nepít.
4: A když budu chtít, tak budu.
7: Ale ona má pravdu.
3: Tohle nezáleží na ní.
6: Vaše matka na to nebyla připravená. Myslela si, že to nepochopíte.
3: Ale to je přece jedno. No. Klidně to mohla být jakákoliv jiná, nebo někdo jiný. Úplně kdokoliv, to je přece fuk. Nic by se na tom nezměnilo.
2: Co to plácáš? On spí s mamkou.
3: Nech mamku na pokoji, prosím tě. Mamka, mamka, maminka. Už ti není 8. S Claudem se kamarádíme přes 30 let. Přes 30 let si den co den voláme. Vidíme se, nebo si píšeme, každý den.
5: Betty.
2: Betty, zkus to pochopit. To není nic proti tobě. Potřeboval na to prostě ještě trochu víc času.
3: On věděl úplně všechno. O tom dobrým i o tom špatným. Vyprávila jsem mu o porodech, o problémech s dětmi, o lidech. I když jsi měl ty svoje potíže, tak jsem mu to řekla.
2: Cože, ty jsi se zbláznila.
3: Klady, jak jsi mi to mohla, jak...
6: Stokrát jsem ti to chtěl říct, ale nedokázal jsem to.
3: Tak mi vysvětli, proč to řekl Aně.
7: Klod mi nic neřekl. Já to věděla.
4: Jo, a jak jsi to jako věděla?
6: No, ona nás jednou načapala vlaka s tím.
4: Přestaň! Přestaň, mlč! Uvědomuješ si, že mluvíš o mamince? O tom, kdo tě pozval na lakastit, když jsi byl malej. Kdo ti mazal bábovku nutelou a kdo ti zaplatil narozeninovou oslavu v dětském klubu? O Andryho manželce, pamatuješ se na mýho tátu Andryho? Táta tě měl tak rád! Mě se z toho chce blejt!
3: Vincente, uklidni se nebo vypadni!
6: Na vašeho tátu myslím každý den. Po jeho smrti se ale všechno změnilo. Právě jsme zkoušeli. Seděl jsem v orchestřišti a mně se strašně roztřásly ruce. Prasklo to a všechno to šlo ven. Uvědomil jsem si, že miluju ženu, kterou nemám právo milovat. Jsem se zbláznil. Jednou v noci jsem sednul do auta a v tahu jel až na Lakastit. Musel jsem ji vidět, musel jsem s ní mluvit. Už jsem to v sobě nemohl dál držet. Dorazil jsem nad ránem. Dům byl zahalený v mlze. Bylo vidět sotva na 2 metry. Ozval se takový železný zvuk. Otevřela se brána a objevila se Françoise. Vůbec nevypadala překvapeně. Jakoby na mě čekala. Jakoby na mě pořád čekala. Měl jsem v sobě úplně prázdno. Byl jsem vyčerpaný, ale bylo mi nádherně. Byl jsem tam, kde jsem měl být. Byl jsem tam, kde jsem měl být. Chápeš? Chápeš, jak jsem se cítil?
4: Chápu.
6: Najednou začalo pršet. Françoise měla na obličeji kapky deště. Stékaly jí po tvářích jako slzy. Nebo to možná byly slzy, já nevím. Ale bylo to nádherné. A pak mě Françoise vzala za ruku a řekla mi:
8: Pojď, mám na tebe chuť.
4: Ne, ne, ne,
3: ne, ne,
4: dobrý. Ne, v pohodě.
3: No, bravo. Super. Moc vám všem děkuji. Děkujím.
4: Ukaž mi to. Nechceš na tohle?
9: Ne, radši popiju mu úterku.
4: Jo.
3: Už je to dobrý? Uklidnil ses?
4: Jo, dobrý. Já se tě na to radši
3: Uvědomuješ si, co zproved?
9: To nic není, ano, fakt.
3: Rozbil ti hubu, tak ho přestaň kurva hájit.
9: A on si začal.
3: Zdá. Takhle nemluví člověk, se kterým 10 let žiju, člověk, který ho miluju. Pochopil, doufám, že tě mám ráda. A že poslední hodinu se musím hodně snažit, abych tě nezačala nenávidět.
4: Jo, chtěla bys radši, abych byl dětinský, egocentrický, abych dělal ty ksichty.
3: S tebou já čekám dítě.
4: No, aspoň si by to říkala.
3: Prosím.
10: Existuje nějaká SOS zubařská pohotovost?
9: To bude v pohodě, Pierre.
4: No, já nevím, třeba pro mě máš ještě nějaký další překvápka.
3: Ještě chvilku v tom pokračuj a nikdy neuvidíš svého syna.
4: Co po mně vlastně chceš? Abych se mu omluvil?
3: Ano.
4: OK. Claude, omlouvám se, mrzí mě to. Neměl jsem ti rozbít držku, i když jsi to zasloužil.
9: Francois a já jsme 2 dospělí lidi.
4: No jo, hlavně ona.
3: Vincente!
4: No co, vždyť je mezi nimi 30 let rozdíl.
3: Mohli byste přestat křičet? Děti spí a já bych už taky docela ráda.
11: Haló? Jo, ahoj, mami. Ne, všechno v naprostém pořádku. Moc příjemný to bylo. Skvělá nálada. Rozinky? Ani nafouklý, ani zcvrklý. No, tak možná, že teď jsou trochu pošlapaný, jak ležej na koberci. Proč? No, tak to by bylo na dlouho. Ale tak nějak bez kratce. Potom, co nám Vincent oznámil, že jeho syn se bude jmenovat jako Hitler, tak nám on a Anna, která zase přišla o hodinu později, řekli, že jim jména našich dětí přijdou směšní. Jo, ty bys mi na to určitě řekla, že to nic není proti mrtvýmu Mokovi. Ale stejně. Moka, mami, ten Bibin Pejsek. Jo, abych nezapomněla. Tvůj milovaný syn hodlá přijet na La Castide ten víkend 36-37. Ale víš, teď, když vyrazil zub tvýmu milenci, dok se to asi rozmyslí. Klodovi, mami, proč? Ty máš snad ještě někoho? Já ti ho dám. Maminka.
6: Aha. Ahoj, Francois. A to samozřejmě. No, ano a ne. Já ti zavolám. Dobře.

0: Evidentní, Pierre. Všechny ty evidentní sviňárny, co jsi mi kdy provedl.
1: Jaký sviňárny? O čem to mluvíš?
0: Ale mohl bys mít aspoň tolik odvahy a říct mi, Betty, máš pravdu, promiň. Máš pravdu, že jsem ti rozmluvil ten tvůj doktorát, abych mohl dodělat ten svůj. Víš? A že jsem si vzal tvoje téma, protože si už na tom dost dlouho dělala. A byla by škoda zahodit ty měsíce, který si strávila výzkumem. Promiň mi to! Máš pravdu, Betty, že jsi mi v začátcích hodně pomáhala, že jsi za mě opravovala testy a že jsem ti za to sakra nikdy ani nepoděkoval. Promiň! Máš pravdu, že jsem na tebe tlačil, abychom měli děti, protože není nic krásnějšího než děti, ale že jsem se nikdy o ně pořádně nestaral a když tak občas v neděli večer si s nima čtvrt hodin pohraju, šíleně je rozjančím chvíli předtím, než mají jít spát a pak ti je dám do náruče, rozdováděné, spocené, aby si jim něco přečetla, našla plyšáky, dala je vyčůrat a uklidnila je, až se jim bude něco ošklivýho zdát, zatímco já se zavřu do pracovny, protože člověk se přece nemůže takhle rozptylovat. Promiň mi to. Mrzí mě to. Máš taky pravdu, že se za tebe trochu stydím, protože učíš v té pitomí škole na předměstí a tak se snažím hledat tisíc a jednu falešnou výmluvu, aby se s tebou moji ctihodní kamarádi s akademickýma titulama potkávali co možná nejmíň. Protože nevypadám tak dokonale, když jsem si vzal tuhle ženskou, co se neumí pořádně oblíknout a po porodu jí nakynul zadek. Promiň mi to, Elizabeth. Promiň. No. Takže kdo se omluví mně? Kdo se mě omluví? Ty těžko, Pierre, viď? Ty asi těžko. Fajn. Tobě, Claude, nebudu říkat nic. Protože ty už o mně všechno víš, což já o tobě tvrdit nemůžu. Co ty, Vincente? Že bys mi nakonec ty řekl to, co potřebuju slyšet? Tak uznej, že od chvíle, co ses narodil, ti všechno procházelo. Maminčin mazánek, taťkův šášulka. Mohl si mít ve škole špatný známky, mohl si odcházet od stolu bez dovolení, přespávat u kamarádů, mohl si cokoliv, protože jsi byl ten vtipnej Vincentek. Nemůžeš se přece unavovat sklízením stolu. Tvoje sestřička to uklidí, s tím si nedělej starosti, miminko naše přerostlý. Jí to nebude vadit, jí to baví, ona si ráda hraje na sluštičku. Trefila jsem se, Vincente, jo? Ne? Žádná omluva v tomhle smyslu? Super, nic se neděje. Všichni jsme na tom stejně, dneska se nikdo nikomu omlouvat nebude. Asi se s tím budeme muset smířit, co? No nic, tak já si zase pozbírám svoje hořkosti, všichni půjdeme spát a já pro jednou nechám mytí nádobí na vás. Pierre, když budou děti brečet, jdeš tam ty. Já si dám pár stylnoxů a dva dny nevylezu z postele. A vy se můžete jít všichni vyspat. Dobrou noc.
2: Jedu domů.
1: Jsi si jistý, že to zvládneš?
2: Jo, jasně.
3: Já tě hodím.
1: Co?
3: Já odvezu auto, ty jsi moc pil, vezmi si taxíka.
4: Jestli překročím práh těchhle dveří,
3: tak co? Tak na mě skočíš zezadu jako na svýho kámoše? Uvidíme se, až se uklidníš. A když už se neuvidíme, tak se taky nic nestane. Jdeme, Claude.
2: Už jdu.
1: Dáš si?
4: Jo. Tak ona chce mít toho Haranta jako sama?
1: Skvělý, super.
4: Já se mucovat nebudu. Jo, to je to Claudovo. Ty, on je stejný jako to víno. Šedá myš.
1: No, fakt.
4: Smutný případ. Slyšel jsi ho někdy říct něco vtipného?
1: Ne. Ale nevlastní tátové takový někdy bejvaj.
4: Sráč je to.
1: No. Asi se půjdu radši podívat na Betty. Zůstaneš ještě?
4: No, dělej si starosti a půjdu na hotel.

0: Neblbni a zůstaň tady.
1: Tak dík, ale jenom dneska.
0: Ta sedačka bude v pohodě.
2: Dobrý.
0: Určitě?
1: No jasně. Nedělej si se mnou starosti, já to zvládnu. Au!
0: Co? Dobrý?
1: Myslím, že jsem našel ty tvoje klíče.
0: Jo, skvělý.
1: No, takže mám u tebe věčný obdiv?
0: Propůjčím ti ho. Nezapomínej, že jsem skrblík.
1: Dobrou, Sancho.
0: Dobrou, Quixote.
3: Té noci s hlavou rozbolavělou nesměřitelnou směsicí špatného vína a pozdního sběru, se zády polámanými strašlivým pírovým kanapem a poté, co jsem se pokusil přečíst několik stránek z onoho románu Benjamina Constanta, jsem byl přesvědčený, že naše rodina dospěla do bodu, ze kterého není návratu. Život šel ovšem dál, takže když o 4 měsíce a 6 dní později Aně praskla voda během klíčového jednání správní rady za přítomnosti slavných Korejců, tak se do porodnice na našeho právě narozeného syna okamžitě přijela podívat Betty, Pierre, maminka i Claude. Jenomže světe div se, on to nebyl syn. Nikdy neuškodí si zopakovat, že ultrazvuk je jen otázkou interpretace a že čas od času tak může někdo považovat prstík za penis. A tak po 10 hodinách lítého boje pod vlivem epidurálu přivedla Anna Karavatiová před zraky svého k slzám dojatého partnera na svět krásnou holčičku. Když pominulo překvapení, když odezněly mé nadávky na nekompetenci veřejného zdravotnictví a když jsem si uvědomil, jak jsme ohromně šťastní, že držíme v náručí úplně maličkou, právě narozenou bytost, tak nám oběma došlo, že pro ní nemáme jméno. A Anna najednou dostala nápad.
4: Co?
1: No, tak je to holčička.
4: Cože?
1: No, no, holčička. A bude se jmenovat Francois.
5: To je skvělý nápad, Vincente. Fakt skvělý.
3: A tehdy jsem si všiml, jak se na tváři mého dávného přítele a mého novopečeného nevlastního otce úskočně a zákeřně objevil takový zvláštní výraz. Ne žádný velký ksicht. Spíš takový ksichtík.

Mathieu de la Porte a Alexandre de la Patellier se prosadili především na filmovém poli jako scénáristé a režiséry. Le Prénom, tedy jméno, to byla jejich první divadelní hra a v ní hledali odpovědi na otázky, zdali jsme opravdu připraveni diskutovat otevřeně a bez předsudků a mají-li slova pro všechny vždycky stejnou váhu. A vznikla tak jedna z nejlepších francouzských komedií posledních let o tom, co je v civilizované společnosti přijatelné a co už nepřípustné. Na základě úspěšné inscenace v pařížském divadle Eduarda VII. Z roku 2010 vznikla neméně úspěšná filmová adaptace. Od té doby se komedie v překladech do různých jazyků hrála ve více než 20 zemích světa. K francouzské filmové verzi přibyly pak ještě německá a italská. A v repertoáru má hru také pražské divadlo v Celetné. Mimochodem, další repríza je na programu této sezóny už 29. září, tak možná to byl také pro vás tip pro návštěvu divadla. No a rozhlasovou adaptaci z překladu Petra Christova připravil režisér Josef Kačmarčík. V roce 2023, tu jste právě vyslechli, Ondřej Brousek vystoupil v roli Vincenta, Klára Oltová jako Elizabeth, Kamil Halbich jako Pierre, Klóda si s chutí zahrál Jaroslav Plesl a Anou byla Nina Horáková. A rychlopalná komedie, ve které výběr jména poropotomka převrátí vztahy jedné spořádané rodiny, je už teď k poslechu na našem webu vltava.rozhlas.cz. Ale také v neděli je součástí našeho programu rozhlasová dramatika, jak nepochybně víte. Bude to zítra 5. a 6. část dramatizace nejslavnějšího románu nositele Nobelovy ceny Johna Galsworthyho, Sága rodu Forsythů. Takže můžeme sledovat v další části osudy tří generací anglického patricijského rodu na přelomu 19. a 20. století. Je to inscenace z Ivana Chrze z roku 1999, tedy tento rozhlasový celkem 12-dílný seriál a vy můžete obdivovat herecké mistrovství Viktora Price, Stely Zázvorkové, Marie Drahokoupilové, Simony Postlerové, Blanky Bohdanové, Jiřího Holého, Františka Němce, Lukáše Hlavici, Jiřího Plachého a dalších. 5. a 6. část na programu tedy zítra po 15. hodině a dopoledne uzavíráme rozhlasový seriál podle románu polské spisovatelky Olgy Tokarčukové Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Třetí část vám na Vltavě nabízíme zítra dopoledne v 11 hodin. 8 minut po 16. hodině vám krásný den, krásné odpoledne přeje Daniela Čermáková. Tak zase hudba Ludwig van Beethoven a sonáta pro klavír číslo 7D dur.

Jednou z nejpozoruhodnějších Beethovenových hraných klavírních sonát je ta s opusovým číslem 10, psaná v tónině D-dur. Je z roku 1798 a překvapuje nejen jiskřivou energií krajních věd, ale také mimořádně hlubokou pomalou větou largo e mesto, meditací, která nemá v tehdejší Beethovenově tvorbě obdoby. No a nám hrál na klavír maďarsko-britský pianista András Schiff. A je 16 hodin a 30 minut, my se teď vydáme za rozhlasovými symfoniky. Přesněji řečeno, poodhalíme zákulisí z tého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu prostřednictvím vzácného pohledu dlouholetého notového archiváře Zdeňka Jeřábka.

0: Krásný den, milí posluchači. Symfonický orchestr Českého rozhlasu letos slaví 100 let své existence. 100 let hudby, stovky dirigentů, tisíce koncertů a statisíce stran not, které prošly rukama lidí, bez nichž by žádný koncert nemohl vlastně začít. Když přijdeme do koncertního sálu, obdivujeme dirigenta, solistu nebo orchestr. Jen málo kdy si ale uvědomíme, kolik práce se odehrává v zákulisí ještě dávno před prvním tónem. Hostem taktovky 36. dílu podcastu Sočru a stanice Český rozhlas Vltava je člověk, který téměř 40 let stál právě v tomto nenápadném, ale naprosto zásadním zákulisí. Od roku 1975 pečoval o notový archiv Symfonického orchestru Českého rozhlasu a staral se o to, aby každý hudebník měl v pravý okamžik na svém pultu správný notový materiál. Hostem taktovky je dlouholetý notový archivář Sočru Zdeněk Jeřábek. Zdeňku, vítejte.
1: Zdravím tady ve studiu i posluchače.
0: Jak se člověk stane notovým archivářem?
1: Já jsem se nestal notovým archivářem až v rozhlase. Já jsem původem vojenský hudebník a i tam jsem se staral o notové materiály a do rozhlasu jsem se dostal takovou shodou okolností. Já jsem vlastně přišel na konkurs nikoli do orchestru, ale do pěveckého sboru, protože v té době nebyl jenom symfonický orchestr, byl také taneční orchestr, jazzový orchestr, byl pěvecký sbor a bylo spoustu dalších drobných komorních seskupení. Konkurs probíhal tak, jak probíhal. Shodou okolností se v tom okamžiku v tehdejší zkušebně pěveckého sboru v Londýnské ulici objevil František Xaver Tury. Říkali jsme mu poslední barokní skladatel, skvělý člověk, v doprovodu nikoho jiného než Václava Trojana. A Václav Trojan se vlastně zasloužil o to, že po letité éře pana profesora Kopeckýho nastoupil na jeho místo pan doktor Hruška. Čili tito tři lidi, my byli jakýmisi sudičkami a pan doktor Hruška prohlásil, já zrovna potřebuju, v tom archivu jsou pracovníci v penzijním věku a vy jste vojenský muzikant, předpokládám určitou pečlivost, přičte a pojďte dělat archiváře. A já jsem si najednou uvědomil, že vlastně v tom kontaktu s tím orchestrem, že to je vlastně daleko lepší, než sedět a mít nervy za pultem a tak jako tady ve studiu koukám na červenou. A tak jsem na to kývl.
0: Kývl a dobře to dopadlo.
1: S odstupem času musím říct, že já jsem vlastně s tím orchestrem prožil, dodnes prožívám vlastně 50 let a že jsem vlastně prožil šťastný život.
0: Když se řekne práce v orchestru, většina lidí si představí hudebníka, představí si dirigenta. Vy jste zasvětil profesní život notám. Pamatujete si první den v Českém rozhlase?
1: První den si pamatuju velice přesně, protože zpoza regálu na mě vykoukl jeden z těch starých legendárních zaměstnanců a tichým hlasem a s prstíčkem styčenka, mladíku, rozmysli si to, dobře si to rozmysli. A já jsem se tak rozlídal, říkal jsem si, zima, špína, plíseň, no, ale pak se to všechno rozjelo.
0: Říkal jsem si, do tohohle prostředí lezu, ale nakonec jsem vlezl správně. 100 let historie orchestru znamená také obrovské množství hudby. Od prvních rozhlasových hudebníků, kteří ve 20. letech hráli prakticky denně přímo do živého vysílání, přes vznik skutečného symfonického orchestru v roce 1926, až po dnešní koncertní sezónu se archiv neustále rozrůstal, proměňoval. Tak Zdeňku, pojďme vzít posluchače do míst, kde tedy bylo poměrně dosti prachu, alespoň když jste tam zavítal poprvé, a také do míst, kam se běžně posluchač nedostane.
1: To oddělení archivní, který nesídlilo v hlavní budově od 50. let, byl archiv vymístěn naproti hlavní budově do Balbínovy 22, kde byly v celku tři poschodí přízemí a pod tím dva sklepy. Ty výšky stropů tam byly kolem 4,5 metru a do té výšky vedly dřevěný regály a na těch regálech bylo naskládáno kvantum materiálu všech možných žánrů. Pan doktor Hruška který se stal jako šéfem toho archivu na přelomu 50. 60. let, tak často rád zdůrazňoval, že je to vlastně největší hudební archiv ve střední Evropě, protože třeba takový nakladatel Rekordy v Miláně byl taky obrovský, ale pan doktor Hruška tam byl na exkurzi a říkal, jo, by koukali, kdyby viděli náš archiv.
0: A co vůbec jste musel všechno před koncertem zkontrolovat?
1: No tak úplně především a hlavně vlastní obsazení orchestru, protože obsazení orchestru šlo ruku v ruce od dramaturgie, nebyly mobilní telefony, nebyly počítače, a je neuvěřitelný, že v podstatě to všechno fungovalo a zcela výjimečně to zahaprovalo, a když to zahaprovalo, tak zase jsme tak nějak jako každý měli v zádech někoho, o koho se člověk mohl přijít. Já jsem prostě s těma muzikantama žil, no.

0: Historie orchestru ukazuje, jak náročná byla práce hudebníků už od samého začátku. V prvních desetiletích se hrálo téměř všechno z listu. Hudebníci byli doslova dělníky hudby. Denně připravovali několik živých vysílání a stále nový repertoár. To muselo klást mimořádné nároky nejen na hráče, ale také na člověka, který měl všechny noty připravené. Po 40 letech asi člověk přestane vnímat partitury jen jako papír. Měl jste některé skladby Zdeňku nebo autografy opravdu rád?
1: Já jsem byl strašně šťastný, když se mě podařilo navázat jakou uší a vyloženě musím říct přátelskou komunikaci s Václavem Trojanem, protože on byl autor, který měl takovou invenci, že tam bylo x verzí, protože on napsal jednu verzi, třeba se ta verze i točila, on samozřejmě pracoval způsobem filmové muziky. Pánové, prosím vás, tamhle ty noty vynechte a tamhle si připište GIS, jo, to tam bude takhle dobrý. A tam byly i úkol právě toho archiváře, protože kolikrát právě říkal, tady ty tři takty mi napiš, vlepím tam jako vložku, ale uplynulo 14 dní, on přišel a už měl zase úplně novou verzi a to všechno se postupně shromažďovalo u nás v archivu a že to teda takhle roztahuju, když Václav Trojan umřel, tak paní Trojanová mě požádala, aby to, co měli doma ve špajzu, abych to jako všechno nějakým způsobem prostě vytřídil a převez. No, ale bylo toho několik MBček. No.
0: Dá se podle partitury poznat něco o dirigentovi, například podle množství poznámek, značek nebo způsobu práce?
1: Já vlastně celých těch 40 let jsem využil k budování vlastní soukromí sbírky rukopisů. Ale abych se vyhnul podezření, že z rozhlasového archivu něco vynáším, nebo řeknu kradu, tak já jsem vždycky dbal na to, aby to nebyly ucelené záležitosti, aby to byly takový, jak bych řekl, šmíráky. Jo. Všem těm soudobým skladatelům, s kterým jsem přicházel bohatě do styku, tak jsem vždycky říkal, hele, prosím tě, ale já chci to, co normálně vyhodíš do koše. Já chci prostě vidět tu grafologii, tu psychologii písma, mozek, hlava, ruka. Jo. Tímhle tím způsobem jsem nashromáždil spoustu zajímavého materiálu, takže jako bezesporu dá se poznat, dá se vyčíst a rozdělil bych dirigenty na takový volně řečeno tři skupiny, kteří si dělají důkladné poznámky, dirigenti, kteří si tu a tam jako něco poznamenají a pak takový ty pohotoví lidi, kteří prostě otevřou partituru a jedou, otáčej tak, jak plyne muzika, jako žádný poznámky. Rozhlasový archiv vybudoval poměrně značnou knihovnu kapesních partitur, protože samozřejmě drtivá většina hudebních režisérů, ale samozřejmě studijně i dirigenti si potrpějí na kapesní partituru, protože si ji bere domů, strčí to do kapsy, že jo, prostě zkrátka není to rozměrný jako dirigentská partitura, takže skutečně tady v rozhlasovém archivu je veliká knihovna na kapesních partitur.
0: Ale co když se noty ztratí, nebo se ztratí část not a zkouška má každou chvíli začít, tak jak se to řeší?
1: No, je to takový trošičku na nervy, ale samozřejmě se to dá řešit. V dnešní době se to řeší prostě xeroxem úplně bez problému. Já si pamatuju dobu v 75. roce, když jsem nastupoval, tak nejenže nebyly počítače a nebyly ani rozmnožovací stroje. Jediný, na čem se rozmnožoval, byl takzvaný cyklostyl. Na to se klepalo na kovový blány. To bylo výhodný třeba pro pěvecký sbor, kdy bylo potřeba navrtět 80 stejných partů, tak na tom cyklostylu, ovšem zase to mělo tu nevýhodu, že s odpuštěním v úvozovkách bolševik to usilovně hlídal, aby jsme náhodou nemnožili nějaký
0: jiný materiál.
1: Tak, ano. Jistá dáma, zasvěcený posluchači budou vědět, rozhlasová pikolistka, skvělá ženská, jednou s vytřeštěnýma očima přišla a říkala, hele, já jsem jela na chalupu a ten pikolový part jsem nechala v autobusu. No ale pán Bůh zapracoval, druhý den jdu do rádia a tady prostě na recepci na mě volají, máte tady nějaký partík, byl tady nějaký autobusák a říkal, bylo tam rozhlasový razítko, tak vám to tady nesu.
0: Neuvěřitelný.
1: Takže prostě někdy to zafunguje. No a v těch počátcích, o kterých se zmiňuju, když ještě nebyly xeroxy, no tak jsme měli spoustu notografů, tak jsem prostě volal toho, kdo bydlel nejblíž. No a když bylo z čeho, tak se to honem opsalo. Byli jsme takový triumvirát, já v rádiu, Vítek Herle v Národním divadle v archivu opery a pan doktor Holeček, taky neuvěřitelný člověk, archivář České filharmonie, taky se dá říct legenda. A my jsme si právě pro takovýhle případy, když se to dostalo do stresu, tak jsme si dokázali vyhovět a fungovalo to třeba i tak, že já jsem zoufale volal, pane doktore, ale ono si je to na odpolední frekvenci. A on říkal, není problém, já půjdu na oběd a hodím ti to tam.
0: Ta pomoc byla důležitá.

0: Měl jste vy pocit, že držíte v rukou kus historie?
1: To jsem samozřejmě měl a dodnes mám. Když berete do ruky materiál, který byl vydaný 1899 a vy ho berete v roce 1980-90 do ruky, to, tak už je to na přesun do archiválií, protože vždycky jsme razili názor, že archiválie jsou po 70 letech. Že
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu během svého století spolupracoval s mimořádnými osobnostmi. Od Otakara Jeremiáše, Karla Ančerla či Václava Talicha přes Karla Boleslava Jiráka, Jiřího Bělohlávka až po současné dirigenty. Pro archiváře jsou ale všichni spojeni jednou společnou věcí. Každý z nich začínal koncert otevřením stejné partitury. Osobností, se kterými jste spolupracoval, bylo bezpočet. Je někdo, jakože určitě ano, na koho nikdy nezapomenete?
1: Na Jaroslava Krumholce vzpomínám jako na nesmírně noblesního člověka. Jaroslav Krumholc byl především operní dirigent, on vlastně začínal jako korepetitor, takže on ty zpěváky měl přečtený. A vynikající klavírista. Vždycky říkal, pane archiváři, teď my nebydlíme daleko, jenom v Podolí, to máte po nábřeží, tramvaj, buďte tak laskav, doveste mi tu partituru. Já jsem samozřejmě rád se tam rozjel a když se to stalo poprvé, tak jsem byl udiven, tak jak to teďko řeknu. Prostě Mária Tauberová otevřela dveře, pozvala mě dál, já jsem řekl, proč jsem přišel a mezi tím vycházel v županu pan dirigent a v hale byla kuchyňská váha. On tu partituru položil na kuchyňskou váhu, podíval se a říkal, 5 kilo, pane archiváři, dostanete za tu námahu 50 korun, však vy to v tom kafi v tom archivu propijete. A mezi tím už Mária přicházela a měla v ruce sklenku koňáku a říkala mi, no to mě nemůžete udělat, abyste odešel bez občerstvení. No, takže nemůže se mi nikdo divit, že jsem prožil krásná léta.
0: To teda krásná léta. Já vás, Zdeňku, jen doplním, že Mária Tauberová byla sopranistka Národního divadla v Praze a manželka dirigenta skladatele Jaroslava.

0: Posloucháte taktovku, podcast Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Dnešním hostem je dlouholetý notový archivář Sočru Zdeněk Jeřábek, který se téměř 4 desetiletí staral o to, aby každá partitura našla včas svého hudebníka. Když se řekne Sočr, většina posluchačů si představí i koncertní sál či koncertní sály. Pro mnoho generací hudebníků je ale symbolem orchestru také studio S1 Českého rozhlasu. Právě tam vznikaly legendární nahrávky, rozhlasové přenosy i premiéry nových skladeb. Ve studiu 1 jste strávil, Zdeňku, i vy sám nespočet hodin. Pamatujete si jeho atmosféru? Je to místo, které má svůj zvláštní genius loci?
1: Pamatuju, má. Já jsem za ty léta zažil celkem 2 rekonstrukce. Ta první nedopadla zrovna nejlíp, navíc z dnešního pohledu by se to dalo spíš nazvat devastací, protože z 30. let, kdy budova na Vinohradech byla postavena, tak studio bylo vybaveno varhanami. A při té rekonstrukci někdy v 80. letech, teď si už přesně neuvědomím ten čas, tak ty varhany zlikvidovali. Samozřejmě, jako mělo to své klady i zápory, to studium na ten bouřlivý rozvoj prostě bylo najednou malý. Takže vlastně to bylo motivované zvětšením studia. V tom studiu byla empora pro sbor, protože rozhlas v 70. a 80. letech měl pěvecký sbor. Natáčeli se v tom studiu skladby s orchestrálním, solovým i sborovým aparátem. Pamatuju si, že se dokonce natáčely věci takovým způsobem, že tam byl jako vedlejší orchestr, jak se mezi muzikantami říká banda, jo, prostě v nějaký části, v Málerovkách byla, otevřeli se dveře na chodbu, ta banda byla na chodbě, technici to obíhali s mikrofonama, s kabelama, bylo to kolikrát technicky nesmírně náročný. Ve studiu, já si pamatuju, před rekonstrukcí byly mikrofony umístěny u stropu, říkalo se tomu družice. Koule, z který koukalo několik mikrofonů, bylo to na lankách a technik v režii měl uspůsobení, kterým tím pohyboval po studiu. A já jsem v tom studiu byl vždycky strašně rád. Večer, když skončila odpolední frekvence a s kustodama, teda technikama orchestru, jsme byli mnohdy domluvení, že prostě si to po té frekvenci seberu, protože oni měli spoustu práce s nástrojema, když se jednalo o stěhování na koncert a tak dále, takže já jsem se jim snažil různě jako vyjít vstříc, aspoň tím, že prostě se nemuseli starat. A mě to navíc zajímalo v tom smyslu, jestli seberu všechno, jo, který muzikant co neodnesl. Takže bezesporu jako mělo to svoji atmosféru.
0: Jak už bylo řečeno, tou hlavní devízou rozhlasového studia, studia S1, je rozhlasové nahrávání. Ale rozhlasové nahrávání je bezesporu úplně jiná disciplína než koncert. Bylo to poznat i na práci archiváře?
1: Při natáčení samozřejmě se dá kdykoliv zastavit a stane se, že se to zastaví kvůli tomu, že je nějaký interpretační problém, nebo že některý z hráčů dojde do nějaký části, že nestačí otočit, prostě dá se pauza a ten archivář třeba do nějakého konkrétního materiálu vlepí nějakou vložku, nebo v dnešní době se zcela běžně stává, že se bafne part a běží se ke Xeroxu, který je na stejné chodbě za rohem hladírny, že jo, a v Xeroxu je se stránka, aby to právě třeba v tom studiu nezašustilo při otáčení, takže ano.
0: A pak co taková vzdálenost některých hudebníků od pultku?
1: Jsou nástroje, konkrétně harfy, kdy harfenistka nástroj na sebe poklopí. V tu ránu ten pult má 2 metry od sebe, takže ano, harfový party by měly být jako trošičku větší materiály než třeba pro houslistu, který se k tomu pultu může nahnout. Trombonisti, který vytahují suk, že jo. Jsme lidi, mladší, starší, jsou muzikanti, kteří třeba špatně vidí. Pokud ten muzikant s tím přišel a já jsem to věděl, tak samozřejmě jsem se mu snažil víc vstříc a třeba se mu některé věci i trošičku vyzvětšoval, aby na to lepší viděl. No.
0: Je nějaký koncert nebo nějaké nahrávání, na které nikdy nezapomenete právě proto, že se těsně před začátkem něco nečekaného přihodilo.
1: Kdo si rozhodl, že se udělá aréna na Naxu, což je melodram. František Weinert byl operní dirigent, takže k hlasům měl svůj vztah, teda i k těm recitátorům. No a teď se hledal materiál. Zjistilo se, že v našem archivu je materiál, ale neúplný, protože jsme byli léta spojení s Českým hudebním fondem, což bylo vlastně takový druhý moje pracoviště. Tam byl opět materiál, opět neúplný. Tak jsme nad tím chvíli v archivu bádali a pak František právě říkal, hele, dej to na dopolední první zkoušku, uvidíme, co to udělá a pak s tím budeme nějak pokračovat. A další den byla zkouška odpolední o 14:00. Na ty dopolední zkoušce jsme si udělali představu, co by, ale bylo to náročný. A ten František přišel do orchestrální kanceláře, seděli jsme nad tím do noci, no a dali jsme to prostě dohromady tak, aby ty recitátoři prostě věděli, kdy končí hudba, kdy do té hudby mají vstoupit, protože ne vždycky nastupují na pauzu, někdy ta hudba doznívá a oni do toho vstupují. Takhle jsme to dali dohromady, takže to jsem ho tenkrát strašně ocenil, protože jsem si říkal, určitě celá řada dirigentů by mi to takzvaně hodila na hlavu, udělej s tím, co chceš, ale aby to bylo.
0: Já se jdu vyspat, ale on šel a měl noční šichtu a ráno vstával na nahrávání, tak to je obdivuhodné. 100 let orchestru není jen historie skladeb, je to historie lidí. A každý z nich zanechal v orchestru nějakou stopu. Zažil jste generace hudebníků. Změnila se podle vás atmosféra orchestru?
1: To je docela těžká otázka, protože každá generace má pochopitelně svý obecně a v tom kolektivu toho orchestru pochopitelně se to nějakým způsobem odráží. Když jsem v tom 75. roce nastoupil, tak jsem vlastně přišel k takovému, by se dalo říct, už jako převážně stárnoucímu orchestru. Říkali o sobě, my jsme klímovská generace. Zase musím vypíchnout, že jsem se cítil strašně šťastný, protože všichni ty lidi, kteří vlastně mohli být mými rodiči, kteří byli o generaci starší, se ke mně chovali vstřícně a já jsem vždycky říkal, to je pro mě takový postgraduál, já jsem se od nich spoustu věcí naučil. Pak postupně se ten orchestr omlazoval a přicházela vlastně moje generace, takže s muzikantama mý generace jsme byli v přátelském kontaktu a teď generace, která už vlastně jakoby přichází po mně, tak já jenom žasnu jejich vehemence, jejich technická výbava. Jsou to orchestrální hráči, ale na ty svý nástroje jsou to vlastně virtuozové. Taky je to vidět v rozhlasové fonotéce. Celá řada orchestrálních hráčů má ovšem spoustu solových nahrávek a díky tomu vlastně vznikla i ta studiová řada, kdy malá uskupení nebo solový záležitosti právě se můžou prezentovat hráči orchestrální, jejich zaměstnáním je teda sedět v orchestru, ale mnohdy si člověk říká, je škoda, že sedí v orchestru, však by mohl vystupovat solově. No.

0: Když jsme připravovali dnešní rozhovor, napadla mě jedna věc. Archivář vlastně není jen člověk, který ukládá noty. Je pamětníkem. Pamětníkem koncertů, dirigentů i proměn orchestru. Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví, už to zaznělo, 100 let. Když se za těmi desítkami let ohlédnete, Zdeňku, co podle vás dělá SOČR právě SOČRem?
1: Samozřejmě vždycky se o SOČRu tvrdilo, že to je především studiový orchestr. Já si to dneska už nemyslím. Dneska si myslím, že to je především koncertní nebo rovnoběžně koncertní jako studiový. No a protože ta studiová práce je oproti koncertní přece jenom trošičku specifičtější, tu studiovou rozhlasovou práci do značné míry ovlivňuje osobnost hudebního režiséra. A nechci vůbec upostranil zvukový mistr, kolikrát ten zvukový mistr naopak toho režiséra na spoustu věcí upozorní. Takže to si myslím, že tuhle tu zkušenost jiný než rozhlasový studiový orchestry pochopitelně nemají.
0: No a Zdeňku, co byste popřál orchestru do dalších let? Co byste popřál SOČRu ke svým narozeninám?
1: Přál bych jim motivaci, pozitivní atmosféru, tvůrčí nasazení, tak, jak jsem to mohl vnímat teď v uplynulých sezónách s dirigentem Petrem Popelkou. A mohu-li jako stará páka, pamětník, mít čistě osobní přání, tak já bych si přál, aby Vladírně se i nadále jako doposud vařila skvělá káva. Aby kustodi, tedy orchestrální technici, tak jako doposud předávali všem zúčastněným muzikantům nejen ony orchestrální party, ale co možná radost, humor a vtip.
0: 100 let historie orchestru se dá popsat daty, jmény nebo významnými koncerty. Ale teprve příběhy lidí, kteří stáli často stranou reflektorů, ukazují, kolik práce, pečlivosti a lásky k hudbě se za každým koncertem skrývá. Dnešním hostem taktovky byl dlouholetý notový archivář Symfonického orchestru Českého rozhlasu Zdeněk Jeřábek, který téměř 4 desetiletí pečoval o rozsáhlý notový archiv orchestru a byl svědkem mnoha nezapomenutelných setkání i hudebních okamžiků. Milý Zdeňku, děkuji, že jste nás nechal nahlédnout do světa, který posluchači obdělali.

0: Svědkem kusu historie rozhlasových symfoniků se stal Zdeněk Jeřábek na pozici notového archiváře, v kteréžto roli strávil 40 let. 40 let u Symfonického orchestru Českého rozhlasu a ohlížel se v dnešní taktovce, kterou připravila Jana Trojanová za tímto svým působením. No a v souladu s přesvědčením Zdeňka Jeřábka, že Socher už dávno není pouze studiový orchestr, ale hlavně ten koncertní, tak s tímto připomínáme tu s tou sezónu nadcházející, kterou Socher zahájí v Rudolfínu 24. září ve 20 hodin, přičemž můžete také navštívit veřejnou generální zkoušku, ta začíná v 10. No a do té jubilejní sezóny vstupuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu s novým šéf-dirigentem Eliasem Grandim, který oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu k této příležitosti. Večer tak zahájí Smetanova předhra K prodané nevěstě, po které zazní dvě lyrické Beethovenovy romance pro housle a orchestr v mistrném provedení Jana Mráčka a následovat bude okouzlující výběr z Dvořákových legend. Celou slavnost pak bude korunovat monumentální Fibichova druhá symfonie. To je program, který můžete poslouchat přímo v Rudolfínu, pokud tedy navštívíte tento slavnostní koncert, mimořádný koncert rozhlasových symfoniků, ale také samozřejmě vám celý večer zprostředkujeme v přímém přenosu u nás na stanici Český rozhlas Vltava. Je 17 hodin.
1: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
0: Do poslední hodiny vltavského odpoledne s datem 29. srpna právě teď vstupujeme. Předáme repríza vizitky ze 3. července letošního roku.
4: Vizitka.
5: Začíná speciální filmová vizitka, kde vám přinášíme jednotlivé díly z různých pracovišť, které se podílejí na celé filmové produkci, od natáčení filmu až po postprodukci. A dnes jsme tedy vyrazili do renomovaného zvukového studia Sound Square, které má řadu ocenění právě co se týká zvuku u filmu. A dnes nás pozval výkonný ředitel Sound Squareu Pavel Ryholec, sám držitel 8 českých lvů. Dobrý den, Pavle. Díky za pozvání.
6: Dobrý den, díky také.
5: Takže my jsme teď v takzvané mixážní hale. Před náma je obrovské plátno a mnoho tady zvukových pultů. A Pavel Ryholec, jak se teda liší třeba tohle studio od těch, která máme v Českém rozhlase? No kromě té velikosti, protože je asi tak pětinásobné. No.
6: Tak asi nejdůležitější rozdíl bude, že toto studio je pro film, je pro filmovou a televizní tvorbu, tudíž vždy pracujeme s obrazem a na obraz, což je ten základní rozdíl oproti rozhlasu, kde se pracuje zejména jenom se zvukem jako takovým.
5: Ale tam v tom zvuku tady takový rozdíl nebude?
6: V tom zvuku myslím si, že takový rozdíl nebude. Může tam být teoreticky rozdíl třeba v době do zvuku bych očekával, protože ten předpis pro rozhlasová studio bude asi jiný než pro filmová. Hmm. Tahle hala je koncipovaná jako filmová míchací hala pro Dolby Atmos, tudíž odpovídá přesně těm specifikacím pro tento způsob práce a je to primárně míchací hala, kdežto studio v rozhlase je primárně pro záznam. A myslím si, že tam ty

0: parametry jsou trošku jiné.
1: A abychom právě, aby se to posluchač dokázal představit, tak my vlastně jsme v takovém malinkém kině, ani ne tak malým, za námi je skutečně jako kabina, odkud se promítá. Proč je důležité, nebo co to potom má za přínos, že se to děje skutečně v těch vlastně asi reálných podmínkách, to míchání toho zvuku v těch podmínkách, které potom návštěvník kina slyší vlastně?
0: To je v zásadě základní principiální parametr pro to, aby film v kinech zněl dobře, že musí být smíchán v prostředí, které je kinu blízké. Abychom byli schopni posoudit, jak ten film bude v kině hrát, musíme mít tu akustiku, která je kinům co nejpodobnější. To je vlastně i zásadní věc, která pak někdy v současné době, protože už dávno neexistuje nutnost míchat filmy v certifikovaných míchacích halách, u některých filmů se to projeví tím, že prostě jejich zvuk neodpovídá úplně kvalitou nebo standardu, když se pustí třeba ve velkém kině. Když to my tady jsme schopni přesně usoudit, jak se to bude chovat i v násobně větším kině, protože ty parametry jsou, řekněme, jakoby podobné. Takže to je na tom je to založené.
1: Čili míchací hala, ale není samozřejmostí každého zvukového postprodukčního studia.
0: U všech větších ano, nicméně třeba i ta velikost těch míchacích hal se liší. Dřív, když ještě vlastně fungovaly formáty typu Dolby Digital a podobně, tak ty filmy nemohly vzniknout v hale, která neodpovídala těm parametrům. S příchodem DCP, Digital Cinema, se vlastně ty pravidla úplně uvolnili a je možné dneska teoreticky, pokud to člověk chce udělat, vytvořit mix filmu v malém studiu, které má třeba 3x4 metry. Ale pak samozřejmě je velmi těžké odhadnout, jak to bude hrát v kině a velmi často taky to nemusí dopadnout dobře.
1: Těch studií, pokud vím, tak v Sound Squareu máte 12.
0: Celkově 15. Celkově 15. A ty studia se právě liší velikostí. Pochopitelně není nutné, pokud se dělá střih, editace, aby se dělaly rovnou v míchací hale. Ta míchací hala je skutečně to, kde se zvuk finalizuje a kde je potřeba mít možnost toho kvalifikovaného posouzení na přípravu třeba dialogů nebo na střih postsynchronních ruchů stačí. Máme tady studia 2x3 metry, víceméně moc. 2x4 metry třeba, ve kterých je blízký poslech a to, čím se liší míchací hala, jako je tato, že ten poslech už takzvaně není blízký, ale posloucháme v difuzním poli. To znamená, třeba ta minimální parametr pro míchací haly je třeba vzdálenost, že od plátna k míchacímu stolu musí být minimálně 4 metry. Tady máme zhruba 7. Mm-hmm. Takže my už jsme samozřejmě jako daleko v těch parametrech dál.
1: Už jsem to chtěla nakrokovat, abych věděla, kolik je tady od toho mixážního pultu k plátnu. Ale asi tady potom je logické, že tady za tím mixážním pultem ten mistr zvuku nemá sluchátka teda.
0: Ne. Ne. Mm-hmm. Na sluchátka vlastně v postprodukci se nemíchá vůbec. Aha. Pouze se může kontrolovat. De facto jediný případ, kdy se něco kontroluje na sluchátka, jsou hudební mixy pro Dolby Atmos, Spatial Audio. Jinak vlastně na sluchátka vůbec neposloucháme. Pouze na sluchátka se poslouchá při příjmu. To znamená, když se třeba přijímá zvuk na place, tak tam ten mistr zvuku má sluchátka. Jinak my vůbec nepoužíváme.
1: A to se dostáváme k tomu, co mě opravdu zajímá, protože my mluvíme o tom, že teď jsme se ocitli v postprodukčním studiu. Ono to může vypadat teda, že to není žádná velká akce oproti tomu placu. Tak co všechno se tady děje a jak vypadá ten zvuk, který připutuje sem a potom z toho vznikne komplet film, dá se k tomu obrazu?
0: Já když to se pokusím zestručnit, tak to, co se bere z placu, jsou zejména dialogy. Ten mistr zvuku, který je na place, se na 90% soustředí na příjem dialogů v co nejkvalitnějším možné podobě. Případně, pokud jsou tam některé speciální rekvizity, některá třeba auta, tak se snaží nahrát je, pokud je to možné. Většinou to možné není.
1: Čili to je většinou ten zvukař, který tam běhá s tou tyčí?
0: Ano, tak většinou ten štáb má 2 až 3 lidi. Je to mistr zvuku, který obsluhuje tu techniku. Dneska už ta technika zdaleka není jeden přístroj, ale je to prostě vozík plný rádiových mikrofonů, různých záznamových zařízení. On současně i zabezpečuje, že režisér má odposlech a tak dále. Takže tam je to dneska taková velká technologická věc, kterou oni obsluhují. Nicméně jejich úkolem je zaznamenat dialog a to se předá do postprodukce. A de facto já říkám, že zvuk filmu je vlastně iluze, protože všechno, co v tom filmu slyšíme nebo slyší divák, tak je dodané ex post. Slyšíte-li atmosféru Prahy, je většinou kompozitně složená třeba z 5-6 různých zvuků. Máte tam, když bych jenom popsal třeba atmosféru u Národního divadla, tak bych řekl, že tam bude od nás nasazen zvuk Vltavy, bude tam nasazen zvuk větru, bude tam nasazen zvuk ptáků, budou tam nasazeny zvuky tramvají, ale není to o tom, že ta nahrávka vznikla jedním stiskem tlačítka a nahráním. Ta vzniká kompozitně a naopak potom v té míchací hale se z toho vytváří ten prostor kolem nás. My se rozhodujeme, který zvuk půjde ze předu, který půjde ze zadu, jestli se něco bude hýbat, jestli něco bude hlasitější, tiší. A výsledkem by měla mít iluze pro diváka, který bude přijme to, ano, to je zvuk Prahy u Národního divadla a zcela to nebude o tom pochybovat, že to tak je. Ale v skutečnosti ty zvuky můžou být použity třeba úplně z jiných měst.
1: Takže když tady takhle sedí zvukový mistr za těmi mixážními pulty a pustí si ten obraz, má nějakou tedy banku těch zvuků, které mu dodali z placu, tak kouká na němý film?
0: No, nemůžu říct, že by byl němý, protože většinou jsou tam dialogy. Když se úplně začíná s filmem, tak přijde zvuk ze střižny, který ale už má nějakou představu, protože tam je důležitý proces, ta střižna dneska funguje pro režiséra jako jakýsi testovací provoz na všechno. Střihač tam nasazuje i hudbu, nasazuje některé zvuky, které třeba může dostat od nás, takže už vlastně ten film od začátku nikdy není němý. Vždycky obsahuje nějaký zvuk, ale potom, co přijde k nám, tak se vlastně začíná jakoby od začátku. To, co je třeba důležité, je, že dialogy se kompletně čistí a ten dialogový editor je zbavuje veškerého zvuku, který tam nemá být. Nechává tam jenom dialogy. Samozřejmě v dnešní době je možnost používat různé inteligentní softwary, které nám pomáhají s tím čištěním toho dialogu. Potom existuje proces, který se říká posynchronní ruchy, kdy ruchaři v místnosti, která je k tomu určená, je to speciální studio, které má třeba různé povrchy, jsou tam povrchy dřevěné, kamenné, koberce a tak dále. Přesně podle obrazu vytvářejí zvuk jako pohyb podle pohybu herců. A pak jsou editoři, to jsou střihači zvuku, kteří právě z banky třeba nasazují atmosféry a pak jsou editoři, kteří nasazují zvuky, tomu říkáme jako sound effects, třeba dveře, jeden zvuk dveří, někdo vchází, odchází, zase není složen z jednoho zvuku dveří, ale to třeba 7 zvuků různých dveří, máte tam cvaknutí, kliky, vrznutí, hluboký zvuk dřeva, vysoký zvuk třeba plechu a z toho vznikne jeden zvuk, se kterým my potom pracujeme a mícháme ho.
1: No jak se ta kompozice vytváří, tak to je asi hlavní práce mistra zvuku, protože si pamatuju, že jsi říkal, že vlastně ten zvuk ty už musíš slyšet dopředu vlastně.
0: No, snažím se si ho představit a většinou je to tak, když film poprvé vidím, nebo vidíme s režisérem, tak o něm mluvíme a já se snažím si vytvořit nějakou představu o tom, jak by ten film měl znít. A samozřejmě režisér má nějakou představu, kterou já se snažím naplnit a hledáme tu výslednou podobu, která by měla vždy sloužit tomu filmu. Samozřejmě velkou součástí je hudba. Jsou samozřejmě filmy i bez hudby, teďka zrovna jeden děláme, ale velkou částí je hudba, která je to zase komunikace s hudebním skladatelem, kdy nám hudba vlastně přijde už hotová, nicméně my s ní pracujeme jako s jedním ze stavebních kamenů.
1: Je to teda tak, že třeba na hudbu jsou zase jiná zvuková
0: ano,
1: studia?
0: Ano, ano, je to
1: čili
0: tak.
1: Když my mluvíme o zvuku, který se dělá v Sound Square, který děláš ty, tak to jsou prostě dialogy a prostě zvuky nehudební teda.
0: Dá se říct, úplně bych nepoužíval slovo nehudební, protože spousta těch zvukových efektů jsou na pomezí zvuku a hudby. Je to ten takzvaný sound design. My máme snahu, aby zvuk fungoval emocionálně, nějakým způsobem. A právě jednou z těch věcí jsou speciálně vytvořené zvukové efekty, které mají nějaký emoční dopad a můžou používat i třeba harmonické zvuky. Protože vždycky se tak jako říkalo, že hudba obsahuje harmonické zvuky, ruchy obsahují neharmonické zvuky. A to úplně to tak neplatí. Máme samozřejmě i v hudbě neharmonické zvuky, ale ta struktura toho sound designu se blíží někdy hudbě. Takže to je taková trošku složitější disciplína.

0: Pavel Rejholec už tady kolika stopa?
1: Já se tady pokouším otevřít jeden z projektů, nicméně budu muset, ještě koukám, natáhnout obraz, abych vám něco mohl pustit. Ano. Jako průměrný film většinou obsahuje okolo 400 až 500 zvukových stop, které jsou kategorizovány podle toho, co obsahují. Máme dialogy, tak to vypadají stopy dialogové.
0: No, tak jsou to čárky, no.
1: Jsou to samozřejmě čárky, když to zvětším, tak vidíme, že to obsahuje nějaké zvuky.
0: A má představa, když jsem míchala cosi v rozhlase ve dvou stopách, tak teď opravdu mám pocit zahambení teda. Takže tady je skutečně 400 stop, jo?
1: Je to vidět, já tady takhle to jednoduše projedu, vidíme.
0: Jak se v tom dá zorientovat?
1: Zase je to velmi precizně kategorizované, je to velmi přesně nazvané a my už, protože máme vypracovanou strukturu každého projektu, tak i když člověk přijde k tomu projektu třeba na konci, po tom, co je připraven, tak ten mixer se v tom velmi rychle vyzná, protože ta struktura, kterou ten projekt má, je přesně definovaná a tím pádem i přehledná.
0: My vlastně mixer je člověk nebo stroj?
1: Mixer je člověk. My mu říkáme, ono to vychází, já proto nevím úplně přesně český ekvivalent, protože tady se používá to slovo mistr zvuku, nebo to sousloví mistr zvuku, které není úplně přesné. My vycházíme z té anglické terminologie, kde se tomu říká re-recording mixer. A je to vlastně ten, který dává dohromady ten finální mix. A to je vlastně, jakoby, dá se říct, činnost nebo profese. Může to být specializace v tom zvuku. To vlastně u postprodukce existuje celá řada specializací. Jsou lidi, kteří dělají dialogy, dialogoví editoři, jsou lidi, kteří dělají ruchy, ruchoví editoři, jak už jsem říkal, pak ty, co točí postsynchronní ruchy, takzvaně brunclíci. A pak jsou lidi, kteří se zabývají postsynchronním zvuku, myslím, jakoby hlasovými postsynchrony. A pak jsou přesně lidi, kteří to míchají jako mixéři, většinou to má ještě nějakého supervizora. Takže to taková strukturovaná skupina na lidí, která může mít někde mezi třeba 10-20 lidma u toho většího projektu.
0: A kdo to tam naskládá teda nejdřív tyhle si?
1: A zase, to funguje tak, že každý z těch editorů má nějakou svoji část toho projektu, kterou on plní. To znamená, ten dialogový editor plní dialogy, ruchový editor plní jenom ruchové stopy, ten dělá atmosféry, atmosféry a tím pádem vlastně každý přesně ví, co má dělat.
0: Vědí v které sekundě, nebo si to musí nějak přece...
1: Oni to vědí, protože dělají obraz, oni všichni pracujeme na obraz. Jo. To znamená, podle obrazu on se koukne, co tam je.
0: Tam je potřeba tenhle dialog, tam je potřeba tohle slovo, tenhle ruch, tenhle zvuk.
1: Přesně tak, vždycky to vyplývá od logiky toho, co se... Přesně tak, my vlastně vždycky fungujeme podle logiky obrazu a vlastně vidíme, co se tam děje a je domluveno na takzvaném spottingu. My se s režisérem domluvíme, co chce, aby v tom daném obrazu bylo.
0: Naskočil nám obraz a vidíme, že je to snímek Jana Svěráka, nový Pět švestek.
1: Je to Pět švestek, my máme konečně obraz a já můžu mluvit konkrétněji o věcech. To znamená, například, když se bavíme o těch jednotlivých kategoriích, tak třeba tak to vypadá...
2: Musí být jeho táta, zase si někoho najdeš.
3: Tati, jak...
1: Samotný dialog. Tady vidíme, že ta scéna obsahuje samotný dialog. To je to, co se natočilo na place. S tím, když pustím, tak jsou vytvořené...
0: Skleničky, ruchy. Mhm.
1: Veškeré ruchy toho, co herci dělají, to se nedá na tom place natočit.
0: Prohlížejí se fotografie teď, co my vidíme, takže šustění jako fotek. Mhm.
1: Další vrstvou jsou samotné...
0: Pozadí. Zvuk.
1: Slyšíme atmosféru restaurace, slyšíme lidi z pozadí a podobně. A další jsou atmosféry. A to už je širší, je tam i zvuk prostředí, je tam zvuk toho, co se děje venku za oknem. A to celé dohromady dá ten zvuk tam toho všeho, co se děje.
2: Řečku. To vypadá na Levkázu. Hele, Milan.
1: A takovýmto způsobem jsou vlastně složeny veškeré scény. Samozřejmě, když ještě přijde hudba, tak máme i samotnou hudební stopu, kterou najdu zde. Například pustím kousek. Zase kompozitní zvuk všeho a mám samotný dialog. samotné takzvané posynchronní ruchy, které, jak je vidět, tak natáčely láhev, natáčely veškeré to hmatání a podobně. Máme zvuk lodě. Máme zvuk okolí, těch atmosfér. Máme samotnou hudební stopu. A kompozitní zvuk. A toto všechno je vytvořeno těmi editory během doby, kdy na filmu pracují, což většinou bývá několik týdnů, samozřejmě ta příprava. A tady je vidět, jak ty jednotlivé stopy jsou právě složeny. Například tady jednotlivá stopa vrzání lanoví. Když ji pustím, tak to je jenom samotné vrzání lan, které je jeden z desítek zvuků, které v tu danou chvíli se nám ozvou.
0: A když my slyšíme jenom vrzání lanoví, tak třeba vidíme právě herečku, která teda jenom otevírá ústa, protože tam není puštěná stopa toho dialogu.
1: Přesně tak. Mm-hmm.
0: No a jak se dělá, aby se na něco nezapomnělo, když třeba je fakt třeba stopa i jenom hmatání?
1: No, ono, když se to zapomene, tak nám to chybí.
0: Je to tam slyšet?
1: Tak pokud nám to nechybí, tak se na to nezapomnělo. Je to v podstatě o tom, že my vytváříme iluzi a musí nám připadat, že tam je to, co tam chceme, aby bylo, a není tam, co nechceme, aby nebylo. Zejména u třeba mixu tohoto filmu jsme s Janem Svěrákem si říkali, že k tomu přistoupíme tak, že méně je více, že jsme se snažili ten film nepřehlušit, nezahlušit diváka přemírou zvukových efektů ze všech stran. Přestože jsme ten film míchali v tom imerzivním formátu Dolby Atmos, tak jsme se snažili vždycky sloužit tomu, pokud je tam dialogová scéna, herci si povídají, tak jsme se snažili nerušit příliš okolím a naopak, když je ten prostor, tak jsme vytvářeli daleko větší dynamiku.
0: Tak to byla krásná praktická ukázka. A teď mě zajímá, když jsme mluvili, že Sound Square má 15 studií, tady tu mixážní halu, a je to více než 20 let, co funguje, nebo z roku 2004? Je
1: to 2003 tak? Jsme to vlastně otvírali.
0: Ano. Tak jak těžké bylo vybudovat něco takového?
1: Postupně. Začínali jsme dvě studia na reklamu a jedna technická datová místnost, nebo jak bych to řekl, my tomu říkáme Red Box, což je naše mozkové centrum. Tam jsou uloženy všechny disky, technologie, je tam server, který zpracovává data pro celý Sound Square. Tomu říkáme Redbox, je to taková tajná místnost v podstatě.
0: A na vlastně jsme začínali. Když tam byly dvě studia, teď jich je 15, tak je ten centrální mozek.
1: No, naštěstí, větší. Tam je zajímavá věc, že v průběhu doby, když se Sound Square stavil, pořád jistě zvuk chodil kabelama. Takže my jsme po nějakých 10 letech, když jsme dělali rekonstrukci studia, tak jsme naopak kabely ubírali a vytáhli jsme stovky metrů kabelů, kterými původně ty studia byla propojená. Dneska už je to všechno datově, takže naopak vlastně to paradoxně stačilo, protože se používá méně kabelových spojení, než se používalo dřív. Ono za těch posledních 20 let zvuk prošel, dá se říct, velkou evolucí, podobně jako obraz, podobně jako veškeré technologie. Takže spíš to se, naštěstí to stačilo.
0: Takže Redbox a teď je to spíš taková krabička.
1: Teď je to taková krabička, ale pořád velikostí stejná, protože těch množství serverů a technologií přibylo, jiných ubylo. Čeho ubylo, když jsme začínali, tak tam byla celá řada ještě přístrojů na přehrávání minidisků a digitálních kazet a DAA8 betakami, digitální betakami, to všechno zmizelo.
0: Minidisk si taky už, ještě pamatuju.
1: Ano, my se snažíme ty staré technologie pokud možno udržovat v chodu, nám se to občas vyplatí. To, co se nám třeba vyplácí, je, že naopak toto je míchací hala, kde se původně míchaly filmy, které byly na film. Takže vždycky ten finální mix byl s filmovým projektorem, my jsme ho zachovali, máme vedle toho samozřejmě digitální projektor a to, co se děje třeba v současné době, je zajímavá věc, je určitá renesance filmu jako materiálu. Mm-hmm. Myslím si, že to je možná trochu odpověď na nástup AI, že je to návrat k klasickým technologiím, tak třeba film, který teďka míchám, je americký film, který byl byl natáčen na film a pravděpodobně bude vyrobena filmová kopie. My pořád jsme schopni tuto starou technologii, dneska už můžu říct starou, použít a jsme schopni vyrobit jak finální mix v tom nějakém prostorovém formátu, tak pořád udělat film, který potom skončí na filmové kopii. Což je zajímavé, já neříkám, že to je úplně to, co se stalo s vinylovými deskami, nicméně to vypadá, že technologie filmu zatím zůstane.
0: To se vyplatí nevyhazovat některé věci, které se zdají být zastaralé.
1: Ano.
0: Jak si právě představit, když ten film je na tom pásku a takhle zpětně a digitálně, tak je to něco jako, když člověk poslouchá zvuk z LPčka, že to tam prostě křupé a tak, nebo ne?
1: No to...
0: Na gramofonu.
1: Jako u moderních filmů ne, protože moderní filmy už měly digitální zvuk. Dolby Digital nebo Dolby Digital Surround X už je digitální zvuk, který se dělá už od 80. let, tak tam není ten zvuk toho klasického starého filmu, to není. To je jiná věc, že současně probíhá restaurování starých filmů. Od začátku spolupracujeme přes s firmou UPP a Karlovými Vary, takže možná si vzpomenete, že kdysi, a to už bude třeba 15 let, byla zrestaurovaná Markéta Lazarová jako první český film, který se digitalizoval a od té doby my vlastně děláme 10 až 15 filmů ročně ve spolupráci s filmovým archivem. To je zase další věc, to je další disciplína.
0: To je opačný proces. Ale jestliže teda se vrací trochu ten filmový pás, tak funguje k tomu digitální zvuk, nebo jak se zachází
1: ano,
0: s tím
1: digitální
0: zvukem?
1: Zvuk. K tomu funguje digitální tak. Zvuk.
0: Aha, dobře, tam není teda nějaká disproporce.
1: Filmový pás má z principu na sobě digitální i analogový zvuk, takže ano, vznikne tam i analogový zvuk, který ale už v současné době je do toho negativu vypálen digitálně, což je jako přes digitální přístroj, už není to starý analogový způsob, ale pořád na filmovém projektoru, který může být 50 let starý, se ten film založí a přehraje analogový zvuk. To tak pořád je.

0: Posloucháme vizitku přímo ze Sound Squareu. To jsou naše filmové vizitky, které vám nabízíme na Vltavě v rámci filmového léta. Dnes jsme se vypravili do studia Sound Square a mluvíme s jeho výkonným ředitelem Pavlem Rejholcem. A když jsme mluvili o těch změnách, co se událo od té doby, co Sound Square měl 2 studia a Redbox a teď má 15 studií a mixážní halu, já myslím, že je takový jako film velmi zapamatovatelný a fenomenální, byli Samotáři, tak by mě jenom zajímalo, jak se od té doby ten ekosystém celého jako zvuku u filmu změnil.
1: K Samotářům bych se vrátil, to bylo ve studiu Cinema Sound, kde jsem byl předtím, to bylo studio, které jako první studio tady dělalo digitální zvuk pro filmy a Samotáři byli ještě z té doby. Myslím si, že první film, který jsme míchali tady v nové míchací hale byli účastníci zájezdu Jiřího Vejdělka.
0: Aha.
1: Všechny filmy předtím, které jsem dělal, i třeba s Davidem Ondříčkem, tak byly míchány jinde, přestože jsem je dělal.
0: No a ten Cinema Sound oproti Sound Square, nebo tak to ještě vypadalo jak? Nebo pak už to studio vždycky evolučně už rozvíjel?
1: Ano, to studio bylo menší, samozřejmě od tvojí dol době, ale tenkrát v té době to bylo, řekněme, nejtechnologičtější studio v České republice v Praze, které bylo, ale samozřejmě dneska už neexistuje, nebo ne samozřejmě, a dneska už neexistuje.
0: A je tady Sound Square?
1: Je tady Sound Square, většina dřívějších mistrů zvuku se Cinema Soundu potom zůstala v Sound Square, nebo přišla do Sound Square. No a co se týče Sound Square, my jsme začínali už s vizí, že chceme z toho udělat velkou zvukovou postprodukci. To byla vize, to byla představa, že to tak chceme někdy udělat. Ale samozřejmě nechtěli jsme udělat riskantně, postavit 10 studií a zadlužit se a nevědět, co se bude dít. Takže zadlužili jsme se přesto, nicméně jsme začínali postupně takovým organickým vývojem, takže se postavili 2 studia na reklamu. Vlastně, abych byl úplně přesný, tak začínal se z malého studia, které jsem měl na dvoře, takže ty studia byly 3 od začátku, abych byl zcela přesný.
0: My jsme postupně v centru Prahy, ale je tady dvůr, protože tady vnitroblok Sound Square sídlí v Ostrovní.
1: Ano, to je vlastně to místo je neuvěřitelná lokace. Sídlíme v budově bývalé tiskárny, která byla postavena v roce 1937. A proč to je důležité, je to, že byla dimenzována na těžké stroje. Byl tu minimum sloupů a ty veškeré podlahy byly dimenzované na to, že tu byly tiskařské stroje. To znamená, v tu chvíli, kdy jsme sem přišli, tak jsme mohli pracovat s tím, že stropy unesou velké váhy a my mohli jsme vestavit studia dovnitř, do toho domu. Studia, které mají 2 stěny, aby bylo izolováno od vibrací domu a vnějších ruchů. Takže tady se nikdy nestalo, že by ve studiu byla slyšet helikoptéra nebo něco podobného. A vlastně jsme ty studia postupně stavěli. Až nejnovější přírůstek je Maroon Studio. My kódujeme studia barvama, nebo
0: ano,
1: nazýváme je podle
0: všiml.
1: Barev.
0: Ano, ano.
1: To je taková věc,
0: protože ty jsi říkal, že zvuk má pro tebe barvu.
1: Taky to s tím souvisí, nicméně většina postprodukcí má buď studia označená písmeny A, B, C, D nebo čísly 1, 2, 3, 4, 5 a u nás jsme se rozhodli pro barvy díky spolupráci se studiem Olgoj Chorchoj, které nám dělalo vlastně design, tak jsme vybrali tuto možnost a veškerá studia, teď jsme trošku jaksi na konci možných barev, takže už nebudeme stavit další studia, protože už 15 barev byl problém.
0: Ano.
1: Nicméně poslední studio, které jsme postavili, je Maroon, taková tmavě červená, dá se říct. To je technologicky specializovaný studio na Dolby Atmos Home Entertainment mixy a Dolby Atmos Music. Já tomu říkám, že jsme něco jako early adopters, že se snažíme, když je nová technologie, tak velmi často jsme jedni z prvních minimálně tady, kteří nějakým způsobem začnou používat a naučí se s ní zacházet a vlastně ji jakoby využíváme. Což je i případ této míchací haly, která je jediná hala v České republice, která má licenci na míchání Dolby Atmos Feature Film, to znamená celovečerní filmy.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že Sound Square má všechny barvy duhy, už jste vyčerpali, ale zároveň s tím příchodem nových technologií budete muset ještě asi další na paletě nacházet.
1: No, ne? Já si nemyslím, že budeme stavět nová studia, spíš to v tuto chvíli vypadá na stavbu specializovaných, dedikovaných AI serverů.
0: Aha. No to mě taky zajímá právě, jak se do vaší práce speciálně zvukařské propisuje právě příchod AI, protože už si to říkal, že třeba ten proces třeba čištění zvuku se velice dobře dá přenechat AI?
1: Nedá se přenechat. Používáme AI jako nástroj, jako nástroj, který v rukách někoho, kdo ho umí ovládat, tak velmi dobře funguje. Já si uvědomuji, že my máme rozhovor dnes a za měsíc už to nemusí platit. To znamená, u AI víme jenom to, že to půjde velmi rychle dopředu. Nicméně ta AI se dá používat různými způsoby, ale zatím to nevypadá úplně minimálně, že by v té, řekněme, kvalitní dramatické tvorbě to nahrazovalo celkově naší práci. My to používáme jako nástroj při různých zpracováních nebo tvorbách speciálních dialogů. Jsme schopni naučit třeba německy mluvícího herce dobře mluvit česky, v uvozovkách naučit, jsme schopni vyměňovat některé repliky, nicméně samozřejmě nenahrazujeme celé...
0: Čili to mluvíš o dabingu?
1: Mluvím, no, není to dabing. Vemte si, že máte třeba film, který je vícejazyčný a ten herec mluví anglicky, je to třeba anglický herec, ale má mluvit taky česky. Mm. A to on neumí. Nicméně se to nějakým způsobem pokusí, ale režisér chce, aby mluvil dobře česky. A my jsme schopni ten hlas herce naučit mluvit dobře česky pro tu danou potřebu třeba.
0: To je to ADR?
1: Dá se říct, ano. To jsou ADR s pomocí, řekněme, AI Assisted ADR. ADR to je zkratka, která je zase stará, Automated Dialogue Replacement. Jsou to česky posynchrony. Hmm. Ty ADR služby, které my nabízíme, je třeba služba pro zahraniční filmaře, kteří točí v Praze, mají tu herce, který potřebuje něco natočit třeba pro jiný projekt. Tak to je, že se propojíme třeba online se studiem v LA, herec sem přijde a namlouvá něco do jiného projektu. A nebo se jim něco nepodaří natočit, tak se to tady dotáčí. A velmi často ADR děláme pro naše projekty, při střihu se zjistí, že například příběh nefunguje tak, jak by měl a je potřeba něco domluvit trochu mimo obraz nebo je potřeba herci změnit to, co on říkal, aby to všechno dávalo smysl, tak se právě točí jeho hlasem. Není to vlastně dabing. Dabing je, že herec namlouvá někoho jiného. ADR je vlastně, že herec namlouvá sám sebe, dá
0: se
1: říct.
0: Když bychom si třeba konkretizovali na známém případu, že se třeba ve filmu Zbormistr musí přejmenovat hlavní postava z těch známých důvodů, tak to prostě jde.
1: Tak to prostě jde a to se taky dělalo tady. To je ADR.
0: A zpět tedy k AI, to se omlouvám, to jsme tady odběhli, protože si říkal, i díky AI umíme herce, který neumí tak dobře česky, ho naučit česky.
1: Ano.
0: Mě zaujalo. Co si myslíš, že nikdy AI nedokáže místo vlastně té lidské ruky, lidského ucha a tak
1: to
0: komunikaci s režisérem?
1: Vůbec nemůžu troufnout říct, že nikdy, protože vidíme, že ty možnosti a schopnosti se neustále rozšiřují. Tady je spíš otázka, jestli je cílem, aby AI vytvářela filmy místo lidí, aby herci ve filmech byli AI a tak dále, protože si myslím, že si člověk musí položit otázku, proč divák se na film chce koukat. Většinou je to o tom, že to je příběh lidí, se kterými on je schopen se nějak stotožnit, nějak emočně prožívat jejich příběhy, vztahovat to sám na svůj vlastní příběh. A já si nejsem jistý, že funguje to, když se budu dívat na příběh, o kterém budu vědět, že je zcela uměle vytvořen, jestli bude mít stejný emoční dopad. Takže já si tady spíš vnímám tu otázku, proč ty které věci vznikají. Umím si představit, že některá třeba seriálová tvorba, která slouží spíš pro takové jako lineární masové vysílání, může začít být v AI. Myslím si, a můžu se samozřejmě plést, že ta náročná psychologická, dramatická tvorba pravděpodobně zůstane v tom klasickém formátu, že to skutečně budou reální herci, kteří to budou dělat, pokud to nebude čistě nějaká zábava. Hmm. Ale to se samozřejmě může změnit.
0: Ona ta otázka právě to, když se bavím s umělci z různých oborů, tak vždycky říkají, proč by třeba píseň, skladbu, proč bychom jí zadávali umělé inteligenci. Někdy, kdybych byla opravdu pragmatická, tak řeknu možná proto, že to bude levnější, než když to vytváří živý člověk. A také možná, že to publikum taky nemusí poznat.
1: Zvláštní je, že u hudby je to už docela běžné. Nedávno jsme dělali jeden seriál, kde hudba byla vytvořena AI. Ta hudba tam měla roli, já to slovo nemám rád, ale podkresu, jenom doprovodnou. Tudíž ten nárok na její kvalitu byl daleko nižší a splnila tu potřebu, i přestože neměla tu kvalitu té originální, emočně nabité hudby. Takže paradoxně hudba už dnes jde AI nahradit v některých případech docela dobře.
0: A zároveň, když jsme měli ve vizice skladatele ambientní hudby, tak ten se tedy velmi bránil tomu, že proč by se právě jako ta hudba, která je na pozadí, měla skladat AI.
1: Já si myslím, že samozřejmě třeba v případě tohoto konkrétního seriálu to byly důvody praktické, samozřejmě stálo to minimum, a bylo to i důvod, že ta hudba byla udělaná rychle, hudební skladatel třeba neměl čas. Takže tyhle ty věci se můžou dít.
0: Když mluvíme o těch nových technologiích, tak mě vlastně zajímá, jak to vnímáš jako tvůrce. Jakým způsobem to proměňuje třeba tvůrčí vizi? Jestli se tím zapojením AI něčím jako nepřeskočí nějaká fáze, jestli se to třeba nesploští, nebo jestli to prostě neurychluje nějaký proces, který je nutný k tomu, aby zatím stála skutečná jako tvůrčí vize.
1: V některých případech to urychluje možnosti zkoušení. Něco se dá vyzkoušet poměrně rychle. Kde vidím, že ta AI se používá velmi, jsou vizuální efekty. Není to ta klíčová věc, je to například udělat pozadí, nevím, přístavu, tak dneska ta AI to udělá jednoduše, dřív by to dělalo 10 lidí třeba týden. Dneska to AI udělá prostě za pár minut. Takže to se děje, současně si myslím, že ta AI začíná a bude pravděpodobně velmi aktivně používána v reklamě, to už dneska je, protože přece jenom reklama nemá ty nároky na tu kvalitu emoční a hereckou tak velké. A vlastně, když máme herce v reklamě, tak ani neočekáváme, že to bude známá postava. Je to nějaký herec, který předvádí, nevím, zubní pastu nebo něco a není podstatné, kdo to je. Musí vypadat krásně a tak dále, to AI samozřejmě dokáže. A zase není to o tom, o té hloubce toho příběhu, toho emočního prožitku. Takže já tu AI vnímám i na možnost použití a zrychlení některých procesů a kam se to vyvine, je těžko říct.
0: Já jsem nutně nemluvila jenom o AI, ale skutečně o těch možnostech jako techniky, když jsme říkali, nevím, od pásu, od analogu k digitálu a tak dále, a vůbec tady, co vidím okolo sebe. Já se prostě ptám, jako jestli třeba samotáři, kteří vznikali za nějakých podmínek, které se s těmi dnešními nedají srovnat zvukově, byly třeba horší než filmy, které vznikají dnes.
1: Vlastně nemusí nutně být horší. Ano, určitě, co se změnilo, jsou třeba možnosti čištění dialogu a zpracování toho zvuku natočeného na lokacích. Tam jsme dneska úplně někde jinde. Shodou okolností děláme s Davidem Ondříčkem další film, který dá se říct, že bude takovém volné ideové navázání na samotáře. Proto je to zajímavé, ten premiéru bude mít na podzim a já už dneska vím, protože byl natáčen v Praze, že tam je spousta prostředí, které byly technicky problematické a my víme, že všechny dialogy můžeme použít a jsme schopni zachránit veškeré dialogy, že není potřeba dělat žádné posynchrony. Mm-hmm. Což třeba v případě samotářů jsme posynchrony dělat museli někdy.
0: Samotářů jedna.
1: Ano. Tohle nejsou to samotáři dva, v žádném případě, ale je to, řekněme, ideově navázaný projekt na ty samotáře.
0: Mm-hmm. Takže prostě se teď řada věcí těma technologiema spíš usnadní a ano. Zrychlí, ale ta kvalita odpovídá i tomu, co bylo před těmi lety. Nebo to, co bylo před těmi lety, odpovídá i té kvalitě dnes.
1: Tak kvalita je určitě, řekněme, vyšší. Máme větší možnosti mixu ve vícekanálových formátech. Samotáři byly míchány 5.1, Dolby Digital. Dneska máme možnost daleko kvalitnějšího zvuku, ale není to řádově kvalitnější. Je to stejně tak, jako když si člověk pustí starou hudební nahrávku z 90. let, pořád zní velmi kvalitně, nebo je třeba nutné udělat remastering, nebo je možné udělat remastering, což vlastně platí pro ty samotáře, dá se říct.

0: Posloucháte vizitku dnes speciální filmovou ze zvukového studia Sound Square. Vyrazili jsme dnes za Pavlem Rejholcem, výkonným ředitelem tohoto studia, zvukovým mistrem, zvukovým designérem. Co teď v současnosti je asi díky právě těm technologiím možné, že se ten zvuk dá dělat všude a je ta propojenost, jestli je rozdíl, jestli je zvukové studio v Londýně nebo v Praze, pakliže je to třeba takové studio, jako je Sound Square.
1: To je další věc, že projekty, ale souvisí to i možná s možnostmi koprodukcí. Mm-hmm. Tak projekty dneska vidím, že my soutěžíme o nějaké ty zahraniční zakázky se studii, některé v Belgii, některé v Londýně, některé v Německu. Ta možnost například online mixu je dneska velká, takže se nemusí se mnou sedět u míchacího stolu. My jsme schopni v reálném čase přenášet ten mix do jiného studia nebo do střižny a on může vlastně jakoby se mnou sedět a komunikovat na online rozhovoru, já mu můžu posílat mix a on může se mnou jakoby tady být. Mm-hmm. V tom paradoxně udělal obrovský pokrok COVID, protože za COVIDu nám nezbylo nic jiného, než tyhle technologie začít se na ně adaptovat a používat je.
0: Takže třeba Sound Square a bratři Coenovi někdy v budoucnu.
1: To je otázka, tam už potom to naráží spíš na jiné věci, například americké studiové filmy. V Americe jsou velmi silné odbory a jakýkoliv studiový film se nedá takřka dělat mimo Ameriku právě kvůli tomu, že by to odbory nepovolili. Jediná země, kde to jde, je většinou Anglie, protože tam jsou trošku speciální vztahy. Takže to, ty filmy třeba, které my děláme, americké, tak jsou nezávislé, independent, které nespadají pod ty unijní, pod ty pravidla těch...
0: Protože ta studia diktují, kdo na tom může spolupracovat.
1: Jednoznačně a současně odbory americké si diktují, že třeba na to můžou spolupracovat jenom lidé, kteří jsou v amerických odborech.
0: Aha.
1: Takže tam těch pravidel a možností je celá řada, které to limituje.
0: Což je další zajímavý posun dnešní doby, a to jsou asi práva a právě všechny tyhle různé peripetie, které buď otevřou tu cestu nebo zavřou k té spolupráci. Co v tomhle ohledu, třeba co se práv týče, musíte zohledňovat, co jste třeba dřív nemuseli?
1: Všechno se zohledňuje. Třeba v případě AI se zohledňuje to, jestli herec má podepsáno v herecké smlouvě, že se s jeho hlasem dá pracovat v AI nebo ne. A zajímavá věc je, že velcí klienti, pro které pracujeme, jako je třeba Amazon Prime nebo Disney+, mají podmínku, že se AI vůbec nesmí používat, protože oni mají striktní zákaz používat generativní AI, protože v tu chvilku, kdy se něco pouští do online, tak oni nechtějí, aby jejich obsah, jejich content se tam někdy dostal. Takže tam třeba ta limitace je daleko větší, proto i jsem mluvil o tom serveru, že je potřeba vytvářet nějaké speciální AI, které jsou limitované tím, že třeba nejsou online.
0: A to tedy děláte ale tady v Sound Square a to je vlastně něco, co je ten krok zase
1: to je
0: přeději.
1: Ano, to je krok, který je vlastně nezbytný.
0: Čili ne generativní AI, ale AI jako vlastní Sound Square.
1: Je to vlastně, říká se tomu clean AI, aha, která je vlastně trénovaná na vlastním obsahu a je postavená na vlastních serverech.
0: A to pak třeba akceptuje třeba Disney+.
1: To třeba pak oni jsou ochotní nějakým způsobem akceptovat. Vždycky záleží případ od případu, co se dá a nedá použít a co vlastně potřebujeme. Jo? Velmi často to ani zatím potřeba není, ale je to pravděpodobně směr, kterým se celá ta věc bude ubírat do budoucna. Mm-hmm. V případě originálního obsahu pro tyhle velké společnosti. V českém filmu to paradoxně zatím nikdo neřeší. Tam u té AI je zajímavá věc. Teď v zimě jsme dodělali velký seriál pro Disney+, a ten režisér na konci mi vlastně říkal, že jak tak na to kouká, že si myslí, že naší práci hned tak nahradit nepůjde, protože my se rozhodujeme o každém zvuku, každém ruchu, který do toho mixu dáváme, jestli víc nebo míň, a to se nedá vypromptovat. Ta AI vytvoří něco, vytvoří nějakou eklektickou věc, kterou složí, zprůměruje. Jakoby problém té AI, že ona průměruje a potřebuje co největší množství dat. To, jak si vylučuje ty extrémní, zajímavé, kreativní věci, protože to vlastně není v tom průměru. On sám říkal, protože ji používáš, to vnímá tak, že ta možnost, kterou my máme v tom mixu, nejde v AI nahradit tak, aby nad ním byla plná kontrola, tak jak ji máme dneska.
0: Tak abychom se vrátili k lidem. Jak velký tým Sound Square má?
1: Ten tým se mění podle situace, ale je to něco mezi 30-40 lidmi.
0: A když se tady v té mixážní hale dělá zvuk k tomu filmu, tak s jak velkým týmem?
1: On každý tu svoji část dělá ve svém studiu.
0: Ve svém studiu.
1: Proto těch studií máme celou řadu, takže může se dít, že v jednu chvíli na tom projektu pracuje třeba 10 lidí v 10 studiích.
0: Ten finální mix. A tady sedíš jenom ty a...
1: Přesně tak. Já a režisér. Tak tady na konci tady sedím já a režisér, případně ještě jeden mixér se mnou, takže u toho finálního mixu jsou 2-3 lidi, pak je samozřejmě schvalovačka, kdy se tady na...
0: Já to jsem se chtěla zeptat, na co je tady tolik těch křesílek potom, protože my sedíme, abyste si posluchači představili, za mixážním pultem, rozsáhlý, širokým, velkým, ale za námi je další patírko a tam jsou pohodlná křesla.
1: To jsou právě křesla pro zejména ty schvalovací projekce, kdy tady sedí producent, sedí tady režisér, sedí tady třeba hudební skladatel a je to ta finální prezentace, finální schvalovací projekce toho filmu. Proto je potřeba, aby tyhle místa měly tu dobrou poslechovou pozici, tak vlastně místa, která jsou u míchacího pultu a tahle řada jsou ty nejlepší místa v sále.
0: A teď tam tady sedí Martina Raš, editorka vizitky a také Honza Turecký, zvukář, kterým děkuju, že vyrazili se mnou do terénu za Pavlem Rejholcem. Děkuju moc, Pavle, že jsi nás pozval do Sound Squareu.
1: Já děkuju za to, že jste přišli a mohli jsme se povídat. Děkuju.
0: Tak ať se daří.

0: Laja byli oceněni dokonce dvakrát a jejich hudba ke snímkům Pán prstenů, Skrocená hora a Babel se stala hranou a snadno rozeznatelnou i bez obrazu. Jinak je tomu ale u Oscarové hudby k filmu Krvavé housle Frida anebo animovaného Vzhůru do oblak. V jaké konkurenci získali skladatelé svá ocenění a na co vzpomínali při děkovné řeči Oscarového ceremoniálu, tak o tom bude zítřejší nedělní klapka, kterou můžete poslouchat v 16 hodin a 30 minut. Jan Petr Muchov připravil také speciální filmové vydání pro dnešní Sedmé nebe s Ondřejem Mikulou a Jonatanem Pasterčákem, skladateli filmové hudby, tak tato naplní hodinu po 19. No a pokud už máte podovolené u moře, pak můžete také v klidu poslouchat naší novou četbu z románu amerického spisovatele a žurnalisty Petra Benchleyho. V němž spisovatel líčí strhující souboj člověka se žralokem bílým, který v blízkosti jednoho městečka ve východním pobřeží Spojených států zmasakroval několik lidí. Tak to jsou čelisti v knižní a rozhlasové podobě. Můžete poslouchat už za půl hodinky, konkrétně tedy to bude třetí část celkem 20. No a teď vám jistě klidný večer bude přát Otakar Svoboda.
1: Jazzový podvečer.
2: Dobrý večer, dnes začneme neznámými jmény a pak to rozjedeme po známých až po to zřejmě nejznámější. Tak to má být nářez na konec. Ne, že by ostatní skladby byly podružné, což potvrdí už první ukázka z novinky mladé japonské kytaristky Fumiki Asari, která vydává se svou sestavou třetí řadové album, jež nazvala Enter a New Phase a zveřejněna je skladba Nepmoi.

Na řadě je další kytarista, tentokrát rodák z Teheránu, usazený ve Vídni, Mahan Mirarab, který se svým triem vydává debut u aktu s názvem Unspoken, nevyslovený, čemuž se nelze divit. Vybral jsem skladbu Lars in Isfahan.

Přicházejí známá jména. Paolo Fresu se svým triem, trubka, klavír a zpěv, jenž dodává David Links. Vydávají novinku Trama Latina, ze které vybírám ukázku Chiquilín de Bachín, nádherná komorní skladba.

Jeff Goldblum to naopak umí rozjet se svým The Mildred Snyder Orchestra a zpěvačkou Cynthia Erivo na novince Night Blooms v písničce If I Only Had a Brain.

Charlie Hunter nazval svou novinku Space Bombs a zatím z ní lze poslechnout skladbu John Dert's Famous Last Words. Slavná poslední slova jeho dávného spolupracovníka, trumpetisty tohoto jména, znějí takto.

0: Slavné jméno tady vybral Otakar Svoboda na závěr této půlhodinky. I když vybíral pro dubnový podvečer, tak věřím, že stejně tak vám udělal radost a zvedl náladu i dnes 29. srpna.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů, zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Četba na pokračování.
0: Tak jak jste slyšeli, ty slavné filmové čelisti můžete shlédnout a připomenout si v pondělí v kasárnách Karlín. A tu původní knižní verzi vám nabízíme k sledování právě teď. Je to román amerického spisovatele líčící strhující souboj člověka se žralokem bílým, román amerického spisovatele a žurnalisty Petra Benchleyho, který byl fascinován podmořským světem a napsal několik knih, které se v tomto prostředí odehrávají. A právě nejznámější jsou čelisti, které sfilmoval režisér Steven Spielberg. Už v roce 1971 nabídnul Benchley jednomu nakladateli knihu pojednávající o útocích žraloka na lidi, které se odehrály v roce 1916. Redaktorovi nakladatelství se ovšem nelíbil humorný tón románu a doporučil text přepracovat. Kniha Čelisti nakonec vyšla v únoru 1974 a v žebříčku nejprodávanějších knih se udržela celých 44 týdnů. Vyšla řada překladů do cizích jazyků a knihy se prodalo více než 20 milionů výtisků. Filmové zpracování mělo ovšem posléze vliv na zvýšené zabíjení žraloků všude po světě. Peter Benchley se později stal výrazným ochráncem mořské fauny, zejména právě žraloků. A v knize s názvem Shark Trouble, problém se žraloky z roku 2002, s hořkostí přiznal, že jeho kniha a jí inspirovaný film přispěli k masivnímu vybíjení žraloků. No, my si poslechneme tuto nebo máme možnost poslouchat tuto četbu v premiéře, připravenou právě pro naše aktuální, stále ještě trvající filmové léto. A z překladu Gizely Šmidlíkové tuto celkem 20-dílnou četbu připravil Michal Plzák. Čte nám Honza Hájek v režii Izabely Šenkové.

0: Byl začátek letní sezóny a policejní náčelník Brody dobře věděl, že na úspěchu či neúspěchu příštích 12 týdnů závisí finanční zaopatření města Emity na celý rok. Bohatá sezóna znamená prosperitu a bezpečně provede obyvatele hubenou zimou. V zimě činil počet obyvatelstva Emity kolem 1000 osob. V plné sezóně vyskočila číslice na 10 tisíc a právě o něch 9 tisíc letních hostů udržovalo místní usedlíky po zbytek roku. Obchodníci, od majitelů železářství, sportovních potřeb, dvou benzínových pump až k místnímu lékárníkovi, potřebovali letní konjunkturu, aby vydrželi v zimních měsících, kdy bilance byla nepříznivá. Manželky tesařů, elektrikářů a instalatérů pracovali v létě jako číšnice nebo agentky s realitami, čímž pomáhali zachovat životní standard rodiny v rovnováze v zimě. V Emity existovaly jen dva podniky s celoročním povolením k prodeji lihovin. Pro většinu restaurací a hostinců bylo tedy o něch 12 týdnů v létě rozhodujících. Místní rybáři spoléhali na dobré počasí, hojné úlovky a příliv letních hostů, kteří si najímali jejich loďky a konzumovali ryby. Zimy v Emity bývaly tvrdé i po těch nejlepších sezónách. Třem z každých 10 rodin se musela přidělit sociální podpora. Muži odcházeli na zimu k severnímu pobřeží Long Islandu a scháněli tam práci. Obvykle vylupovali za pár dolarů denně ústřice. Brody věděl, že jedno špatné léto zdvojnásobí počet sociálních podpor. Kdyby se všechny domy nepronajaly, černí obyvatelé Emity by nenašli zaměstnání. Pracovali většinou jako zahradníci, číšníci nebo barmani. Černošky pomáhali jako servírky nebo služebné. Dvě nebo dokonce tři špatná léta po sobě by znamenala pohromu a zničení města. Kdyby lidé neměli dost peněz na nákup šatstva, benzínu a potravin a nemohli si dovolit vlastní domy a jejich údržbu, pak by obchodníci a živnostníci nevydělali tolik, aby se uživili až do příštího léta. Své podniky by zavřeli a obyvatelé Emity by byli nuceni nakupovat jinde. Město by přišlo o daňové příjmy, městské služby by upadaly a lidé by se začali stěhovat pryč. Mezi obyvateli města Emity panovala tichá dohoda zrozená z potřeby přežít. Očekávalo se, že každý přispěje svou trochou, aby město zůstalo i nadále vyhledávaným letoviskem. Brody si vzpomněl na jednoho mladého muže a jeho bratra, kteří se před několika léty přistěhovali do města a zavedli se jako tesaři a truhláři. Přišli na jaře, když bylo dost práce s přípravou domů pro letní hosty. Město je přijalo vlídně. Zdáli se zruční a několik firem jim předalo zakázky. Uprostřed léta proskočili o bratřích Felixových zneklidňující zprávy. Albert Morris, majitel železářství v Emity, se dal slyšet, že nakupují nejlevnější druhy ocelových hřebíků, ale svým zákazníkům účtují hřebíky galvanicky pokované, tedy mnohem dražší. V přímořském podnebí ocelové hřebíky za pár měsíců zrezivějí. Vedoucí dřevarské firmy Dick Spitzer někomu řekl, že bratři Felixové objednali náklad podřadného nevyzrálého dřeva a zhotovili z něho skříňky v jednom z domů na skotské cestě. Dvířka skříněk se začala zanedlouho bortit. Starší Felix, Armando, se jednou naparoval před kumpánem v baru, že na zakázce, na které právě pracoval, mu platili za umisťování podpěrných kůlů ve vzdálenosti 40 cm. On je ale dával od sebe na půl metru, aby ušetřil. Trudovitý 21-letý Danny Felix ukazoval kamarádům pornografické knížky, které, jak se chvástal, ukradl v domech, kde pracoval. Ostatní tesaři a truhláři přestali bratrům Felixovým zadávat práci. Bratři si však zatím sehnali vlastní okruh zákazníků a zemi se nebáli. Město Felixovým nejprve naznačilo, že jejich přítomnost není již žádoucí. Armando reagoval arrogantně. Brzy na to mu začaly otravovat život drobné nepříjemnosti. Do rána záhadně splaskly pneumatiky jeho dodávky. A když volal do městských garáží, dověděl se, že kompresor je bohužel porouchaný. Došel-li jim pro pan Butan pro kuchyňský sporák, místnímu skladu trvalo 8 dní, než jim nádrž natankoval. Objednávky dřeva a jiných zásob se nevysvětlitelně ztrácely nebo zdržovaly. V obchodech, kde bral dříve na úvěr, museli teď platit hotově. Koncem října jejich podnikatelská činnost skončila a bratři Felixové se vystěhovali. Zpravidla se Brodyho účast na emickém veřejném dění omezovala, kromě toho, že dohlížel na dodržování paragrafů v mezích zdravého rozumu, na potlačování nepříjemných drbů a událostí. S Harry Meadowsem, vydavatelem místních novin Lídr, se dohodli, jak by měly vypadat občasné reportáže o nějakém průšvihu. Loňská zpráva o znásilnění 7 emických žen byla v Lídru uveřejněna, ale jen nenápadně pod titulkem Omezování osobní svobody. Brody se totiž s Meadowsem domluvil, že strach z černého násilníka ohrožující kdejakou ženskou v Emity by turistickému ruchu neprospěl. Navíc tu byla ještě skutečnost, že ženy znásilnění na policii sice oznámily, ale bylo jasné, že to už nikdy nikomu nebudou opakovat. Když byl některý člen emické letní smetánky zadržen, protože byl na mol a řídil auto, Brody byl benevolentní a pokutoval ho jen za jízdu bez řidičského průkazu, pokud šlo o první přestupek tohoto druhu. V tom smyslu přinesl zprávu i Lídr. Brody však řidiče ujistil, že jestli jej ještě jednou nachytá opilého za volantem, dá mu pokutu a požene ho před soud za jízdu pod vlivem alkoholu. Vztahy mezi Meadowsem a Brodym byly jemně vyvážené jako citlivé misky vah. Když omladina ze sousedního města vyvolala v Emity výtržnost, Meadows dostal od policie všechny podrobnosti. Jména, věk i stupeň obvinění. Když však emická mládež pořádala příliš hlučný mejdan na Staromlínské cestě, Lídr uvedl zprávu bez jmen a adres a jen stručně konstatoval, že přivolaní policisté vysvětlili mladým lidem nevhodnost jejich chování. Několik letních hostů si pro legraci předplatilo Lídr na celý rok. Tím se stávaly zprávy o zimním vandalismu v letních domech choulostivou záležitostí. Léta je Meadows prostě ignoroval. Ponechával na Brodym, aby někdo uvědomil majitele, potrestal viníky a poslal do domu opraváře. Ale v zimě roku 1968 vandalové zničili v několika týdnech 16 domů. Brody s Meadowsem se dohodli, že už je právě tak nejvyšší čas a rozpoutali v Lídru proti vandalům kampaň. Výsledkem bylo, že si majitelé 48 domů dali zařídit poplašné zařízení propojené na policii. Jelikož veřejnost nevěděla, které domy jsou takto vybaveny a které ne, vandalismus poklesl. Brody měl usnadněnou práci a Meadows si vysloužil pověst průbojného novináře. Čas od času se však názory Brodyho a Meadowse rozcházely. Meadows byl až fanaticky proti užívání narkotik. Měl, jak se patří, vyvinutý novinářský čich. A sotva někde zvětřil solo kapra, šel za případem jako ohař po stopě. V létě roku 1971 zemřela na pláži poblíž skotské cesty dcera z vlivné emické rodiny. Brody nezhledal žádné stopy násilí a protože rodina odmítla pitvu, prohlásil za příčinu smrti utopení. Meadows si o tom myslel své. Vsadil by se, že dívka byla pod vlivem drog, které jí opatřoval syn polského pěstitele Brambor. Pátrání mu zabralo 2 měsíce. Nakonec si však vynutil pitvu a ta prokázala, že se dívka utopila v bezvědomí po přílišné dávce heroinu. Vypátral i překupníka a odhalil v oblasti města Emity rozsáhlou partu narkomanů. Tato příhoda vrhla nepříznivé světlo na město a ještě horší na šéfa policie. Protože šlo o několikeré překročení federálních zákonů, Brody si nemohl napravit reputaci ani zatčením viníků. O to se postarala federální policie. Meadows dostal 2 oblastní žurnalistické ceny. Teď přišel Brodyho čas, aby trval na zveřejnění strašného nálezu na pláži. Rozhodl se uzavřít pláže na několik dní, aby dal žralokovi čas vzdálit se od pobřeží. Věděl, že si někteří tygři potrpí na lidské maso, ale neměl tušení, jak je tomu u žraloků. Rozhodně nedá netvorovi další oběť. Tentokrát si přál, aby noviny přinesly podrobnou zprávu. Lidé se budou bát a nepůjdou do vody. Věděl, že se setká se značným odporem. Jako celá země i město Emity pociťovalo následky krize. Zatím to vypadalo na průměrné léto. Zájemců o domy bylo sice dost, ale nebyli to dvakrát vítaní nájemníci. Často šlo o skupinu 10 až 15 mladých lidí z New Yorku, kteří se na nájemné složili. Nejméně tucet domů v přední frontě pláže, kde se nájemné pohybovalo od 7 do 10 tisíc dolarů, nebylo dosud pronajato. Dokonce několik levnějších za 5 tisíc bylo ještě volných. Senzační reportáže o útočícím žralokovi by mohly pro město skončit katastrofálně. Brody si řekl, že jedna smrt v polovině června, ještě před příchodem letních hostů, se bez pochyby brzo zapomene. Určitě způsobí méně zla, než by vyvolali další dvě nebo tři. Možná je ryba dávno pryč, ale Brody nemínil hazardovat s lidskými životy. Naděje by tu byla, ale sázka je neúnosně vysoká. Vytočil Meadowsovo telefonní číslo. Nazdar, Harry, máš volno na oběd? Byl jsem zvědavý, kdy se ozveš, řekl Meadows. Tak jo, kde to bude? U tebe nebo u mne? Brody zalitoval, že volal právě před polednem. Žaludek neměl ještě v pořádku a při pomyšlení na jídlo se mu dělalo zle. Pohlédl na kalendář na stěně. Byl čtvrtek. Brodyovi, právě tak jako jejich známí, odkázaní na omezený a nevelký příjem, nakupovali speciality dne. Pondělní specialita velké emické samoobsluhy byla kuřata, úterní jehněčí a tak dál po celý týden. Sotva Ellen zásoby vypotřebovala, poznamenala si v zápisníku, čím má příští týden lednici doplnit. Jediným zpestřením byly ryby. Objevovaly se na jídelním lístku, kdykoliv jim některý přátelský rybář dal své přebytky. Čtvrteční specialitou byly vepřenky a Brody měl dnes sekaného masa zrovna tak dost. U tebe, řekl. Dej přinést něco z restaurace, sníme to u tebe v kanceláři. Prima, souhlasil Meadows. Hned tam zavolám, na co bys měl chuť? Na vajíčkový salát a sklenici mléka. Budu tam včas. Potom zavolal Ellen a řekl jí, aby ho na oběd nečekala. Harry Meadows byl obrovský člověk, pro kterého pouhý nádech znamenal námahu, při níž se mu čelo orosilo potem. Blížil se spíš k 50. Přejídal se, kouřil jedno laciné cigáro za druhým, byl značkový bourbon a podle názoru lékaře byl nejpravděpodobnějším kandidátem infarktu na celé západní polokouli. Když Brody vstoupil, Meadows stál u psacího stolu a mával ručníkem směrem k otevřenému oknu. Tvůj výběr jídla mi napověděl, že je ti patrně na nic, poznamenal. Pokouším se dostat ven ten smrad po doutnících. To mě těší, ocenil Brody. Rozhlédl se kolem sebe pátraje, kam by si sedl. Malá místnost byla předspaná. Hoď ty krámy na zem, radil Meadows. Jsou to vládní referáty z okresů, referáty od silniční správy a vodní správy. Stály patrně miliony dolarů, ale z hlediska informací nestojí bratru ani za groš. Brody zvedl haldu papírů a položil ji na radiátor ústředního topení. Pak si přitáhl k Meadowsovu psacímu stolu uvolněnou židli a posadil se. Meadows se zatím přehraboval ve velikém pytli z hnědého papíru. Vytáhl plastikový kalíšek a sendvič zabalený v celofánu. Přisunul obojí k Brodymu. Pak vylovil vlastní oběd. 4 balíčky. Rozbalil je s pečlivostí klenotníka, který předkládá své nejvzácnější poklady zákazníkovi a vyložil na desku psacího stolu. Hamburger s velikým kulatým karbanátkem, z něhož plíštila rajská omáčka, kyselou okurku velikosti malé dýně, plastickou misku plnou mastných osmažených bramburků a čtvrt citronového koláče se sněhem. Sáhl za sebe a z malé ledničky vytáhl plechovku piva. Nádherné, řekl s úsměvem a zadíval se okouzleně na hostinu. Jedinečné, poznamenal Brody a potlačoval kyselé sliny deroucí se mu do krku. Absolutně jedinečné. Vsadím se, že jsme spolu jedli alespoň 1000krát, Harry, ale dosud jsem si na tvé chutě nezvykl. Každý z nás má své vlastní záliby, kamaráde, prohlásil Meadows a zdvihl hamburger. Jedni se honí zavdanými paničkami, jiní se utápějí ve whisky. Já nacházím útěchu v jídle. A pro tvou ženu bude zase útěcha, až tvé srdce řekne adios, tlusťochu, to stačí.
1: No tohle všechno jsme s Doroty prodebatovali.
0: Meadows mluvil nezřetelně s ústy plnými chleba a masa.
1: Zhodli jsme se na tom, že jednou z mála výhod, které má člověk před jinými zvířaty, je možnost vybrat si vlastní způsob smrti. Možná, že mě jídlo jednou oddělá, ale na druhé straně mi dělá ze života ráj. Raději umřu přejedením, než abych skončil v břiše žraloka. Po dnešním ránu se mnou jistě souhlasíš.
0: Brody se právě odhodlával spolknout kousek sendviče s vajíčkovým salátem. Násilím se přinutil potlačit vzrůstající nevolnost.
1: Tohle mi nedělej, řekl.
0: Několik okamžiků jedli mlčky. Brody dojedl sendvič a vypil mléko. Zmačkal sáček a nacpal ho do plastikového kalíšku. Pohodlně se opřel v židli a zapálil si cigaretu. Meadows ještě jedl, ale Brody věděl, že mu rozmluva chuť nepokazí. Vzpomněl si, jak Meadows jednou přišel k automobilové nehodě. Všude bylo plno krve, ale Meadows interviewoval policisty i zraněné a cucel přitom lízátko s kokosovou příchutí. K případu Watkinsová, začal Brody, mám několik věcí a chci, aby si je vyslechl. Meadows přikývl. Tak příčina smrti je jasná, mluvil jsem se Santosem a já taky. Víš tedy, co si o tom myslí? Bylo to napadení žralokem, prosté a jasné. Kdybys byl viděl, co z ní zůstalo, souhlasil bys, nejsou tam žádné.
1: Viděl jsem to.
0: Brody byl překvapen. Neuměl si totiž představit člověka, který tu hrůzu nedávno spatřil a který může tak labužnicky uždibovat citronový koláč. Takže souhlasíš?
1: Jistě, souhlasím, že jí zabil žralok, ale je tu ještě několik věcí, které mi nejsou dost jasné.
0: Co třeba?
1: Proč se šla koupat v jednu v noci?
0: Víš, kolik bylo stupňů?
1: Okolo 12.
0: A co teprve teplota vody?
1: Musela se zbláznit, když lezla v takové zimě do moře.
0: Třeba měla v hlavě. To je dost pravděpodobné.
1: Máš asi pravdu. Trochu jsem si toho věřoval.
0: Ti Futuovi nemají nic společného s Mariánkou ani meskalinem či podobným svinstvem. Je to něco jiného, co se mi nelíbí.
1: Brody ho to začalo otravovat.
0: Pro pána krále Harry, přestaň vidět duchy. Lidé čas od času opravdu zahynou nešťastnou náhodou.
1: To vím taky, ale nezdá se ti zatraceně divný, že nám tady brousí žralok, když je voda tak ledová?
0: Třeba existují žraloci, kteří si ve studené vodě libují, co my víme.
1: Ano, jsou takový. Například žralok grónský. Ten však nikdy netáhne tak daleko k jihu. A i kdyby, lidí si nevšímá.
0: Ptáš se, co víme o žralocích. Tak poslyš. V téhle chvíli o nich víme mnohem víc, než jsem věděl dnes ráno. Když jsem viděl, co zbylo ze slečny Watkinsové, zavolal jsem mladému chlapíkovi, se kterým jsem se seznámil v oceanografickém ústavu ve Woods Hole. Popsal jsem roztrhané tělo a on řekl, že to se vší pravděpodobností mohl způsobit jeden druh žraloka.
1: A to?
0: Žralok bílý. I jiní žraloci napadají lidi, zrovna jako tygři, kladivouni a snad někdy i žraloci modří, ale ten chlápek Hooper, Matt Hooper, mi vysvětlil, že překousnout člověka vejpůl dokáže jen ryba s takovouhle tlamou. Roztáhl paže asi na metr od sebe. Jediný žralok, který je tak obrovský a napadá lidi, je velký bílý žralok. Říká se mu i jinak.
1: Jak?
0: Zeptal se Brody, kterého to už přestávalo bavit.
1: Lidožrout.
0: I jiní žraloci někdy zabíjejí lidi, většinou z hladu nebo ve zmatku, nebo proto, že ucítí ve vodě krev. Poslouchej, nemělo to děvče menstruaci?
1: Jak to k čertu můžu vědět?
0: To víš, jsem zvědavý. Hooper řekl, že je to jedna z příčin, proč žraloci zautočí. Co říkal té studené vodě?
1: Prý je pro tu bílou bestii docela přirozené připlout do chladných vod. Vykládal, jak před několika lety zabil žralok bílý chlapce u San Francisca. Teplota vody byla tehdy 10 stupňů.
0: Brody si dal pořádného šluka.
1: Pustil ses do toho s vervou, Harry.
0: Zdálo se mi rozumné a v zájmu veřejnosti dozvědět se, co se skutečně událo a jestli existuje nějaká pravděpodobnost, že se to bude opakovat.
1: Je taková možnost?
0: Je.
1: Ale nás se naštěstí netýká. Podle mého soudu jde doopravdy o nešťastnou náhodu. Hooper tvrdí, že bílí žraloci jsou vzácní. Všechno nasvědčuje tomu, že bestie, která včera napadla děvče, je už dávno pryč. Nemáme tedy žádné skalnaté útesy. Není to ani továrna na zpracování ryb, ani jatky, které odhazují vnitřnosti a sedlou krev do moře. Není tu nic, co by žraloka lákalo. Meadows se odmlčel a pohledl na Brodyho, který mu pohled mlčky vrátil. Řekl bych, Martine, že není zapotřebí vyděsit veřejnost něčím, co se téměř určitě nebude opakovat. Když je to takhle, Harry, nechápu, proč by se lidé o tom neměli dozvědět. Meadows si povzdychl. Z novinářského hlediska můžeš mít pravdu. Myslím si však, že právě teď přišla chvíle, Martine, kdy musíme zapomenout na tisk a myslet na lidi. Nezdá se mi, že by bylo v zájmu veřejnosti tuhle tragédii rozpatlávat. Emičtí o tom už stejně vědí. A ne-li, dovědí se to, co nevidět.

Čelisti, román Petra Benchleyho, jsou známé především díky skvělému filmovému zpracování pod režisérskou taktovkou Stevena Spielberga, díky kterému tento příběh zná téměř každý. Samotný román se ale od slavné filmové adaptace v několika ohledech liší. Tak třeba kniha klade mnohem větší důraz na sociální situaci v onom letovisku a vztahy mezi lidmi. A v románu také najdeme vedlejší milostnou dějovou linku, kterou Spielberg zcela vynechal. Ostatně můžete se o tom přesvědčit sami poslechem této naší premiérové četby, kterou z překladu Gizely Šmidlíkové připravil Michal Plzák a v režii Izabely Šenkové čte Honza Hájek. Čtvrtou část zase zítra v 18:30. A pokud vám, milí posluchači, chybí onen charakteristický opakující se a zrychlující půltón, zvěstující blízkost Žraloka Bílého, vězte, že to je dílo amerického skladatele filmové hudby Johna Williamse, který je právě podepsán pod hudební složkou tohoto hororu. To vám tedy, tuto hudbu vám pro klid vaší duše raději nepustíme, ale nabídneme vám jinou hudbu Johna Williamse z Hvězdných válek.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás v pořadu Sedmé nebe. U mikrofonu je Jan Petr Muchov a mám tu dnes dva vzácné hosty. Ondru Mikulu.
2: Ahoj.
1: A Jonatána Pastrčáka.
3: Ahoj tě.
1: Skladatelé filmové hudby ze Slovenska Jonatán a z Čech Ondra Mikula a pokračujeme v představování tvůrců české a slovenské filmové hudby. A hned jako první ukázku bychom si mohli dát jejich vzájemnou spolupráci na hudbě k filmu Zbormistr.

byla hudba z filmu Sbormistr a mám zde její spoluautory Ondřeje Mikulu a Jonatána Pastrčáka. A zeptal bych se tě, Jonatáne, jak ty jsi se dostal vlastně

0: k filmové hudbě?
1: Myslím si, že ten taký úplně prvý môj kontakt s filmovou hudbou bol ešte naozaj veľmi dávno, keď sme spolu s Adamom Matejom, ktorý si hovorí momentálne DJ Gap, mali kapelu Tukan a oslovil nás taký slovenský animátor a režisér Andrej Kolenčík, aby sme mu spravili ešte s tou kapelou Tukan hudbu do animovaného filmu jeho vlastne... s tým filmom končil, bol to myslím, že jeho magisterský film. Ten film sa volal Izidor a bol to o bezdomovcovi. Stano Dančiak to daboval. A ten film je podľa mňa dosť super.
0: A dá se říct, že teda vlastně k filmové tvorbě si poprvé byl oslovený na základě vlastně tvojí vlastní umělecké tvorby.
1: Je to
0: tvorby.
1: Tak, ale toto bylo naozaj velmi dávno. Toto se bavíme, jasně, možno ale, keď jsme mali podle mě 14.
0: Třeba tohle máme třeba my společné, já a ty. A zeptám se Ondry třeba, jestli ty ses k filmové hudbě dostal taky tak, že třeba já taky jsem byl oslovený k filmové hudbě, protože se někomu líbilo, co jako dělám s kapelou. Není to náhodou i tvůj případ, Ondro, protože tady ještě pojďme zmínit, že Ondra má jako hudební projekt, kde se říká 8Kid a Jonathan zase jako funguje i mimo kapelu Tukan, nebo která už dneska asi ne, jako,
1: to
0: jste, jako má umělecké jméno Piony.
1: A ještě i sama Zink, já mám dva.
0: Ano, děkuji.
1: Tak to komplikované.
0: Vlastně mně přijde, že máme hodně společného, že i mimo to děláš jakoby divadelní představení, produkuje ty další interprety. Ale zajímalo mě teda, pardon, Ondro, jak jsi se dostal k filmové hudbě ty?
2: U mě to bylo vlastně přes Ivanu Uhlířovou herečku a pak i režisérku, se kterou my jsme dělali scénické čtení, nebo jako zhudebnění čtení dopisů Mileny Jesenský. A ona mě pak na základě toho pozvala k představení Mimo zápis, co jsme dělali ve studiu Hrdinu, ještě s Vojtou Maškem. A Vojta Mašek je režisér filmu Arvet a ten
0: a skvělý vlastně, scénarista.
2: Skvělý scénarista úplně a skvělý autor komiksu. Takže i výtvarník vynikající a velký znalec komunistického TV bizáru. Tak ten mě pak pozval vlastně k filmu Arvet.
0: A to byl pro tebe jakoby filmový debut.
2: Jo, takový první pořádný film, jakože pořádný, co šel do kina.
0: A tam jste se s hodou okolností potkali taky. A Arvéda si necháme až na závěr, že to je vaše první společná věc. A ještě se teda zeptám, potom první celovečerní film pro tebe teda, to Jonathan nebyl...
1: Byla Špína. Špína, ano. S Terezou Nvotovou, s kterou vlastně mám to štěstí, že robím doteraz, že hrozně jako... Podľa mňa také vzácne mi prídu tieto dlhodobé spolupráce. Nie som to niekomu dokonca rozprával, už neviem komu.
0: A je to teda, máte za sebou opravdu fantastickou řadu filmů, to musím říct. Že...
1: To je také šťastie, to je podľa mňa však to asi poznáš tie, že keď máš toho režiséra, s ktorým si nájdeš ten spoločný jazyk, tak ono je na tom, podľa mňa tá najprínosnejšia vec je, že už ten jazyk nemusíš potom hľadať. To znamená, že keď začínaš ďalší projekt, tak ty už vieš presne. Alebo nie presne, ale zhruba vieš, čo ten človek od teba očakáva, zároveň vieš, akým spôsobom pracuje a ty zároveň už ten jazyk, ktorý používaš pri tej komunikácii o tej hudbe, znamená tú istú vec, lebo väčšinou to je podľa mňa najťažšie pri tej komunikácii s režisérom, že častokrát to slovo znamená pre neho úplne niečo iné ako pre teba. A to znamená, že on ti povie, popíše ti slovne nejakú vec a potom ty niečo urobíš aj no, úplne mimo tej jeho
0: představy. Že to chápeš jako jinak. A máme tady ukázku ze Špíny? Nemáme.
1: Ze Špíny nemáme.
0: Ale můžeme si zahrát tvojí taky hodně, když to tak řeknu, vykopávku, což je do dokumentu v síti?
1: Je to tak, ano.

0: dohrála nám hudba z filmu V síti od Jonatána Pastrčáka, který je tu se mnou ve studiu a spolu s ním je tu Ondřej Mikula. A zeptám se tě, Ondřej, jak tobě se komunikuje s režiséry? Třeba pracuješ raději, když oni ti dají nějakou temp music, nějakou jakoby hudbu, aby si udělal něco jako v duchu té emoce? A nebo si raději, když třeba dostaneš film, kde není vůbec žádná hudba a i ten spotting, jako to, kde ta hudba hrát má, nechává režisérka nebo režisér jako na tobě?
1: Tak temp music je věc, kterou si myslím, že se kterou jsme tady všichni asi zažili svoje a my se vlastně snažíme, nebo vlastně mluvím za nás, protože jsme se o tom bavili mnohokrát, že se snažíme si vytvářet vlastně rovnou vlastní temp music. To znamená, že
0: jako třeba dodáváte demáče už jako dost dostřižny.
1: A klidně třeba jenom na základě scénáře, nebo na základě denních prací, nebo nějaký jako prezentace, nebo nějakých prostě rozhovorů s tvůrcema, takže temp music určitě ne.
0: Jasně.
1: A pokud, tak vlastně si ji vyrobíme sami. A to pak může být super, že jsou jako střihači, který i střihačky, který fakt jako fantasticky umějí pracovat s hudbou a pak třeba udělají jako nějakou práci i za nás.
0: Jasně, jasně.
2: A teda k tomu mě len napadá taká věc, že čo je strašně zaujímavé na tom, keď člověk dává tu hudbu už do střižně, že častokrát ten strihač, alebo väčšinou pri tom strihačovi sedí aj ten režisér, režisérka, alebo tak použijú tú hudbu úplne inak, ako by som ju použil ja a to je pre mňa hrozne obohacujúce a naozaj ďaleko, veľakrát sa mi stalo, že to bolo o mnoho lepšie to riešenie, ako hociaké riešenie, na ktoré by som prišiel sám.
0: Jasne. A stalo se vám někdy, že z těch vašich dodaných demáčů, nebo jak to mám říct, vlastně ve finále v tom filmu třeba nezbylo nic moc, ale pomohlo to hrozně tomu procesu. A nebo se vám jakoby podařilo vlastně už třeba to najít, tu filmovou řeč jako v té hudbě pro ten projekt vlastně předem, aniž jste třeba viděli ty denní práce a vlastně se vám to podařilo na základě třeba toho scénáře a komunikace s tím autorem.
1: Tak vlastně úplně oba ty příklady se staly, jak jako, že člověk vykopne nějaký demáč, takový fakt hodně narychlo upíchnutý a on se tam tak jako usadí a vlastně začne fungovat super a pak člověk zjistí, že ho ani nemusí předělávat.
0: No,
1: a stejně tak se nám bom stalo, že jsme udělali hudbu do celého filmu a nepoužilo se z toho nic. Takže, oboje situace se nám dějou. No. A samozřejmě člověk musí se naučit jako umět prostě zrušit tu svoji
0: to
1: práci, umět jako
0: no,
1: vyškrtnout něco, na čem třeba pracoval strašně dlouho a to je strašně důležitý.
0: Mně se i to stalo taky, co jsi říkal ty, Jonatáne, že jsem dodal jako hudbu k divadelnímu představení a tenkrát se ještě to vypálilo na CDčka a napsal jsem ke každému tomu, na jakou stránku toho textu to je myšlený, ta hudba a tak. A dal jsem to na takový jako papírek tomu CDčku a ten papírek vypadl tomu režisérovi a ani to nevěděl, že ten papírek tam byl. A já jsem pak přišel na zkoušku a on říkal, ta hudba je fantastická, jak jsi to trefil. A já jsem jenom zjistil, že opravdu on snad dvě hudby dal na ty místa, co já jsem myslel, ale zbytek byl úplně jinak. A bylo to přesně, jak říkáš, bylo to mnohem lepší. Jo.
2: Takže
0: je to, někdy člověk skládá na obraz a fakt jako řeší každý frame a akci, že jo, ale někdy je neuvěřitelný, jak to funguje vlastně líp, když to nasadíš jako úplně do jiný scény, než to ty na to skládal.
2: A mě na tom len zaujíma, že nakolko je to len, že mi to príde tak zaujímavé tým, že som prekvapený, lebo som to zamýšľal na iné miesto, alebo nakoľko to naozaj funguje, to už podľa mňa človek nikdy neposúdi. Ale no, myslím si, že to opúšťanie od tých svojich predstav je asi tá najťažšia vec vlastne na tej filmovej hudbe, že človek veľakrát má nejakú svoju predstavu o tom, ako by to malo ideálne fungovať, ale bohužiaľ nie je režisér toho filmu, takže nemá to finálne slovo, tak proste sa musí prispôsobiť. Ale referencie sú podľa mňa ešte zaujímavá vec v tom, že niekedy, keď je zlá referencia, tak mne osobne to dokáže veľmi pomôcť, lebo ma to nasmeruje
0: niekam. Že zistíš, co je správne.
2: Áno, áno.
0: Jasne.
2: Takže zlé referencie mi prídu, že sú vlastne v niečom fajn. Ale musí za zle považovať aj ten režisér.
0: A dáme si ukázku toho, kdy funguje napojení s režisérem i bez toho, aniž bys musel dodávat nějaký demáče nebo špatný reference. A to je Ondrova tvorba pro film Bubák.

0: Posloucháte Sedmé nebe, u mikrofonu je Jan-Petr Muchov a mám tu dva skvělé hosty, Ondřeje Mikulu a Jonatána Pastrčáka, skladatele filmové hudby. A zajímalo by mě, chlapci, jestli jste vy při vaší tvorbě filmové hudby někdy, protože pokud mám správné informace, tak jakoby nemáte vzdělání filmového skladatele. A u nás ani není jakoby takovýhle vzdělání dosažitelný, protože se nikde filmová hudba neučí. Myslíš, že bys si to ocenil, že bys tu možnost měl?
1: Neviem, či sa dá úplne učiť čisto filmovať, a teda určite sa dá, ale čo by som ocenil je v niečom mať ten background tej hudobnej teórie a toho ako keby aranžovania pre orchester. Kebyže toto mám zmáknuté, určite by mi to v mnohých veciach pomohlo. A veľakrát ma mrzí, že to neviem urobiť ako keby poriadne, že neviem tie nástroje zapísať tak, aby tí hudobníci, ktorí to čítajú, tie noty si nepovedali, že to písal nejaký proste
0: človek. Ale dá sa pracovať v týmu. Že
1: ale jo? Presne, vždy oslovím niekoho, kto mi s tým pomôže a je to vlastne v niečom super, že ten človek, ktorého ku tomu prizve, mi dá ešte nejaký iný koment k tomu a zase to je nejaký ďalší pohľad na to.
0: Cresne.
1: Takže ja som vlastne, v niečom som rád za to, že to nerobím, lebo tam je ďalší článok, ktorý...
0: To je presne, co si myslím, že je vždycky, že to má svý pro a proti, že přesně někdy může teorie tě limitovat, protože ty nejenom víš, že by si měl potom akordu dát tamhle ten a že já nevím, tenhle rejstřík se většinou píše pro hoboj, blablabla. Ale takže když to nevíš, tak to vlastně jako
1: může
0: nemusíš...
1: Může se ti stát, že napíšeš pro ten nástroj něco, co ten nástroj nevě zahrát.
0: To jasně, ale to už to, no, ještě lepší je jít jako proti té teorii, když víš, že třeba, že to děláš vědomě, že jo.
1: Ale tiež je to podľa mňa taký dar, lebo veľakrát tí ľudia, ktorí majú vyštudovanú tú klasickú kompozíciu, tak naozaj zostanú limitovaní v tom uvažovaní tej klasickej kompozície. Akokoľvek teda tom ide až do tej avantgardy, ale stále je to nejakým spôsobom veľmi akademické tá hudba. A tá akademickosť tomu... teraz nehovorím, či to je zlé alebo dobré, jasne, ale je to istý typ limitu. Ale zase, áno, my máme limit toho, že tie veci proste nevieme úplne napísať tak, aby fungovali.
0: A ty, Ondro, máš teda jako takovýhle jako teoretický vzdelání hudební?
2: Nemám vôbec, ja teda ani noty neumiem. A jasne, že mi to chybí, ale zároveň som si říkal, takže že človek má kapacitu jenom na nejaké veci a ja zase třeba sa víc smiežujú cestou toho, neviem, třeba mixu.
0: A zase
2: vím, že som schopný si to jako relativně dobře smíchat a být přítomný u toho mixu a tam třeba dělat nějaký kreativní věci.
0: Jasně, tvůj skill prostě není přesně a naštěstí je doba taková, že přesně ty nemusíš, aby si objednal v japonský restauraci se jako učit 5 let japonsky. Prostě ty můžeš použít překladatel, že? Nebo překladač. Jo? Takže přesně proč by si jako měl, když jsi dobrý v nějakém směru a tě to přece nemusí limitovat v tom, že přesto můžeš třeba pracovat s orchestrem a ty dodáš jako to MIDI a pomocí někdy softwaru nebo někoho se to přeloží do těch not a pak ten orchestr jako tvoji hudbu přečte a zahraje.
2: A setkali jsme se vlastně hodněkrát s tím, že pro lidi, kteří to vzdělání mají a jsou v tom nějaký jako úplně třeba vynikající, tak pro ně bylo hrozně zajímavé, co vlastně ze mě jakoby vyšlo skladatelsky s tou jako absencí toho biasu.
0: Tý teorie.
2: Já přesně. Vlastně nevím, no, co se, tak jako toho ovlivnění vlastně tím. Ano. Tou teorií a byli třeba jako hrozně překvapený, že jsem tamhle poskládal něco přes sebe nějakým způsobem a jsi říkal, tak aha, tak je to blbě a oni říkali, ne, je to super, ale
0: jasně.
2: Ale mě by to nenapadlo.
0: Jasně, takže. To je přesně to, já si taky myslím, že na tom skvělý a máme tohleto všichni tři společný.
1: Ale mám pocit, že je to v něčom taký společný jmenovatel, možno dokonce aj většiny tých, jako keby viac etablovaných skladateľov filmovej hudby. Akože,
0: je to vlastne pomierne častý jev.
1: Akože je podľa mňa skôr až menšina tých, ktorí tú teóriu majú, čo je zaujímavé.
0: Ale třeba i Beatles jako neumieli noty, ale jasne, ale samozrejme presne, jak sme říkali, ničemu to jako nebráni.
1: Ale je to super. Ja napríklad teda pracujem občas s takým kamarátom, ktorý sa má Martin Štefánik a zrovna tú hudbu napríklad ku Tancu s medveďom sme robili spoločne a on tú teóriu má a vlastne aj si vyštudoval tú skladbu a nejakým
0: takže
1: spôsobom sa snaží.
0: Takže ideálny partner pro toho.
1: Áno, a si, zároveň je hrozne ako citlivý a zároveň ešte ako, že skvelý proste klavirista a všetko, ale do toho sa začína teraz učiť už aj s tým Abletonom viac a tak. Ale je to naozaj tak, že jemu vlastne ten čas, kým toto všetko zmákne, tak trošku ho to spomaluje v tom, že kedy môže tie veci potom ako začať robiť. Že je to to rozhodnutie, že či sa zamerať na to štúdium a ísť úplne vlastne do hĺbky v niekoľkých rôznych tak ako keby
0: praxe,
1: množinách.
0: No. Ty to se učíš vlastne tou ako praxi.
1: No áno, áno, áno. Ale to sa úplne nedá pri tom učení tej skladby, akože tej teórie. Je to tou praxou, ale pritom vlastne človek sa musí naozaj koncentrovať podľa mňa čisto na to, akože v niečom. Že ťažko sa to sklbuje s ostatnými vecami.
0: A to je ideální chvilka na to si i poslechnout to vaší spolupráci. Takže si dáme hudbu z filmu Tanec s medvědem.

0: Slyšeli jsme hudbu z filmu Tanec s medvědem, který přišel do kin v tomto roce, a tu hudbu udělal Jonatan Pastičák, náš host, a náš druhý host, Ondra Mikula, zase letos dělal hudbu k filmu Stvůry, což byl docela temnej, takový jako krimi příběh. Jak se ti i pracuje třeba s tématem, protože Tanec s medvědem byl velice vlastně takový těžký, heavy téma, že těhotná maminka nastávající jakoby zjistí, že její dítě má Downův syndrom, tak stejně tak Stvůry vlastně pracují s poměrně těžkým tématem vraždy, že jo? A je to takový temný příběh. Jak se vám, nebo jak se ti, Ondro, pracuje vlastně, když trávíš dny a dny v takovém jako emočním prostředí?
1: Zrovna Stvůry jako úplně temná kriminálka, tak to je pro mě úplně ideální, protože to se mi dělá úplně samo. To mě jde jako rychle. A
0: jenom nám řekni, v čem to jde samo?
1: No nějak ta temnota je pro mě rychleji dosažitelná, než naopak třeba veselý věci, což byl třeba ten Bubák, což je vyroženě film pro děti, a ten vlastně si žádá takový jako srandovní, veselý věci, i když je to horor pro děti, tak stejně furt prostě to není kriminálka o vraždách. Takže ta temnota a ještě ten Ústecký kraj a všechny ty jako problémy, co v tom jsou, tak mě se jako zhudebňují dobře.
0: Jsou vlastně jako inspirativní nebo inspirující, že jo? No. A přesně já ti rozumím v tom, že já jsem dělal i komedie a to je vlastně považuji třeba za nejtěžší žánr hudebně, protože tam si 2 cm od parodie a milimetr od toho, že vlastně zabiješ for. Mm-hmm. A je to hrozně jako těžká práce a souhlasím s tím, mě teda taky samozřejmě ty temnější věci se dělají jakoby snadněji, rychleji, když to přeženu, se opřu o jako basovou notu nějakou a vlastně mám polovinu atmosféry, co potřebuju. Ale když jste dělali Sbormistra, tak tam, jak často se tam třeba pracovalo s tím prostředím toho sboru, jestli se třeba jako pracovali s těma nahrávkama toho zpěvu, nebo jestli jste vůbec do těch jako čísel, kde se zpívá, nehráli a nepracovali s tím zpěvem.
2: Je to tam velmi jako minimálně, ale je to na pár miestach, ale je to väčšinou skôr tak, že predĺžujeme nejaký ako keby dozvuk toho spevu, prípadne sa je tam nejaký presah, kde vlastne ako keby sa používa to rozcvičovanie hlasové ako takmer ako hudba, ale práve sme zistili pri tom Zbormistrovi, že pokiaľ by sme pracovali s tým s tou farbou, ale aj frekvenčným spektrom toho zboru, ešte aj vo zvyšku toho filmu, tak už by to bolo trochu nepozerateľné, lebo ono je to strašne intenzívne, ten vlastne detský zbor, lebo je to pomerne ako úzky výsek toho frekvenčného pásma a naopak sme hľadali vlastne to, ako v tej hudbe priniesť niečo, čo by kontrastovalo s tým detským zborom. Aj keď samozrejme prvotná idea, že hneď ti to napadne, to by bolo krásne pracovať s tými hlasmi a ešte to nejako posunúť a tak. Ale keď sme to začali skúšať, tak sme zistili, tak, že to je too much.
0: Jasne. A pracovali ste niekdy třeba, že by ste si samplovali? Ja třeba, když som dělal film Grand Hotel, tak som si natočil jako na ještědu ty různý pazvuky, tam a větry a vlastne chtěl jsem to prostředí tam i zvukově promítnout, i když vlastně podle mě to tam samozřejmě nikdo neví a neslyší. A pak jsem to posílal do halu a ten hal jsem si pak jako otáčel a střihal a dělal jsem si vlastně jako rytmický loop vlastně z těch dozvuků toho zvuku ještě a tak. A je to úplně jedno samozřejmě, ale měl jsem ten pocit, že tam hraje ten ještě ty jako o to víc.
2: Já si myslím,
0: dělali
2: že to vůbec
0: někdy něco takového, jako že byste třeba si točili prostředí nebo používali filmový zvuk jako že jste to zapojili do té hudby.
1: No vlastně jsme dělali přesně to samé, o čem mluví s tím Grand Hotelem, že když se postavil vlastně v ateliéru set na film Arvet, tak prostě po poslední scéně, tak jsme tam jako přišli a mlátili jsme tam různě do židlí a do různých, protože ta scéna byla úplně fantastická, tak jako vak komplikovaná, hodně jako s patinou a všechno jsme to tam obouchali a do skříněk jsme dávali mikrofony do psacích strojů. Jak moc jsme to pak použili?
0: Vlastně musíme i říct, že hodně, nebo většina toho filmu je ateliérový film vlastně.
2: Ale je to čistě všetko.
0: No. Takže jsme snažili vytěžit i zvuk toho ateliéru, nebo té scény.
2: Já si teda myslím, že to tam toho skončilo celkom dost. V tom smysle, že my jsme jako samozřejmě z toho používali pár zvukov, ale veľa takých tých perkusívnych vecí pracovalo práve buď s tou skriňou, alebo s tým písacím strojom. Alebo sme dokonca robili to, že z toho písacieho stroja sme si spravili convolution reverb, čo teraz väčšina ľudí asi nebude vedieť, čo je, ale to je vlastne, keď sa nahrá nejaký signál a potom ten signál slúži ako dozvuk alebo priestor pre iný zvuk.
0: A to je ideální prostor pro nás teď si pustit ukázku z filmu Stvůry, kterou dělal Ondra Mikula.

0: Doznívá nám hudba z filmu Stvůry a my tady v Sedmém nebi máme dva vzácné hosty, Ondru Mikulu a Jonatána Pastrčáka, a bavíme se o filmové hudbě. A kluci, u vás mě fascinuje, že vlastně, když jsem si teďka rychle pro jistotu občerstval jako vaší filmografii, tak já mám takový pocit, že se věnujete prostě filmové hudbě už třeba 10 let. A najednou jsem zjistil, že vyjma teda vlastně v Jonatánově případě, kde v roce 2017 dělal Špinu, tak vlastně další vaše filmové věci jsou až po roce 2020, až třeba možná někdy 2022. A od té doby máte teda podle mě fenomenální jako zářezy úplně opravdu výborných filmů a výborný filmový hudby. Měl jsem vám potřebu to takhle říct do mikrofonu, protože opravdu jako klobouk dolů, že opravdu skoro co film, to je jako důležitý film v československé filmové tvorbě. A i ta hudba prostě opravdu posouvá prostě jakoby to, co se vytváří v český filmový hudbě, v československý. Jo. Zajímalo by mě, jak vlastně to probíhá, že pracuješ na filmu, Ondro.
1: Předně děkuju moc, vážím si toho. Aktivně vůbec, já jsem vlastně nikdy nedělal nic.
0: Máš třeba showreel?
1: Teď jsem si nedávno jsem si udělal, protože s filmem Karavan jsme letěli do Cannes, tak jsem si udělal webovky, kdyby náhodou. Říkal jsem si, jasně, všichni jsou na Instači, ale já si udělám webovky a zafungovalo to. Myslím, že mi někdo říkal, že mi volili z nějaký produkce, že viděli webovky a že dobrý. Takže mám teďka webovky asi rok, dva. A jinak nic, no. A nikdy jsem se nikam necpal, já to ani moc neumím. A mám to štěstí, že se mi vždycky někdo ozve a většinou nebo velmi často, tak když s někým dělám jednou, tak třeba se ozve i po druhý, což je nějaký můj cíl, jakože že se snažím, aby to bylo tak dobrý, aby ten člověk se mi ozval znova, a to nejde jako o tu, nejenom o tu jako nějakou třeba kvalitu nebo vhodnost té hudby, ale i o to, jestli třeba posílám ty věci včas, nebo nějakou jako zodpovědnost.
0: Myslím, že je velmi podstatný skill taky skladatel, že zaprvé má dar komunikace třeba s tím tvůrcem a že potom je na něj i spolehnutí v tomhle tom. Ty, Jonata, nemáš třeba showreel nebo
2: já to svoje? Děkujem, tiež si to velmi vážím a vlastně si aj vážím tu celou jako keby situaci, která nastala. Já vlastně ani nevím, ako sa to stalo, že ma ľudia začali oslovať. Já mám pocit, že to naozaj bylo tak jako hrozně organické. Tiež som nikdy se nesnažil nejako ako príliš niekam tlačiť alebo prezentovať. Showreel mám iba taký, ktorý odo mňa niekto vynútil,
0: no,
2: a nikde ho nemám zavesený. Nemám ani webovky, vlastně
0: máme,
2: nemám vůbec nic.
0: To máme úplně stejně, já taky nemám web, ani, ale nejel jsem do Cannes nikdy, jo, takže vám naprosto rozumím, ale že je to právě o to víc, mi to přijde jako fascinující a spravedlivý, já jsem za to velmi rád, že to opravdu funguje tak, že za vás mluví ta tvorba. I pracujete podle mě s režisérkami a režiséry jako různýho stylu a ražení a přesto jakoby jdou za vámi, že to prostě není náhoda.
2: To je strašne podľa mňa zaujímavé, čo si povedal teraz s tou rôznorodosťou, lebo tam je ten rozdiel medzi tým ako keby filmovým skladateľom a človekom, ktorý robí hudbu a niekto ho osloví kvôli jeho hudbe na ten konkrétny projekt. A tá hudba sa tam hodí, lebo je ten režisér ho osloví kvôli tej jeho hudbe. Yes. Ale v momente, ako má urobiť niečo úplne mimo tej jeho komfortnej zóny, tak vlastne tápe, lebo nevie vôbec ako keby ako. Ono to je v niečom aj handicap po istom čase, lebo ty, keď začneš byť príliš univerzálny alebo začneš ten svoj hudobný jazyk ako keby otvárať na veľmi veľa rôznych smerov, tak istým spôsobom v sebe pochovávaš ten svoj surový, unikátny rukopis. Jasne. Nevyhnutne.
0: Jasne.
2: Ja si to snažím sám zvedomovať, aby som to neurobil príliš, aby som nestratil tú svoju špecifickosť. Ale zároveň je to vlastne skill, bez ktorého nemôžeš robiť filmovú hudbu, alebo teda sa nemôžeš živiť filmovou hudbou, lebo vlastne ty musíš byť univerzálny, lebo tie filmy sú nevyhnutne vždy rôzne.
0: Jasne, tak to ti rozumiem. A ono třeba je ten skill v tom, že umíš tu emoci, víš, a pak ji nemusíš po každý přinést na filmový plátno v cymbálu, víš,
2: no,
0: víš, nebo že, ale některý skladatelé poznáš, jako, že mají jako sonický rukopis, že, a vždycky víš, že to je on, a mně se někdy stane, že mi někdo řekne, no jasně, to je Muchov, jasný, a já si říkám, já jsem takovou hudbu ještě nikdy nedělal, víš, že, jako, a přesně si říkám, jak je to, jako čím to je, nebo jestli to jenom, že si to přečet a už podvědomě si to tam jako nějak dosadil. A to ti rozumím, že přesně se může stát, že by ses jako ta tvoje osobitost rozptýlila v tom, že si jednou musel udělat country a jednou něco do hororu a potom jako orchestr a najednou vlastně možná by si se mohl jako ten tvůj já někam vytratit. Ale to je možná dobrý oslý můstek na to, abychom si zahráli ukázku Jonatánovy práce pro film Mord, což je vlastně film o nepovedený nebo velice dobrodružný zabíjačce. Jak jsi k tomuhle třeba přistupoval?
2: To bylo tak, že my jsme to dost dlho s Adamom Martincom hladali, ten hudobný jazyk. Já jsem původně mal taký nápad, že úplně, až teraz se za to hambím, že to byl můj první nápad, že by jsme mohli prostě vycházet trošku prostě z dechovky, ale také nějaké velmi modifikované, která jako, kde se pracuje s tou farbou, ale, že nie, ale tou instrumentáciou by to mohlo mať jako keby ten nádych tej dechovky. Ale samozřejmě on mi povedal hneď jako reakciu na to, že on neznáša dechovku, ak tam niečo, alebo nie, že neznáša dechovku, ale že určite tam žiadnu dechovku mať nechce. Takže, aha, ok, dobre, takže tak poďme inak na to. A teda najprv som skúšal rôzne také polohy, ktoré presne v sebe niesli aj nejaký typ tej komediálnosti, lebo ten Mord nie je to úplne, že najprvoplánovejšia komédia, ale má to v sebe veľkú časť, ktorá je silne komediálna. No ale to vôbec nefungovalo, lebo a to vlastne podľa mňa to je pravidlo, ktoré väčšinou platí, že nejaká duplikovaná emócia väčšinou je zbytočná. A naopak tá hudba v tom filme je podľa mňa dosť smutná nakoniec a ide po tej vznutorňovaní tých vlastne najdrásavejších pocitov, hlavne toho Karla, ale nie len toho Karla. Karel je hlavná postava filmu.
0: Takže hudba z filmu Mord z pera Jonatána Pastrčáka.

0: To byla hudba z filmu Mord od Jonatána Pastrčáka. A zajímalo by mě, Jonatáne a Capione, tvoje tvorba vlastně mimo filmový svět. Třeba mě se strašně líbilo, když jsi produkoval z Katarzí desku. Jak přistupuješ k produkování desek nebo produkování interpreta, interpretky?
1: Tak to je zase něco, co máme společného. No právě. Teraz poslednou desku Katarzí robil Ondra. To je taká otázka. Ja som teraz strašne dlho nič pre nikoho neprodukoval. Naposledy som produkoval, ale to bolo vlastne také, to sa nedá nazvať produkcia, lebo to bolo veľmi ako keby autorské, ale to bol album Eriky Rain. A s Katarziou ja mám pocit, že my sme prvýkrát vlastne začali niečo robiť ako divadelnú hudbu primárne.
0: Ja som bol Antigona. Ja teda som to znal až ako desku, ale fantastická.
1: A to vznikalo vlastne počas skúšok. Vlastne to naozaj, že my sme chodili skoro na všetky tie skúšky. To bolo takéto divadlo, kde to som už potom asi nikdy nezažil, že by som bol na každej skúške.
0: To sa mi taky nikdy dostal.
1: A bolo to strašne v niečom super práve. Že sme mali taký ako ten postupný čas na tom robiť a Katu sa pomerne ťažko produkuje, to podľa mňa Ondra vie už teraz tiež. Ona je veľakrát hrozne tvrdohlava a tým pádom napríklad pri albume Celibát, to ja rád rozprávam tento príbeh, som musel pri pesničke Tristana Isolda povedať, že buď tam ostanú tie Hammondy, alebo ja už ďalej na tom albume nič nebudem robiť. ale nie, práve, že akože s ňou sa robí super, ale potom sú niekedy takéto ako trecie momenty, ale to, mňa to práve baví, lebo je to presne, že si človek musí extrémne obhájiť ten svoj nápad v tom. A
0: tak ono, často a tvorba, když vzniká až moc, jako, jak to mám říct, jako bez jakýhokoliv, ne konfliktu, ale já mám pocit, že ta tvorba občas potřebuje jakoby obrousit, aby se to mohlo jako posunout. Ale myslel jsem to i tak, jestli třeba jako producent někdo nechá vlastně toho interpreta vlastně jakoby dělat, co chce a jenom občas jsem tam mu něco opraví nebo doladí zpěv, anebo máš pocit, že jsi jakoby producent, jako, jak to mám říct, pevné ruky, nebo ne?
1: Ja mám pocit, že väčšinou ma oslovia preto, že nejakým spôsobom chcú práve ten môj pohľad a ten rukopis.
0: Práve, ale
1: si neviem predstaviť, že by som robil niečo iné.
0: Jasne.
1: Akože, že ja totiž nie som ten typ producenta, ktorý je taký ten akože extrémne skilled na všetky strany a dokáže spraviť taký ten akože vyčistený pop. Akože ja si myslím, že by som to reálne... Ako, dalo by mi to fakt veľkú námahu, že ja vlastne to, čo mám rád na hudbe, aj ako keby, ktorú počúvam, je väčšinou práve to, že to má nejaký strašne akože špecifický... Niečo je na tom vlastne nesprávne.
0: Což som mám pocit, že Ondra má taky podobne, ne? Že ako asi tě neoslovují úplně interpreti, kteří chtějí vydat nejhranější single v rádiu, ale že tě, aspoň jak já to vnímám, oslovují vlastně interpreti, kteří jsou poměrně osobití a jdou vlastně za zvukem nebo vědět, co už si udělal a že to zní vždycky trošku někde jinde a o trošku jako unikátněji než v porovnání s někým dalším.
2: Ale zároveň můžou, klidně ať se ozvou, jestli chtějí udělat teda tu nejhranější věc, tak to bych dělal velmi
0: tak
2: rád. Prosím,
0: tak vždycky řekni ty webovky svoje.
2: Jo, je to 8kid.cz. Vlastně dneska, co bych jako vzal za práci, tak je hlavně to, kde dostanu nějakou tvůrčí svobodu, i když jde o songy prostě někoho jiného, tak vlastně stejně bych trochu požadoval nějakou možnost se v tom umělecky vyjádřit i za sebe, ale zároveň mě jako zajímají všechny ty světy a vlastně strašně rád bych, já bych třeba strašně rád dělal nějakou tvrdou muziku, nebo jakože nějaký jako hardcore, nebo nějaký black metal, nebo něco takového, jakože, a klidně i ale jako úplně čistý pop, a, nebo jakože nějaký úplně generický rap, protože mě zas fakt zajímají ty světy všechny a přijde mi, že všude i v rámci těch kolejí, v rámci toho, jak je to jako nalajnovaný, nevím, třeba od těch labelů a tak, že se dá tvořit jako zajímavý věci a dá se nacházet v tom jako prostoru, na tom, který je malej na tom manevrování, tak stejně se tam dá jako něco najít. A není to pak tak jako jasný, jako že tam nejsou žádný podivný zvuky, ale vlastně třeba jenom člověk trochu použije trochu divnější akord nebo trošku divnější synťák a už to najednou vlastně jako trošku se vyloupne z té záplavy jako toho všeho ostatního. A takhle si myslím, že funguje ten světový pop, protože to jsou často velmi jako jednoduché věci, které jsou zajímavé v něčem trochu, a tak to by mě třeba strašně zajímalo.
1: Mě by zaujímalo, že ako to máš ty, lebo ty si vlastně prešiel akože od extazí k tomu, že teraz robíš aj veľmi popové dosky, nie?
0: Záleží akože... přesně vlastně, co ten interpret jakoby, nebo i jaký má skill, jo? Že někdo, když jsem dělal z Priznic, tak tam je prostě ta nejsilnější stránka, ten songwriting a vlastně ta osobitost a autentičnost toho projevu Jaromíra. A tak jsem hrál jako na skladbu a na něj, nebo jak to říct, na ten text. A zase, když jsem dělal třeba s Bárou Polákovou, tak ta je velmi silná prostě taky zase jak ve její autenticitě, tak v jejich textech. Že? Takže záleží a pak je třeba zase někdo silnější na melodii, nebo já k tomu přistupuju podle toho jako...
1: Ale baví tě rovnako robiť úplně vlastně jakože ano. Stále experimentálnu věc jako úplný pop, že?
0: Tak, je to, je to velice často, den ti zlepší víc dobrá popová písnička, než alternativní artifarty, prostě desetihodinový, prostě jako přehlídka problému, jo. Takže v tomhle tom jako já taky pop mám velmi
1: rád. Já mám tiež velmi rád pop, to aby neznělo, takže nemám rád pop.
0: Ale jako dobrý osý musek, k tomu máme hudbu k filmu Karaman. Třeba hrálo roli v tom, že je to road movie, řešil to nějak v hudbě, že bych, jako že třeba známe spoustu Easy Rider, nebo prostě je Thelma Louisa, je spousta takových jako road movie hudeb, které mám pocit, že mají v sobě jistý ten jako pohyb, nebo máš jako pocit toho, což tady u toho filmu, který má velice tak zase specifický téma, to, že je to road movie jako žánr, vlastně asi nehrál úplně takovou roli pro tebe jako pro skladatele, ne?
2: Ne, nehrálo. Tady my jsme se vlastně s Věrkou Marinovou, se kterou jsme dělali hudbu, tak jsme se trefovali do úplně takového úplně snajpersky přesného okýnka, ve kterém vlastně ta hudba mohla existovat. A takže to byl náš úkol, to jako trefit, tak aby jsme vlastně nepřidali žádný patos, aby jsme jako neždímali zbytečně ty emoce, ale zase nešlo udělat jako nic, něco tam být muselo. Takže tam to byla taková jako precizní chirurgická práce, že na nějaký takovýhle jako přemýšlení, to jako proběhlo spíš, to, ale spíš jsme se prostě snažili udělat něco samo od sebe, takže to bylo to téma.
0: Tak si to poslechněme. 8Kid aka Ondřej Mikula a hudba z filmu Karaman.

0: Doznívá hudba z filmu Karavan. Dnes jsme v sedmém nebi měli dva vzácné hosty, filmové skladatele Ondřej Mikula a Jonatan Pastrčák. A kluci, chci vám moc poděkovat, že jste přišli. Rozloučíme se vaší první společnou filmovou spoluprací, hudbu z filmu Arvet. Co byste nám k tomu řekli?
1: Tak děkuju moc za pozvání.
2: Já těž.
1: A my si pustíme kratičkou skladbu z Arveda, který říkáme Nesu kýbl.
2: Je to vlastně scéna, kde tí spoluvězni Arveda ho poměrně brutálně dobijú a je to jeden z tých príkladov, kedy tá hudba ide úplně ako keby intuitívne proti tomu, čo by človek čakal, že tá hudba bude. A to je asi všetko, čo by som k tomu povedal. A Arveda máme obidvaja strašne radi, strašne dobre sa nám na ňom robilo. Je to taký, je to presne ten film, taký ten dream project proste, že fakt sa
0: za
2: na
0: nás,
2: to
0: za diváky, dobrá. To môžu říct, že ja ho mám taky moc rád. A děkuji, že ste prišli. Od mikrofonu se loučí Jan Petr Muchov.
2: Ďakujeme krásne.
1: Ďakujem.

Jan Petr Muchov tedy připravil speciální filmové Sedmé nebe s Ondřejem Mikulou a Jonatanem Pasterčákem a pokračovali v představování tvůrců české a slovenské filmové hudby. A my si teď pro představu poslechneme hudbu samotného autora Sedmého nebe, Jana P. Muchova.

0: To byla Never Soul, dospívala s 20. hodinou hudbu Jana Muchova.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A pěvecké mistrovství opanuje vltavský prostor a také v následujících 3 hodinách vltavského večera, který tímto začíná, bude se ale nejen zpívat, ale také recitovat, protože operní titul, který jsme pro dnešek vybrali, zahrnuje i mluvené role. Z 99% se bude mluvit také po skončení operního večera. Promlouvat ovšem budou stránky deníku Laury Palmrové, což je ústřední hrdinka románu Jennifer Lynchové, která svému deníku svěřuje myšlenky, pocity i tajemství, která ovšem mají zůstat hluboko skryta. My se dnes pozdě večer dostaneme k 12. části této četby z celkem 15.

Nejprve tedy operám a vše, co potřebujete vědět k nerušenému poslechu dnešního titulu, vám v zápětí sdělí Vojtěch Babka a Martina Kolajová a krásný poslední srpnový sobotní večer vám přeje také Daniela Čermáková. Play away the overture.

0: Napříč celou operou pozorujeme podobnosti v chování a způsobech vyšších i nízkých vrstev, takže je obtížné určit, pokud jde o módní neřesti, zdali jemní džentlmeni napodobují džentlmeny z ulice, nebo džentlmeni z ulice následují příkladu džentlmenů jemných. Pokud by naše hra zůstala v podobě, v jaké jsme ji zamýšleli, přinesla by skvělé ponaučení. Ukázala by, že chudáci holdují nectnostem ve stejné míře jako bohatí a že jsou za ně trestáni.
1: Ale taková hluboká tragédie a katastrofální konec je očividně chybný. Opera přece musí skončit happy endem.
0: Vaše námitka, sire, je velmi správná a snadno jí vyjdeme vstříc. Vždyť musíte připustit, že v tomto druhu dramatu je úplně jedno, jak absurdně se věci vyvíjejí. Proto vy, chátro nízká, běžte a volejte po zločincově omilostnění. Nechť je odsouzený vězeň vítězně vrácen jeho paničkám.

0: 300 let. Tento krátký úryvek vystihuje dva hlavní satirické záměry pánů autorů. Dehonestovat vlivné a vysoce postavené osoby a vyřídit si účty s italskými operními klišé, která v tehdejší Anglii pěstovali italští umělci a spolu s nimi také Il Caro Sassone, drahý Sas, jak v zemi jižně od Alp přezdívali Georgu Friedrichu Händlovi.
1: Jeden vlivný britský politik se v narážkách prý bezpečně poznal. Konec konců byl sám premiére přítomen. A snad i my bychom dnes našli mezi prominenty řadu takových, do nichž by se narážky na morálku a korupční jednání dokonale trefily. A našli by je bez pochyby i naši následovníci za 50 nebo 100 let.
0: My ale pro dnešek se trváme v roce 1728, kdy měla svou slavnou premiéru Žebrácká opera. Pásmo 69 písní a dialogů z pera autorů Johna Gaye a Johanna Kristofa Pepuše, kterého však dnes večer budeme oslovovat výhradně po anglicku jako Johna Kristofera Pepuše. Dobrý den, na Vltavě začal operní večer. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kolajová a Vojtěch Babka. Z režie se připojuje mistr zvuku Jiří Slavičínský.
1: Žebráckou operu Johna Kristofera Pepuše a Johna Gaye považujeme dnes za prvního reprezentanta žánru ballad opera, tedy charakteristické anglické odnože komické opery s kořeny v 18. století.
0: Autoři oper tohoto žánru užívali také často balady nebo lidové písně, pro které adaptovali nové texty. Posléze pak skladatelé používali hudbu z oblíbených oper či komponovali hudbu z brusu novou. A my dnes večer uslyšíme jednu z prvních oper tohoto typu, spíše satirickou hru s písněmi na texty Johna Gaye, který se narodil ve stejném roce jako Georg Friedrich Händel, tedy v roce 1685.
1: Písně pro žebráckou operu vybral pravděpodobně John Gaye sám s asistencí skladatele Johna Kristofera Pepuše, který hudbu zaranžoval pro Continuo a dal jí podobu série 69 uzavřených čísel. Některé z těchto písní také použil pro kompozici předehry.
0: Žebrácká opera se poprvé hrála v Londýně, v divadle na Lincoln Inns Fields 29. ledna roku 1728, tedy přesně v roce, kdy Georg Friedrich Händel v Londýně sestavuje nový italský operní soubor a znovu oživuje záměr uvádět v Anglii italskou operu, kterou John Gaye a John Christopher Pepuš ve své žebrácké opeře s chutí zesměšňují.
1: Ano, John Gaye si v žebrácké opeře nestřílí jen z politiků a dvořanů své doby. V rámci své dvojité satiry se strefuje i do italských operních konvencí, jmenovitě právě do Händlových děl, jejichž módě a popularitě zasadil úspěch žebrácké opery nejednu ránu.
0: Vyumělkovaný a strojený happy end nám může připadat jako přímá narážka na diktát italského operního stylu. Stejně tak rivalita mezi ženskými hrdinkami Polly a Lucy v žebrácké opeře byla jasnou satirou směrem ke dvěma italským operním primadonám, které tehdy spolu v Londýně sváděly kruté boje. Mimochodem, jejich soupeření vyvrcholilo půl roku před premiérou žebrácké opery, kdy se Faustina Bordoni a Francesca Cuzzoni servali přímo při představení na operním jevišti King's Theatre.
1: Znalci se domnívají, že k prvotnímu nápadu zasadit operu do vězení mohl Johna Gaye inspirovat spisovatel Jonathan Swift, který napsal, že by taková věc mohla být podivně hezká. Je však pravda, že k podobné zápletce sahali autoři oper už dříve a John Gaye ji navíc využívá parodickým způsobem.
0: V činoherním umění můžeme prvek vězení vystupovat už v minulosti. Zmiňme se alespoň o hře The Prison Breaker z roku 1725, která zpracovávala story notorického anglického zloděje a útěkáře Jacka Sheparda a jeden z jeho slavných úniků z vězení Newgate, kdy se Shepard dostal ven v ženském oblečení.
1: Našli bychom množství nahrávek tohoto díla v nejrůznějších hudebních aranžích. Náš dnešní snímek dirigenta Jeremyho Barlowa z roku 1991 je první, který se snaží přidržet podoby žebrácké opery tak, jak se hrála po celé 18. století.
0: John Gaye pro žebráckou operu použil již existující dobře známé písně a slovo opera v titulu díla je zcela nepochybně myšleno ironicky. Celá skladba je totiž v podstatě hrou s 69 krátkými částmi. A jako taková představovala reakci a odraz dominantního postavení handlovské italské opery v londýnském hudebním životě.
1: Písně, které si John Gay vybral, mají velmi rozmanité hudební pozadí. Zdroje hudby pro žebráckou operu představují oblíbené lidové balady, krajové tance, divadelní písně, celkem 3 tu jsou od Henryho Persla. A je tu i pár skotských písní a 3 francouzské.
0: Gayův aranžér, německo-anglický skladatel John Christopher Pepusch, k němuž se podrobněji vrátíme v jedné z dnešních přestávek, se nejspíš nezatěžoval hledáním originálních kořenů, pokud jde o harmonickou složku písní, o jejich basovou linii. V tomto směru je jeho vklad ryze autorský, co by upravovatel dokomponoval písně po svém, ve velmi prostém a přitažlivém stylu.
1: Do dnešních dnů přežil notový záznam Pepušovy předehry, důmyslně a vtipně zpracovávající některé z těchto písní. Pokud jde o zápisy písní samotných, dochovala se teprve 3. edice z roku 1729. Ale i z dalších vydání a ovšem i z dochovaného rukopisu je zřejmé, že Pepusch všechny písně orchestroval tak jednoduše, jak je harmonizoval.
0: Jeremy Barlow, dirigent naší dnešní nahrávky, se zmiňuje o houslích a hobojích hrajících v unisonu za doprovodu basa continua. Zdůrazňuje také introdukce a dohry, které kopírují úvodní a závěrečné takty jednotlivých písní. Podle dobových svědectví šlo zřejmě o zcela běžný způsob interpretace, a to až do konce 18. století, kdy tato prostá a přehledná kompoziční práce našeho autora Johna Christophera Pepusche začala vycházet z módy a kdy autoři začínají hudbu kompletně přearanžovávat.
1: V ději žebrácké opery pak narazíme na jedno pozoruhodné místo, o kterém se ve svém komentáři zmiňuje i dirigent Jeremy Barlow. Je to scéna, kdy je MacHeath odsouzen a pobývá v cele. V hudebním doprovodu zní směs fragmentů, které se přirozeným způsobem nespojují. A upravovatelé v pozdějších dobách, zvlášť v 19. století, se snažili zjemnit tyto zdánlivě nemotorné hudební přechody spojovacími pasážemi.
0: Jeremy Barlow zdůrazňuje, že ve svých dřívějších verzích žebrácké opery to dělal také, ale pak dospěl k názoru, že je třeba tuto hudební směs hrát a zpívat přesně tak, jak je psána, protože má evidentně ilustrovat a patřičně dramatizovat MacHeathovi rychlé změny nálad. Ale na toto místo si ještě chvíli počkáme.
1: V nahrávce žebrácké opery, kterou dnes vysíláme, se hudebníci také drží původních tónin, aby nám předvedli vokální rozsahy původního obsazení. MacHeath a Peacham jsou vysocí tenoři, Lockett je bariton, Matt of the Mint je role basová. Polly a Lucy jsou srovnatelné soprány. Připomeňme tu znovu 2 soupeřící italské operní divy. Paní Peachamová se pak pohybuje v mezzosopránovém ranku a Jenny Diver je altová role.
0: Je zajímavé, že v originálním obsazení premiéry žebrácké opery roku 1728 figurují herci a herečky spíše než zpěváci, pouze paní Martinová, představitelka paní Peachamové a Diany Trapes, a paní Eagletonová, stvárňující Lucy Lockettovou, měli tehdy reputaci i jako pěvkyně.
1: John Gay se k tomuto castu odvolává v opeře Polly, která žebráckou operu následovala roku 1729. Píše, že
0: město a jeho vkus na tom v loňském roce byly tak dobře, že přivedli na svět operu bez zpěváků.
1: Avšak brzy potom se ustálilo obsazování žebrácké opery operními pěvci, čehož se drží i Jeremy Barlow na naší dnešní nahrávce.
0: Opera začíná vstupem žebráka a hráče. Žebrák dává obecenstvu na vědomí, že nehrají kus pro vznešené publikum. Naše dnešní opera je určena pro obyčejné lidi, tedy i pro žebráky. Kus má daleko k vykonstruovanému sledu recitativů a árií. Dnes večer bude znít jen přirozený zpěv. Vždyť múzy, na rozdíl od všech jiných dam, nerozlišují garderobu a pro vtip nepotřebují výšivky na večerních šatech. Žebrák vše vysvětlil a dává pokyn k předehře.
1: Na scénu nás uvádějí pan Peacham a rodinný sluha Filch. jehož jméno ne náhodou odpovídá nástroji londýnských pouličních žebráků. Filch je tyč s kovovým hákem, určeným k vytahování věcí skrze otevřená okna. Tedy Peachum vysvětluje Filchovi, jak si zaopatřuje živobytí. Nejen shromažďováním kradeného zboží, ale také výnosným prodejem těch kriminálníků do rukou zákona, kteří nejsou schopni dodat mu požadovaný objem zašmeleného kontrabandu.
0: Přichází paní Peachumová a sděluje nám svou starost. Zdá se, že McHeath a jejich dcera Polly podlehli vzájemné přitažlivosti. Aby se o jejich vztahu dověděla víc, zatáhne paní Peachumová sluhu Filche, mimo jeviště, do Pollyina pokoje. Podrobí ho výslechu a dozví se, že dva mladí lidé už absolvovali tajnou svatbu.
1: Polly přichází se svým otcem, matka je po chvíli následuje a oba rodiče si na dívce vybíjejí svůj vztek. Po chvíli se uklidní a dospívají k názoru, že jediným východiskem ze situace je McHeath se uvěznit, obžalovat a popravit. Polly jejich plánovací poradu zaslechne a těsně před koncem prvního aktu svého McHeatha, který se v jejich domě už nějakou dobu ukrýval, vyhledá a varuje.
0: Mladý pár přednese v těsném sledu 5 písní. Právě tímto způsobem, tedy vzrůstající frekvencí jednotlivých melodií, se autoři John Gay a John Christopher Pepusch snaží vzbudit dojem stoupajícího napětí. Polly naléhá na McHeatha, musíš okamžitě pryč, aby se vyhnul zatčení. A první dějství se uzavírá jejich neochotným rozloučením.
1: John Gay, John Christopher Pepusch, žebrácká opera, první akt.
0: Osoby a obsazení. McHeath, tenor, Adrian Thompson. Peachum, tenor, Charles Daniels. Paní Peachumová, mezzosoprán, Sarah Walker. Polly Peachumová, soprán, Bronwyn Mills. Lockett, bariton, Richard Jackson. Lucy Lockett, soprán, Ann Dawson. Matt of the Mint, bass, Roger Bryson. Filch, tenor, Ian Honeyman. Jenny Diver, alt, Catherine Wynne Rogers. Diana Trapes, mezzosoprán, Sarah Walker.
1: V postavách žebráka a herce se představují Bob Hoskins a Ian Keddy. Hraje soubor The Broadside Band, nastudoval a řídí dirigent Jeremy Barlow.
2: If poverty be a title to poetry, I'm sure nobody can dispute mine. I own myself of the company of beggars, and I make one at their weekly festivals at St. Giles. I have a small yearly salary for my catches. And I'm welcome to a dinner there whenever I please, which is more than most poets can say.
3: As we live by the muses, 'tis but gratitude in us to encourage poetical merit wherever we find it. The muses, contrary to all other ladies, pay no distinction to dress, and never partially mistake the pertness of embroidery for wit, nor the modesty of want for dullness. Be the author who he will, we push his play as far as it will go. So, though you're in want, I wish you success heartily.
2: This piece I own was originally writ for the celebrating the marriage of James Chancer and Moll Lay, two most excellent ballad singers. I have introduced the similes that are in all your celebrated operas. The swallow, the moth, the bee, the ship, the flower, etc. Besides, I have a prison scene which the ladies always reckon charmingly pathetic. As to the parts, I have observed such a nice impartiality to our two ladies that it is impossible for either of them to take offence. I hope I may be forgiven that I have not made my opera throughout unnatural, like those in vogue, for I have no recitative. Except in this, as I have consented to have neither prologue nor epilogue, it must be allowed an opera in all its forms. The piece, indeed, hath been heretofore frequently represented by ourselves in our great room at St. Giles, so that I cannot too often acknowledge your charity in bringing it now on the stage.
3: But I see 'tis time for us to withdraw. The actors are preparing to begin. Play away the overture.

0: Rodina úspěšného zločince Píčema, jehož podnikatelským záměrem je shromažďovat kradené zboží a ty, kteří mu ho nedodávají dostatečné množství, prodávat do rukou zákona. Píčemova manželka, která podniku svého muže spokojeně přikivuje. Sluha Filč, do detailu informovaný o všem, co se jen pod jejich střechou šustne.
1: Dcera Polly, zamilovaná do podobného zločince, jako je její otec, a zároveň už za něj tajně provdaná. O jejich sňatku se Pollyiny rodiče dovídají a rozhodnou se nevítaného zetě McHeathe nechat zavřít. V poslední chvíli ho Polly varuje a McHeathovi se podaří uprchnout.
0: To bylo první dějství žebrácké opery Johna Gaye a Johna Christophera Pepuše z roku 1728. V operním večeru na Vltavě posloucháme kompletní nahrávku díla, včetně mluvených dialogů, v nastudování dirigenta Jeremyho Barlowa. Za našimi protagonisty se za pár chvil opět vrátíme.
1: Říká se, že písně žebrácké opery pocházejí z lidových zdrojů, ale odborníci tvrdí, že to je omyl. Pár skutečných lidových písní, skotských i anglických, tu opravdu zaznívá a stejně je tomu i v díle, které přišlo rok po žebrácké opeře. Polly z roku 1729, jehož jevištní produkce byla nakonec zakázána. Jak si ostatně ještě podrobně připomeneme.
0: Nicméně z velké části tu jsou verše posazené na tehdy oblíbené písně, převážně anglické, ale také italské, francouzské a irské. Byly to balady, divadelní popěvky, kusy z francouzských komických oper, z nichž se postupně také staly lidové koledy a populární tance. Mnohé z nich se dávno před žebráckou operou, konkrétně v roce 1650, objevily ve spise English Dancing Master, tedy anglický taneční mistr.
1: Je ale zjevné, že John Gay se výzkumem historických pramenů příliš do hloubky nezabýval. Pro historické písně, které v jeho opeře slyšíme a které by znalec dokázal přirovnat k jejich původním kořenům, si k původním kořenům nesáhl.
0: Vzal je rovnou ze spisu svého staršího současníka Toma Derfyho, který byl sám autorem písní, poezie a her a který sám přispěl k rozvoji žánru balad opery. Ten Derfyho spis se jmenoval Wit and Mirth or Pills to Purge Melancholy. Volně bychom mohli přeložit jako vtip a veselí aneb prášky na očistu od trudnomyslnosti.
1: A pokud bychom otevřeli partituru, viděli bychom, že v úvodu každého hudebního čísla cituje John Gay jeho zdroj, avšak neuvádí původní jméno té které písně, nýbrž počátečních několik slov, podložených pod originální

0: melodii právě Tomem Derfim na počátku 18. století.
1: V roce 1750 se žebrácká opera hrála v Paříži jako L'Opéra de Guy a také se od těch dob v 18. a 19. století často znovu inscenovala v samotném Spojeném království. 5. června 1920 ji s mimořádným úspěchem nastudoval Nigel Playfair, anglický herec, manažer londýnského Lyric Theatre v Hammersmithu. A tato produkce vydržela na repertoáru celé 3,5 roku.
0: Zmínit se musíme ještě o produkci žebrácké opery na Cheltenhamském festivalu v roce 1948. Tehdy se objevila nová verze tohoto díla, kterou vytvořil skladatel Benjamin Britten a kterou pak uváděla anglická operní společnost na mnoha místech i v anglických provinciích. Psalo se tehdy, že důvěrně známá hudba utrpěla překvapivou změnu. Z díla se stala v podstatě nová opera od Benjamina Britna a záměr sehrát operu ve veřejné prádelně, kdesi v nejhorších londýnských slamech, připomínal snahu nalít nové víno do staré lahve.
1: V roce 1920 po úspěšné produkci Nigela Playfaira si mnozí mysleli, že tato verze založila inscenační tradici žebrácké opery jednou provždy. Britenovo podání je šokovalo a prý i ti nejvelkorysejší diváci byli v prvních minutách opravdu vyvedení z míry. Avšak brzy začalo být jasné, že Briten se velmi moudře nepokusil atakovat styl 18. století. Nýbrž vytvořil dílo, které je velmi stylové samo o sobě. A učinil to, ať už k potěše či nelibosti diváků, s velkou jistotou a brilancí.
0: Ani Benjamin Britten ovšem nevytvořil definitivní stylový návod. Původní žebrácká opera Johna Gaye a Johna Christophera Pepuše je dílo hudebně tak štíhlé a každému hudebníkovi, který se ho chopí, otevírá široké možnosti, jak s ním naložit. Pokud má dostatečné schopnosti a také představivost, aby stvořil něco přesvědčivě svého a originálního.
1: Ještě uveďme pár řádek o Kurtu Weillovi a jeho díle Třígrošová opera, Dreigroschen Oper na texty Johna Gaye, která spatřila světlo světa rovných 200 let po Pepušově a Gayově žebrácké opeře. Můžeme se setkat s názorem, že jde o německou verzi Gayovy hry s pouhým novým přepracováním starých písní v jazzovém duchu.
0: Ale i to je mýtus. Libretto Bertolda Brechta, ač mohl vzniknout podle inspirací Johnem Gayem, představuje docela jiný a nový literární útvar. A Weillova hudba, která jazzu vděčí za mnohé, není starým písním zavázána vůbec. Snad až na jednu či dvě přímé citace.
1: Posloucháte operní večer, v tuto chvíli se vracíme za hlavními hrdiny žebrácké opery autorů Johna Gaye a Johna Christophera Pepuše z roku 1728. Dirigent naší nahrávky zdůrazňuje, že se snažil o maximální možnou věrnost dobovému originálu, včetně dodržení tónin, abychom měli představu o původním zvuku a interpretech londýnské premiéry.
0: Mladý pár, tajně se zdaní Polly Peachumová a Meg Heath, unikli na poslední chvíli hněvu Pollyiných rodičů, kteří se sňatkem nesouhlasí a rozhodli se Meg Heath vydat do rukou zákona.
1: Začátek druhého aktu nás vede do krčmy poblíž londýnského vězení Newgate, kde se shromáždil Meg Heathův gang. Meg Heath se ke svým kumpánům připojuje a sděluje jim, že se musí držet mimo dosah pana Peachema a proto by bylo příliš riskantní, kdyby i nadále pokračoval v obvyklých nočních aktivitách své tlupy. Požádá kolegu jménem Matt of the Mint, aby Peachema přesvědčil, že on, Meg Heath, svůj gang opustil.
0: Meg Heathovi spřeženci odcházejí za zpěvu písně Let Us Take the Road na melodii Pochodu z Handlova Rinalda. Jejich šéf je sám a myšlenkami míří k opačnému pohlaví. Objednal si do krčmy ženskou společnost a když dámy přijdou, vítá je lascivními vtipy. Megisova pozornost se soustřeďuje na Jenny Diver. Ta se mu sama nabízí, avšak jde o léčku. Jenny se podaří Megise odzbrojit, vchází Peachem z konstábly a Megise zatýkají.
1: Následuje proměna scény. Ocitáme se v Newgateském vězení, kde se Meg Heath konfrontuje nejen se spoluvězněm Lockitem, ale také s výčitkami směrem k přítomné Lockitově dceři Lucy, kterou už před několika měsíci přivedl do jiného stavu.
0: Lucy uklidňuje slibem svatby. Dále jsme svědky vzrušené debaty Lokita a Píčema ohledně plateb za informace a zatýkání a do vězení přichází Polly navštívit svého manžela. A další, mnohem drsnější názorová výměna následuje. Hádka Polly a Lucy bývá vnímána jako jasná narážka na slavnou londýnskou rvačku dvou italských primadon, o které jsme se už zmínili.
1: McHeathovi se ale i Polly podaří upokojit a co víc, dokonce ji získá pro svůj plán útěku. Polly má pouze ukrást opilé spící stráži klíče. Avšak uvězněná Lucy si uvědomuje, že McHeathovým útěkem by o něj přišla a uzavírá druhé jednání melodií I Like the Fox Shall Grieve na půvabnou skotskou píseň.
0: John Gay, John Christopher Pepusch, žebrácká opera, druhé jednání.
1: V hlavních rolích opět Charles Daniels jako Píčem, Adrian Thompson jako McHeath, Bronwyn Mills v roli Polly Píčemové, Richard Jackson jako Lockit a Anne Dawson jako Lucy Lockitová.
0: Provedení řídí dirigent Jeremy Barlow.
2: But prithee, Matt, what has become of thy brother Tom? I have not seen him since my return from transportation.
3: Poor brother Tom had an accident this time 12 months. And so clever a made fellow he was that I could not save him from those fleeing rascals, the surgeons. And now, poor man, he is among the Ottomies at Surgeon's Oar.
2: So it seems his time was come.
4: But the present time is ours. And no body alive hath more. Why are the laws levelled at us? Are we more dishonest than the rest of mankind?
5: No.
4: What we win, gentlemen, is our own by the law of arms and the right of conquest.
6: Where shall we find such another set of practical philosophers who to a man are above the fear of death? A sound man and true.
7: That's right, courage and indefatigable industry.
8: Who is there here who would not die for his friend?
9: Yeah. Who is there here that would betray him for his interest?
3: Show me a gang of courtiers that can say as much.
2: Yeah. We are for a just partition of the world, for every man hath a right to enjoy life.
3: We retrench the superfluities of mankind. The world is avaricious, and I hate avarice. A covetous fellow, like a jackdaw, steals what he was never made to enjoy for the sake of hiding it. These are the robbers of mankind. For money was made for the free-hearted and generous. And where is the injury of taking from another what he hath not the heart to make use of?
4: There are several stations for the day are fixed. Good luck attend us all. Fare

0: McHeathovi se nepodařilo uniknout hněvu otce své novomanželky pana Peachema. Dojel na svou vášeň pro ženy a pro každodenní potěšení v početné dámské společnosti. Při jedné takové zábavě je odzbrojen, zatčen a následně uvězněn.
1: A my se s ním dostáváme do londýnského vězení Newgate, kde pobývá Lockett se svou dcerou Lucy, kterouž to McHeath už před časem přivedl do jiného stavu. McHeath se přichází do žaláře navštívit Polly. Aféra s Lucy Lockettovou vyplouvá na povrch a obě dámy si vjedou do vlasů. McHeath je přesvědčivý mistr improvizace a poté, co se dámy uklidní, smluví s Polly plán na svůj útěk.
0: Na Vltavě máme za sebou druhé jednání žebrácké opery Johna Gaye, anglického básníka a dramatika, Handlova stejně starého vrstevníka, a Johna Christophera Pepuše, který pro Gayovu žebráckou operu zaranžoval oblíbené lidové popěvky své doby a napsal k ní předehru. Sledujeme nahrávku dirigenta Jeremyho Barlowa z roku 1991. Opera samotná měla premiéru v Londýně v lednu roku 1728.
1: Anglický skladatel německého původu, kterého pro dnešek jmenujeme po anglicku, tedy jako Johna Christophera Pepuše, se narodil v Berlíně roku 1667 a dožil se 85 let. Zemřel v Londýně 20. července roku 1752. Byl synem zástupce protestantské kongregace v Berlíně, studoval hudební teorii a praktickou hru na varhany. Ve 14 letech získal post u pruského dvora a věnoval se především studiu starořeckých autorů. Sám se stal v tomto oboru velmi fundovaným teoretikem.
0: Místo si udržel do svých 30 let, ale pak podle některých pramenů utrpěl děsivou zkušenost. Stal se prý očitým svědkem surového barbarství, když král nechal bez soudního procesu popravit důstojníka, který na královu adresu pronesl několik kritických slov. A panovník se s ním vypořádal tímto způsobem.
1: Pepuš, tehdy stále ještě Johann Christoph, se rozhodl svou rodnou zem opustit a vyhledat nový domov někde, kde lidský život nebude ohrožen bezúzdnou vůlí jedné jediné individuality. Nejprve odešel do Holandska, kde pobyl jeden rok.
0: Do Londýna přicestoval Pepuš kolem roku 1700 a získal angažmá v orchestru divadla Drury Lane. Roku 1707 upravil hudbu k opeře pastičů Thomyris, královna skytská, připsal některé recitativy a další písně a pravděpodobně podobným způsobem upravil i další anglo-italské opery, které se tehdy v Londýně hrály. Ve stejné době ale Pepuš také horlivě studoval starou hudbu. Roku 1710 se aktivně zapojil do založení Academy of Ancient Music, která se stala středem jeho hlubokého zájmu pro celý zbytek života.
1: Po pár letech angažuje Johna Christophera Pepuše vévoda z Chandosu jako varhaníka a skladatele pro svou kapelu a Pepuš pro ní píše několik mší a hymnů. Přibližně roku 1716 vydává tiskem cyklus 6 kantát, částečně na anglické a italské texty. A s velkým úspěchem publikuje také 6 anglických kantát, z nichž jedna, Alexis s doprovodným violončelem, se hrála a zpívala nepřetržitě až do poloviny 19. století.
0: V červenci 1713 získává Pepuš doktorský titul na Oxfordské univerzitě. Předmětem jeho obhajoby se stává dramatická óda na utrechtský mír. A krátce poté se stává hudebním ředitelem v Lincoln's Inn Field Theatre, kde se trval po řadu dalších let. Během zdejšího angažmá píše hudbu ke hrám Venuše a Adonis, Myrtilo, Apollo a Daphne, Smrt Dido či Zeman Alsaský. A ovšem i aranžuje písně a skládá předehru k žebrácké opeře Johna Gaye, kterou dnes večer máme na programu. Dále se s Gayem podílel také na jeho opeře Polly, rok 1729, a pokračuje ve svém zájmu o starořeckou mytologii kompozicí hudby ke hrám Perseus a Andromeda a Dioklecián.
1: Roku 1724 bylo Johnu Christopheru Pepušovi 57 let a byl vyzván

0: odpovídají tomu, co jim jejich kantor vštěpoval. Ale existují také domněnky, že pojednání vydal přímo některý z Pepušových žáků.
1: Roku 1737 se stává varhaníkem v klášteře Charterhouse, kde už zůstal až do smrti. Věnoval se svým studiím, několika oblíbeným žákům, stále byl také činný v Akademii pro starou hudbu.
0: Svou manželku Pepuš přežil o 6 let. Zároveň přišel o své jediné dítě, velmi talentovaného syna, který zemřel krátce před skladatelovou ženou. Vedle skladeb, o kterých už jsme se zmínili, je Pepuš autorem ódy na paměť vévody z Devonshire, ve které se jako solistka představila jeho manželka, zpěvačka Margherita de Lepin. Napsal též ódu k narozeninám princezny z Walesu. V Pepušově skladatelském portfoliu najdeme dále sonáty, koncerty pro různá uskupení smyčcových a dechových nástrojů a také latinská moteta.
1: Pepušová a Gejová žebrácká opera, kterou dnes posloucháme, má mimořádně úspěšnou divadelní historii. Poprvé se hrála v Lincoln's Inn Fields Theatre v Londýně 29. ledna 1728, kteráž to produkce se dočkala na tu dobu rekordních 61 repríz.
0: Znovu byla uváděna bez počtu krát během zbytku 18. století a během velké části století následujícího také, a to nejen v Londýně, nýbrž i jinde po britských ostrovech. Ke konci 19. věku se z běžného repertoáru dočasně vytratila, a to až do roku 1920, kdy spatřila světlo světa slavná produkce v Hammersmithu. I ta pokořila počtem repríz všechny dosavadní rekordy. Hrála se více než 3 roky celkem 1453krát. Žebrácká opera si jednou provždy získala svůj díl popularity.
1: Zápletka díla má 2 hlavní linie. Vztah lupiče McHeese k Polly Peachemové a Lucy Lockettové na jedné straně a jeho zatčení a uvěznění, v kterém mají prsty otcové obou dívek. Myšlenka postavit umělecké dílo na antihrdinovi, jako je McHeese, nám dnes samozřejmě nepřijde nějak zvláštní, ale v Gejově a Pepušově době, první třetina 18. století, šlo o novinku. A to takovou, že mnozí dílu vytýkali i možné společenské a morální dopady.
0: Stejně tak byl novinkou i formát balad opery, v němž je dílo napsáno. Žebráckou operu tak můžeme nahlížet jako legitimního prapředka muzikálu, což by ale divákům a posluchačům, kteří tento žánr nevyznávají, nemělo zabránit v ocenění originality Gejovi a Pepušovi koncepce celého díla.
1: Jak už víme, operu uvádí Beggar, tedy žebrák, tedy autor, a spolu s ním hráč. Tito dva zároveň krátce před koncem díla operu přerušují a stává se z nich tak Gejův prostředek k ironizování italských operních zvyklostí. Hráč si stěžuje, že tragický konec, ke kterému děj opery spěje, je přece v operním díle nemyslitelný.
0: Podobnou satiru představují komentáře jednotlivých protagonistů v průběhu celého díla. Akce i dialogy poukazují na nízké morální standardy a korupční jednání politiků a příslušníků vyšších vrstev, za nimiž se skrývají narážky na tehdejšího ministerského předsedu Sira Roberta Walpola. Walpole byl členem strany Whigů, John Gay se počítal k Toryům, a v čase premiéry žebrácké opery zastával post prvního ministra už 7. rokem.
1: Komentátoři žebrácké opery se snažili identifikovat Sira Roberta Walpola v postavách Peachema a McHeese, ale ani jeden z nich ho ve skutečnosti nereprezentuje. John Gay přitahuje pozornost k Walpolovi jiným způsobem a mnohé narážky už jsou dnes stěží čitelné. Jasno, ale mají všichni třeba ve chvíli, kdy z kraje žebrácké opery čte Peachem seznam zločinců a snaží se mezi nimi najít někoho zralého pro šibenici.
0: Načež jeho oči spočinou na osobě jménem Robin of Bagshot alias Gorgon alias Bluff Bob alias Carbuncle alias Bob Booty, což byly všechno Walpoleovy přezdívky. A jejich užití v souvislosti s běžným kriminálníkem muselo tehdejší publikum velmi bavit. Samotný sir Robert Walpole, který byl přítomen premiéře v lednu 1728, se však nebavil a Johnu Gayovi jeho žert náležitě spočítal. Jako akt pomsty mu zatrhl uvedení

0: politicky zcela nevinné opery Polly, která měla následovat rok po žebrácké opeře.
1: Kterou teď společně doposloucháme. I ve třetím aktu jsme ve vězení Newgate. Lockett se vzteká na Lucy kvůli McGeesovu útěku. Podezírá Peachema z pokusu jej přelstít a plánuje výpravu do Peachemova skladiště kradeného zboží, aby jeho plány odhalil.
0: Proměna scény nás vede do hráčského doupěte, kde se uprchlý McGeeth opět připojil ke svému gengu a organizuje noční akci v Marybone.
1: Krátce poté jsme už zas v Peachemově skladišti, kde se Peachem a Lockett setkávají s Dianou Trapes, jež kupuje Peachemovo kradené zboží. Diana ví a zná McGeesovy plány a uvádí oba muže na jeho stopu. Za chvíli se ocitáme opět v Newgate. V Poli sehnulo svědomí a přichází za Lucy Lockettovou s omluvou. Lucy však nedbá a rozhoduje se svou sokyni otrávit. Ve chvíli, kdyby si Poli měla zavdat doušek otráveného nápoje, se však objevuje McGeese, Peachemem znovu vystupovaný a zatčený.
0: Následuje opět rychlá sekvence krátkých písní. Jak už jsme řekli, je to účinný prostředek obou autorů pro ilustraci stoupajícího napětí. Obě dívky se snaží své rodiče přesvědčit, aby byl McGeese propuštěn.
1: Po tanci vězňů v řetězech uhlídáme McGeese, již odsouzeného v celé smrti a očekávajícího popravu. Jeho nálada kolísá, McGeese pije a zpívá nesouvislou sérii melodických fragmentů, o té jsme hovořili na začátku. A vše vrcholí vzdorným konstatováním, že neřesti a korupce bují i na těch nejvyšších místech. Zní k tomu melodie Greensleeves. McGeese pronáší poslední slova s kumpánem Mattem, zpívá finální píseň s Polly a Lucy.
0: Jejich zpěv napodobuje vyzvánění zvonu, který ohlašuje McGeesovo přemístění směrem k popravišti. A v tuto chvíli přerušují dramatický děj naši dobří známí, žebrák a hráč. Ocitujme si znovu jejich dialog.
1: Napříč celou operou pozorujeme podobnosti v chování a způsobech vyšších i nízkých vrstev. Takže je obtížné určit, pokud jde o módní neřesti, zdali jemní gentlemani napodobují gentlemany z ulice, nebo gentlemani z ulice následují příkladu gentlemanů jemných. Pokud by naše hra zůstala v podobě, v jaké jsme ji zamýšleli, přinesla by skvělé ponaučení. Ukázala by, že chudáci holdují nectnostem ve stejné míře jako bohatí a že jsou za ně trestáni.
0: Ale taková hluboká tragédie a katastrofální konec je očividně chybný. Opera přece musí skončit happy endem.
1: Vaše námitka, Sire, je velmi správná a snadno ji vyjdeme vstříc. Vždyť musíte připustit, že v tomto druhu dramatu je úplně jedno, jak absurdně se věci vyvíjejí. Proto vy, chátro nízká, běžte a volejte po zločincově omilostnění. Nechť je odsouzený vězeň vítězně vrácen jeho paničkám.
0: A tak je tu happy end, jak se sluší na každou správnou operu. McGeese zve všechny k tanci, bryskně opatří partnery všem ženám, s nimiž kdy co měl a které si ho kdy nárokovali, a odchází spolu, protože to je přece jeho pravá manželka.
1: Poslechněte si závěrečné dějství žebrácké opery Johna Gaye a Johna Christophera Pepusche z roku 1728. Provedení řídí Jeremy Barlow.
2: To be sure, wench, you must have been aiding and abetting to help him to this escape.
3: Sir, here hath been Peachem and his daughter Polly, and to be sure they know the ways of Newgate as well as if they'd been born and bred in the place all their lives. Why must all your suspicions light upon me?
2: Lucy, Lucy, I will have none of these shuffling answers.
3: Well then, if I know anything of him, I wish I may be burnt.
2: Keep your temper, Lucy, or I shall pronounce you guilty.
3: Keep yours, sir. I do wish I may be burnt. I do. And what can I say more to convince you?
2: Did he tip handsomely? How much did he come down with? Come, hussy, don't cheat your father, and I shall not be angry with you. Perhaps you've made a better bargain with him than I could have done. How much, my good girl?
3: You know, sir, I am fond of him, and I would have given money to have kept him with me.
2: Ah, Lucy, that education might have put thee more upon the guard. For a girl in the bar of an alehouse is always besieged.
3: Dear sir, mention not my education. for 'twas to that I owe my ruin.

Dozněly poslední tóny žebrácké opery, kterou napsal anglický básník a dramatik John Gay a pro kterou anglicko-německý skladatel John Christopher či Johann Christoph Pepusch upravil hudbu a zkomponoval předehru. Jejich žebrácká opera se hrála poprvé v Londýně v lednu roku 1728. V operním večeru na stanici Vltava jsme uvedli nahrávku žebrácké opery z roku 1991. Osoby a obsazení. McHeath, tenor, Adrian Thompson. Peachem, tenor, Charles Daniels. Paní Peachemová, mezzosoprán, Sarah Walker. Polly Peachemová, soprán, Bronwyn Mills. Lockett, bariton, Richard Jackson. Lucy Lockett, soprán, Anne Dawson. Matt of the Mint, bass, Roger Bryson. Filch, tenor, Ian Hunter.

0: Bylo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
1: Četba s hvězdičkou.
2: A tou je už nějaký ten večer tajný deník Laury Palmerové, dílo Jennifer Lynchové, dcery slavného režiséra Davida Lynche, autora filmu a seriálu Městečko Twin Peaks. A kniha, ač napsaná až po Městečku Twin Peaks, je dějově zařazená před něj. Ukazuje nám, jak se z dívky toužící po poníkovi stává dívka prahnoucí po další dávce drogy a žijící nevázaným sexuálním životem. Laura deníku svěřuje své tíživé sny, myšlenky a obavy, ale ne vše, co se zdá být jen snem, jím opravdu je.

Už jsem tu. Volala jsem si s Líjem a on řekl, že se mu po mně stýská. Shelley se vrátila z pohřbu tetičky a z dědictví, které Leo očekával, nebude nic. Shelley tam bude muset na týden odjet, protože teta po sobě nechala hromadu věcí. Ptal se, jestli jsem poslala ty svoje napsané sny někam k otištění a já jsem řekla, že si to musím nejdřív trochu urovnat. Usmál se a povídal, že se mnou chce mluvit Jacques. Jacques si vzal telefon a já se mu omluvila, že volám tak pozdě. Řekl, že by se zlobil, kdybych nezavolala vůbec, ale takhle jsem jeho sladká holčička. Já jsem se zasmála, ale neříkala nic. Říkal, že ví od Lia, proč volám a že se na to už připravil. Že mi schoval vánoční dárek do podprsenky, kterou jsem měla na sobě předevčírem, do té bílé krajkové. Zavěsila jsem a prohledávala jsem zásuvku. Hledala jsem podprsenku. Jacques má nejradši tu bílou krajkovou, je stužená a moje prsa v ní vypadají hodně dobře. Tak jsem tu podprsenku našla. Zaplať pánbůh, jsem neměla čas ji dát vyprat. Uvnitř, schovaný v látce, jsem nahmatala balíček. Měla jsem štěstí, že to nenašla máma. Když jsem obal rozbalila, všimla jsem si, že to je složená, vytržená stránka z Flashworldu. Na ní byla fotka chlápka, který byl podobný Žakovi, jak klečí před opravdu krásnou blondětou holkou, snad nejhezčí holkou, kterou jsem kdy viděla v takovém časáku. Na fotce byla skoro nahá, na rameni měla papouška a ten chlápek jí líbal nohy. Poníženě. Dolů na tu stránku Žak připsal: myslím na tebe, fantastická holko. Uvnitř byly 4 pilule, 2 jointy, 1/4 gramu kokainu a stříbrná trubička. Úplně nová a lesklá. Byla jsem nadšená. Málem jsem zapomněla, kolik je hodin, až jsem zaslechla, že mě máma volá, jestli jsem v pořádku. Pozhasínala jsem všechna světla v pokoji, kromě lampičky, schovala jsem balíček zpátky do podprsenky a šoupla ji pod postel. Položila jsem si do Ninu džínovou bundu na klín a předstírala, že spím. Máma mě za chvilku opatrně vzbudila, abych si šla lehnout do postele. Brilantně jsem zvládla roli nevinné ospalé dcerunky. Dala jsem jí pusu a něco jsem zabručela a když odešla, čekala jsem přes půl hodiny, než jsem zase z postele vylezla. Vyložila jsem všechny ty věcičky na deku a těšila jsem se s tím ve tmě, dokud jsem pro jistotu neutěsnila škvíru pode dveřmi ručníkem a pak teprve rozsvítila lampičku. Ponořila jsem se do hlubokého, šťastného, pestrého, zlého, ale ještě nevinného snění. Napíšu víc později, jsem moc ospala. Dobrou noc, L.

Milý deníčku, na štědrý večer 1987. Sedím na zasklené verandě a snažím se dostat z hlavy melodie vánočních koled. Máma je hrála celé dopoledne. Mám ráda Vánoce, ale v tomhle stavu jsou pro mě k nesnesení. Táta mě zastihl na odchodu a chtěl si se svou malou holčičkou zatancovat. Léta jsme spolu netancovali. Vzpomněla jsem si na večírky u hornů, na konfety, pulty s jídlem a křišťálové sklo a táta mě roztáčel. Točil se mnou tak rychle, že jsem skoro lítala. Byla to sranda. Ten náš tanec se konal znovu dneska ráno v obývacím pokoji. Světla na stromečku už svítila a já jsem se dívala, jak kolem mě víří červená, zelená a modrá a bílá. Dívala jsem se tátovi do očí, aby se mi nezamotala hlava a viděla jsem, jak se mu oči rozzářily. Jak se v nich objevila slza a stékala mu po tváři. Zpomalil a pevně mě chytil a držel, jako by se něčeho bál. Mamka přišla z kuchyně a řekla, že pohled na nás dva, jak se objímáme, je vůbec ten nejhezčí dárek. V životě se děje tolik divných věcí. Myslím v mém životě. Pár hodin před tím tancem jsem byla ve svém pokoji, hluboko vnořená do úplně jiného světa. Doufám, že nikdy nebudu muset volit mezi těmi dvěma světy. Přišla jsem na verandu, abych tu psala, ale je příliš chladno a všechno je tak fajn, že se mi nechce myslet na moje starosti. Asi zajdu naproti do Double R na horký kafe. Možná, že najdu prázdný box. Brzy se vrátím. L.

Milý deníčku, na Štědrý den 1987 později. Jakmile jsem vkročila do Double R, nachystala mi Norma ohromný šálek kávy, vynikající. Řekla jsem jí, že si potřebuju v soukromí něco napsat pro školu, a tak jsem šla dozadu do boxu a ne k pultu. Než jsem se usadila, všimla jsem si, že přes dvě místa sedí velmi stará paní. Obličej měla skloněný do knihy s názvem Pod rouškou nevinnosti. Obracela stránky, úplně soustředěná na příběh. Podívala jsem se na Normu a ta se usmála a já jsem k ní vyslala pohled, jakože to je zajímavá figura. Hezká stará paní s laskavým obličejem, která si dala koláč a kávu a zahloubala se do knihy. Šla jsem dozadu do boxu a pohodlně jsem se usadila. Chystala jsem se s tebou podělit o to své snění, ale ze zadní místnosti vyšla Shelley Johnsonová. Leeova manželka je hezčí, než jak jsem si ji pamatovala. Pozorovala jsem ji. Pečlivě jsem si prohlížela její postavu, když se pohybovala, její úsměv, hlas. Najednou jsem spanikařela, jako že se s ní můžu rovnat. A naopak, že proti ní nemám šanci. Pak jsem zaslechla, jak něco říká Normě o Leeovi, jakože Leo není nikdy doma a když je, takže chce jenom to jedno. Připadala jsem si jako děvka, ale pomyslela jsem si, že to s ním dělám už dost dlouho a budu to dělat dál. Norma mi přinesla další hrnek kafe a povídala, že sem ta stará paní chodí často, ale že se těžko pohybuje. Opírá se o hůl, ale přesto jí každý krok dělá potíže. Norma říkala, že v Twin Peaks je spousta starých lidí, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Nemají kam jít. Většina jich chce zůstat tady. Je tu klid. Cítí se tu jakž tak šťastní. Začalo mi to vrtat hlavou. Udělám víc, než abych té paní pomohla ke dveřím. Ale Laura by zase byla ráda premiantka. Když jsem platila, nechala jsem Normě vzkaz, že bych si ráda promluvila, jak těm lidem pomáhat. Aby mi zavolala, až bude mít čas. Brzy si zase popovídáme. Laura.

0: Milý deníčku, 3. ledna 1988. Vánoce byly zajímavé. Táta si vzal 3 dny volna a nevědomky mi tak znemožnil možnost se sjet. Musela jsem předstírat PMS, aby mě nechal se zašít v pokoji. Když jsem šla nahoru po schodech, zarazila jsem se, protože jsem ho slyšela, jak říká: ale je nový rok, mám dovolenou, proč chci být sama? A mámu, jak vysvětluje svým laskavým, moudrým hlasem, že jsem puberťačka. Pro puberťáky jsou rodiče něco na způsob moru Lelandé. Máme štěstí, že s náma vůbec tak dlouho vydržela. Vyšla si jen na 3 hodiny na Silvestra a vrátila se před půlnocí, aby slavila s náma. Bobby a já jsme si vlastně užili fajn Silvestra. 3 hodiny. Od 9:30 do 11:30. Šli jsme ven na golfové hřiště, kde už bylo asi 30 párečků se stejným úmyslem. Lehnout si na deku a užívat návykové látky dle vlastního výběru. Vedl alkohol, ale my s Bobem jsme měli trávu. Schoulili jsme se do trávy a pozorovali hvězdy. Byli jsme kousek dál od ostatních, ale dost blízko, abychom slyšeli, jak se jednotlivé dvojice obracejí ke hvězdám se svými novoročními předsevzetími a přáními. Bobby se obrátil na bok a vložil mi do pusy jointa. Dala jsem si šluka a pomyslela jsem si, chystá se mi říct něco důležitýho, cítím to. Bobby se rychle nadechl, zadržel dech, podíval se vzhůru, vydechl a znovu se na mě podíval. Lohro?
1: Jo, Bobby?
0: Bylo mi teplo a dobře.
1: Lohro, mrzí mě, že věci jsou někdy takový, jaký jsou. Myslím, mezi náma. Přál bych si, abychom oba... Já nevím.
0: Povídej, Bobby. Poslouchám tě.
1: Nemůžu mluvit za tebe, ale někdy mám pocit, že jsme si tak blízko. I když spolu nespíme. Jsme si blízko.
0: Otočila jsem se na bok a dala jsem si ruku pod hlavu. Tak dlouho jsme si spolu nepromluvili a byli jsme teď oba stejně mimo.
1: Mluv dál.
0: A jindy, já se k sakru nevyznám, co je co, jako bych jen naplňoval předepsaný vzorec života. Života Bobbyho Briggse. Ale ten, jako by se mě netýkal tak, jak by měl. Rozumíš mi?
1: Chtěla jsem mu rozumět, tak jsem to zkusila. Myslíš jako, že část tebe chodí do školy, dělá, co je třeba, chodí do práce na pár hodin nebo tak, ale ta druhá část, ta část, co cítí věci a stará se o věci, jako by tam uvnitř spala?
0: Jo, jo, přesně. Kápla si na to, ale to hlavní jsem neřekl.
1: Nabídl mi posledního šluka. Rozhodla jsem se, že vdechnu hned, jak se jeho špičky prstů přiblíží k mým rtům. Mám hrozně ráda vůni Bobbyho kůže. Nadechla jsem se a on pokračoval. Myslel jsem, že my dva jsme spolu proto, protože prostě máme být spolu. Dává to smysl?
0: Přikývla jsem. Nechci, abychom spolu byli, protože jsme se dohodli kvůli, myslím, Lia a všechen ten fet. Někdy si myslím, že to nevadí a jindy si zase myslím, že kdyby si směla vybrat mezi Fetem a mnou, teda, že bych to asi prohrál.
1: Podívala jsem se dolů na deku, na které jsme leželi. Snažila jsem se rozpoznat ve tmě vzor, ale vnímala jsem jen neurčité stíny černočerveného přehozu. Nervózně jsem cupovala vlnu. Konečně jsem se na něho dokázala podívat. Řekla jsem mu, že někdy bych dala přednost Fetu před ním. Jenomže já bych někdy dala Fetu přednost úplně před vším. Řekla jsem mu, že nechci ublížit jemu ani nikomu jinému. Jenomže kvůli svýmu životu, kvůli tomu, že je, jaký je, cítím, že někdy je lepší bejt sama, než s někým chodit. Řekl, že by to asi i pochopil, ale že chce vědět, jestli si myslím, že můj problém je koks. Řekla jsem mu úplně tiše, že jsem začala mít ráda kokain právě proto, že mi pomáhá nemyslet na jeden problém a že ze stejného důvodu mám ráda trávu. Pamatuju se, že jsem řekla, Nedokážu ti to vysvětlit, Bobby. Zkrátka, nemůžu. Chápu, že mě chceš kvůli tomu opustit, ale nemůžu to říct tobě ani nikomu jinému. Jo, kokain je můj problém, ale ve srovnání s Bobem to není nic. Hrozně dlouhou dobu mlčel. Pak mě políbil. Líbal mě dlouze a když přestal, podíval se na mě a řekl, že ani já neznám všechny jeho problémy a že se bude snažit respektovat chvíle, kdy je mi mizerně. Něco takového. Pak řekl, že ví, že patříme k sobě. Alespoň v tuhle chvíli, že to ví. Celý zbytek noci byl zvláštní. Ne ošklivě zvláštní, jen jiný, než když jsme normálně spolu. Celé hodiny jsme si povídali a pak, a to říkám se vší vážností, jsme se milovali. Žádné hrátky, žádná dominance, žádné ego, žádné myšlenky, jen teď a tady. Bylo to úžasný. Byli jsme úplně jedno tělo. Vím, že jsem v tu chvíli Bobbyho milovala a vím, že ho miluju i teď. Jenom nevím, jestli si vůbec můžu dovolit takový nádherný, čistý cit a nedostat se přitom do trablů s Bobem. Proč musím vždycky, ale vždycky zkoumat svůj život a své city? Proč ho nemůžu milovat, bojovat spolu s ním, líbat ho a to všechno a nebát se, že kvůli tomu umřu? Proč jsou jiný holky šťastný? Proč mu nemůžu říct pravdu?
0: Ty neznáš pravdu.
1: Ah, jsi tady.
0: Chytrá holka.
1: Co chceš?
0: Jen se tu hlásím.
1: Bezva, jsem tu, přihlásil ses, teď jdi.
0: Viděl jsem, že jsi 6 nocí po sobě svítila.
1: To viděl každý, kdo šel po ulici.
0: Loro Palmrová, buď hodná.
1: To jsi mě nikdy neučil.
0: Hodná, definice, nebuď hrubá.
1: Jsem už tak daleko, že mi to je jedno, Bobe. Dělej, co chceš a co potřebuješ.
0: Nepotřebuju nic.
1: Tak to se máš. A teď mi vypadni z hlavy.
0: Chci ty věci.
1: Neslyším tě.
0: Obavíme, že slyšíš.
1: Deníčku jsem tu ve svém pokoji sama. Měla jsem moc pěkný den a teď sedím na posteli na přikrývkách a píšu ti. Vím, že to mám pod kontrolou, vím, že vidím Boba. Je skutečný.
0: Skutečná hrozba. Hrozba pro tebe, Loro Palmrová. Pro každého kolem tebe. Buď hodná, buď ráda, že mě vidíš.
1: Nikdy.
0: Takhle to všechno jenom zhoršuješ.
1: Ne, ne, sakra, vypadni z mý hlavy.
0: Líbí se mi tu. Chvíli bych tu mohl zůstat.
1: Oh, fajn.
0: Buď hodná.
1: Aha, hodná. Ježíš Bobe, to jsi ty. To je ohromný, že jsi zaskočil do mý hlavy. To víš, dveře jsou vždycky otevřený. Co kdybychom se spolu šli projít do lesa, Bobe? Pojď, půjdem se projít? Na co bys chtěl hrát?
0: Ne, jsi zprostá.
1: Mýlíš se?
0: Zkus to znovu, Loro Palmrová.
1: Nestojíš mi za to.
0: Mám pro tebe vzkaz.
1: Vzkaz? Od koho?
0: Od muže, který je mrtvý.
1: Jsem blázen. Nejsi skutečný, je to jednoduchý. Musím k doktorovi, protože ty jsi můj blud. Zvládnu to. Uklidním se. Musím se uklidnit.
0: Vzkaz. Máš rezervované místo, Loro Palmrová. Brzy se vrátím.
1: Vidíš? Existuješ jen v mý hlavě. Nikdo kromě tebe neznal podrobnosti ani Bobby. Bob není skutečný. Lora. Crank up that radio. Let me tell y'all a story. Sedmého ledna. Tomu, který mě navštěvuje. Jsem ustavičná oběť, kořist. Navzdory tomu, kolikrát mě poraní. Vrátím se do hnízda krvácející a zůstávám. Jako největší z bláznů, závada v soukolí života. Žádný tvor respektující život. Sebe, svého nepřítele. By se nepostavil znovu a znovu predátorovi do cesty. Já zůstávám. Nezbyl mi žádný respekt. K životu, k nepříteli, k hnízdu, ke stromu, k oběti. Čekám. Nemám na vybranou. Vzdoruji jeho hrozbě vzít mi to dítě a odevzdat ho smrti.

Milý deníčku, 20. leden 1988. Mám dobré zprávy. Dneska jsem strávila odpoledne s Johnnym. Měl obzvlášť dobrou náladu a mně připadalo, že je příliš jasný a krásný den na to, abychom trčeli vevnitř. Šli jsme ven na trávník. Je to velká plocha zelené trávy a květin, celoročně ošetřovaná odborně školeným personálem. Ideální místo pro sobotní odpoledne. Johnnyho vídám obvykle v pondělí, středu a pátek, ale včera u něj prý byl specialista a Benjamin povídal, jestli bych místo toho nemohla přijít dneska. Mezi námi deníčku, pro mě je dnešek mnohem lepší. Včera jsem podruhé v životě byla za školou. Celý den jsem zůstala doma v pokojíku a nově jsem si všechno předělala. Naši byli pryč na nějaké konferenci. Trochu jsem přestavila nábytek a koupila si zámek ke dveřím. Snadno jsem ho instalovala. Byl to vlastně jen zamykací řetízek na dveře. Pár šroubků a rázem jsem měla soukromí. Kdyby bylo všechno tak jednoduché. Neptala jsem se našich, jestli by jim to vadilo. A proto jsem vybrala řetízek, aby si mysleli, že se chci zamknout, jen když jsem doma. Je to jinak, ale zatím, dokud si nevymyslím důvod, s nímž by oba souhlasili a nevyptávali se, zůstane to tak. Prohlížela jsem si několik posledních čísel Flashworldu a došla jsem k názoru, že nastal čas tam poslat svoje sny a představy. Vypsali soutěž, jen na měsíc. Fantazie měsíce. Kdo vyhraje, dostane $200. Příspěvky mohou být anonymní, ale je nutné uvést adresu. Mám bezpečnostní schránku. Dneska se tam vypravím a zařídím to. Když se zúčastním soutěže pod jiným jménem, nemůže se nic stát. Dneska jsem potřebovala restart. Čas, který jsem strávila s Johnnym, byl skvělý a jakoby skoro duchovní. Leželi jsme na břiše vedle sebe, obličej vedle obličeje, a Johnny chtěl, abych mu vyprávěla příběhy. Jakmile jsem jeden dokončila, zatleskal a řekl, ještě. Nechtěl, abych mu četla. Nechtěl výmysly. Chtěl slyšet o životních zkušenostech. Nejdřív mě nenapadlo nic, než to by nešlo, nemůžu mu vyprávět žádné své vlastní příběhy. Ale pak jsem si uvědomila, že zapomínám na duševní úroveň Johnnyho. Klidně bych mu mohla říkat nákupní seznam s intonací vypravěče bajek a on by si stoupl a jásal. Chtěl být přímým účastníkem diskuze, interakce. Chtěl, aby se hovořilo k němu, ne o něm. Přestala jsem se litovat a vybavila jsem si pár nejhezčích chvil života a pár těch nejsmutnějších. Každý příběh pomohl mně právě tak jako Johnnymu. Dostala jsem šanci pochopit, jak vzdálené je štěstí a jak ho postrádám. Jistě si dovedeš představit, že jsem plně využila příležitost si s někým nerušeně popovídat příběh nepříběh. Žádné otázky, žádné komentáře, žádné dohady, kde jsem se to ocitla a kam se dostanu, až umřu. Johnny je zkrátka nejlepší posluchač. Osvěžilo mě to a dokonce rozveselilo díky nevinnému výrazu v Johnnyho tváři. Pokyvoval hlavou, jako by rozuměl. Usmíval se, když jsem se usmála já, a jakmile zaslechl konec, začal vší silou tleskat. Asi v půl třetí nás oba paní Hornová, která se k mému překvapení zjevila bez nákupních tašek v obou rukách a s jízdenkou v zubech, zavolala k obědu. Podívala jsem se na hodinky a s úžasem jsem zjistila, že uběhly skoro 3,5 hodiny. Než jsem se zvedla, chytil mě Johnny za ruce a usmál se svým nejhezčím širokým úsměvem. Zavřel oči, znovu je otevřel a vyslovil svou první větu. Řekl, mám tě rád, Loro. Mohla bych psát pořád dokola, jak to bylo skvělé. Tak neuvěřitelný pokrok pro něj i pro mě. Největší poklona, které se mi kdy dostalo. Po obědě jsem zašla na poštu. Musím si opatrně promyslet to svoje psaní pro časopis. Asi bych to neměla psát sem na tvoje stránky, protože to vlastně není žádná událost, pokud to nebude otištěno. Vidže ne. Brzy víc. Laura.

Tajný deník Laury Palmerové je kultovní doprovodný román k televiznímu seriálu Twin Peaks, který v roce 1990 napsala tehdy 22-letá Jennifer Lynch, dcera tvůrce seriálu Davida Lynche. Kniha vyšla mezi první a druhou sérií a je vlastně chybějícím článkem potřebným k pochopení pozadí celého příběhu. My v rámci filmového léta nabízíme premiérové audio zpracování, za němž stojí plzeňské studio Českého rozhlasu a my posloucháme tuto četbu v premiéře. Připravila ji Marie Nováková z překladu Sávy Heřmana a účinkuje Kateřina Císařová v režii Jakuba Doubravy. My vám samozřejmě nabízíme poslech této četby na webu, tam najdete všechny odvysílané části a další, a to bude už 13. část z 15. je na programu Vltavského večera zítra po 23. hodině. No na stanici Vltava, tedy na webu stanice Vltava, najdete také, když už je o něm řeč, osudy Davida Lynche. Přesněji řečeno jde o četbu z jeho životopisné knihy, kterou napsala Christine McKenová. A tato kniha o jeho životě a díle vůbec poprvé odkrývá okolnosti zrodu režisérových filmových vizí, jako jsou právě městečko Twin Peaks, Sloní muž, Mazací hlava, Lost Highway a nebo další. Z knihy pro rozhlasové zpracování vybíráme Lynchovy vzpomínky, komentáře k různým natáčením, odkrýváme historky z dětství i studentských let, ale poznáváme také jeho filmové vidění a úvahy nad uměním, slávou i životem samotným. V celkem 10 částech je tato četba k poslechu na našem webu vltava.rozhlas.cz. Ale na stanici Vltava za chvíli na programu ještě soudobá hudba, no a pak klasika se stanicí Český rozhlas D-dur. Tak klidnou noc, milí posluchači, a krásnou neděli vám přeje Daniela Čermáková.

Soudobá hudba dnes s výběrem z díla českého skladatele a violisty Ondřeje Štochla. Jedné z vůdčích osobností už od roku 2002 existujícího spolku skladatelů Konvergence. Na jeho chodu se aktivně podílí také Tomáš Pálka, Michaela Pálka Plachka, Jiří Lukeš, Soňa Vetcha a Pavel Nesit. Nerušený poslech vám přeje Renáta Spisarová. Od Ondřeje Štochla ročník 1975 si dnes jako první pustíme jeho asi 17-minutové sonety pro klarinet, vibrafon a komorní orchestr. Autor k ním uvádí: sonety jsou tím, co vyplývá z jejich názvu, tedy milostnou výpovědí v pevné, předem stanovené formě, definovatelné zlatým řezem. Věty se s výjimkou páté části v tomto poměru postupně zkracují. Dílo je věnováno mé ženě jako poděkování za prvních 10 let společného života. Ondřej Štochl. Na provedení sonetů se vedle solistů, klarinetisty Karla Dohnala a Antona Ždanoviče, který bude hrát na vibrafon, podílí rovněž orchestr Berg s dirigentem Peterem Vrábelem. Posloucháme live nahrávku, kterou na svém albu sdíli dalších českých tvůrců, vydalo Hudební informační středisko.

Dozněly sonety Ondřeje Štochla, skladba z roku 2007. Solové party hrál klarinetista Karel Dohnal, na vibrafon Anton Ždanovič a na studování se ujal orchestr Berg a dirigoval jeho umělecký šéf Petr Vrábel. V díle Ondřeje Štochla na stanici Českého rozhlasu Vltava pokračujeme teď skladbou Racek se směje poslední. Teď tedy uslyšíme verzi pro 8 hráčů. Za nahrávkou této kompozice opět stojí orchestr Berg a jako host v tomto případě čembalistka Monika Knoblochová a opět slova autora Ondřeje Štochla ke skladbě. Je to jakési postscriptum, odkaz k minulému ději. Ten je pryč, jako byste se dívali na výsledek připomínající spáleniště. Můžete se jen dívat, myslet si své, vzpomínat, čekat a poslouchat neměnný, opakující se zvuk. Jen opakuje jedno. Slovo? Gesto? Má to být smích? Nebo jen skřek bez významu? Jakoby Racek seděl kousek od vás a komentoval tu neměnnost skřekem, který vlastně nemá obsah. Jen my mu říkáme, že se směje. No, teď se tedy směje jako poslední. O to víc je zrcadlem bez účasti, suchým a cynickým. Ondřej Štochl, Racek se směje poslední, verze pro 8 hráčů. Má dvě části, označené číslicí římská 1 a římská 2.

0: Krátké nahlédnutí do tvorby skladatele violisty, ale i spoluorganizátora koncertní řady Sdružení skladatelů pod názvem Konvergence Ondřeje Štochla. Jeho kompozici Racek se směje poslední verzi pro 8 hráčů hrál orchestr Berg, na čembalo Monika Knoblochová a všechny dirigoval Petr Vrábel. Z vltavského vysílání se v pořadu Soudobá hudba loučí Renáta Spisarová a těšíme se společně s mistrem zvuku Alešem Huberem za týden o tom čase naslyšenou.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: skladbou pro klavír, housle a smyčcové nástroje s názvem Quattro Omači Claudiani skladatele Miloše Štědroně jsme zahájili dnešní návštěvu na stanici D-dur Českého rozhlasu, tentokrát z Brna. Příjemné dopoledne vám přeje Simona Kostrhůnová. Úvodní Štědroňovu skladbu, respektive její druhou větu, jsme vyslechli v interpretaci Milana Paly, Alice Rajnohové a ansámblu Opera Diverza. Dirigovala Gabriela Tardonová. A právě dirigentka, ale také pedagožka Gabriela Tardonová je naším dnešním hostitelem. Gábino, dobrý den.
1: Dobrý den. Já děkuji, že jste ke mně přišli na návštěvu a že si můžeme spolu popovídat.
0: Ano, my také děkujeme za pozvání a také se velmi těšíme. Čeká nás jistě velmi příjemné dopoledne. Gábino, vy patříte mezi dirigentské osobnosti s velkým uměleckým rozsahem. Nejvíce se zaměřujete na uvádění hudby soudobých autorů. Společně s Tomášem Krejčím působíte jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové. I s těmito mladými symfoniky vytváříte velmi zajímavé projekty. Od roku 2006 působíte v ansámblu Opera Diverza. Pod vaším vedením získal tento soubor velmi kompaktní zvuk, to je známé. Vedle koncertních projektů jste s Diverzou premiérovali řadu soudobých oper a také jste natočili CD s hudbou Jana Nováka. Máte za sebou tedy velké množství práce, velmi náročné práce. Samotné dirigování je velmi náročný obor, obzvláště pro ženu. Mě by zajímalo, a naše posluchače jistě také, proč jste si vybrala právě tento obor? Jak se z Gábiny Tardonové stala dirigentka?
1: Tak ta cestička byla trošku klikatá, protože žádná žena není úplně podle mě předurčená být dirigentkou, ale já jsem z hornického kraje, z Karviné, a tam vlastně obrovská kultura bylo zborové studio Permoník, který založila tuším před 65 lety Eva Scheinerová, která je velkou osobností zborového zpívání. A já jsem tam v 5 letech nastoupila jako dítě, už ve školce, a vlastně jsem v tom zboru vyrostla i jako člověk, protože ona je obrovská osobnost, a vyrostla jsem tam taky jako hudebník. Protože já jsem dělala solový zpěv a klavír a zpívala jsem ve sboru. Toho sboru bylo tolik, ale nás to hrozně moc bavilo v té době a bylo to velké naplnění pro mě jako pro dítě. Vlastně to bylo moje dětství. My jsme se vlastně dostali i do světa, vyhrávali jsme soutěže i v době, kdy se vlastně nemohlo vůbec cestovat, tak my jsme viděli krásné místa, já nevím, Paříž a Wales a prostě projezdila jsem jako dítě jako světa, takže to nás jako všechny vlastně tam velmi formovalo, protože v tom kraji jako taková kultura moc nebyla a to bylo jediný, kde se to dítě mohlo tak trošku jako realizovat, pokud ho to bavilo. Takže to byl obrovský vklad vlastně hudební a já z toho čerpám do dneška. Třeba na těch soutěžích zborových byly i povinné skladby soudobí. A proto vlastně já se na tu soudobou muziku dneska, nechci říct zaměřuju, ale vlastně ji hodně dělám, protože my jsme měli povinné skladby a nějak jsme k tomu museli zaujmout nějaké stanovisko, nějak jsme to museli uchopit, nějak se s tím vyrovnat. I aleatorní muzika s různým třeba rytmickým mluvením a šeptáním a takový, to byly mnohdy třeba i ruské skladby, ruských skladatelů, které byly povinny na těch soutěžích. Takže to byla obrovská škola s jakýmkoliv úkolem se nějak prostě popasovat. Tak to byla obrovská škola, no a já jsem potom měla takový úmysly zkusit zpěv na konzervatoři ve 14 letech, ale protože v té době tam vlastně vzali všechny, ne děti, byly to ženy, už hotový hlasy, velký, to byly 18-letý slečny, tak jako malej hlas, 14-letý nezmutovaný, asi se jim tam úplně nehodil, tak já jsem nakonec zvolila, říkala jsem si, co gymnázium, prostě nevím, tak jsem

čekala, že půjdu na zdravotnickou školu. Tak jsem udělala střední zdravotnickou školu, což dneska je vlastně výborná zkušenost do života. Tak z toho taky čerpám vlastně nejenom takový ten základ, že člověk, když se něco děje, tak ví a příliš nezmatkuje, ale i co se týká toho kontaktu s lidmi a viděla jsem tam spoustu věcí na praxi. Člověk tam vlastně se ocitá v takových jako životních situacích, že mu není úplně dobře a potká se tam s velkou radostí, když se rodí děti, nebo s velkou soustrastí vlastně, když tam ti lidé umírají třeba na nějaké nemoci a člověk od toho je jediný vlastně cizí osoba, která je svědek toho odcházení, jo, takže to jsou takové hluboké věci, které vlastně i v muzice se skladatelé nad tímto vlastně zamýšlejí. Láska a smrt je vlastně stále věčné téma a bude, protože ta hudba potom je velmi silná. To je velká inspirace. No tak jsem si říkala, že třeba to bude moje cesta. No a já jsem pořád pokračovala vlastně na zdravotnické škole ve sborovém zpívání a v Ostravě se otevřel obor sbor mistrovství hudební výchova. No takže jsem začala studovat na Ostravské univerzitě a po absolutoriu Ostravské univerzity jsem dělala přijímací zkoušky na JAMU v Brně a jsem začala studovat jako první dirigentka žena obor orchestrální dirigování.

0: Vyslechli jsme další tři části se Štědroňovy skladby pro klavír, housle a smyčcové nástroje s názvem Quattro Omaggi Claudiani. Hráli Milan Pala a Alice Rajnohová. Ensemble Opera Diversa řídila Gabriela Tardonová. Tak to byla další velmi hezká ukázka práce Gabriely Tardonové, dirigentky a pedagožky, která nás pozvala k sobě tento víkend na návštěvu. Já se přiznám, že Štědroňovu skladbu jsem vybírala sama, protože Gábina byla velmi skromná ve svém hudebním výběru a spíše preferovala nahrávky svých kolegů. Ale musím říci, že hudební výběr Gabriely, včetně interpretů, je opravdu krásný. A protože už máme první CD před sebou a já se na hudbu, kterou Gabriela vybrala, velmi těším, tak předám Gábině slovo. Takže jakého autora jste pro nás vybrala?
1: Je to taková jako moje vzpomínka na poslední ročník na akademii, protože jsem studovala v rámci Erasmu v rakouském Grazu. A tam jsem byla ve třídě Martina Sicharda, který mimochodem, to byla velká náhoda, jeho část rodiny byla velmi spjata s Willou Tugendhat. A on si jako dítě vzpomínal, že tady dvě léta, prostě dvě prázdniny tady strávil. A ještě si vzpomínal, jak oni tam měli kino a že večer jim promítali filmy a jak to bylo skvělé. A pak už se tam vlastně nedostal. Takže já, když jsem tam nastoupila, že jsem z Brna, tak on mě tam lapnul a jsme si strašně povídali a byl nadšený. A ty hodiny pro mě vlastně byly velmi zajímavé, protože tam výuka v Grazu, dirigování probíhá úplně jinak než u nás. My máme zcela individuální hodinu dirigování, kde je profesor, student a dva klaviristé, kteří hrají čtyřruční výtahy symfonií nebo té zadané jakési látky k nastudování, a tam vlastně ty hodiny jsou velmi otevřené. Tam přijde celá třída napříč těch ročníků, čili od prvního do pátého ročníku všichni studenti se sejdou na takový jeden blok v pondělí od 10 třeba do 4 hodin odpoledne. Mají vypsaný repertoár na semestr, který obsahuje samozřejmě symfonie, symfonický repertoár, operní repertoár, ale také koncerty pro solový nástroj, ať už houslový, klavírní koncert a tak dále. No a většinou, co jsem potom pochopila, že pan profesor, protože dirigoval taky různě po světě, tak si vybral, nebo tu dramaturgii si udělal tak, aby obsahovali ty díla, se kterými on se musí potýkat jakoby v té sezóně. Tím se to vlastně on trošku taky učí a učí to i nás, protože on by se tím stejně musel zabývat a tak vlastně ty své zkušenosti z toho studia partitury nám předával. Takže já jsem se tam vlastně setkala s Brahmsovým klavírním koncertem, druhým B-dur. Dokonce jsem tam jako vlastně zapadla do té jejich dirigentské třídy, tak jsem s nima jela i na kurzy, protože je to kousek od maďarského děru. Tak jsme se tam vydali, celá třída dirigentská, a měli jsme tam celý dopoledne, nebo vlastně dva dny. Dva dny jsme si mohli s filharmonií zadirigovat různá díla, která jsme si nastudovali. Pak pan profesor jako řekl, kdo co bude dirigovat a tak dál. Vytvořil nějaký program, jak se můžeme střídat. A já jsem právě dělala s nima ten klavírní koncert. A musím říct, že jsem za to byla velmi šťastná, protože je to velmi nestandardní klavírní koncert. Je to takový koncert symfonie. Má vlastně nádherný čtyři věty, ale jako typický koncert vlastně nezačíná, není tam žádná předehra. Začíná nádherným hornovým sólem, kde na to jenom tak jako naváže trošku ten klavír, tak jako, že se namlouvají tak trošku vzájemně. A potom to přeroste v tak nádhernou vášnivou a místy se tam objevují maďarské rytmy a taková ta dravost a tady toto, to je v druhé větě. A pak tam krásná třetí věta se solovým čelem, který rozmlouvá zase s hobojem, a Brahms to tam tak krásně vymyslel, jak ten hoboj se tam přidá během toho sola vlastně s dlouhým tónem, který potom, jak to čelo jakoby dokončuje svou myšlenku, tak ten hoboj mu tak krásně odpoví. A má to opravdu nádherně napsaný. Klavírista, myslím si, že si užije své, zejména ta čtvrtá věta finální, ta je na souhru orchestr a solista velmi náročná. Já jsem ještě využila toho, že je to vlastně dělalo radost i z toho titulu, protože můj táta je Maďar. A já jsem prostě v dětství tu maďarštinu doma pořád poslouchala. Táta teda nechtěla, abychom uměli maďarsky, ale něco člověk pochytí. Takže já jsem si potom oprášila trošku číslovky a vlastně jsem byla schopna s tím maďarským orchestrem říkat, odkud půjdeme, a v maďarštině jsem tam nějak jako vyplodila tu šílenou maďarskou číslovku od taktu 327, což je taková jako trochu finština. Takže jsem z toho měla radost i takhle a oni to velmi kvitovali a vždycky mě zatleskali, takže to bylo velmi příjemný zážitek a vlastně jak se tam nastolila taková ta fajn atmosféra, tak vlastně na to mám velmi krásné vzpomínky. A na základě toho, že jsme si tak nějak trošku s tím panem profesorem padli do oka, tak oni tam měli projekt výměny mezi univerzitami a měli s pařížskou konzervatoří výměnu, že přijela do toho Grazu solistka, houslistka a ta hrála Brahmsův zase houslový koncert. A on z celé té třídy řekl mně, že bych to mohla zadirigovat, což mě připadlo strašně nespravedlivé, protože ti žáci tam prostě 5 let u něj studujou a já tam přijedu na 1 nebo na 2 semestry a prostě jim tam vyzobnu nějaký tady takový dirigování, ale jako já jsem za to byla samozřejmě ráda, takže jsem si v té krásné síni, kterou v Grazu mají, zadirigovala s černošskou houslistkou z pařížské konzervatoře krásný Brahmsův i houslový koncert, který tady mimochodem je taky velmi náročný. No a on, pan profesor, sám teda dělal předehru Beethovenovu Eleonoru, myslím, že 2. a ještě 1 student dirigoval. Teď už si úplně nespomenu, co to bylo, ale bylo to velmi fajn a vlastně jsem se zúčastnila i toho jejich studia. Vlastně jsem byla na vánoční večírku a prostě jsem tam jakoby zapadla mezi ně. Takže to bylo příjemný pobyt v Rakousku, který jsem si ještě prodloužila tady o tenhle koncert. Na to mám krásné vzpomínky. No a tak jsem si říkala, že na začátek by ten klavírní koncert byl moc krásný. Protože Brahms byl sám klavíristou, k tomu nástroji má velmi blízko a asi věděl a tušil, co si může dovolit. Sám ho i premiéroval, takže by to byl takový první úvodní dílo.
0: Ano, určitě. A my si Brahmsův koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 83 vyslechneme v podání také vynikajícího klavíristy Ivana Moravce, a to v doprovodu České filharmonie. Diriguje Jiří Bělohlávek. Hezká nahrávka, moc hezký výběr. Takže příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 83. Autorem díla je Johannes Brahms. Na klavír hrál Ivan Moravec a Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. My jsme, Gábino, v úvodu pořadu hovořili o vašich začátcích. Probrali jsme vaše studium v Ostravě, poté na JAMU a také studijní stáž v rakouském Grazu. To už se dostáváme do období, kdy jste začala působit v Brně, kdy jste se přestěhovala definitivně do Brna a začala vaše dirigentská kariéra. A také jste se poprvé setkala s operou Diverza. Nebo ještě bylo nějaké setkání s jiným tělesem před operou Diverza? Jak vlastně pokračovala vaše dirigentská kariéra dále?
1: Já jsem ještě za studií na JAMU vedla chvilku s Pavlem Schneiderem. To bylo takový, jako aby člověk se trošičku seznámil s orchestrem a tak dál. Tak v Blansku jsme vedli malý smyčcový orchestr. Takže vždycky ten absolvent, který už končil, tak si vyhledal nějakého spolužáka, který by to mohl vést na chvíli zase za něj. Takže já jsem chvilku v Blansku dirigovala, ale to byli opravdu jako amatéři, velmi milí lidé, a tak pro ně to byla vždycky událost za celý týden, že se něco děje, jdu na zkoušku a tak dál. No a potom vlastně po absolutoriu mě oslovil Pavel Drábek. Oni měli s Ondřejem Kyasem napsanou operu Pickle Herring a už provedli nějakou premiéru, ale ono to bylo docela náročné a dlouhé. A tak si řekli, že by to nebylo špatné, kdyby někdo dirigoval tu operu, protože tam spoustu zpěváků, sice malý ansámbl, ale rytmicky náročná hudba. Takže mě oslovil, já jsem na to kývla, no a od té doby vlastně už té Diverze nějak působím. A zároveň, protože v posledním ročníku na akademii jsem dirigovala dvě opery a šéfem toho operního oddělení byl Tomáš Krejčí, který vedl symfoniky, Mladé brněnské symfoniky, což jsou studenti druhého stupně základních uměleckých škol. A tehdy ten orchestr vedl Jakub Hruša, který byl studentem ještě, a Tomáš Krejčí, a protože Jakub Hruša už vyhrál soutěž a měl jiný úmysly, tak se Tomáš nějakou chvilku už rozmýšlel, koho by jako parťáka si k sobě vzal, protože ono to pro jednu osobu úplně není. Ten orchestr má asi 60-65 členů, a připravit celý repertoár, vlastně chystat noty, organizovat zkoušky, vlastně celou dramaturgii toho roku, jak to bude probíhat a vlastně jakoukoliv organizaci, protože pro ty studenty je velmi zajímavé, když se nachystá nějaký projekt a pak se třeba několikrát ten koncert zopakuje, zahraje, takže potřeba vymyslet nějakou šňůru třeba nebo zájezd nebo prostě pro ně povyražení, aby i nás, i je to bavilo. S tím jsou samozřejmě spojené i nějaké finanční záležitosti, my si taky žádáme o granty, a protože nás vlastně nikdo nepodporuje, takže plně pro jednoho člověka to není, takže se rozmýšlel a hledal a tak nějak jsme si tam porozuměli. Takže mě oslovil, no a já jsem vlastně nastoupila k orchestru a k Diverze.
0: Ano, takže to se píše rok 2006, protože v této době jste nastoupila do opery Diverza. Jak se tento soubor vyvíjel, jak se profesionalizoval a jak se měnila jeho dramaturgie?
1: Tak jak jsem už řekla, tak ta první opera bylo duo Drábek-Kyas, Kyas hudba, Drábek-text, a Diverza měla takový dramaturgický plán, že každý rok provede nějakou premiérovou operu tady této dvojice, což tak na počátku bylo, a vlastně jsme jenom tak jako výjimečně vyjížděli do Rakouska, protože tam Pavel Drábek navázal se svazem soudobých skladatelů nějakou spolupráci a my jsme hráli autory rakouské, takže jsme tam jednou za rok odjeli na koncert. Nastudovala jsem rakouský skladby, který nám nabídli. No a potom, když Pavel Drábek se rozhodl, protože dostal místo nebo nabídku, že by v Anglii mohl pokračovat jako profesor, tak tuhle nabídku přijal a my jsme vlastně hledali člověka, který by mohl tu Diverzu vést dále. A protože Vladimír Maňas, který tak trošku byl jedním drábkem s Diverzou zpět, tak ta volba byla jako jasná, protože je to velmi šikovný dramaturg a s velkým přehledem člověk, i lidsky jsme si sedli, takže on si to vzal vlastně pod svá křídla a pod jeho vedením Diverze začala mít jakýsi jasný plán dramaturgický. Rozdělilo se to vlastně na operní část a na koncertní část a v té koncertní části se začaly vymýšlet opravdu objevné dramaturgie, tak aby ty koncerty měly i nějaký třeba název, aby to nějak s něčím souviselo, s nějakým jubilem, nebo aby ta sezóna měla nějaký vývoj a tak dál. Vladimír Maňas vlastně tomu nastolil takový řád, jakýsi. Chtěli jsme pokračovat s těmi premiérami každý rok a ono, ten provoz se vlastně hodně zhustil. Takže když jsme zkoušeli každý měsíc nový program soudobí, do toho jednou za rok byla opera, což pro produkci nebyla vůbec žádná sranda, protože se musí samozřejmě sehnat zpěváci, musí být nachystaná dopředu partitura, party, místa, kde se bude zkoušet a tak dál. Ta organizace je velmi náročná pro soubor, který vlastně nemá žádné zázemí. V té koncertní části máme pravidelné zkoušky, ale ta opera potom si vyžaduje ještě zase další navíc zkoušení a vlastně je to zkoušení dlouhodobé, protože se zpěváky se musí korepetovat. Potom teprve po měsíci dvou nastupuje orchestr a vlastně se to pomaličku dává všechno dohromady, do toho se už aranžuje. Čili toho času, to je obrovský kolos, než teda soudobá opera spatří světlo světa, takže bylo to náročný a takhle v tomhletom módu jsme vlastně pokračovali až teď do poslední chvilky před koronavirem, takže se přiznám, že trošku nastala taková úleva pro všechny, asi jsme si trochu odpočinuli, ale zároveň už zase máme roupy, už jsme se několikrát sešli přes Skype teda samozřejmě a už plánujeme nějaký v květnu aspoň stream a máme nasmlouvaný koncert zase s Ivou Bytovou, se kterou teď spolupracujeme už asi na třetím projektu a spolupráce se nám zalíbila. Ale myslím si, že konec sezóny to bude takový ještě ne úplně, samozřejmě na plný plyn, asi to nepůjde a uvidíme, jak to vůbec bude vypadat v září.
2: Ano, tak doufíme, že už bude v září lépe, všichni v to věříme. A pojďme si poslechnout další skladbu, kterou jste pro nás vybrala. Jakého autora dílo z vaší fonotéky si poslechneme nyní?
1: Tak protože už pokročila hodina, tak bychom se potom krásné Brahmsovi mohli pustit do 14. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Je to další velké dílo, které jsme s Diverzou provedli. Byla to taková dramaturgický plán provést ji na dušičky, takže jsme ji, myslím, 2 roky takhle prováděli v dušičkovém čase, protože ta 14. symfonie má vlastně 11 částí a je celá o smrti. Šostakovič tehdy byl psychicky a fyzicky nějak nemocný a vlastně trávil nějaký čas v nemocnici v karanténě, což je taková, jako dneska si to už dovedeme představit, protože propukla nějaká epidemie a nemohl nikdo do té nemocnice, kromě zdravotnického personálu, tak on byl velmi sklíčený a přemýšlel nad tím, jak se s tím popasuje. Vybral básníků, kteří se tady tímhle tématem zabývali. Ta smrt, pohled na ní je z různých úhlů, jako sebevrah, jako žena, která miluje člověka, který na vojně umře a ona se s tím nedovede srovnat. Nebo člověk, který je perzekuován, je vlastně ve vězení zavřený. Je tam nevinně, ale musí se srovnat s tím svým osudem, že ví, že prostě v tom vězení umře a že ho už nepustí režim ven na svobodu. To jsou takový jako různý pohledy na smrt a ta jeho hudba je tak jasná, přímočará, ještě když je umocněna tím textem, tak je vlastně velmi srozumitelná. Má tam jednu část, která je taková úplně divoká, protože se tam 2 vojevůdci mezi sebou přou a je to takový opravdu jako chlapský, prostě nechutný boj. I co se textu týče, to se snad nedá ani přeložit a říct to takhle nahlas. To jsou velmi drsné verše. A ta muzika s tím naprosto jako souvisí. Je to teda symfonie, to jsem nezměnila, pro soprán, bas a smyčcový orchestr a bicí nástroje. V některých částech vlastně s tím smyčcovým orchestrem ani nenakládá jako se smyčcovým orchestrem. Oni tam jsou jenom housle, není tam ani prim sekund rozdělený. V některých částech hrají třeba jenom housle a viola. Některé části jsou věnované jenom třeba violončelům a kontrabasům. Do toho ještě, když zakomponoval ten basový hlas, tak je to velmi temné a takové jako depresivní až, ale vlastně velmi dobře vždycky vystihne k tomu textu to, co chce. A všechno to ještě vlastně nazdobí bicí nástroje, které tam od čelesty až po různý tamtamy a takový ty woodblocky a vlastně velmi barevný bicí nástroje. Ty nahradí třeba dechový nástroje. Ta symfonie barevně je krásně vystavená, ale jsou to vlastně písně, které jdou jedna za druhou. inspirovány těmi básněmi, ať to byl Rilke, nebo to byl Apollinaire. A víme, že Apollinaire psal jako bláznivý texty pro nás. Ono, ta muzika s tím krásně souvisí. Takže to byl pro mě zážitek si tohleto udělat, ale pro orchestr je to teda velmi náročná záležitost. Zejména jedna část, která je teda velmi divoce napsaná. I ten zápis vypadá velmi divoce. Sopránová árie v podstatě je to. A je to velmi těžký dát dohromady ten hlas a doprovod orchestru, protože prostě chvilku hraje, chvilku nehraje a musíme se přesně strafit tam, kde ta zpěvačka se nachází a je prostě nádherná ta část. Takže stojí za toto podstoupit všechno a vlastně si to užít. No, já jsem si to vždycky užila, když jsem to dirigovala, protože ta hudba je prostě úžasná.
2: Tak si pojďme Šostakovičovu 14. symfonii vyslechnout v nastudování toho nejpovolenějšího, a sice Maxima Šostakoviče. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívají Marina Šaguch a Michaela Rysov. Příjemný poslech přejeme.